0: Na stanici Český rozhlas D-dur doznělo dvoudílné oratorium Adam a Eva od Josefa Myslivečka. Zpívali Valerio Contaldo, Luciana Mancini, Roberta Mameli a Alice Rossi. Soubor Il Giardellino řídil Peter van Heygen.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, následujících 20 minut vysílání naplní barokní sonáta pro smyčcové nástroje a basso continuo číslo 5 G-dur. Jde o pětivětou sonátu ze sbírky Armonico Tributo, vydané v roce 1682. Jejím autorem je Georg Muffat, skladatel a varhaník známý z působení v arcibiskupských službách v Salzburku a později u dvora pasovského biskupa na přelomu 17. a 18. století. Hraje koncerto Kopenhagen, řídí Lars Ulrik Mortensen.

Koncerto Kopenhagen pod vedením Larse Ulrika Mortensena. Dohrál sonátu pro smyčcové nástroje a basso continuo číslo 5 G-dur ze sbírky Armonico Tributo od Georga Muffata. Milí posluchači, v tuto chvíli nabízím k poslechu na naší digitální stanici originální hudbu amerického skladatele George Gershwina. Ten jako jeden z prvních ve 20. století propojoval klasickou hudbu s jazzem. Psal muzikály, hudební komedie, symfonickou hudbu a také písně, kterých napočítáme kolem 700. Právě Gershwinovy písně, a to v autorské úpravě pro solový klavír z roku 1932, se právě teď v rozhlasovém éteru rozezní. Songbook, cyklus 18 písní v úpravě pro klavír, hraje německá klavíristka Corinna Simon.

To byl Songbook, cyklus písní v úpravě pro solový klavír od George Gershwina. Poslouchali jsme nahrávku německé klavíristky Koriny Simon.

Milí posluchači, poslední položkou našeho hudebního výběru bude zhudebnění žalmu 83 ve formě velkého moteta od francouzského barokního skladatele Jeana Philippa Rameaua. Jde o žalm Quam delecta tabernacula tua, tedy jak milé jsou tvé příbytky, hospodine zástupů. Moteto pro solisty, sbor, orchestr a basso continuo náleží do skupiny tří velkých motet, které Rameau napsal v letech 1713 až 15. Zpívat a hrát bude ensemble Marguerite Louis, dirigentem nahrávky z roku 2021 je Gaetan Jarry.

Ensemble Marguerite Louis pod vedením Gaetana Jarry přednesli velké moteto Quam dialecta tabernacula tua z hudebnění Žalmu 83 od Jeana Philippa Rameaua. A touto skladbou se od mikrofonu také loučí váš dosavadní průvodce vysíláním Robert Škarda.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Domenico Scarlatti a jeho sonáta číslo 30 ve formě fugy. Hrají Matěj Fremel a Patrik Vacík na kytary.

Jan Václav Hugo Voříšek, Líbe, píseň pro soprán a kladívkový klavír. Zpívá Martina Janková, hraje Barbara Maria Willi.

Před námi symfonie Malíř Matisse, vrcholné dílo německého skladatele Paula Hindemitha, stejně jako jeho následná stejnojmenná opera, které obě námětově vycházejí z života německého renesančního malíře Matthiase Grünewalda. Hindemithovi se bezprostředním vzorem pro tři věty symfonie staly desky Isenheimského oltáře, Andělský koncert, Ukládání do hrobu a Utrpení svatého Antonína. Premiéra překrásného díla se uskutečnila v roce 1934. V témže roce, kdy dirigent premiéry Furt Wengler veřejně obhajoval neárijce Hindemitha a jeho hudbu proti nacistům. Přesto skladatel později emigroval. Opera Malíř Matisse se u nás bohužel tak často neuvádí. Symfonie o poznání více. Tady je první věta a Andělský koncert z Isenheimského oltáře v tónech Paula Hindemitha. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, kanconeta Dona Giovanniho z druhého dějství opery Don Giovanni. Zpívá Matthias Gerne, symfonický orchestr švédského rozhlasu řídí Manfred Honeck.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Do roku 1875 žil Gustav Mahler v Jihlavě. O 5 let později nastoupil svou dirigentskou dráhu, která ho vedla z Lublaně přes Olomouc do Prahy a do Lipska a do Budapešti, Hamburku, aby nakonec získal post z nejprestižnějších ve Vídni jako umělecký ředitel Vídeňské státní opery a šéf dirigent Vídeňských filharmoniků. Ale my se s druhou symfonií Gustava Mahlera v tónině C-moll vrátíme do lipského, respektive budapeštského období, do konce 80. a začátku 90. let 19. století, kdy vznikala pětivětá kompozice pro soprán, alt, sbor a velký orchestr. Symfonie později nazvaná Vzkříšení. Sám Mahler byl prý k napsání inspirován, když na pohřbu svého přítele Hanse von Billova slyšel z kůru zpívat jakoby andělský sbor. Druhá věta symfonie je klidný a půvabný Ländler, německý tanec v třídobém metru, a do Mahlerovy druhé symfonie nám s ním dají nahlédnout Bostonský symfonický orchestr a dirigent Seiji Ozawa.

0: oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, solisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty.
1: Otevíráme přeslavné a mohutné vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha. Kdyby se všech 6 částí pro jednotlivé svátky vánočního období, připravené Bachem pro Vánoce roku 1734 a 5, provedly za sebou, trval by takový koncert bezmála 3 hodiny. My si teď dopřejeme jen několik minut, a sice z 5. části vánočního oratoria, připsané Bachem první neděli po novém roce. Mimo jiné je zde působivý tercet Ach, wann wird die Zeit erscheinen? Ach, kdy přijde ten čas, kdy přijde útěcha věřících? Zpívají a hrají členové Staatskapelle Dresden, řídí Petr Schreier.

Francis Poulenc a pomalá, téměř mozartovská věta z koncertu pro dva klavíry a orchestr. Hrají sestry Labekovy, Bostonský symfonický orchestr, řídí Seiji Ozawa.

D-dur, vaše tónina. Josef Haydn, třetí věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Jak známo, osobní setkání dvou velikánů, Goetheho a Beethovena, které se navíc uskutečnilo u nás v Teplických lázních, nedopadlo příliš dobře. Ale Beethovenova hudba si Goethovo uznání přece jen zasloužila. Když totiž Ludwig van Beethoven zhudebnil Goethův námět o nizozemském hrdinovi boje za samostatnost Egmontovi, Beethoven Goethemu poslal partituru a ten se o skladateli vyjádřil jako o pozoruhodném géniovi. Ano, je to hudba plná síly, vzdoru, odhodlání, je to celý Beethoven. Egmonta, předehru ke Goethově tragédii opus 84, teď hraje orchestr lipského Gewandhausu pod taktovkou Kurta Masura.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jako jeden z největších skladatelů renesance byl už za svého života i dlouho po něm, prakticky dodnes, oslavován Josquin des Prez. K jeho nesmírné popularitě přispěly nejen úchvatná melodická invence, nápadité imitační techniky i záliba v lidových písních, ale jistě i fakt, že jeho oblíbená díla se počátkem 16. století velmi rychle šířila díky vynálezu nototisku. Josquin komponoval všechny druhy tehdejší hudby, od motet a mší až třeba k francouzským šansonům i italským kancónům. Měl obdiv mnoha mocných své doby, včetně členů rodu d'Este ve Ferraře, v jeho službách působil. Tady je Josquinova La Spagna, pětihlasá skladba pro instrumentální soubor v nahrávce katalánského Esperionu 21 a jeho zakladatele a uměleckého vedoucího gambisty Jordiho Savala.

Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Teď si poslechneme Mutations from Bach, co si jako mutace z Bacha. Dílo pro žestě a tympány od Američana Samuela Barbera z roku 1968. Vycházejí ze sekvence Christe du Lam Gottes, Kriste Beránku Boží, v nápěvu gregoriánského chorálu s harmonizací Joachima Deckera z roku 1604 a z pozdější Bachovy harmonizace, užité třeba v některých kantátách nebo v chorálním preludiu. Takto nápěv prochází 6 minutami Barberova kompilátu, aby na závěr zazněl zřetelně a stišeně. Královský skotský národní orchestr vede dirigentka Marin Alsop.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Odie tamo, nenávidím a miluji. Slova básně římského lyrika Catula nacházela a dodnes nacházejí nejrůznější proměny a využití v různých odvětvích umění a kultury. A my si poslechneme, jak tu latinskou báseň, jejíž český prozaický překlad zní nenávidím a miluji. Možná se ptáš, proč to dělám. Nevím, ale cítím, že je to tak a trápím se. Takto v madrigalu pro 6 hlasů zhudebnil slovinský skladatel 16. století, působící i v Praze, Jakob Handl Galus. Zpívá soubor Societas Incognitorum.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Je velmi nezvyklé, že francouzský skladatel 17. století takového formátu, jakým byl Marc-Antoine Charpentier, nebyl zaměstnán u dvora Ludvíka 14. Možná se nechtěl zaplétat do dvorských intrik a chtěl jen v klidu tvořit. Což také činil, že je podepsán pod asi 550 skladbami, včetně divadelní hudby ve spolupráci s Moliérem a velkého množství duchovní a liturgické hudby. A právě z ní si teď vybereme Charpentierovo moteto pro dva sólové hlasy a instrumenty O Crux Ave, pozdravení kříži jako naší jediné naději. Zpívají René Jacobs, ano, ten slavný dirigent staré hudby, který ovšem začínal svou hvězdnou kariéru jako kontratenorista. Dále zpívá Judith Nelson a spoluúčinkuje koncerto vokále.

Koncert není jen ona kulturní událost, při níž na pódiu někdo hraje a my mu tleskáme. Koncert je také druh skladby, v němž sólista vede hudební dialog s orchestrem. Tím sólistou může být třeba houslista, klavírista, čelista a jeho part bývá napsán velmi virtuózně. V některé z obvyklých tří vět koncertu na něho čeká kadence, kdy se orchestr odmlčí a sólista hraje úplně sám. Wolfgang Amadeus Mozart, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 17 G-dur, hraná na kladívkový klavír, klavíristou Jos van Immerselem, hraje Anima Eterna Brugge.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Neuvěřitelně lehce prý Chopin ovládal klaviaturu. Jeho hra byla charakterizována jemností a poetičností. Ostatně taková prý byla celá jeho osobnost. A oné rafinované jemnosti si teď můžeme užít i ve hře vynikajícího italského klavíristy Mauricia Polliniho v Chopinově etídě číslo 12 C-moll z cyklu 12 etíd.

Patrně nejmocnějším hudebním skladatelem v dějinách Francie byl Jean-Baptiste Lully. V 18. století byl takřka neomezeným pánem hudby a divadla a baletu a dokonce i hudebních vydavatelství u francouzského dvora. Tak veliký obdiv k Lily mu choval a tak velkou důvěru mu dal král slunce Ludvík XIV. A Lily skutečně byl vynikající. Skladatel oper, baletů, komorní hudby, kapelník, tanečník, jak známo. Možná méně se dnes ví o jeho skvostných dílech z oboru chrámové hudby. A tak si jedno z nich právě teď připomeneme. Lilyho zhudebnění žalmu 112 pro sóla, sbor a orchestr Laudate Pueri, chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina. Bude to v podání slovutného souboru Le Concert Spirituel a Hervého Niketa.

V době, kdy ještě autorská práva nebyla tak pečlivě ošetřována a střežena jako dnes, si hudební vydavatelé jako pragmatičtí obchodníci vypomáhali různě. Třeba i tím, že občas vydali nějaké to dílo pod jménem slavného skladatele, protože pak měli prodej zaručen. Jedním z mnoha takových případů je i ten ohledně šestice smyčcových kvartet, která jako opus 3 Josefa Haydna vydal francouzský vydavatel Bayer a po něm i další, takže se pak už velmi těžko dohledávalo to, co tvrdí současné bádání. Totiž, že autorem je ve skutečnosti německý skladatel, benediktinský mnich a Haydnův velký obdivovatel a napodobovatel Románus Hofstetter. Ovšem fakt, že jeho serenáda ze smyčcového kvartetu F-dur je kouzelná, ten je nespochybnitelný a průkazný. Poslechněme si v podání komorního orchestru Orpheus.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: 12 obcí severně od Prahy je bez pitné vody, je v ní olovo. Měsíc po ničivé povodni Nepál znovu ohrožují silné deště. Filmový festival Finále Plzeň dnes otevře snímek Divočina. A čekejte oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami 13 až 18. Lidé ve 12 obcích severně od Prahy nemohou pít ani vařit z vody z vodovodu. Do nádrže v obci Odolana voda uniklo olovo. Postižené obce teď pro lidi zajistili a dále zajišťují rozvoz pitné vody. Jak dlouho stav potrvá, není jasné.
3: Pán s lahvemi umělohmotnými tady u cisterny.
4: Jdu si pro vodu, protože jsem dneska byl dlouho na služební cestě.
3: Říká pan Andrej.
4: A ve všech krámech vodu už není možný sehnat.
5: Podle starosty města Ondřeje Prášila ze sdružení Vodoláci, který kandiduje v komunálních volbách, jsou ve městě 4 cisterny a to je málo.
6: Občané nemají pít vodu ani vlastně z ní vařit. A nicméně středočeské vodárny ujišťují, že míra koncentrace olova v dodávané vodě nepředstavuje při krátkodobé konzumaci zdravotní riziko.
5: Škola a školka bude normálně v provozu. Děti budou mít vodu z cisteren, ale vařit se nebude, protože by pak nebylo v čem umývat nádobí. Z Odoleny vody Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: Čeští advokáti si nastavili vlastní pravidla pro využívání umělé inteligence. Na svém webu třeba nesmí spustit automatické rady, takzvaných chatbotů. Odpovědi vygenerované AI totiž musí vždy zkontrolovat advokát.
7: Modely AI dnes advokáti využívají třeba k rešerším, říká členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová.
8: Pokud si někdo nechá vygenerovat rešerše judikatury, tak samozřejmě musí ověřit, jestli ty případy skutečně jako existují a jestli se v nich pojednává o tom, co ta umělá inteligence tvrdí.
7: Právě halucinace neboli výmysly umělé inteligence řešily už i některé české soudy. I ty ale budou s AI zanedlouho pracovat, říká zakladatel Centra pro digitalizaci a AI v justici a místopředseda Pražského vrchního soudu Roman Horáček.
9: Nikdy to nedopadne tak, že by v té soudní síni seděl robot.
7: Nejdříve by AI mohla podle Horáčka pomáhat ve správních řízeních, například s pokutami za parkování. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Měsíc poté, co záplavová vlna zabila bezmála 1500 lidí a více než 5500 je stále nezvěstných, se Nepál znovu obává velké vody. Z Bengálského zálivu se nad něj posouvá oblačnost, která podle meteorologů přinese extrémní srážky. Úřady proto přikročily ke konkrétním opatřením.
10: V Nepálu už nepřetržitě prší druhý den v kuse a hladiny řek se rychle zvedají. Zakázaná je doprava mezi městy a provinciemi od soumraku do brzkého rána. Úřady ve vysokohorských okresech Himaláje dostali příkaz, aby kontrolovali dodržování zákazu treků a turistických tur. Na několika místech jižního a západního Nepálu už voda podemlela silnice a půdní sesuvy zavalily řadu přístupových cest. Po dopravních nehodách jsou hlášeny první oběti. Mimořádně silné srážky mají nad celou zemí trvat až do pondělí. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
2: V Plzni dnes začíná 39. ročník filmového festivalu Finále. Divákům nabídne více než 100 snímků. Novinkou je udílení divácké ceny. Festival zahájí snímek režisérky Evženie Brabcové Divočina. Proč právě on, vysvětluje umělecká ředitelka Finále Lenka Trpáková.
11: Nám přišlo, že to je originální debut ženské filmařky, která se vymezuje k aktuálnímu tématu přípravy na konec světa, ale takovým jako filmem s vytříbeným nebo originálním filmovým jazykem.
2: Mezi pozvanými hosty jsou například Helena Třeštíková, Bára Basiková, Aňa a Ester Geislerovi nebo Klára Isová.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno, anebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně budou vyskytovat mlhy. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť a večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 9. Více zpráv na irozhlas.cz.
12: Socher slaví 100 let.
13: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety, Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Zahranice známých světů. Sočer.rozhlas.cz

0: Mozaika.
1: Dobré ráno a máme tu závěr pracovního týdne. Pátek si říká o hudbu a dnes jí bude v ranní Mozaice na Vltavě opravdu hodně. My si připomeneme Jaroslava Ješka, skladatele, který dokázal spojit jazz, swing, klasickou hudbu i neopakovatelný humor Osvobozeného divadla. Od jeho narození právě uplynulo 120 let a tak jeho hudbu budeme hrát dnes v každé hodině. A přidáme k tomu ještě 50 let U2, kapelu, která stejně jako Jaroslav Ježek nikdy nezůstávala jenom u hudby. A vydáme se i po stopách Járy Zimmermana, až ke zdi vzdechů na Fajtově kopci. Dobré ráno, vítejte na Vltavě.
2: A taky vítejte u hudebního výběru, ve kterém nechybí Wolfgang Amadeus Mozart, Josef Bohuslav Förster a taky Miles Davis, kterého uslyšíte ještě před 6:30. Hezký pátek.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Berlínská filharmonie a dirigent Karl Böhm se skladbou Wolfganga Amáda Mozarta.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu včera v pražském Rudolfinu zahájil svou 100. sezónu programem svého prvního koncertu z roku 1926. A zahajovací koncert byl přenášený taky na velkoplošnou obrazovku na pražském náměstí Míru.
0: Orchestr pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho stejně jako před stolety uvedl předehru k Prodané nevěstě Bedřicha Smetany, romance Ludvika van Beethovena nebo výběr z legend Antonína Dvořáka.
1: Na závěr také zazněla symfonie číslo 2 Zdeňka Fibicha. Po 100 letech se z někdejšího souboru 20 hudebníků stal orchestr, který aktuálně čítá 96 hráčů.

0: pianistka Věra Kopecká, taneční skici pro klavír Josefa Bohuslava Förstera a necelá minuta zbývá do 7:15.
1: Na Fajtův kopec nad Velkým Meziříčím lidé už léta jezdí lyžovat, ale nově tam také vyrážejí za Járou Cimrmanem. Místní správce rozhledny Jiří Pálka tam v posledních letech společně se svým odborně neodborným týmem objevil celou řadu Cimrmanových vynálezů.
0: Mistrovi lyžosánky, kalibrační desku, srdce pro Davida nebo zeď vzdechů.
1: A právě za tímto Cimrmaniakem jsme se vypravili.
2: Tamhle je zeď vzdechu, tam máme dvokno a pak skočíme pod rozhlednou, tam je ten zbytek od toho Cimrmana.
3: Tak tohle bude určitě ta zeď vzdechu, ke které přicházíme s Jiřím Pálkou, správce rozhledny a areálu Fajtův kopec nad Velkým Meziříčím.
2: Taková maličká stavbička, asi 30 metrů dlouhá, 6 metrů vysoká. Podle nás to je Cimrmanova zeď vzdechu, z toho důvodu, že on se inspiroval v Jeruzalémě, když tam mají zeď nářku, tak aby mohli lidi v republice vzdechat. A nemuseli vzdechat na jednom místě. Takže tady ta drobná stavba má zezadu na každém kamenu, což nemůžete vidět, protože to je zasypaný hlinou, svý identický číslo. Takže ta zeď se dá rozebrat a na jiném místě přesně identicky složit.
3: Každé to dílo, které tady vidíme, je odsouhlaseno otci zakladateli, takže tady vidíme podpis doktora Zdeňka Svěráka a profesora Miloně Čepelky. Fajtův kopec je známé lyžařské středisko na Vysočině. Tady jsou vidět už kotvy. Vlek už je skoro připraven na zimu. A my stoupáme přímo k rozhledně, která je postavená ve tvaru šroubovice DNA.
2: Musím pro klíče ještě. Tak, teďka jenom běžte dále, já jsem vám to otevřel. Hnedka se pytám za váma. Cimrmanovi díla vlastně se nacházejí v prvním patře rozhledny.
3: Cimrmanovo srdce pro Davida.
2: My jsme objevili nádherný srdce vyřezávaný z dřeva. K tomu byly jakoby kovaný šípy. A proto jsme přemýšleli, co. A vlastně jsme zjistili, že Cimrman navštívil italskou Florenci, uviděl sochu Davida a zjistil drobnou její nedokonalost a napsal vlastně italským kolegům, že rád dodělal dílo svého předchůdce Da Vinciho a že mu vytvořil srdce takzvaným srdečným obchvatem. Ten obchvat spočívá v tom, že jsou tři šípy a neprochází tím srdcem prostředkem, ale obepínají se. On to nazval, že to je vlastně Cimrmanův srdeční obchvat, jen potom jsme zjistili, že Angličani mu to vyfoukli a udělali z toho bypass. Nazdar, Lukáši. A tady je náš první dobrý kolega, den. Magistr Dočkal přírodní vědy.
4: Ty jsi rejža, ty jsi mi řekl, že s tím mám fláknout.
5: Karel tady není.
3: Manželka Jiřího Pálky rozdává scénáře.
2: Píšu to já skromně. Já tady našemu odbornému týmu donesu ten koncept. Ale kluci, ještě, já jsem dovezl ten kufr na tu přednášku, jak jsme říkali, že uděláme to, aby ty lidi navazovali, aby měli souvislost s tou minulou přednáškou, tak mám ten kufr a kalibrační desku a to bychom u ty přednášky vystavili.
6: A tak asi začneme, ne, kluci? Nebo já...
7: Jo, klidně.
2: Tak na značky. Dobrý večer, dovolím si vám představit náš odborný tým. Profesor Petr Zezula, magistr Lukáš Dočkal přírodní vědy, profesor Karel Šikula, přední lingvista.
3: No a teď už v technické místnosti chaty vedle rozhledny následuje zkouška odborných přednášek a jednotliví doktoři, profesoři a inženýři představují například Cimrmanovu inovaci šroubu Imbus anebo speciální Kolumbovo vejce a na závěr zpívají píseň Musíš za svým Tomem stát. Podle velkomezeříčských badatelů byla skladba tajnou šifrou Járy Cimrmana určenou T.G. Masarykovi.
8: Musíš za svým Tomem stát.
3: Z Velkého Meziříčí Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Poetický rituál nabitý energií.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
0: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
1: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
0: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
1: Více na webu pribohemiaradio.cz
0: nebo na vltava.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

Na Olymp, na nebe nevěřím, když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi, za život, život

0: Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.
1: Jan Verich s filmovým tanečním orchestrem Nebe na zemi, Jaroslava Ješka, Jiřího Voskovce a Jana Vericha.
2: A zdaleka nejenom Nebe na zemi, ale taky Tmavomodrý svět, Tři strážníci a nebo taková stonožka. Tohle jsou skladby Jaroslava Ješka, od jehož narození právě dnes uplynulo 120 let.
1: Od dětství měl vážné zdravotní problémy, kvůli nimž postupně téměř oslepla, měl taky výrazně poškozený sluch. Přesto vystudoval konzervatoř a mistrovskou školu a už ve 20. letech se prosazoval jako skladatel a klavírista.
2: Jaroslav Ježek ve své hudbě dokázal propojovat klasickou evropskou tradici s jazzem a moderními tanečními rytmy. A mimochodem Nebe na zemi, to byla první skladba, kterou jsme vám od Ježka dnes ráno v Mozaice nabídli. Bude jich celá řada.
1: Skladatele připomíná taky nová výstava v Pražském národním muzeu, na které natáčel člen Dismanova rozhlasového dětského souboru 14-letý Fabián Michael Mareš.
3: A protože Ježek je známý hudební skladatel, na vernisáži zněla Ježkova hudba. Ve dvoraně Národního muzea bylo hodně lidí a poslouchali orchestry Ježkovy stopy.
4: Já mám Tmavomodrý svět, no.
5: Já mám rád písničky Jaroslava Ježka, respektive melodie Jaroslava Ježka, které mají jiný text, než my známe z osobozeného divadla, takže Voskovce Vericha mají, ale mají takzvané válečné texty. A jsou to třeba písničky Byla jednou jedna myš, řvala jako lev, já jsem vůdce světe, slyš, já mám čistou krev.
6: Nedávno jsem si oblíbila stonožku, protože já mám ráda zvířata, tak proto jsem si vybrala tu stonožku.
3: V publiku seděla i kurátorka výstavy Veronika Gašparová a i ta mi řekla, jaké písně má ráda. Také jsem se jí zeptal, proč se výstava jmenuje Tmavomodrý svět.
6: Tmavomodrý svět vlastně znamená i písničku, kterou složil Ježek, Voskovec a Verich v Brně, kdy měli vytvořit teda blues a přemýšleli, jaké blues vytvořit. No a tak přemýšleli o textu, o melodii a najednou z toho zrostla vzájemná spolupráce, že prvně třeba vznikla jedna věta, pak vznikla melodie a najednou druhá melodická linie a na to pak text navázal, takže vlastně tahle ta písnička, která vznikla v tom Brně, tak vlastně Ježkovi se nejenom líbila, ale ona vlastně definovala celý jeho život.
3: Kvůli šedému zákalu Ježek viděl jen na jedno oko a to slabě. Spolu s Voskovcem a Verichem tvořili nerozlučnou trojici a byli velkými kamarády. Zemřel ve 35 letech na chronické selhání ledvin.

0: Miles Davis a Bill Evans potkali se na přelomu 50. a 60. let a jejich spolupráce naprosto zásadně ovlivnila podobu moderního jazzu. My jsme vám nabídli skladbu AOSP z Da Cruz. Je 6 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Na podzim přibývá nehod, při kterých řidiči srazí zvěř. Venku častěji prší, jsou mlhy a dříve se stmívá. Zvířata jsou navíc v říji a hledají potravu na zimu. Řidiči by měli dávat pozor hlavně v lesích, mezi poli a loukami. Papež Lev 14. dnes zahájí oficiální návštěvu Francie. V Paříži se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem a vystoupí před poslanci. Na programu má taky návštěvu sídla organizace UNESCO, mše v katedrále Notre Dame a stadionu Stade de France.

0: Mozaika.
1: A ještě přidáváme kulturní tipy, protože tu máme páteční ráno s datem 25. září a před námi navíc víkend. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem zahájí novou výstavu z cyklu Architektura. Pod názvem Rozumět a umět uspořádat představí svou tvorbu městská architektka a autorka výstavy Lucie Kavánová.
2: Sezónu s podtitulem Cesta za dobrodružstvím zahájí brněnské divadlo Radost, a to adaptací slavného románu Hobbit.
1: Průřezovou výstavu mladého módního návrháře Borise Krále otevírá Moravská galerie v Brně.
2: Dvoudenní literární festival Knihlava začíná v Domě kultury v Jihlavě.
1: Kostel Pokoje ve Varnsdorfu bude místem prvního koncertu festivalu Mandava Jazz, zahraje kapela Crossover Collective.
2: A ještě tip ze zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou, tam chystají komentovanou prohlídku výstavy děl grafika Jana Vyčera.

0: Náš dramaturg Jan Kinsel pro vás vybral Felixe Mendelssohna Bartholdyho Fugu pro smyčcové kvarteto, kterou jsme nabídli 7 minut po půl sedmé.
1: Irská rocková kapela U2 slaví půl století od svého vzniku. Za tu dobu vydala čtveřice z Dublinu 14 řadových alb a po celém světě prodala 170 milionů nahrávek.
0: Vedle obří popularity získala kapela taky více než 20 cen Grammy.
1: No a členové U2 se navíc dlouhodobě vyjadřují nejenom ve svých písních k politickým, společenským i náboženským tématům.
2: Vše začalo 25. září roku 76, když se v kuchyni sešla čtveřice teenagerů. Žádnému nebylo víc než 16 let. Poznali se přes inzerát, který zveřejnil bubeník Larry Mullen.
3: Na nástěnku jsem dal inzerát. Hledám tři dobře vypadající kluky, kteří umějí hrát.
4: Na jednom z našich prvních vystoupení nás jako zpěvačky doprovázely dvě dívky. Hodinu před koncertem si mě vzali stranou. Edgy, umíš vůbec zpívat? Bonovi to vůbec nejde.
2: Vzpomínal kytarista David Evans, známý spíš pod přezdívkou The Edge. Dnes se Bono pravidelně umísťuje mezi 10 rokovými zpěváky s největším hlasovým rozsahem a jeho hlas je zcela jedinečný a nezaměnitelný. Za půl století vydali U2 14 studiových alb. To první, Boy, vyšlo v roce 1980. Za přelomová jsou považována alba Joshua Tree z roku 87 nebo Achtung Baby z roku 91. Od samého počátku tvoří U2 stále stejná čtveřice hudebníků.
4: Být hudební skupinou není snadné. Je to jako pouliční gang a být jeho součástí po 40 není normální. Nám se ale pořád daří fungovat.
2: Svěřil se v jednom z rozhovorů kytarista The Edge. Skupina U2 a především její frontman Bono se už roky angažuje v oblasti lidských práv i v boji proti chudobě. Za zásluhy nejen v hudbě, ale i v charitativní činnosti ho britská královna Alžběta II. Povýšila do rytířského stavu.
5: Sláva je svého druhu kapitál a je důležité ho dobře využít. Nejen k získání dobrého stolu v restauraci, což je taky fajn, ale je to málo. Stojíte v záři reflektorů a přemýšlíte, kam ten paprsek namířit. Nejsem idealista, chci, aby se věci skutečně děly. Zároveň jsem pragmatik, spolupracuji s levicí i pravicí. Nemusíme se shodnout úplně na všem, stačí shodnout se na něčem, co je dostatečně důležité.
2: Ke svému 50. výročí vydává skupina U2 nové album. Má název Carnaval de Luz a vyjde v listopadu. Jaromír Marek, Český rozhlas.

0: Carmen McRae, Listen to Monk v nahrávce z roku 1990. Hezké ráno, 2 minuty před 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Už na tuhle neděli pro vás chystáme novou četbu s hvězdičkou, tentokrát z románu Marie Zelbové Táňa Praha 3 Žižkov. Mimochodem, Marie Zelbová byla před časem také hostem naší vizitky na Vltavě, takže stále ještě interview najdete na našem webu vltavarozhlas.cz, ale zpátky k její knížce.
0: Básníci, šílenci, muzikanti, opilci i samozvaní proroci. Ti všichni procházeli domovnickým bytem 1+1 na pražském Žižkově, kde svobodomyslná Táňa Leixnerová vychovávala své dvě děti.
2: No a její dcera Marie právě po letech podává syrové, ale taky laskavé svědectví o svém dětství a dospívání v prostředí na okraji společnosti. Pojďme si poslechnout ukázku z naší četby s hvězdičkou.
3: Nejživěji u nás doma bývalo na podzim, v čase konopné sklizně. Při takzvaném mářobraní. To bývala mama hodně euforická a snažila se ovlivňovat chod světových dějin. Organizovala například mírové poselství, které mělo za prezidentem Gorbačovem přicválat do Moskvy na koních. Nebo tradičně svolávala demonstrace za legalizaci marihuany, na které kromě mě a mého kluka Roberta nikdo nepřišel. Při jednom z mnoha bujarých večírků na nás sousedé kvůli nadměrnému hluku zavolali policii. Máma se ani nenamáhala schovat plech plný sušící se marihuany. Co to je? Tázal se příslušník veřejné bezpečnosti. Táňa vesele. To je tráva. Zaskočený příslušník už raději nekladl další otázky. Zapsal si do notýsku jména všech zúčastněných a rychle se zdekoval.
0: Krásy i hrůzy dětství v žižkovském bytě, jehož dveře byly otevřené nejrůznějším bohémům a vyděděncům.
2: Román Marie Zelbové Táňa Praha 3 Žižkov nabídne nová četba s hvězdičkou na Vltavě. Poslouchejte od neděle vždy od 23 hodin.

0: Spirituála. Duchovní Evropa.
1: S Martinem C. Putnou procházíme spletitými duchovními dějinami napříč národy i náboženskými konfesemi.
0: Každou neděli od 8 hodin na Vltavě.
1: A pak na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: George Gershwin v podání Adama Plachetky, Symfonického orchestru Českého rozhlasu a dirigenta Tomáše Netopila.
1: A dnešní ranní úvaha, ta bude v podání publicistky Aleny Zemančíkové. Jaké to je být na vrcholu a co všechno obnáší cesta dolů? Na to Alena Zemančíková zavzpomíná v souvislosti s navandrování s koněm a na jeden horský výstup, který také podnikla.
2: Za komunismu jsme měli tak malé platy, že jsme nemohli na dovolenou s dětmi jet nikam. V nových poměrech jsme sice začali vydělávat trochu víc, ale v té době po převratu jsme o dovolené doháněli hlavně resty z běžného roku. A protože jsme měli koně, byla většina naší dovolené naprosto pracovní. To proto, že jsme v létě dělali seno. Odměnou nám bylo, že jsme mohli zapřáhnout a s jakýmkoliv počtem lidí jít nalehko krajinou. Vezli se jen malé děti a batohy. Žádným jiným způsobem člověk nepozná kraj tak, jako když putuje s koněm a s vozem, musí si vyprosit nocleh ve stodole a všechny cesty i obce si ohmatá vlastníma nohama. Vandrování s koněm byla po 8 let naše jediná a nejkrásnější dovolená. Můj muž se z ní vždycky vracel vyhublý a unavený, ale jak je vidět na fotografiích z té doby, na vrcholu. Na vrcholu sil, blaha, inspirace životní formy, štěstí. Na kozlíku uprostřed Brodu 1989 nebo při strmém sjezdu z Příkré stráně 1990, s vlajícími vlasy spoutanými provazem 1991, s očima přivřenýma proti slunci 1992, s lahví ovocného vína Encián prozářenou sluncem 1990, s opratěmi pevně v rukou 1993, 94, 96, 98. Na všech těch fotkách je Hugo vždycky na vrcholu. Z krajiny jsme dobře poznali zejména její cesty. Pokud jsme vystoupili na nějaký kopec, pak vždycky opřeni ze zadu do vozu, který bylo nutno tlačit, aby se koni odlehčilo. Pocit vítězství nahoře byl ale hned setřen nepříjemnostmi sestupu a brzdění, jež je pro koně namáhavé a protivné. Když náš kůň zestárl a schroml, ptával se můj muž Hugo, co budeme dělat v létě, až nám umře. Odpovídala jsem mu, že třeba tu a tam, jen tak nalehko, vylezeme na nějakou horu. Vylezla jsem na ní sama. Bylo to v Alpách, nahoru Krotenkopf, vysokou 2080 metrů. V půli výstupu v době předpolednem se člověk dostane na holou stěnu z šedého vápence, kde není ani stín, ani kapka vody. Nevím, z čeho rostou v tom kamení úchvatné modré hořce, botanicky encián. Z horka a příkrého výstupu jsem měla srdce až v krku a musela jsem si v blízkém sedle na chvíli sednout na kamennou zem a možná 10 minut spát. Pak jsem se probrala, napila se teplé vody z láhve v batohu a na jeden ráz vystoupila až nahoru. Na vrcholu byl kříž, 4 metry vysoký, dřevěný. Nikde žádná lanovka, žádné vysoké stromy, nejvýše kleč a kosodřevina. Ten kříž tam někdo musel vynést z dola. Napadlo mě, že cestou kolem níž v závějích hořce kvetou modrofialové enciány někdo vynesl na vrchol kříž i za mě, abych se mohla už jen rozhlížet po okolní krajině a cítit se šťastná a vítězná nad malicherností ve zdejšího světa. Bylo tam krásně. Cesta dolů byla méně náročná pro srdce, o to však těžší pro kolena, odvyklá námaze při městském životě. Druhá hodina sestupu byla už hodně bolestivá. Často jsem při ní pomyslela na našeho chudáka starého koně, který nechtěl nahoru ani táhnout, aby nemusel dolů brzdit, protože znal slabost svého starého srdce i opotřebovaných kloubů. Taky se mi zastesklo po Hugovi, který už nezáří a vlasy mu nevlají a v práci musí hodně táhnout, ale nikdo mu zezadu nezatlačí, spíš naopak, pověsí se na jeho vůz, jako to dělávali naše malé děti, a my jsme je za to napomínali, protože každou takovou zavěšenou osobou těžkne celý náklad. Ještě ten večer jsem zašla k internetu a začala Hugovi psát dopis. Milý Hugo, na vrcholu jsou kříže. Jenže to bylo v Německu a klávesnice neměla háčky a čárky. Napsala jsem, milý Hugo, na vrcholu jsou krize. A sestup bolí.
1: Vrchol to není zdaleka jenom vítězství, to je taky okamžik, od kterého začínáme sestupovat. A přesto může být nahoře krásně, jak připomněla ve své úvaze publicistka Alena Zemančíková.
0: Nám už hraje Lou Donaldson, připomínáme si nahrávku z konce 50. let.

0: Radioservis představuje
1: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
2: Vlastně jsem se sem i těšil. 2 dny v hotelu za maturitu na dvojku, to jde. I když mám pocit, že rodiče v tom vidí něco jiného. Chtěli, abych se tady seznámil.
3: Hotel uprostřed ničeho, 14 lidí, hosté i zaměstnanci. Každý si sem přivezl něco svého a nikdo přesně neví, co si odveze.
4: Máte rezervaci?
5: Nový film Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala Zpráva pro Minervu 2. Od 1. října v kinech. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

0: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministryně Schillerová hájí stav veřejných financí. S kritikou rozpočtové rady nesouhlasí. Francie pošla vojáky do Saúdské Arábie na ochranu přístavu v Yanbu. Začal mezinárodní festival ilustrace a komiksu Lustr. A čekejte oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami 13 až 18. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO nesouhlasí s tvrzením Národní rozpočtové rady o neudržitelnosti veřejných financí. Předseda rady Mojmír Hampl řekl, že se kvůli rozvolňování rozpočtových pravidel přiblížil okamžik, kdy Česko narazí na takzvanou dluhovou brzdu. Původní odhady mluvili o roce 2037. Teď se termín posunul na rok 2034. Zprávu o stavu veřejných financí Schillerová označila za politické prohlášení.
3: Zavázali jsme se ke snižování deficitu. My jsme přesvědčili Evropskou komisi o tom, že potřebujeme větší míru zadlužení v roce 2027, protože jsme zdědili neuvěřitelným stavu veřejné finance, kde byly nadhodnocované příjmy, podhodnocované výdaje. Víte, že rok 2026 tam chybělo něco mezi 70 a 90 miliardami.
2: Vláda Andreje Babiše z ANO na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Francie pošlo vojáky a obranné systémy do Saúdské Arábie na ochranu přístavu Yanbu. Francouzský prezident Emmanuel Macron to řekl v televizi TF1. Strategický přístav na pobřeží Rudého moře je klíčovým uzlem pro přepravu ropy. Na začátku září provoz přístavu omezil útok na ropovod, ze kterého Saúdská Arábie obvinila pro iránské milice.
4: Francouzský prezident Emmanuel Macron v televizi TF1 řekl, že Francie vyšle do Saúdské Arábie vojáky, radary a systémy protivzdušné obrany. Nespecifikoval, kolika vojáků se to týká. Macron zdůraznil, že se Paříž nechce zapojit do konfliktu, ale chce ochránit provoz rudomořského přístavu. Saúdská Arábie může přes přístav v Yanbu exportovat ropu a obejít tak Hormuzský průliv. Provoz v průlivu je omezený po americko-izraelských útocích na Irán na začátku roku. Od té doby prudce vzrostly ceny pohonných hmot po celém světě. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: V Brně pokračuje festival televizní tvorby Seriál Killer. Letos poprvé nabízí i ryze českou soutěžní sekci. Diváci dnes v divadle Husa na Provázku uvidí světovou premiéru seriálu Record Woman. Sleduje životní příběh meziválečného atleta Zdeňka Koupka, který se narodil s variací pohlavních znaků. Pokračuje dramaturgyně Táňa Zabloudilová.
5: Seriál je vlastně hodně dobrý v tom, že se soustředí na to, že někdo se vlastně vzdá té identity genderové i s tím, co na to bylo napojeno, ty velké úspěchy, vlastně úplně jako ta velká sláva a přelomy různé, takže v tom ten příběh je jako hodně zajímavý.
2: Začal mezinárodní festival ilustrace a komiksu Lustr. V pražské Holešovické tržnici vystavují desítky umělců z celého světa. Jejich hlavním tématem je ochrana přírody.
6: Jedním z vystavujících je Josef Sedlák. Do haly 17 v Holešovické tržnici přivezl několik trojnohých dřevěných soch. Zahraniční umělce zastupuje třeba maďarský ilustrátor a grafik Attila Stark. Na svých kresbách zobrazuje způsoby využívání a zneužívání lesa.
7: Tohle je hodně zajímavý příběh z Maďarska. Odehrálo se to v loni. Starosta získal opravdu hodně peněz, aby mohl postavit stezku v korunách stromů. To udělal, ale mezi tím také nechal les vykácet.
6: O víkendu mohou návštěvníci zamířit také na přednášky Lustr Talks. V pátek a v sobotu bude na festivalu živě vznikat podcast Podhoubí Rádia Wave. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, hlavně v jihovýchodní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně budou vyskytovat mlhy. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, dnes už páteční 25. zářijové kultura, ta má opravdu široký záběr a my se podíváme na velkou operu, na kvír divadlo a máme pro vás celou řadu tipů, kam vyrazit během následujícího víkendu. Semperova opera v Drážďanech, ta chystá 10 premiér a výraznou pozornost věnuje příští sezóně i Beethovenovi. Od jeho úmrtí uplyne 200 let a tak to podrobně rozebereme. No a navíc v Praze začíná festival Wild. Během 5 dnů nabídne 3 nové inscenace s LGBTQ+ tématikou, včetně Chlípnice Daniely Špinar. A rozhovor s Danielou Špinar nabídneme už za malou chvilku.
2: Připomínáme si 120 let od narození Jaroslava Ježka právě dnes. S Voskovcem a Werichem se spojil v roce 1928. Jejich spolupráce trvala až do zániku Osvobozeného divadla. Celé ráno vám taky hrajeme nahrávky skladeb Jaroslava Ježka a tak to v této hodině po půl osmé bude Svítá v podání Bratislava Hotzerenejders. K tomu třeba taky Michel Camillo v nahrávce z BBC Symphony Orchestra.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Michel Camillo z BBC Symphony Orchestra a Světa pro klavír, harfu a smyčce 10 minut po sedmé.
1: Krásně jsme odstartovali následující hodinu našeho ranního vysílání a teď vás zveme do divadla. V pražském divadle Venuše ve Švehlovce začíná festival queer divadelního umění s názvem Wild. Otevře ho premiéra Chlípnice režisérky Daniely Špinar.
0: V kabaretně Mladěné grotesce se jako dvě stárnoucí tetičky představí Michal Karn a Tomáš Kobr.
1: Inscenace nabízí nepřikrášlenou sondu do života trans a homosexuální komunity v éře před i po pádu železné opony.
0: Na zkoušce natáčela s Danielou Špinar redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Michal Vitkovský napsal Chlípnice v prvním desetiletí nového milénia. Kniha vzbudila ohlasy. Pozitivní, nadšení, ale zároveň i negativní. Co vyvolala ve vás, že jste se rozhodla ji adaptovat, vytvořit z ní divadelní inscenaci?
3: Já jsem ji četla poprvé, když jsem studovala Damu a samozřejmě jako queer osoba, respektive jako gay tehdy, jsem na to reagovala, že jsem byla šokovaná, že někdo vůbec byl schopný dát na papír ten podsvětní život queer komunity za komunismu 80. let, když vlastně byli všichni velmi perzekuovaní. Myslím si, že to ve mně vyvolalo něco, co jsem ještě nedokázala úplně popsat a teprve vlastně teďka až s odstupem času a s tím, že mám za sebou tranzici, tak jsem pochopila, že jsem v tom cítila něco mnohem hlubšího, protože ta první pasáž té knížky je v podstatě jako o dvou zženštilých gejích, ale já bych řekla spíš transženách, který vlastně tehdy si to ještě nebyli schopní definovat, ještě to nebyl takový slovník. Jsem jako viděla v tom můj život, respektive to, čeho jsem se třeba i trochu bála, co byla moje 13. komnata a vlastně jsem jako vnímala skrze příběh Patricie a Lukrécie, což jsou ty dvě hlavní hrdinky a jejich noční život a to, jakým způsobem si kompenzují to, že jsou vlastně odstrčeny od té společnosti na okraj, tak jsem v tom hrozně viděla nějak jako svůj příběh a viděla jsem, že to chci vyprávět, i když je to tak šokující, tak je to zrcadlo nastavující.
2: My se tady prostřednictvím vyprávění Patricie a Lukrécie ve vaší inscenaci v podání Tomáše Kobra a Michala Kerna vracíme do 80. let, kdy vzpomínají dobře na tu dobu, i přesto, jak byla šílená, krutá, drsná pro jejich komunitu. Když srovnáte ty dva světy ve vaší inscenaci, co v nich vidíte? Předrevoluční a porevoluční.
3: Člověk nostalgicky vzpomíná vždycky na svoje mládí, i když bylo sebehorší. Já vlastně mám pocit, že to, jakým způsobem žili izolovaně gejové v té době 80. let, tak teďka v tuhle tu chvíli to prožívají vlastně trans lidi. Trans lidi teďka jsou opravdu to politický téma, co opravdu jako je totálně na okraji společnosti. Já to vnímám tak, že teďka jako aktuálně vyprávím něco, co prožívají trans lidi dnes, i přesto, že je to příběh queer komunity z 80. let. Ten problém obecně je to, že ta společnost to neumí definovat a bojí se toho a proto to vlastně odstrkuje na okraj a tyto lidé přežívají tím, že to vracejí té společnosti a ta Patrice a Lukrecie to vlastně vrací tak, že chodí na noční lovy do parku a tam vlastně mají sexuální dobrodružství s heterosexuálními muži, většinou opilými nebo drogovanými nebo jakýmikoliv. Mně přijde, že tím ty společnosti ukazují, že všichni jsme jenom lidi a že ta přetvářka a ta stigmatizace je vlastně jenom něco, co jakoby nepojmenovává ten hlavní problém.
2: Jak se tedy chopit formálně takového tématu? Michal Vitkovský to popisuje na jednu stranu velmi otevřeně, možná až nehezky by se dalo říct, zároveň ale vtipně a s nadsázkou. Jak jste se toho chopila vy?
3: Ta knížka je velmi košatá. Ta první část je opravdu jakoby návštěva novináře u Patricie a Lukrecie, kde oni vzpomínají na svůj život, kdežto ta druhá část, která je poměrně jako větší plocha, tak tam už jsou krátké povídky většinou ne z parku, ale z pláže. To už vlastně jakoby je modernější verze queer komunity a já jsem se rozhodla, že půjdu tou cestou, že opravdu zůstanu jenom u těch dvou postav, takže je takový zvláštní setkání a stand-up a Patricie a Lukrecie přichází na jakousi přednášku nám říct o tom životě v komunistickém Polsku 80. let a vlastně se tak jako rozjedou a začnou vyprávět nejenom své své příběhy, ale i vlastně do jisté míry trochu mluví jako politicky, jak vnímají současnou generaci, jak se vlastně posunula ta doba. Taky samozřejmě tam téma nějakého stáří, taková jako performance postavená na těch dvou osobnostech, protože Michal Kern a Tomáš Kobr jsou opravdu unikátní herci, bych řekla, oba dva.
0: Inscenace Chlípnice režisérky Daniely Špinár má premiéru dnes v pražském divadle Venuše ve Švehlovce, a to na divadelním festivalu Wild.
1: Pohled na hodiny říká, že je 7.15, máme pátek 25. září, tak ať je pro vás dnešní den příjemný a snad k tomu přispěje i naše dnešní ranní vysílání na Vltavě.

sníh, když blíží se vlk má noci, přítel z časů zlých, jde za mnou dlouhá léta a každým dnem je blíž, veden voláním krve, byče nichal moji skrýž. Je pozdě myslet na útěk, už na záda mi dýchá, v jeho dechu vločky tají, spolu s nimi moje pícha. Já vykoupal se v řece a připravil tělo k oběti, když zahlédl jsem jeho očích soucit.

že jsem na konci sil, že ztratil jsem cestu, v lesích zabloudil, že naděje ve spásu často snídá s prokletím a že svět tuhle noc skončí ve vlčím obětí.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Heinrich Ignác Franz Bieber, hráli Jaroslav Tůma a Lucie Sedláková-Hůlová.
1: Láká vás historie, ale nechcete jí poslouchat jenom z výkladu. Potom se vydejte na Šumavu. Dny šumavského Trojhradí propojí už zítra hrady Rabí, Velhartice a Kašperk a nabídnou pohled na to, jak středověké hrady vznikaly, jak se stavěly a jak se v nich taky žilo.
0: Na Velharticích si můžete vyzkoušet třeba princip středověké klenby nebo fungování stavebního jeřábu. Na Rabí se potom podíváte i do míst, která běžně návštěvníkům přístupná nejsou.
1: A na Kašperku, který letos připomíná 670 let od zahájení výstavby, tam vás zase čekají speciální prohlídky s kastelánem. Program bude pokračovat i v neděli a také o svátečním pondělí. Včetně střelby z luku a kuše budou se taky razit mince a nebo rýžovat zlato. A další tipy s Františkem přidáme hned po zprávách po půl osmé.

0: Danilo Pérez, panamský pianista, který umí propojit jazz s latinsko-americkými rytmy. My jsme slyšeli jeho skladbu Hot Bean Strut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí uzavřené. Lidé si proto musí nakoupit už v neděli. Prodej na Den české státnosti zakazuje zákon. Výjimku mají jenom prodejny na letištích, nádražích nebo čerpacích stanicích. O prodlouženém víkendu v Praze nepojede část metra C. Mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov ho nahradí autobusy. Mezi Chodovem a Háji navíc metro pojede jenom v omezeném režimu. Dělníci vymění staré dřevěné Pražce za nové z betonu. Čína by podle svého prezidenta Si Jinpinga měla se Spojenými státy hledat způsoby, aby spolu globální velmoci vycházely. Řekl to na úvod slavnostní večer v Bílém domě po jednání s Donaldem Trumpem. Podle agentury Nová Čína spolu lídři mluvili o vývoji umělé inteligence nebo přístupu k Tajvanu. Ten Peking neuznává. Východočeské divadlo v Pardubicích zahájí novou sezónu inscenací Dorian, současnou adaptací románu Oscara Wilda. Premiéra bude příští týden v sobotu 3. října a režie se ujal Adam Svozil. Příběh mladého muže, který vymění duši za věčnou krásu, se podle tvůrců prolíná i s osudem samotného Oscara Wilda.

0: Mozaika.
1: A ještě připojujeme kulturní tipy v Káznici v Brně. Končí festival performativního umění Faktor K a závěrečné představení Jolene odehraje Pražské divadlo na Zábradlí.
2: V Libereckém kraji pokračuje festival Lípa muzika. Dnes můžete zavítat do kostela mistra Jana Husa v České Lípě na koncert vokálního souboru kapela Mariana.
1: V budově Českého rozhlasu v Olomouci se odehraje premiéra inscenace Šípková a otevře tak Olomoucký festival 23.
2: Violončelistka Terezie Kovalová v Planetáriu v Praze zahájí imerzivní koncertní sérii Niche Nights.
1: A první ročník festivalu literárního překladu Flip, který pořádá časopis Plav ve spolupráci s obcí překladatelů, se odehraje v Žižkostele v Praze 3. Festival nabídne jazykové a překladatelské dílny, taky diskuse, scénické vstupy, které budou zaměřené na témata střední a východní Evropy.

0: Manuel de Falla, London Symphony Orchestra a část z jeho Čarodějné lásky.
1: A teď pár čísel, 10 premiér. Přesně tolik chystá v nové umělecké sezóně Semperova opera v Drážďanech. Na jaké tituly vsadila, jaké místo má na repertoáru opereta a propíše se potom do programu nadcházející výročí úmrtí slavného bonského rodáka

0: Ludvika van Beethovena.
1: Na všechno se zeptáme naší spolupracovnice Zity Senkové. Dobré ráno, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Jakou dramaturgickou linkou chtějí v Drážďanech v příštích měsících sestavovat, sledovat?
2: Intendantka Nora Schmidt láká na pohnuté příběhy, na tituly, které, ano, i slza ukápne naděžto, k prožitku, k přemýšlení, příběh lidí třeba, kteří se chtějí, musí rozhodovat například mezi svobodou a nějakým striktním řádem. Tematizovat chce třeba hledání vztahu mezi jednotlivcem, společenskými strukturami. Ten repertoár, najdeme na něm řadu klasických, velmi známých titulů, ale nechce jaksi konzervovat tu tradici, ale také rozvíjet hudební divadlo v plné šíři. Na repertoáru najdeme novinky, obnovené tituly, občas i spjaté historicky s městem nebo regionem. No a Saská vlajková divadelní loď, tedy Zemperova opera, v tomto případě nesmím zapomenout a nechci pochopitelně součástí je baletní soubor a tak experimentální scéna Zemper 2. 10 let slaví, nabídne celkem 300 představení a 27 titulů. Ten oblouk je opravdu široký od Verdiho a Wagnera přes Lehára až po Prokofjeva.
0: A které tituly v té nové sezóně, Zito, ať už operní nebo baletní, vás zaujaly asi nejvíc?
2: Začnu tou operetou s dovolením, možná netradičně, protože ta se právě dostala na repertoár opakovaně, by ty předchozí inscenace nebyly příliš povedené. Veselá vdova od Lehára, titul, který mě, která budu osobnější, vyrostla na operetě v Prešovském divadle Jonáša Záborského, tak to mám jaksi v DNA po tátovi, ale zpět teda k tomu repertoáru. Mimochodem, tento titul uvádí paralelně také státní opereta v Drážďanech, velmi vyhledávaná scéna, a ta zase občas zařadí na svůj repertoár opery, takže myslím, že se takto tyto dva hudební domy velmi krásně doplňují. No a osobně se těším na Wagnerovu operu Rienzi, Poslední z tribunu. Viděla jsem tento titul před pár týdny v Bayreuthu na Wagnerovském festivalu. Tam byl uváděn na Zelené vršku historicky poprvé, což neplatí o Drážďanech, protože byť už je to dlouho, co to Zemperova opera hrála, bylo to před zhruba 90 lety. Každopádně Rienzi měl premiéru pod taktovkou Richarda Wagnera v roce 1842. On teda tuto operu vyřadil z toho svého bayreuthského kánonu, ale tehdy to byl obrovský úspěch a v podstatě tato opera odstartovala kariéru Richarda Wagnera, postarala se o jeho respekt, dostal se do povědomí a v Drážďanech se objeví na studování. Je to inscenace od Kristýny Milic z roku 1989. Doufám, že jsem to řekla správně.
1: Blíží se taky výročí úmrtí Ludvika van Beethovena, budu si ho připomínat napříč Německem. Jak to bude v Drážďanech?
2: Pochopitelně i tam bude dílo Ludvíka van Beethovena dominantní, ostatně bude i takovým těžištěm právě té koncertní řady, co se týče podání drážďanské, respektive saské štátskapele pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Gattiho. Jenom připomenu, 200 let od úmrtí Ludvíka van Beethovena, bonského rodáka, uplyne 26. března. Takže i Zemperova opera propojí tu řadu pod názvem Beethoven 200 s četnými koncerty, no a nemůže chybět jediná Beethovenova opera Fidelio. Takže také zazní opera Leonora od Ferdinanda Pera, to byl italský skladatel rakouského původu, a premiéru opery v podstatě na úplně stejný příběh, stejnou zápletku, tak ta premiéra byla v Drážďanech v roce 1804, rok před Beethovenovou premiérou tohoto titulu ve Vídni.
0: 10 premiér tedy chystá v nové sezóně Semperova opera v Drážďanech a její plány mapuje pro nás kontinuálně naše stálá spolupracovnice a milá kolegyně Zita Senková. Zito, děkujeme za návštěvu.
2: Děkuji také, naslyšenou.

0: Joe Tetten, trio Just Don't Stop v nahrávce z alba Big Fish. V ranní mozaice ve 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Připomínáme to s Františkem už od rána, dnes je to totiž přesně 120 let, kdy se narodil Jaroslav Ježek, skladatel, klavírista, taky jedna z nejvýraznějších osobností české hudby 20. století. Jeho muzika dokázala propojovat jazz, taneční rytmy, klasickou kompozici. No a díky spolupráci s Jiřím Voskovcem a Janem Verichem se stala neodmyslitelnou součástí české kulturní paměti.
0: Mimochodem v Kaprově ulici v Praze se dodnes dochoval pokoj, ve kterém Ježek žil téměř 20 let. Interiér navrhl jeho přítel František Zelenka, scénograf Osvobozeného divadla, a výrazná modrá barva nebyla náhodná. Ježek i díky svému zrakovému postižení dobře vnímal.
2: Modrý pokoj Jaroslava Ježka tedy v centru Prahy doporučujeme navštívit. Otevřeno mají ve středu odpoledne. No a mimochodem ve sváteční pondělí 28. si Jaroslava Ježka budeme připomínat u nás na Vltavě ve vysílání.
0: V 15 hodin rozhlas Sovou horou
2: tmavomodrý svět.
0: Pátek už je to těžké, tmavomodrý svět, dramatickou koláž Jaromíra Ptáčka o Ježkově životě a díle.
2: A stojí za to poslouchat, je to nahrávka z roku 1989 a uslyšíte třeba Viktora Prajse, Alojze Švehlíka nebo Martu Vančurovou. A samozřejmě nebude chybět ani Ježkova hudba.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou. Tohle bylo uskupení Bratislava Hot v 7.50 na Vltavě.
1: Vizitka. Dnes do studia přijde historička umění a kurátorka Barbora Kundračíková. Jako šéfkurátorka Středoevropského fóra Muzea umění v Olomouci se věnuje především modernímu a současnému umění. A právě to bude téma po 10. dopoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku, teď hudbu Camille Saint-Saënse, část z Karnevalu zvířat.
1: V mém květináči začala nečekaně klíčit rostlina. Tak to je název básně Terezie Riedl-Bauchové. Teď dostává prostor.
2: Básnění.
3: Ze své tvorby jsem vybrala báseň s dlouhým názvem V mém květináči začala nečekaně klíčit rostlina. Báseň je na téma zrození rostliny člověka lásky. S mými oblíbenými autorkami se protíná v různých rovinách. S japonskou básnířkou Ono no Komachi z 9. století milostnou tematikou, s francouzskou romantickou básnířkou Marceline de Bourvalmore citovostí, se surrealistickou básnířkou Joyce Mansour píšící francouzsky existenciálním rozměrem milostného aktu a s americkou básnířkou Louise Glück paralelou rostlinného lidského a sakrálního světa. V mém květináči začala nečekaně klíčit rostlina. Když se nad hlínou objevil klíček, dívala jsem se na něj s údivem. Přestože každým dnem rostl vzhůru, měla a nechtěla jsem ho vytrhnout. Naopak, opatrně jsem ho zalévala a někdy, potajmu, kořenila i slzami. Nikdy mě nenapadlo, že slza a semeno jsou si tak blízko.
1: Celý tento týden patřilo básnění Terezie Riedl-Bauchové, která pořad uzavřela svým vlastním textem z rukopisu V mém květináči začala nečekaně klíčit rostlina.
0: Brentford Marsalis Quartet nastupuje v čase 7.55 a je to skladba Snake Hippie Walls.

0: Přejeme hezké ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: 12 obcí severně od Prahy je bez pitné vody, je v ní olovo. Netanyahu v OSN ostře odmítlo obvinění z genocidy. Palestinský prezident prohlásil, že existence Palestinců je v ohrožení. Rozhlasoví symfonikové zahájili slavnostním koncertem v Rudolfínu s tou sezónu. A čekejte oblačno až zataženo, s nejvyššími teplotami 13 až 18. Lidé ve 12 obcích severně od Prahy nemohou pít ani vařit z vody z vodovodu. Do nádrže v obci Odolena voda uniklo olovo. Postižené obce teď pro lidi zajistili a dále zajišťují rozvoz pitné vody. Jak dlouho stav potrvá, není jasné.
3: Pán s lahvemi umělohmotnými tady u cisterny.
4: Jdu si pro vodu, protože jsem dneska byl dlouho na služební cestě,
3: říká pan Andrej.
4: A ve všech krámech vodu už není možný sehnat.
3: Podle starosty města Ondřeje Prášila ze sdružení Vodoláci, který kandiduje v komunálních volbách, jsou ve městě 4 cisterny a to je málo.
5: Občané nemají pít vodu ani vlastně z ní vařit. A nicméně středočeské vodárny ujišťují, že míra koncentrace olova v dodávané vodě nepředstavuje při krátkodobé konzumaci zdravotní riziko.
3: Škola a školka bude normálně v provozu. Děti budou mít vodu z cisteren, ale vařit se nebude, protože by pak nebylo v čem umývat nádobí. Z Odoleny vody Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu na půdě OSN tvrdil, že Izrael zabránil Íránu ve vývoji jaderných zbraní. Před poloprázdným sálem Valného shromáždění Netanyahu taky hájil izraelskou armádu. Pouze přes video vystoupil v OSN palestinský prezident Mahmoud Abbas. Americká administrativa mu neudělila víza.
6: Izraelská politika podle Abbase už neohrožuje jen dvoustátní řešení konfliktu, ale existenci Palestinců v jejich domovině. Palestinský prezident kritizoval rozrůstání izraelských osad na západním břehu Jordánu a ničení pásma Gazy. Izraelský premiér Netanyahu následně důrazně odmítl, že by jeho stát v Gaze páchal genocidu. Naopak připomněl masakr hnutí Hamás proti Izraelcům. Izrael se podle Netanyahu bude dál bránit a bude vítězit, protože nemá jinou možnost. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahájil jubilejní stou sezónu. V pražském Rudolfínu odehrál program svého historicky prvního koncertu z roku 1926. Pod vedením nového šéfdirigenta Aliase Grandiho zazněl Smetana, Beethoven, Dvořák a Fibich.
7: Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
8: Úžasný, úžasný.
9: Úplně nadšený, dirigent byl skvělý.
8: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával a první housle, neuvěřitelný první housle, úplně nádherný.
7: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Podměna na podporu nadačního fondu Světluška. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Balet Národního divadla Brno uvádí první premiéru sezóny. Inscenace Maska je zároveň posledním celovečerním dílem uměleckého šéfa souboru Mária Radačovského. Abstraktní choreografii doprovází nejznámější díla romantických skladatelů Frederika Chopina a Franza Lista.
10: Já osobně nemám rád masky. Mám rád přímo za otvorenost a to mám pocit, že se to dneska tak nějakou už nenosí. Tak to byl takým tým motom, že pojďme se o tom rozprávat, že kolik těch masek vlastně máme dennodenně.
11: Šéf brněnského baletu Mário Radačovský otevírá ve své rozlučkové choreografii téma přetvářky. Přímo na jevišti usedá ke klavíru Ivo Kahánek.
12: Je to vlastně vymyšleno tak, že charakteristika toho zevnějšku je více ten list a Chopin je ten pohled dovnitř, do vlastního nitra.
11: Balet Maska čekají v Janáčkově divadle 4 reprízy. Pak je jeviště uvolní festivalu Janáček Brno. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně budou vyskytovat mlhy. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť a večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 9. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, skládáme střípek po střípku už od 6. hodiny ráno do naší kulturní mozaiky a nabídka je opravdu pestrá. V následujících minutách bude mířit od architektury a historie přes myšlenky Václava Havla, třeba až k současné seriálové tvorbě. Po 18 letech se znovu otevírá Pražský průmyslový palác. Jeho levé křídlo zničil požár a my se tedy podíváme, jak oprava dopadla. V posledním díle seriálu Havel světový můžeme zjistit, jak Havla vnímali za železnou oponou i daleko za ní. A nakonec zamíříme do Brna, kde festival Serial Killer porovnává české seriály s evropskou konkurencí. No a právě odtud se nám už za pár minut přihlásí náš kolega Tomáš Pilát.
2: Máme pro vás taky spoustu hudby, nejenom Martu Tepfrovou, France Schuberta, Antonia Vivaldiho nebo Pavla Vranického. Hezký pátek, 25. září.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Jeteborský symfonický orchestr a ne Mejervy, 11 minut po 8 ráno na Vltavě.
1: Brno v těchto dnech patří seriálům. 9. ročník Mezinárodního festivalu Serial Killer přivezl novinky z evropské televizní i streamovací tvorby, ale letos má mimořádně silné zastoupení taky domácí produkce.
0: Diváci už mohli vidět například premiéry českých sérií Oddíl B a Hec. V moravské metropoli je i náš kolega Tomáš Pilát, který festivalové dění bedlivě sleduje. Dobré ráno, Tomáši.
2: Hezké ráno z Brna, kde dneska svítí hezky sluníčko.
1: No, my jsme tady s Františkem uprostřed studia bez oken, takže nevíme, jak je to v Praze, snad doufejme taky vysvětne, ale zpátky k seriálům. Už jsem zmínila, že letos nabízí festival mimořádné množství nových českých sérií. Obstojí, Tomáši, v konkurenci s těmi zahraničními?
2: Řekl bych, že obstojí, alespoň tedy řada z nich. Čeští tvůrci totiž dobře vědí, že v té záplavě seriálu, které se k nám valí ze zahraničí, je náš divák soudí velmi přísně a úspěšně se snaží vytvořit tedy ti tvůrci kvalitní díla. Samozřejmě ne vždycky se to podaří, ale často ano. A seriály prezentované tady na Killeru kvalitní podle mého názoru jsou. Přitom volí často zásadní společenská témata a pozoruhodně se s nimi vyrovnávají, a jde třeba o nedostatky v českém vězeňském systému, o rodinné vztahy nebo ta společenská traumata, nebo třeba genderové otázky a domácí násilí. Takže ano, obstojí a evropskou tvorbu skvěle doplňují. Ona ta témata vlastně napříč Evropou jsou dost podobná a ty seriály se hezky doplňují.
0: No a jak jsou zastoupeni jednotliví tvůrci, tím myslím výrobce, natáčí se napříč našimi hlavními televizemi?
2: Natáčí, to zastoupení je rovnoměrné a je to potěšující. Jednotlivé televize a platformy hledají nosná témata a tvůrce, kteří slibují kvalitní produkty, takže česká tvorba tady na Killeru je tak rozprostřená mezi českou televizi, Primu a OnePlay nebo Novu, respektive. Dobré seriály vznikají ovšem i na dalších platformách, například TV Seznam nebo HBO a další.
1: Slavnostní zahájení obstaral seriál Jana Prušinovského Oddíl B. Co od něj jako diváci můžeme čekat?
2: Dobrou podívanou, já začnu tím, co od něj nečekat. Oddíl B vytvořil podobný tým jako veleúspěšný Most, ale druhý Most to není. Ono i režisér Jan Prušinovský, jak mi řekl, se trošku obává toho, že se diváci budou muset chvíli zvykat na to, že druhý Most tenhle ten seriál není. No a co tedy čekat? Výsostně komediální sérii s vážným podtextem, už zmíněnou kritikou poměru v českém vězeňství. Je to seriál, řekl bych, smutně vtipný, do značné míry natáčený v autentickém prostředí věznice s dobrými výkony herců a mnoha neherců, což je na tom seriálu pozoruhodné. Poměry v českém kriminále nebo v českých kriminálech jsou tedy trošku zjemněny, ale i tak ta série nutí k zamyšlení nad situací v českém vězeňství i nad těmi, kteří ho reprezentují, nad těmi nejvyššími představiteli i nad dozorci a vychovateli. V zásadě je to tedy seriál, u kterého často zamrzá úsměv na rtech, což je ale dobře, o to tvůrcům šlo, alespoň si to myslím. No a na platformě OnePlay bude tenhle seriál k vidění od 9. října.
0: Co tvoje další zážitky ze včerejšího programu?
2: Tak zmíním dva. Tím prvním je bulharský seriál Přetrhaná pouta, který je o tom, že věci ani lidi nejsou takový, jací se zdají. Je to dramaticky velmi dobře vystavěná série, kde se mistrně buduje napětí. To seriály můžou vlastně si dovolit od prvního do posledního dílu to napětí budovat a seriál graduje s obrovskou silou. No a graduje to napětí i v českém seriálu Hec, který jsem viděl včera, což je, řekněme, taková psychologická vztahová detektivka režiséra Michala Samira. On sám žánr téhle série charakterizuje jako neo-western, ale občas sklouzává až k thrilleru. Děj téhle série se odehrává v jedné obci na česko-polském pohraničí v současnosti, kde svébytní obyvatelé žijí své životy, nikoho si k sobě nepouštějí a chrání si své charaktery, které ta série postupně odhaluje. Ten příběh dramaticky graduje až k nečekanému závěru a je vidět, že herci se do svých rolí citově velice položili, což jejich výkonům velmi pomáhá a ta série je o to zajímavější. Ty postavy chtějí dělat dobro, ale nějak se jim to vymyká z ruky, takže vlastně je to tragédie za tragédií. No a v české televizi bude tahle série k vidění od 25. října.
1: Tomáši, už jenom velmi stručně, co bychom si dnes na festivalu neměli nechat ujít? Kam zajdeš ty?
2: Ve 20... Určitě ve 20 hodin do divadla Husa na provázku na sérii Dana Vlderčíka Record Woman, který ukazuje, jak se z atletky Zdeňky Koubkové stal Zdeněk Koubek. A v televizním institutu a v divadle na Orlí se promítají další seriály. Dnes je, řekl bych, takový skandinávský den, protože budou k vidění série z Islandu, z Norska a z Finska.
0: Z Mezinárodního festivalu seriálové tvorby Serial Killer v Brně se nám přihlásil filmový reportér Tomáš Pilát. Díky, hezký den.
2: Rádo se stalo a naslyšenou.

0: Marta Tepfrová, Mlos Hermanos v nahrávce z roku 2006.
1: Státní opera v Praze včera zahájila sezónu a bylo to premiérou muzikálu Stefana Sondheima Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Jeho hlavní postava se po letech nespravedlivého vězení vrací do Londýna, pod novým jménem potom hledá pomstu za zničený život své rodiny. A inscenaci připravili dirigentka Anna Pozidis a režisér Martin Čičvák.
0: Hodnocení nabídne operní publicistka Helena Havlíková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Sondheim střídá napětí, tragické okamžiky, velmi černý humor. Jak si s tím režisér Martin Čičvák poradila?
2: Tak ano, Sweeney Todd je žánrově opravdu velmi, velmi vrstevnaté dílo. Je v něm něco z viktoriánského krvavého melodramatu, psychologického dramatu, hororu, společenské satiry, grotesky. Takže postihnout a vybalancovat tohle všechno je opravdu hodně obtížné. A tady navíc s operními solisty, pro které přece jen mluvené dialogy a zpěv na mikroporty nejsou tak úplně běžné. Ta inscenace týmu Martina Čičváka podle mě uvízla někde v takovém, řekněme, meziprostoru. Podíl na to má i scenografie Hanse Hofera. Natočně stojí taková geometricky rozlámaná, až vlastně kubizující patrová konstrukce s barem paní Laftové. A to dovou halírnou nahoře. Vedle ní je takový nakloněný bílý komín a pak je tam ještě takový prosklený bílý objekt. Stísněnost špínu nebo temné uličky té viktoriánské Fleet Street tahle scéna opravdu nepřipomínala. No a časové ukotvení navíc rozostřovaly kostýmy. Ty míchají různé etapy 20. století. Po přestávce, ano, po přestávce přijde až taková prvoplánově efektní proměna, když se celá konstrukce natočně zvedne a pod ní se objeví rudě nasvícené podzemí s tou pecí a zařízením na zpracování mrtvol. No a to potom slouží i jako prostor pro blázinec. Pro mě ta inscenace se rozpadá do takových jakýchsi puzzle, které se ale nepodařilo sestavit.
1: Takže nefungoval ani nápad s tím, že během inscenace vznikají živě na jevišti kresby a promítají se do prostoru.
2: Tak ano, na jevišti sedí výtvarník, je to Finn Stiller a tu a tam kreslí na tablet a ty kresby se současně ve zvětšení promítají na plochy, které lemují tu scénu. Stiller reagoval na právě probíhající situace nebo na hudbu, ale většinou taky nějak abstraktně nebo v náznaku. No když pominu, že to zapojování výtvarníků a projekce tak v poslední době zaplavily divadla úplně jako taková módní vlna, tak se tenhle výtvarný princip podle mě s tím stylem inscenace vůbec nepotkal a vytvářel ještě vlastně další úplně odlišnou vizuální vrstvu a vlastně inscenaci roztříštil.
0: Sweeney Todd klade velké nároky na orchestr i na souhru jeviště s orchestřištěm. Jak vyzněla hudba pod vedením dirigentky Anny Pozidis?
2: Tak ano, ta partitura opravdu je složitá. Pracuje s návratnými motivy, složitými ansámbly, proměnlivým rytmem. Orchestr pokračuje pod mluvenými dialogy. Anna Pozidis měla tu souhru orchestru s jevištěm dobře pod kontrolou, což není samozřejmost. Mně ale v orchestru přece jenom chyběla ta větší pružnost a řekněme ten muzikálový, řekněme šmrnc. Orchestr státní opery zněl vlastně kultivovaně, ale přece jen tak nějak operně. No ale hlavně výhrady teda mám k českému překladu Hany Novákové, když už teda státní opera nepoužila anglický originál. Příliš často se rozcházely ty přirozené a přízvuky češtiny s hudebními akcenty. No a třeba označení anglických masových taštiček v originále, tedy pies, jako pirohu, tak to mě vždycky fakt přeneslo ze Fleet Street někam úplně jinam.
1: Tomu rozumím. Ještě krátce, jak si vedli představitelé Sweeneyho Todda a paní Lovetové?
2: Tak Adam Plachetka typově Toddovi odpovídá velmi dobře, samozřejmě pěvecky, roli s přehledem zvládá. Pro mě byla méně čitelná ta zásadní proměna postavy z člověka, který se chce pomstit konkrétním viníkům sériového vraha, který obrátí nenávist proti celému světu. Ovšem Barbora Perna během večera stále víc nacházela to, co paní Laftové potřebuje. Směs sentimentality, praktičnosti, cynismu, groteskního humoru. A vrcholem pro mě byla ta její skvělá fantazie o blaženém společném životě s Toddem u moře. Právě tam se nejlíp podařilo propojit tu hrůznost těch situací s humorem. Velmi dobře fungovala typová dvojice Iva Hrachovce, jako takového vysokého, uhlazeného soudce Tarpina a Jaroslava Březiny, jako zavalitého, malého, samolibého Byřice Bamforda. No a Martin Schrejma ten výstěžně stylizoval Todova konkurenčního za Itala se vydávajícího lazebníka až do takové exaltované karikatury, včetně operních tenorových výšek.
0: Říká Helena Havlíková, která hodnotila včerejší premiéru Sondheimova Svínyho Toda ve Státní opeře. Druhá premiéra je na programu tuto neděli. Děkujeme za návštěvu, mějte se moc hezky.
2: Naschledanou a spoustu báječných zážitků s operou.

0: pianista Christian Zimmermann v části klavírní sonáty číslo 21 od Franze Schuberta.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Před námi je prodloužený sváteční víkend. Možná, že přemýšlíte nad tím, co podniknout, kam zajet, co třeba do Plzně. Tam totiž startuje filmový festival Finále a nabídne víc než stovku snímků.
0: Balet Národního divadla Brno uvádí první premiéru sezóny. Inscenace Maska je zároveň posledním celovečerním dílem uměleckého šéfa souboru Mária Radačovského.
2: Zveme taky na Noc vědy. V Českých Budějovicích nabídne víc než 170 interaktivních aktivit, ukázek, workshopů, her, kvízů zaměřených na téma komunikace. Co v Pardubicích?
0: Tam si zase návštěvníci vyzkouší experimenty s bakteriemi, gesty, šiframi, hudbou a nahlédnou do světa operačního sálu nebo bezodrazové komunikace.
2: No a program Noci vědy, ten bude také na univerzitách ve Zlíně a v Ostravě a zajít můžete i do Umělecko-průmyslového muzea v Praze.
0: Tip na divadlo, tak to je třeba na divadelní adaptaci polského románu Chlípnice v režii Daniely Špinar, která zahájí ve Venuši ve Švehlovce šestý ročník queer festivalu moderního divadelního umění Wild.
2: A pražská galerie Hund Kastner zahajuje skupinovou výstavu nazvanou A Whole Different Animal a je uspořádána ke 20. výročí téhle galerie.

0: Soubor Gli Incogniti v části koncertu pro dvoje housle a další nástroje Antonia Vivaldiho.
1: A my připomínáme 90 let od narození dramatika prezidenta Václava Havla. Natočili jsme pro vás speciální sérii, které jsme dali název Havel světový. Připravila ji Lucie Němečková. No a teď dostane slovo francouzský loutkář Dominik Udár. Jeho inscenace jsme mohli i tady u nás vídat, především na Mezinárodním festivalu divadlo evropských filmů regionů v Hradci Králové.
0: Teď ale bude řeč o Václavu Havlovi a taky o dobrodružné cestě Dominika Udára do Prahy v 68. roce.
2: En 68, j'ai vécu mai 68 d'abord en France et puis ensuite il y avait le printemps de Prague.
3: Svůj 68. rok jsem prožil napřed ve Francii a poté přímo v centru dění pražského jara. Sedl jsem tehdy do auta a vyrazil do Prahy bez jakékoliv představy, co mě čeká. Nakonec jsem objevil neobyčejně živou českou divadelní scénu a množství moderních dramatických textů. Okamžitě mi bylo jasné, o jak zásadní hry se jedná, a několik z nich jsem si odvezl sebou. Nebudu dopodrobna popisovat vše, co jsem v tehdejší Praze zažil, ale podstatné je, že hned po návratu do Paříže jsem ještě téhož roku s divadelním souborem Kaleidoskop inscenoval hru Josefa Topola Slavík večeři. Z Prahy jsem si tehdy přivezl ještě další skvělou hru Vyrozumění od Václava Havla. Bohužel jsem na její uvedení neměl dost peněz. A tak jsem ji přepustil jinému režisérovi. Jmenoval se André Louis Perinetti a ten pak Havlovo Vyrozumění uvedl v roce 1971 v pařížském divadle Théâtre de la Cité Internationale. Sice hru nepochopil tak, jak bych ji býval režíroval já, ale to už je jiná věc. Pro mě tehdy bylo nejdůležitější, aby se české hry ve Francii hrály. A Vyrozumění byl, myslím, nakonec vůbec první Havlův text, který se ve Francii hrál.
2: Havel représente quelque chose d'essentiel parce que le théâtre tout d'un coup et la politique font une certaine unité.
3: Havel udělal jednu zásadní věc. Propojil divadlo a politiku. Myslím, že současná Francie by potřebovala, aby se zase nějaký nový Havel objevil. Aby Francouzům otevřel oči před tím, co se tady děje. Směřujeme totiž k fašismu a diktatuře. Jsou stejné jako všechny fašismy a diktatury světa, ať už přicházejí zprava či zleva. Proto je třeba, aby divadlo lidi osvítilo, přivedlo k rozumu. Právě prostřednictvím takových autorů, jako byl Václav Havel. Pro svoji zemi i celý svět byl zápleskem světla, který nám teď vážně chybí. My dnes takovou osobnost podobnou Havlovi nemáme. Bohužel.
2: Et je crois qu'on aurait vraiment besoin d'avoir l'équivalent de Havel. Nous ne l'avons pas, hélas.
1: Výzvou k nalezení nového Václava Havla pro naši současnost, která zazněla z úst renomovaného francouzského loutkáře Dominika Udára, končí náš seriál s názvem Havel světový. Vy se ho celý můžete poslechnout na našem webu anebo taky v podcastové aplikaci Můj rozhlas.
0: Už od rána si připomínáme Jaroslava Ješka, 120. výročí narození. S Voskovcem a Werichem se spojil v roce 1928. Jejich spolupráce trvala až do zániku Osvobozeného divadla. Pro jejich hry vytvořil hudbu k 21 z celkem 26 inscenací a zároveň vedl divadelní orchestr.
1: Jeho melodie ale často nebyly jenom doprovod. Staly se významnou součástí samotných představení a jejich satirického účinku a mezi ty známé písně z této doby patří Život je jen náhoda, Nebe na zemi, David a Goliáš. No a teď nabízíme Tmavomodrý svět.

seděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.

0: Dominanta Prahy, celonárodní symbol, architektonická ikona.
1: Svatovická katedrála, jak ji neznáte.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje známý chrám coby model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Zářijové soboty ve víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Dvořákův komorní orchestr s hudbou Pavla Vranického řídil Bohumil Gregor.
1: Nedávno jsme vám v Ranní mozaice na Vltavě nabízeli básnění s Dagmar Plamperovou a právě básnířka Dagmar Plamperová za námi chodí i v jiné časy do studia, než jenom těsně před 8. Dnes přišla před 9. Dagmar, vítejte, dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: No a my se pochopitelně budeme bavit o poezii. Ondřej Hanus, to je překladatel, je to redaktor, je to taky básník, který ve své tvorbě dlouhodobě pracuje s přesnou básnickou formou, rytmem a možnost jazyka. A jeho nová sbírka nese název Účaří a zahrnuje texty z let 2016 až 26.
0: Vrací se k nejrůznějším tématům. Samoty, bolesti, lásky, blízkosti i potřeby řádu. Dagmar, co je to Účaří?
2: No, představte si to, že Účaří je linka v sešitě. A já teda to rozvinu poeticky jak jinak. Je to tedy linka, na kterou usedají písmena. Usedá písmo. A to písmo tvoříme my, stejně jako to místo tvoří nás. Vede nás po klidné hladině slov, vět a odstavců. Je to písmo, které může jít přes čáru, ponořit se do hlubiny, obsat elipsu a zase se vynořit. Písmo nám vlastně pomáhá prozkoumat to, co nás přesahuje a které nám dává možnost se v energických tazích z něčeho vybít. Účaří je přitom sbírkou jen několika slov, několika forem, a to sonetu, volného verše a několika rytmů. Jak jste již zmínili, tak básně vznikaly v letech 2016 a 2026 a jsou dílem minimalismu a velké jazykové virtuozity. Jen několik slov dokáže utkat svět plný ticha, trochu transcendenta a zároveň velmi křehkého lidského příběhu. Ale povím vám, že možná je to jenom moje domněnka a moje tendence hledat za básní osobní příběh. Co když je Účaří především dílem jazykového mistra, virtuóza proměny a přeměn.
1: Tak. To bychom se museli zeptat Ondřeje Hanuse.
2: To je pravda.
1: Jeho sbírku tvoří asi ze třetiny sonety. Mm-hmm. Pro autora je to důležitá forma. Proč?
2: Ve sbírce cítíme takové drobné napětí mezi svobodou a řádem, mezi rozpadem a celistvostí. Mimochodem, podle mě je to i jedním z témat celé sbírky, takové skládání, usebírání ze střípků do jednoty. Forma je něco, co můžeme mít pod kontrolou, co můžeme při troše dobré vůle vycvičit. Život tak úplně kontrolovat nejde. Předností té sbírky je právě ten jazyk. Hanus ukazuje, že i o těžkých, velmi niterných a křehkých věcech se dá psát s elegancí a literární poučeností, možná proto ten sonet, ale přitom přístupně. Čtenáři pomáhá rytmus, význam pak často cítí intuitivně. Texty jsou obrazově bohaté a naléhavé, mluví o těle, stárnutí, paměti, bolesti, něze i potřebě být v bezpečí.
0: Vy pro nás určitě máte připravenou nějakou krátkou ukázku. Zkuste ji přečíst a říct, co se v ní děje, abychom měli tu konkrétní představu.
2: To víte, že mám báseň, se jmenuje Modlitba a je věnovaná obětem. Pro toho, kdo se do života zasní, obloho nikdy nevyhasni. A kdo se zahledí do oblohy noční, dej mu sen a naději v něm počni. Ať co je ze světla, se světlem znovu stane. Ať s pokojem se sklene dlaň přes nepokojné dlaně. Tohle je krásný příklad toho, jak pevná forma, v tomto případě sonetu, pomáhá Hanusovi zachytit něco tak neuchopitelného, jako je naděje a touha po pokoji. V několika slovech máme tu obloha, světlo, sen, naděje, pokoj, dlaně, která se opakují v dalších básní, je vlastně obsažený velký prostor. Ostatně celá sbírka je vystavěná z několika stále se opakujících slov. Ten rytmus, jak jsem říkala, už je důležitý a musím zmínit, že tahle ta sbírka byla i zhudebněná, dá se to najít na Bandcampu nebo na přebalu knihy, takže pokud máte zájem, tak si tu knihu pořiďte.
1: 9 let čekali čtenáři na novou básnickou sbírku Ondřeje Hanuse. V Účaří se básník, překladatel a taky redaktor vrací k samotě, k bolesti a k lásce. My jsme slyšeli alespoň krátký úryvek od naší spolupracovnice, básnířky Dagmar Plamperové. Tak děkujeme za to, že jste knížku přinesla do studia, Dagmar.
2: Tak jo, já děkuju vám, přeju krásný den.

Alfred Schnittke, část polky pro housle a klavír. V autorské transkripci hráli Alexej Botvinov a Daniel Houp. 7 minut před 9:00 dopoledne.

0: Průmyslový palác v Praze je po 18 letech od požáru opravený. Pražské výstaviště tam tak bude moci znovu pořádat veletrhy, festivaly, taky plesy a pro veřejnost připravilo i komentované prohlídky.
1: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu. Zajímá mě, jak to tam vypadá vevnitř.
2: Říká o zrekonstruovaném průmyslovém paláci pan Petr. Vzpomíná na jeho požár před 18 lety.
1: Bydlel jsem na Letné, shodou okolností, jel jsem, pamatuju si tenkrát z fotbalu večer. A vím, že jsem tady viděl spoustu hasičů.
2: Za obnovení paláce je rád taky důchodce Stanislav Vaněk.
3: Jsme tam naposledy byli, už si ani nepamatuju. 20 let, 30, to už je hodně dávno.
4: Projekt výstavby a rekonstrukce průmyslového paláce měl na starost David Čech. Teď jsme v levém křídle. To je to křídlo, které vyhořelo, je úplně nové.
5: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná, původně byla nýtovaná. Ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny, tak, aby imitovaly ten vzhled té historické konstrukce.
4: Přecházíme do vedlejší středové haly. Tady už je výrazně vyšší strop. Ten je nahoře malovaný, jsou tam kresby královské koruny a dalších symbolů.
5: Vlastně vidíte spousty těch malovaných prvků, spousty pasířských prvků, opravdu detailů, vytráží, různých pozlacených nápisů.
2: Předseda představenstva Pražského výstaviště Tomáš Hybl popisuje, jaké akce budou v novém prostoru moct pořádat.
6: Pravé křídlo tradičně, protože má parketovou podlahu, která se kompletně obnovovala, sloužilo i jako taneční sál, takže můžeme tady pořádat i plesy.
2: Do 11. října budou v průmyslovém paláci komentované prohlídky. Všechny termíny jsou ale plně zarezervované. Vedení výstaviště proto uvažuje, že přidá další. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.

0: Dobrý den, teď je právě 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel ukončil týdenní návštěvu Spojených států a odletěl zpět do Prahy. Poslední den cesty strávil v Nebrasce, kde vystoupil na univerzitě v Lincolnu, navštívil Národní gardu a setkal se s guvernérem státu. Cestu zakončil v městečku Wilbur, kde od místních krajanů dostal čestný klíč od města. Umělá inteligence může zrychlit správní řízení. Podle Centra pro digitalizaci a AI pomáhá třeba při udělování pokut za špatné parkování. AI se postupně učí využívat i soudci. Třeba podle Romana Horáčka je i využit v insolvenčních řízeních. Naopak u těch trestních kvůli citlivosti údajů bude nástup pomalejší. Hormuzským průlivem proplulo za čtvrtek zhruba 60 nákladních plavidel s odvoláním na amerického činitele, o tom informuje agentura Reuters. Podle něj jde o největší objem ropy, který se úžinou podařilo přepravit od začátku července. Dohromady lodě převezly zhruba 22 milionů barelů ropy. Kvůli americkým úderům na Irán a následným blokádám je námořní doprava v klíčové úžině výrazně omezena. Před začátkem konfliktu tudy proudila zhruba pětina světových dodávek ropy a taky zemního plynu. V Káznici v Brně dnes návštěvníci uvidí představení o ženském hněvu nebo krutosti ruského života. Umělci uzavřou festival performativního umění Faktor K. Pořadatelé pracují se specifickými prostory bývalé věznice, ve kterých se umělecká vystoupení odehrávají. Snaží se tak o spojení současné umělecké produkce a historie objektu. Osmíročník zakončí kromě alternativních a nezávislých uskupení herci Pražského divadla Na zábradlí s inscenací Jolene. A čekejte, oblačno až zataženo, hlavně v jeho západní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně budou vyskytovat mlhy. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 9. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, dnes máme pátek, je 25. září. Kdysi byly symbolem špatného vkusu a komunistické uniformity a dnes, v době drahého bydlení, se na paneláky díváme zase trochu jinak, protože právě v nich žijí přibližně 3 miliony lidí. No a možná zjišťujeme, že to, čemu jsme kdysi říkali králíkárny, není dnes tak jednoduché, není to snadné označení. Panelová sídliště totiž původně vznikala jako architektonické projekty, které měly nabídnout nejenom byty, ale celé funkční městské prostředí. Jaké byly jejich původní vize? Co z nich zůstalo? Proč se k nim dnes vracíme i jako k jednomu z řešení bytové krize? Tak přesně o tom je naše nová audiosérie. Dali jsme jí název Betonoví lidi a stojí za nimi Vladimír 518 a kreativní producentka Českého rozhlasu Veronika Rupert. Za okamžik se za námi zastaví ve studiu.
2: A stále si připomínáme 120 let od narození Jaroslava Ježka a jeho hudba zazní v této hodině. A k tomu taky Karl Maria von Weber, Maurice Ravel nebo Karel Plíhala.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

zvolna slábne v dáli, hukot magistrály, vůň louka květy pokrytá. Slunce praží do střech, doma dobrý postřeh, trošku toho bronzu nachytá. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál

slunce metá mince, sbírá je pan Vincent, kráčí domů lánem slunečnic. Pámbulo si stírá dlaní všeho míra, zbydou naše čáry nebo nic. Jedeme lesem tónu a v čele peletónu, slunko v žlutém tričku.

stačí úsměv slečen, už jsem chtíčem mlečen, ať jsem pyšně línej jako veš. Než to skončí gipsem, vyndám nohy z klipse, na ty mě zase v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál. V očích světlo i tmu, v monotónním rytmu tiše resne naše soukolí. Náhle má to krády, když za mými zády sahneš s někým někam do polí. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál.

0: Až ti jednou sprintem zmizím labirintem a v dálce zhasne slunce i má pleš. Žádné velodrama, nezůstávej sama, než mě jednou v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletónu, slunko, žluté tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál. Zvolna slávne brály, hukot magistrály, po ní louka květy pokrytá.
1: Karel Plíhal na vlnách Vltavy, téměř 7 minut po 9 dopoledne.
2: Jestli něco patří mezi nejvýraznější obrazy 20. století v České republice, potom jsou to rozhodně panelová sídliště. Často se na ně ale díváme hlavně jako na symbol šedé architektury, uniformity a socialistické výstavby.
1: Nová audioserie Vltavy od hudebníka a vizuálního umělce Vladimíra 518 nazvaná Betonoví lidi se pokouší tenhle pohled změnit. Vrací se k původním vizím architektů a urbanistů a zároveň připomíná kulturu, která na sídlištích vznikala.
2: Vladimír 518 a kreativní producentka Českého rozhlasu Veronika Rupert, našimi hosty. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Krásný den.
2: Tak co, bydleli jste někdy v paneláku? Na sídlišti? Veroniko.
4: Tak ano, já jsem bydlela v paneláku od svých 8 do asi 16 let.
3: Já jsem vyrost vlastně na takovém malém sídlišti na okraji Prahy a pak jsem dokonce zažil i bydlení opravdu v echt velkém paneláku mezi betonovými stěnama na Žižkově.
2: A co to v člověku nechá?
3: No tak...
2: Třeba námět na sérii.
3: Třeba, jo. A hlavně to v něm nechá pocit urbanismu 20. století. Jo. To je hrozně důležitý, že vlastně z toho přirozeně rostlého města se začaly vytvářet tyhle gridy, tyhle mřížky, tyhle čipy. Jako, a narodit se tam, vyrůst tam je prostě určující, jo? Že člověk si uvědomí, že je součástka v nějakém velkém systému a to se promítá nějakou celou mojí prací a vlastně analýza tady toho, jako do jaký míry jsem schopný jako nalít sám sebe uprostřed takového systému a kdo jsem a jaká je moje kultura a proč to město vypadá tak, jak vypadá, to jsou všechny ty velký témata, jo? Takže tomu se věnuju vlastně celý život a děkuju Veronice za to, že mě přizvala tady k té sérii, protože to můžu díky tomu dál analyzovat.
1: Vaše série odstartovala ve středu, začíná sněním a utopiemi. Byla česká sídliště ve své době futuristickým projektem, co všechno bylo v těch původních představách architektů ukryto a dnes jsme na to možná zapomněli?
3: 20. století je století jako utopie, jo. Prostě to, dokonce to krásné slovo utopie, což znamená nemísto, jo. To je vlastně strašně zajímavé, že to vlastně mluví o tom vysněném místě, který ještě neexistuje, jo. A utopie... Samozřejmě je možný použít tenhle termín ve vztahu k plánování českých a československých sídlišť, protože ty plány byly opravdu velkorysí. My tam jako hlavního zástupce týhle tendence uvádíme architekta Gorazda Čelechovského, který naplánoval obrovské utopistické město Etarea. Jo? A to je opravdu velký čin, který zároveň byl předem odsouzený jako k neúspěchu a k nemožnosti realizace.
2: S kým jste se, Veroniko, setkali při práci na té podcastové sérii?
4: No, já jsem se vlastně díky Vladimírovi setkala při té práci se spoustou zajímavých lidí a asi nejzajímavější pro mě byly vlastně setkání s lidma, který ty sídliště navrhovali, projektovali a pokoušeli se je realizovat a narážili vlastně na tu realitu, že já jsem měla fakt jenom tu žitou zkušenost do té doby, nějakou estetickou fascinaci a nějakou třeba povrchní znalost na základě výstav, ale pak vlastně mluvit, setkat se s těmi lidmi, kteří opravdu stavili ty sídliště a pochopit, proč to tak bylo, tak to je úplně skvělý.
1: Těch dílů bude celkem 6, taky 6 bonusových. Každou středu tedy budou nejenom ve vysílání Vltavy, ale taky v aplikaci Můj rozhlas na vltava.rozhlas.cz v dalších podcastových platformách. Sídliště nejsou jenom architektura, vznikala na nich ta společenství a kultura, ať už oficiální nebo neoficiální. Jižní město a nejenom to si spojujeme tedy s rapem a graffiti. Proč bylo, Vladimíre, prostředí těch sídliště možná stále pro tyhle žánry tak důležité?
3: Ty pouliční směry kultury jsou nejpřirozenější odpověď na to prostředí. Když analyzujeme všeobecně jako vznik fenoménu celého hip-hopu, což může obsahovat i graffiti, i rap, i DJing, i breakdance, jo, a všechny ty disciplíny se chovají velice podobně, akorát v jiných jako žánrech, tak když se podíváme na záběry jako z Bronxu ze 70. let, tak z dnešního pohledu je to jako nepředstavitelný ghetto. Jako nepředstavitelný. Doporučuji lidi, kteří to neznají, podívejte se na průlet jako nad Bronxem, jako ze 70. let, to dneska nevidíte ani jako někde v Rusku, jako to je prostě něco úplně zrůdného. A ta odpověď těch mladých lidí bylo právě podepsat se, zatančit, udělat nějakou samplovanou hudbu, jako. A i na těch sídlištích v Čechách to prostě vypadalo podobně, jo. Podepsat se podél cesty do školy, jako na zeď, je prostě přirozený. Podobně jako snažit se najít hudbu, která vypráví o tom místě, konečně. Jo? Místo všech jiných žánrů, který mluví o něčem úplně jiným a vůbec se to nevztahuje jako k té realitě žitý. Jo? Takže já si pamatuju, když jsem poprvé slyšel český rap, tak jsem měl pocit, že jsem nalezl odpověď na to, co já žiju. Jo? A pak jsem si řekl, a já toho chci být součástí, protože...
2: Co to tehdy bylo? Manželé?
3: No tak logicky to byly manželé, ale pro mě osobně to byly i raný Peneři Strýčka Hamboje, který vlastně ještě pod taktovkou Oriona vlastně on natočil vlastně to první sídlišní demo. Jo? A, ale mohly to být i JAR, a mohla to být Kolča, a mohly to být raný VVV, jo? To prostě všechno bylo těsně přede mnou. A my jsme najednou našli ten slovník na to, jak mluvit o sobě, jako, takže je to přirozená odpověď.
2: Tak za chviličku se budeme ptát ještě na další věci, třeba na to, kdo Veronice Rupert a Vladimíru 518 rozšířil nebo třeba i změnil pohled na sídliště v České republice. Zůstávají našimi hosty.

0: Bamberští symfonikové s Albrechtem Mayerem a Jakubem Hrušou, Maurice Ravel na vlnách Vltavy, minutu po čtvrt na deset.
1: Šedé králíkárny a nebo promyšlená města budoucnosti. Nová audiosérie Vltavy betonoví lidi se vrací k původním vizím českých panelových sídlišť. My si stále povídáme s Vladimírem 518 a taky kreativní producentkou Českého rozhlasu Veronikou Rupert. Vladimír si přinesl papír, hustě popsaný malým písmem. Tak co na něm stojí?
2: To je můj život, tady ty hustě popsaný papíry, protože sbírám informace a snažím se z těch informací si stavět v hlavě nějakou strukturu. Jo. A ta linka, která mě zajímá na sídlištích a na vývoji sídlišť, tak když se nebudeme bavit o těch utopických vizích, ale přejdeme do té realizace, jo, tak upozorním na experimentální sídliště Invalidovna od architektů Šalda Polák. Jo, to je sídliště, které se stavilo kolem toho slavného ročníku 1958 a hlavně navrhovalo. Elegantní, velice jako severský. Jo. A potom můžu zmínit Viktora Rudiša a jeho Brno Lesná. Jo. To je prostě taky velice jako elegantní, promyšlený. Na původních fotografiích vidíme i velice dobře jako realizované sídliště. Potom přichází to období těch opravdu masových, brutálně velikých jako výstaveb. Zmíním Jiřího Lasovského Jižní město, anebo později Ivo Obersteina jeho Západní město. A taky přichází období, kdy se ty sídliště začaly vlastně jako sociálně, ekonomicky a environmentálně hroutit. Jo. A my máme jako zástupce tady toho zhrouceného nebo polozhrouceného sídliště litvínovské sídliště Janov. Jo. A tam je velice zajímavý to, že vlastně koexistuje vedle sebe stále fungující část panelových jako domů a vedle toho jsou celý řady jako vlastně těch deskových velikých panelových jako domů, který už jsou prostě vypálený, vytrhaný v okna, vaří se v tom pervitin, nebo je to zazděný dole. Takže to je vlastně taky zkáza toho, jo. A prostě ty důvody, které k tomu vedly, nás velice zajímají. A jako poslední bod, který jsem si k tomu napsal, je teďko velice čerstvě zrekonstruovaná ubytovna na sídliště Luník 2 v Košicích. Jo. A to uvádím jako, že už je to několikátý slovenský příklad, kdy jsem viděl velice dobrý jako rekonstrukce a revize těch panelových staveb. A je to od architektů, kteří si říkají Atrium architekti. Takže to vám velice doporučuji se na to podívat, protože za mě osobně to je odpověď na to, jak by se to dalo dělat.
0: Kteří hosté, Veroniko, vám možná pohled na sídliště nejvíc rozšířili, možná třeba i v něčem změnili?
3: No, já musím říct, že mě vlastně vážně zaskočil ten Janov, protože já jsem byla poprvé v životě na takovém sídlišti. Já jsem znala sídliště, jako je Jižní město, nebo přesně Lesná v Brně, a žila jsem v takovém tom svém jako hezkým estetickým obrazu z těch sídlišť, který mám ráda, přijdou mi jako dobrý místo k žití, a vidět tohle a uvědomit si, že to existuje u nás v Česku a že to vůbec není daleko, že to je kousek i od hlavního města, tak byl fakt jako šok.
1: Betonoví lidi zdaleka nekončí jenom od vysíláním celé té série. Už ve středu 7. října se s Vladimírem 518 a jeho hosty můžeme setkat v pražské restauraci Kupa na Pražských hájích. To bude přímo v tom panelovém prostředí. Vladimíre, co chystáte?
2: No, chystáme to, že vůbec se lidi budou podívat nahoru těch slavných propojených věžáků na Jižáku, že jo? Protože to je vlastně jako ikonická silueta.
1: Už od toho máte klíče?
2: Myslíte od
1: těch věží?
2: Od toho mostu, mezi
1: od toho
2: tím,
1: mostu,
2: do kterého se nesmí chodit. Jo, to je vlastně, ono to velice dobře ilustruje vlastně taky tu jako určitou utopii, jo? Že prostě budeme mít dva věžáky a nahoře bude mostek, kterým budeme přecházet, až na to, že se tam nikdy nesmělo chodit pořádně. Takže jste všichni zváni. Chystáme to, že tam budou dvě takové dlouhé diskuze. Jedna bude s architektem a urbanistou Zdeňkem Helclem, který se vlastně spolu podílel na vzniku sídliště Barrandov, který je považovaný za takový jako sídliště s lidskými prvky. Dalo by se říct, že je to postmoderní sídliště, protože v té době už vrcholily jako právě revize těch modernistických jako radikálních názorů a začala se do toho míchat ta humanita toho postmodernismu. Takže to je první část. A druhá část bude veskrze osobní, protože tam nedaleko vyrostl můj parťák Orion z kapely a ta druhá část diskuze bude s ním. Takže to bude z celkového pohledu do nějakého osobního detailu.
0: Ještě doplním, že hudbu k té skvělé sérii tedy vytvořil 8Kit, to je tak výrazná součást toho, té nové podcastové série. Než se rozloučíme, mě by zajímalo, jestli se podle vás blízká nebo neblízká na lepší časy, když vidíte ty rekonstrukce panelových sídlišť, zateplování, možná někde nové veřejné prostory.
1: V souvislosti s bytovou krizí, jestli vezmeme paneláky a sídliště na milost víc?
3: No, rozhodně bychom mohli a stojí tady řada paneláků, který nejsou využitý. Vy jste Janov, jsou i další místa, které by mohly být fakt skvělým bydlením a dostupným bydlením.
2: Ona je otázka, co považujeme blízkání za na lepší časy. No. Tak jako když to rozdělíme na dvě části a řekneme si, lidé rádi bydlí na sídlištích stále, tak to považuji za úspěch. Když se na to podíváme jako bližším pohledem, a vidíme ty jako opravy, drobení vlastně toho celku na nějaký podmnožiny a detaily a přetírání a zaměňování prostě oken a rozparcelování veřejného prostoru a degradaci občanské vybavenosti a takhle můžu pokračovat dál a dál, tak samozřejmě ty problémy jsou obrovský. Ale vidím v tom obrovskou šanci. Jako šlo by to udělat tak, že bychom z toho opravdu všichni mohli mít radost a hlavně ty lidi, co tam žijou. Akorát je otázka, jestli na to momentálně jako společnost máme, na tyhle typy rozhodnutí velkých.
0: Vladimír 518, kreativní producentka Českého rozhlasu Veronika Rupert. Rozhodně se podívejte na náš web, kde najdete veškeré podrobnosti o nové audiosérii Betonoví lidi. Děkujeme, že jste přišli, ať se daří.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme, krásný den.

0: Undergroundový ostrůvek svobody v totalitním Československu.
1: Ukrytý v žižkovském bytě 1+1 čtvrté kategorie.
0: Vzpomínky na dětství mezi zakázanými básníky, ztracenci i muzikanty.
1: V syrové výpovědi Marie Zelbové, Táňa, Praha 3, Žižkov.
0: Čtěte s Vltavou od 27. září.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: David Hazeltine, I Will Let You Know z roku 2012 u nás na Vltavě. Je 9 hodin a 30 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Jsme s vámi pravidelně mezi 6 ráno a 10 hodinou dopolední a pokud nás posloucháte, tak víte, že časně ráno nabízíme zprávy každých 30 minut a potom každou hodinu. A zprávy provázejí rozhlasové vysílání prakticky od jeho počátků, od počasí, burzovních výsledků a sportu až po dnešní hlavní zprávy.
0: Za více než 100 let se přitom výrazně proměnilo nejenom jejich téma a délka, ale taky způsob, jakým se píšou, čtou a zvukově zpracovávají. Nový seriál Proměny rozhlasových zpráv vybírá z rozhlasového archivu zpravodajské relace napříč 20. stoletím i začátkem století 21.
2: A do studia nám ho přišel představit šéf archivu Tomáš Důvka. Tomáši, vítejte, dobrý den.
3: Dobré ráno.
2: Tak kdy rozhlas začal vysílat zprávy?
3: Tak vy už jste to přiblížili, bylo to opravdu hned z počátku, úplně od samých začátků, i když ty zprávy byly velmi krátké, ale už v roce 24-25 rozhlas začal spolupracovat úzce s ČTK, s Československou tiskovou kanceláří, která mu ty zprávy dělala na klíč. A právě my teďka slavíme takové staleté výročí, kdy Československá tisková kancelář 21. září 1926 ty zprávy pouštěla živě ze své budovy a první takovéhle zvukové zprávy máme v archivu dochované ze 30. let. Můžeme si pustit první ukázku.
4: Tělesná schránka prezidenta osvoboditele Masaryka odpočívá od včerejšího večera na Lánském hřbitově po boku paní Charlotte Garrigue Masarykové. Na hrobě opatřeném prozatímním krytem a ozdobeném chvojím hoří elektrická lampa v podobě svíčky, zahalená černým flórem.
0: Ukázka z roku 1937. Jak se to rozhlasové zpravodajství proměnilo po druhé světové válce?
3: Tak po druhé světové válce právě rozhlas začal si ty zprávy dělat už sám. V takové své hlavní relaci rozhlasové noviny vznikl i redakce rozhlasových novin v čele s Jiřím Hronkem. A tam, zatímco teď jsme slyšeli ukázku z den po pohřbu Masaryka, tak bohužel z těch 40. let žádnou ukázku nemáme. Ty rozhlasové noviny nejdřív, ty nejstarší, se nám dochovaly z 50. let. A zajímavé je, že už se ty zprávy pouze nečetly, ale byly tam i příspěvky redaktorů a četli taky ho dva hlasy, většinou mužský, ženský. Teď pustím takovou trošku netypickou, ale zajímavou ukázku, která je z 56. roku,

0: 50. letech dělo a později ty zprávy byly většinou čtené a bylo to výjimečné něco takového slyšet později. Ještě bych řekl, že ty rozhlasové noviny vždycky uváděla znělka kupředu levá.
1: No dobře si to pamatuju, dobře si to pamatuju. To bylo mezi lety 48 a 89?
0: Je to tak, ale je tam taková hrozně zajímavá věc, že od září 68, opravdu vlastně v den poté, co rozhlas začal vysílat potom svobodné vysílání z okupovaného Československa, tak tu znělku přestal uvádět před těmi rozhlasovými novinami. A vlastně to trvalo až do srpna 69. Dokonce od ledna 69 vznikla nová znělka, takový gong, který si teď pustíme.
2: Dobrý večer, vysíláme rozhlasové noviny.
0: Tak tahle ta znělka opravdu se vysílala pouze od ledna do srpna 69, ale před tím prvním výročím srpnové okupace se znovu navrátila to kupředu levá a v podstatě po celou normalizaci až do konce roku 89 tahle ta znělka stále ve vysílání zněla. Ještě bych možná k tomu normalizačnímu vysílání zpravodajskému řekl, že to je takové to normalizační bezčasí a možná si můžeme pustit, co přesně před 50 lety ve vysílání třeba v rozhlasových novinách znělo.
3: Úvodem přehled hlavních zpráv. Minister zahraničí Socialistické republiky Barmský svaz Uhlafon ukončil oficiální návštěvu v Československu. Libanonská vláda podala demisi. Mozambická lidová republika dnes slaví Den lidových sil osvobození a revoluce. Arabský socialistický svaz Egypta uveřejnil předvolební program k říjnovým volbám do lidového shromáždění.
1: Škoda, že neslyšíme stav vody na českých tocích. To bylo ve stejném tónu, Tomáši, že je to tak?
0: Je to tak. A možná bych ještě jenom dodal, že v 90. letech a potom do dneška vlastně ty zprávy se hodně zkracují a taky nabývá ta znělková grafika nebo nějaké ty zvukové předěly. To je možná vše.
1: Tak se pojďte podívat ještě do roku 1996, abychom si mohli poslechnout, jak se to rozhlasové zpravodajství po sametové revoluci posunulo.
0: Ano, ještě opravdu ta stopáž se těch zpráv, které se jmenovaly potom Ozvěny dne a dnes se jmenují hlavní zprávy, se výrazně zkrátila a místo moderátorů opravdu to hlavní slovo mají většinou redaktoři.
1: Tak jak se za víc než 100 let proměnily rozhlasové zprávy, to jsme si teď poslechli s pomocí archivních nahrávek.
4: Vedoucí archivu Českého rozhlasu Tomáš Duvka byl s námi ve studiu a jenom připomínám, že seriál Proměny rozhlasových zpráv můžete poslouchat v aplikaci Můj rozhlas. Díky Tomáši, mějte se hezky.
0: Díky za pozvání, hezký den.

0: Concertino Praga slaví 60. narozeniny.
1: Čeští interpreti a interpretky ve finále Dvořákovy rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky.
0: Poslouchejte přímé přenosy z Rudolfina i Jindřichova Hradce.
1: Finálová klání a koncert vítězů živě na Vltavě
0: 17., 18. a 25. září vždy od 7 hodin večer.

0: Tomáš Víšek ve skladbě Jaroslava Ježka, od jehož narození si dnes připomínáme 120 let. V lednu 39 Ježek společně s Loskovcem a Werichem odešel před nacistickým nebezpečím do Spojených států a v New Yorku se pokoušel pokračovat v hudební práci. Nakonec zemřel už roku 1942.
1: Jaké to je být na vrcholu a co všechno potom obnáší cesta dolů? I o tom teď bude mluvit publicistka Alena Zemančíková.
2: Za komunismu jsme měli tak malé platy, že jsme nemohli na dovolenou s dětmi jet nikam. V nových poměrech jsme sice začali vydělávat trochu víc, ale v té době po převratu jsme o dovolené doháněli hlavně resty z běžného roku. A protože jsme měli koně, byla většina naší dovolené naprosto pracovní. To proto, že jsme v létě dělali seno. Odměnou nám bylo, že jsme mohli zapřáhnout a s jakýmkoliv počtem lidí jít nalehko krajinou. Vezli se jen malé děti a batohy. Žádným jiným způsobem člověk nepozná kraj tak, jako když putuje s koněm a s vozem, musí si vyprosit nocleh ve stodole a všechny cesty i obce si ohmatá vlastníma nohama. Vandrování s koněm byla po 8 let naše jediná a nejkrásnější dovolená. Můj muž se z ní vždycky vracel vyhublý a unavený, ale jak je vidět na fotografiích z té doby, na vrcholu. Na vrcholu sil, blaha, inspirace životní formy, štěstí. Na kozlíku uprostřed Brodu 1989 nebo při strmém sjezdu z Příkré stráně 1990 s vlajícími vlasy spoutanými provazem 1991, s očima přivřenýma proti slunci 1992, s lahví ovocného vína Encián prozářenou sluncem 1990, s opratěmi pevně v rukou 1993, 94, 96, 98. Na všech těch fotkách je Hugo vždycky na vrcholu. Z krajiny jsme dobře poznali zejména její cesty. Pokud jsme vystoupili na nějaký kopec, pak vždycky opřeni ze zadu do vozu, který bylo nutno tlačit, aby se koni odlehčilo. Pocit vítězství nahoře byl ale hned setřen nepříjemnostmi sestupu a brzdění, jež je pro koně namáhavé a protivné. Když náš kůň zestárl a schroml, ptával se můj muž Hugo, co budeme dělat v létě, až nám umře. Odpovídala jsem mu, že třeba tu a tam, jen tak nalehko, vylezeme na nějakou horu. Vylezla jsem na ní sama. Bylo to v Alpách, na horu Krotenkopf, vysokou 2080 metrů. V půli výstupu v době předpolednem se člověk dostane na holou stěnu z šedého vápence, kde není ani stín, ani kapka vody. Nevím, z čeho rostou v tom kamení úchvatné modré hořce, botanicky encián. Z horka a příkrého výstupu jsem měla srdce až v krku a musela jsem si v blízkém sedle na chvíli sednout na kamennou zem a možná 10 minut spát. Pak jsem se probrala, napila se teplé vody z láhve v batohu a na jeden ráz vystoupila až nahoru. Na vrcholu byl kříž, 4 metry vysoký, dřevěný. Nikde žádná lanovka, žádné vysoké stromy, nejvýše kleč a kosodřevina. Ten kříž tam někdo musel vynést z dola. Napadlo mě, že cestou kolem níž v závějích hořce kvetou modrofialové enciány někdo vynesl na vrchol kříž i za mě, abych se mohla už jen rozhlížet po okolní krajině a cítit se šťastná a vítězná nad malicherností vezdejšího světa. Bylo tam krásně. Cesta dolů byla méně náročná pro srdce, o to však těžší pro kolena, odvyklá námaze při městském životě. Druhá hodina sestupu byla už hodně bolestivá. Často jsem při ní pomyslela na našeho chudáka starého koně, který nechtěl nahoru ani táhnout, aby nemusel dolů brzdit, protože znal slabost svého starého srdce i opotřebovaných kloubů. Taky se mi zastesklo po Hugovi, který už nezáří a vlasy mu nevlají a v práci musí hodně táhnout, ale nikdo mu zezadu nezatlačí, spíš naopak, pověsí se na jeho vůz, jako to dělávali naše malé děti, a my jsme je za to napomínali, protože každou takovou zavěšenou osobou těžkne celý náklad. Ještě ten večer jsem zašla k internetu a začala Hugovi psát dopis. Milý Hugo, na vrcholu jsou kříže. Jenže to bylo v Německu a klávesnice neměla háčky a čárky. Napsala jsem, milý Hugo, na vrcholu jsou krize. A sestup bolí.
1: Vrchol není jenom vítězství, je to taky okamžik, od kterého začínáme sestupovat, a přesto může být nahoře krásně, jak připomněla i publicistka Alena Zemančíková.
0: Dnešní vizitka se za pár minut vydá do Olomouce. S kým konkrétně, to nám řekne moderátorka Karolína Koubová za chvíli.

0: pianista Miroslav Sekera, u nás na Vltavě 9:55 dopoledne.
1: A společně s námi už Karolína Koubová, moderátorka dnešní vizitky, aby nás pozvala k poslechu. Vítej u nás ve studiu.
2: Dobré dopoledne. Tak jak František před chvíli říkal, tak my zamíříme tak trošku do Olomouce, ale jenom tím, že tam vlastně je hlavní jako pracovní úvazek mého hosta, Barbory Kundračíkové, historičky umění, estetičky, pedagožky a kurátorky, která tady je kurátorkou sbírky moderní grafiky v Muzeu umění Olomouc, ale my především zamíříme do Lvova, protože Barbora Kundračíková kurátorovala tamní výstavu Nové mytologie na festivalu České sny, což byl třetí ročník, a vlastně důležitost téhle umělecké výměny mezi Českem a Ukrajinou, tak to bude naším tématem.
1: Zajímavé povídání s Barborou Kundračíkovou se nám otevře hned po zprávách po 10:00, tak ať se to povede.
2: Děkuju.
0: V pondělí ve svátek ranní mozaiku nevysíláme, za to máme bohatý sváteční program, třeba od 15 hodin rozhlasovou hru Tmavomodrý svět k výročí narození Jaroslava Ješka. Poslouchejte určitě, přejeme krásný prodloužený víkend. 4:10. Naděžda Hávová
1: a František Šedivý. Dobrý den.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Ve 12 obcích severně od Prahy by lidé neměli pít vodu z vodovodu ani po převaření. Oznámili to středočeské vodárny, které naměřily zvýšené koncentrace olova ve vodojemu Odolena voda. Ten zásobuje třeba Zdiby, Husinec, Klecany, Řeš anebo Máslovice. Podle hygieniků ale lidem nehrozí zdravotní potíže, když omylem menší množství vypijí. Středočeské vodárny postupně zajišťují cisterny s pitnou vodou, zatím ke školám, školkám nebo nemocnicím. Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí uzavřené. Lidé si proto musí nakoupit už v neděli. Prodej na Den české státnosti zakazuje zákon. Výjimku mají jenom prodejny na letištích, nádražích nebo čerpacích stanicích. Svaz obchodu a cestovního ruchu restrikce kritizuje. Lidé si podle něj na systém ani po 10 letech nezvykli. Francouzský prezident Emmanuel Macron přiznal možnou hrozbu dronového útoku. Francie by podle něj, stejně jako letiště v německém Lipsku, mohla čelit pokusu o úder s pomocí bezpilotního letounu naloženého výbušninami. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TF1 a France 2. Oznámil taky, že Paříž pošle vojáky do Saúdské Arábie, aby pomohli chránit tamní klíčový přístav Janbu, kam vede ropovod. Téma lidské přetvářky otevírá nová inscenace brněnského baletu s názvem Maska. Janáčkovo divadlo ji uvádí jako úvodní premiéru sezóny na hudbu romantických skladatelů Friedricha Chopina a Ference Lista. Představení se tak stává recitálem klavíristy Iva Kahánka, který jejich nejslavnější skladby hraje přímo na jevišti. Inspirací pro rozlučkové dílo choreografa a šéfa souboru Mária Radačovského bylo Nastavení společnosti. A ještě počasí, oblačno až zataženo, a hlavně v jihovýchodní západní, tedy v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně budou vyskytovat mlhy a na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 18, na horách 9. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Živím se uměním, doslova se jím sytím a nejvíce si cením možnosti pohybovat se napříč scénami, kombinovat, kumulovat, experimentovat. Umění skutečně absurdně miluji ve všech podobách. To jsou slova Barbory Kundračíkové, historičky umění, estetičky, pedagožky a kurátorky. Dobrý den ve studiu Vizitky, dobrý den.
2: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
1: Pohybuje se tedy na pomezí akademického, institucionálního i nezávislého uměleckého prostředí. Barbora Kundračíková studovala historii, dějiny umění a estetiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je kurátorkou sbírky moderní grafiky v Muzeu umění Olomouc v Středoevropském fóru. Působí jako odborná asistentka na katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci. Spolupracuje s Centrem pro výzkum fotografie Ústavu dějin umění Akademie věd. Vedle toho působí jako freelancer a kooperuje s řadou galerií v Česku i zahraničí. Profesně se Barbora Kundračíková zaměřuje na evropskou vizuální kulturu 20. a 21. století, věnuje se technickému obrazu, metodologii dějin umění a analytickým přístupům v estetice. Nejčerstvěji ovšem jako kurátorka připravila výstavu Nové mytologie pro festival česko-ukrajinského partnerství České sny ve Lvově. A tím asi zabereme značnou část vizitky, protože to je pozoruhodný počin. Kdybyste představila teď tu aktuální výstavu, která tady ta hlavní část skončila, ale zároveň výstava je ve Lvově otevřena do poloviny října, má název Nové mytologie, tak jaká byla ta idea a proč ten název?
2: Tak ten první krok je vůbec pozvání českých snů, což je z mého pohledu skvělá platforma, která nějakým způsobem propoje český a ukrajinský prostor, ale zároveň, a to je na ní výjimečné, působí na Ukrajině, přímo ve Lvově. A je to moc hezký projekt i v tom smyslu, že spojuje strašnou spoustu lidí z různých kontextů a z různých rámců a že se vlastně snaží dělat projekty, které jsou nějakým způsobem usazené opravdu v lokálním terénu, nohama na zemi.
1: Tentokrát se to podařilo po třetí tedy už?
2: Tentokrát se to podařilo po třetí. Myslím si, že nejlegendárnější ten první ročník, kdy to byla opravdu první akce, která se uskutečnila na Ukrajině v tomhle formátu, v téhle velikosti od vypuknutí a války v tom širokém slova smyslu. V tomhle případě to byl spíše menší program, tomu odpovídá i velikost té výstavy, která původně taky byla dimenzovaná trochu jiným způsobem, proto je možná i ten trochu horentní název Nové mytologie. Mm-hmm. Ale na druhé straně tím klíčem vlastně k asi mému uvažování i o tom prostoru, i o té výstavě, i o tom, co je potřeba nebo co bych chtěla říct na místě, bylo vyprávět nové příběhy.
1: Prosím, řekněme, o jaký prostor jde o lvovský klub Ziga?
2: Je to tak, je to legendární klub Ziga, který vznikl krátce po revoluci v začátku 90. let. Myslím si, že pořád zůstává docela legendární, ale už se také proměnila generace a fungování na místě. Je to menší galerijní prostor, nebudu ho popisovat v metrech čtverečních, ale je to celkem intimní záležitost, která v tuhle chvíli velmi prakticky zároveň plní účel jednoho z krytů. A taky jsme zažili několik poplechů i během instalování, takže je to...
1: Takže jste se nemuseli
2: jsme běžet
1: schovávat do krytu, protože jste vlastně v krytu byli.
2: Tak.
1: No a z Česka jela výtvarnice Markéta Hlinovská, multioboroví umělci Petr Válek a Miloš Vojtěchovský a za ukrajinskou stranu to byla Sofie Korotkeviš. Jak jste umělce vybírala, protože počítám, že to byla vaše volba?
2: Byla v tomhle případě jednoznačně a měla jsem volnou ruku, což je taky prostě vždycky velkoryse. Zároveň do těchto situací, vzhledem k tomu, jak podobný program může být organizován nebo je organizován a musíte vybírat autory, kteří jsou prostě připraveni taky trochu riskovat. Jejich věci jsou adaptibilní, dají se převést v kufrech tam i zpátky. Já tady myslím, že platí velká pomoc českého konzulátu, který nám stál vlastně celou dobu v zádech a podporoval nás. Ten výběr autorů byl původně podstatně širší, včetně umělců z východní Ukrajiny, typu Konstantina Zorkina, Pavlo Makova a tak dál. To se nakonec nepodařilo i kvůli organizačním věcem a navíc oba ti autoři vlastně jsou dobře prezentovaní na Ukrajině ve vlastních monografických výstavách. Kulturní provoz normálně běží, což je velkolepé. Ale nakonec se nám podařilo na místě zařadit do toho kontextu Sofii Korotkeviš, která se v Čechách už také prezentovala na paralelním festivalu v Brně Buď láska, který je podobně jako fascinující jako právě České sny ve Lvově, Sesterská loď. A myslím si, že ten mix fungoval dobře. Mm.
1: A jak moc se do koncepce výstavy a výběru umělců právě promítla válka na Ukrajině, ruská agrese. Bylo to nějak výchozím bodem nebo ne nutně s tím museli umělci nějak nakládat?
2: No, ono je to totiž vždycky otázka. Jo. Nerada bojuju paralelní světy. Prostě myslím si, že žijeme v tomhle světě a je to realita, ve které se pohybujeme, ale na druhé straně si myslím, že je tady obrovský prostor pro inovaci, naivitu, radost, pozitivismus, hledání něčeho, co je združující a co je pro budoucnost. A to je taky ten důvod, proč uvažovat o něčem jako nových příbězích, které si vyprávíme, každý sám za sebe, ale zároveň společně sdílíme. A v tomhle si myslím, že vlastně ta sestava byla strašně silná, strašně přirozená, příjemná. Petr Válek, Miloš Vojtěchovský, to je vždycky základ dobré pohody v mnoha ohledech. A vlastně si Lvov opanovali, myslím si. Vznikla celá řada taky nahrávek, které si myslím, že budou a videí, které určitě budou brzy dostupné. Markéta Hlinovská je vždycky také základ dobré pohody. A zároveň jsou to prostě autoři, kteří zvládnou těžké situace, nebojí se, i když se bojí, tak jdou do věcí velkoryse. A to je další moment.
1: Vy jste tedy zaštiťovala tu výtvarnou část, zároveň České sny jsou hodně s akcentem na hudbu. Jel tam tentokrát hudební Kventolín, pokud vím. Jak se tam propojuje právě ta výtvarná linka a hudební?
2: Tam právě hraje velkou roli ta Dziga, která je opravdu klub. To znamená, je tam několik hudebních platform, hraje se venku, jde tam pravidelně. Já jsem tam byla poslední dva roky, tak já s námi jela vždycky cymbálka, která tam vlastně taky funguje strašně dobře. Je to hrozný mix věcí. Je otázka, jestli vlastně podobný mix věcí. Nejsem si jistá, že jsme na něj ještě v českém prostředí pořád zvyklí, že příliš sofistikujeme a zúžujeme pole, ve kterých se pohybujeme, ale tady v tom Lvově to prostě funguje skvěle.
1: Když jsem se ptala na ty stopy války, jak říkáte, nerada buduji paralelní světy, toto je realita, ale zároveň vlastně je to nějaká příležitost prostřednictvím i umění, jak si vzpomenout na ten život asi třeba.
2: Jo, a taky tvořit život a pro život, jo, nebo já to jsou prostě zbytečně velká slova tady tohle, ale možná jenom jako připomenu, že ve Lvově jsou dvě největší spádové nemocnice, do kterých jsou vlastně stahováni vojáci z fronty. To město je nějakým způsobem vlastně v zázemí a je v celku bezpečné, když tam přijdete, můžete mít pocit skoro jako v Brně v některých momentech, pokud nejsou poplachy, ale zároveň je to pořád válečná zóna a tím pádem je tam ta válka nějakým způsobem přítomná. A myslím, že zrovna Markéta zmiňovala prostě pro ní strašně silný moment, protože byla ve Lvově poprvé, kdy na tu výstavu prostě přišlo několik vojáků, kteří měli amputované končetiny, ale v tom prostoru se cítili dobře, na ty věci se chtěli koukat. A to je jako diskuze o tom, jestli umění může změnit svět nebo nemůže, bych nechala stranou, ale je strašně důležité zapůsobit na toho jednoho člověka, který vám přijde do expozice a má z ní radost.
1: Já jsem si právě vzpomněla na píseň Karla Kryla Inter Arma Silent Muse. A ve Lvově tedy muzy rozhodně nemlčeli. Právě tak, jaké to je, nechat vlastně promluvit muzy v zemi, která je ve válce.
2: To je vlastně taky, nebo možná ještě teda jinak, a taky začnu tady tou jako v obecnější úvahu. Vlastně mám nakonec vždycky pocit, že si z Ukrajiny odvážím víc, než kolik tam přivážím. Že ten život je, máte strašně málo času a chcete toho hodně dát. Hodně se tam toho děje a děje se to vlastně za situací, které my si opravdu neumíme představit. Já. Ani ten tlak, ani tu nervozitu, ani to, že vlastně v tuhle chvíli v každé rodině je někdo postižený samozřejmě. Ale opravdu je to strašně živý prostor a můžeme se tady hodně naučit, hodně koukat na věci.
1: Zaujalo mě právě v souvislosti s předchozími ročníky a projekty lvovské skupiny Open Group, když jste mluvila o tom, že vlastně oni k těm dílům, k respondentům, k tomu, co vystavují, co se děje v tom klubu, že by se vlastně neměli přistupovat pietně, že ta pieta tomu dává jakoby rámec, který vlastně asi ani i ti sami umělci nechtějí, nebo?
2: Já myslím, že nikdo nechce pietu. Ne, všichni jsme pány svého osudu. Já myslím, že tohle je jako dobrý přístup k věci v tomhle případě.
1: Protože ono to tak předpokládá trošku. Jedeme na Ukrajinu, víme, v jaké situaci je ta země, víme, v jaké situaci jsou umělci a lidé, sama říkáte, každá z rodin už má někoho, kdo je postižen válkou, ať už zabit nebo zmrzačen. Takže jak se vyhnout pietě vlastně?
2: No, tak možná taky obecnější poznámka. Profesionalita, kterou člověk pozoruje na ukrajinské straně, je fascinující. V mnoha případech je na vyšší úrovni než profesionalita na naší straně. A už jenom tady tohle je prostě moment, který stojí za pozornost.
1: A tak si řekněme konkrétně, co třeba tam Markéta Hlinovská vystavovala, co Sofie Korotkeviš a co produkovali Petr Válek a Miloš Vojtěchovský.
2: Tak já začnu Markétou, protože to pro mě je prostě radost. Je to kreslířka, která má uvolněnou ruku a zároveň velmi soustředěnou hlavu a to je prostě cenné. to, co jsme tam vybrali, a vlastně to byla docela příjemná náhoda, je cyklus Sirius, který je hravý, zábavný, znovu se věnuje nějakým způsobem zvířeti nebo zvířatům v lidském prostředí, ale má takový jako drobný mytologický podtext, nakonec je to Sirius. Petr Válek je čirá radost ve všech podobách, nekonečná imaginace, a vybrali jsme jeho drobné instalace, které se různým způsobem pohybují, klátí, modifikují tady v tom galerijním prostředí, můžete je zapínat, vypínat, všechny vlastně jsou trochu biomorfní. A společně s Milošem Vojtěchovským měli hrozně hezkou performance na zahájení, která byla příznačně uvolněná, myslím si, že hezky nastavila vlastně celý ten program Ziggy jako takové. A Sofie Korotkovič je autorka mladší generace, která začala mapovat místní rituální praxe. Ukrajina je jako silně věřící, ve většině křesťanská samozřejmě, a ty mytologie a rituály, které reflektuje, tak jsou většinou spojeny vlastně tady s tou jako skoro až lidovou praxí, kterou taky začínáme nějakým způsobem v českém prostředí objevovat.
1: Říká historička umění, estetička, pedagožka a kurátorka Barbora Kundračíková, která konkrétně kurátorovala teď výstavu Nové mytologie ve Lvově a pro festival česko-ukrajinského partnerství České sny. O tom mluvíme právě, jak důležitá je ta umělecká výměna mezi českou a ukrajinskou stranou, a nadále taky mluvit budeme, ale teď nastal čas pro píseň a Barbora pro nás vybrala píseň Fix It od Lady Blackbird, tak taky prosím, jestli mi jenom uvedete, proč padla tahle volba.
2: Jednou v zimě jsme jeli na večírek Adamovi Kašparovi do Jeseníku společně s Lenkou Falušovou a poslouchali jsme ji v rádiu a byl to hezký zážitek, tak proto.

0: Pokračuje vizitka, posloucháte Český rozhlas Vltava. Dnes naše pozvání přijala Barbora Kuntračíková, historička umění, kurátorka, pedagožka, estetička. Aktuálně mluvíme o tom, že se vrátila ze Lvova, kam připravila do tamního legendárního klubu Dziga výstavu Nové mytologie. A vlastně jsem se zamýšlela nad tím, abyste to už naznačila, v čem je zásadní vedle, řekněme, humanitární pomoci, vojenské pomoci Ukrajině, právě i ta pomoc na poli kulturní výměny.
1: Já myslím, že klíčové je totiž normalizovat vztahy, jo? Nebo to je aspoň moje osobní zkušenost. Já nejsem zase v kontaktu s tolika místními kolektivy nebo autory, ale přátelé, které tam mám, ať už je to Open Group, která je ale vlastně mimo Ukrajinu v tuhle chvíli, nebo Nurt kolektiv, o něco starší generace autorů, tak to nejdůležitější podle mě je prostě opravdu udržet přirozené vztahy na každodenní bázi, nedělat z toho svátek, prostě žít s tím prostředím. A Ukrajina je součástí Evropské unie přirozeně v nějakém symbolickém uvažování.
0: Jako zatím není členem ani kandidátem?
1: Nebo možná ne Evropské unie, ale Evropy, evropské tradice. A tohle mi přijde jako klíč.
0: To je taky zajímavé, kde se z vaší zkušenosti Ukrajina pohybuje, ukrajinské umění nachází, mám na mysli, jaká specifika, které jako vlastně se vyznačuje, kterými se vyznačuje ta východní tradice, ale zároveň to západní směřování, že to je asi taky zajímavá dynamika na poli umění.
1: Je v mnoha ohledech. Některé z věcí, hlavně z toho západního prostoru, jsou nám vlastně úplně blízké. Je to podobný vizuální jazyk, výtvarný jazyk, konceptuální jazyk. A na druhé straně je tady spousta autorů, kteří sahají právě po místních tradicích, místním stylotvorství, dejme tomu, a tak dále. Jsem v úzkém kontaktu s Kostěm Zorkinem, kterého mám hodně ráda. Je to autor, který vychází z rámců antropologie, má velmi imaginativní rukopis. Estetikou je podobný, řekněme, českému prostředí třeba 60. 70. let i materiály, které používá. A tam už vidím, že je nějaký střet. Ale zároveň Konstia je velmi dobrým přítelem s Pavlom Makovem a to už je klasická konceptuální grafika, prostorová, krásná, výrazná. Já, Pavlo Makov byl prezentován na Benátském bienále, takže jsou to mixy estetika přístupu.
0: A vy právě máte možnost srovnání, protože se často kurátorsky pohybujete i třeba v Polsku, Slovinsku a ty, právě i ta Ukrajina, tak ta ale přece jenom jako se odlišuje trochu nebo má svá specifika.
1: Každé prostředí má svoje specifika. Jo, vlastně tohle je asi nejzajímavější pro mě, hledat tady ta specifika, neulpívat na tom, že se všichni slijeme do nějakého jednoho rámce a vytvoříme univerzální globální jazyk. Ale na druhé straně jsem zvyklá pracovat taky s autory, kteří vlastně tady ten globální jazyk utváří, ať už je to Balka nebo někdo podobný. A vždycky je to o překladu něčeho osobního, lokálního, místního do něčeho, co je srozumitelné obecně. Já v tomhle neumím popravdě moc generalizovat, nebo neumím to systematizovat tady tohle, protože mě zajímají vedle klasických technik. Často se pohybuju v malbě nebo v grafice opravdu toho jako řemeslného stylu nebo způsobu tvorby. A taky nové technologie. Myslím si, že je to opravdu spíše pro mě osobně o přístupu, o nějakém jako zrodu, ze kterého vychází ta konkrétní tvorba, než o tom jako systematizování potom pole.
0: To mě zajímá, to mě rozveďte, protože to tedy znamená, nebo vlastně asi je to optimální pro vaší práci, ale když jste vlastně říkala, že umění skutečně absurdně milujete ve všech podobách, tak si říkám, jestli je to možné, nebo jestli třeba k nějaké podobě a zamilovanosti do té podoby umění jste se musela trochu propracovat hůře než k nějaké jiné.
1: Myslím, že je asi docela dobré rozlišovat potom mezi nějakou osobní inklinací a profesním směřováním a přiznám se, že v tomhle taky nejsem nejsilnější, ale kdybych měla jako reflektovat svůj osobní vkus, tak je jako minimální, je čistý, je nějakým způsobem konceptuálně zaměřený a pak je mi celkem jedno, které je to médium ve skutečnosti. Aha. Ale ta jako moje profesní působnost se potom opravdu spojuje už s konkrétními zónami. Věnovala jsem se hyperrealistickým, radikálně realistickým tendencím v současné malbě. právě technologickým věcem fotografii, a to už jsou potom jako tunely, kterými jdete vlastně, řekněme, v nějakém systematizovaném uvažování.
0: A jak se potom z toho tunelu vystupuje třeba opravdu zase k nějaké, nevím...
1: Myslím, že tady je docela, aspoň pro mě je důležité to, že se můžu pohybovat, že mám to štěstí v životě, že se opravdu můžu pohybovat v různých profesních doménách. A že to, co si lajznu jako kurátor, si potom samozřejmě nějakým způsobem musím jinak odpracovat v akademické profesi, kde už to vyžaduje jiné parametry.
0: Hmm. Co to tedy znamená? Co si lajsnete jako kurátor? Tam se cítíte jako svobodněji než třeba v těch institucích?
1: Jednoznačně. Většinou vlastně jako kurátor jdu za umělcem a v nějakým způsobem mám pocit, že opravdu sloužím věci, která je pro mě jako důležitá osobně. A to znamená, že můžu riskovat více, můžu si vybírat z různých zón třeba, že taky si vybírám podle lidí, musím říct. Což...
0: Ale zároveň, promiňte, se musím doptat, chápu, že pokud tady jste kurátorkou na volné noze, tady v tomto případě, tak ale zase je to nějaká instituce, festival, který se ale vás objedná, aby vy jste tedy udělala nějakou výstavu. Ale tam to funguje jinak, než třeba právě v rámci, řekněme, Muzea umění Olomouc.
1: Přemýšlím teď upřímně, mám pocit, že se trochu dostávám na tenký led a nevím úplně přesně, jak vysvětlit svůj způsob uvažování a v profesního pohybování se, ale vlastně mám obrovské štěstí, že jsem nikdy nebyla natlačena do situace, kdy jsem musela dělat projekt, se kterým bych nesouzněla, nebo pracovat s umělcem, se kterým bych nesouzněla. Že jsem vlastně v tak luxusní pozici, že si vždycky vybírám. Stalo se mi jednou, že jsem byla natlačena do projektu, ale vlastně to byla moje vlastní volba. A je to už dobře 10 let zpátky. Je to vlastně přesně 10 let zpátky. A ten si myslím, že vlastně proměnil můj způsob uvažování. A odtud se nějakým způsobem pohybuju dál.
0: Dobře, proměnil. Jakým způsobu? Protože jsem se taky přečetla, vy říkáte, že musíte přiznat, že vaše osobní politika není strategická, protože málo kdy říkáte na cokoliv ne, a že máte ho jako umění právě absurdně milujete ve všech podobách. Takže třeba tím projektem jste se naučila trochu jako si vybírat nebo říkat ne? Nebo...
1: Já myslím, že jsem nikdy nechtěla být kurátor. Vždycky jsem se chtěla pohybovat na teoretické akademické půdě.
0: Aha.
1: A zpočátku se mi to nepodařilo. A vlastně jsem... jako velmi nakonec ocenila možnost působit v Muzeu umění Olomouc, které je pro mě pořád domovská instituce a v mnoha ohledech srdeční záležitost, hlavně projekt Středoevropského fora. Ale zároveň jsem se potom měla možnost zase do akademického prostředí nějakým způsobem vrátit a to je hezké si na to počkat. Ale kdybych se měla jako vztáhnout k tomu, na co se mě ptáte. Kurátorství je hrozně dobrodružná věc. Jako ve chvíli, kdy působíte navíc ještě v současném umění a nejsou nutně jasné parametry, hledáte si svoji vlastní cestu, vždycky narazíte na umělce a musíte se vyrovnávat s jeho psychikou, egem, potřebami, možnostmi a tak dále. A je to strašně intimní práce. Nemusí být pro každého, ale pro mě je. A zpočátku jsem ji nesla strašně těžce. Než jsem se v tom naučila pro sebe bruslit, a to znamená opravdu nejít nutně bezpečnými cestami, přijmout to, že je to prostě stres v mnoha případech, a nejenom organizační, ale psychický stres, právě tady té komunikace nebo sdílení nebo něčeho podobného. A myslím si, že jsem jako extrémně citlivá, že tady tímhle způsobem se potom buď s těmi autory, s tou tvorbou dokážu spojit a proto může být tak pestrá, protože mě prostě fascinují různé věci, anebo naopak si vytvořit odstup a nějakým způsobem se z toho pole stáhnout.
0: Vy působíte báječně klidně, totiž jako tak na, kolik stresu se za tím klidem tedy skrývá, ale to jste vlastně mluvila o spolupráci kurátora směrem k umělci, ale zároveň si říkám, že kurátor, když tak mě opravte, ale je vlastně prostředníkem mezi tím dílem a divákem, že vlastně taky nějak komunikujete nebo tou výstavou něco ukazujete a chcete říct. A asi i chcete, aby třeba divák něco navnímal.
1: Aby tomu porozuměl. Nejsem si jistá, že to je moje silná stránka. Mám spíše pocit, že věci často hodně komplikuju. Ale ano, je to přesně tak. Tohle je definice mojí práce v téhle oblasti.
0: No a jak o těch projektech tady přemýšlíte, když je vytváříte? Co je pro vás zásadní, co vlastně jimi chcete sdělit a jaké autory si potom k tomu přizvat, když mluvíme tady o tom, když jste na volné noze?
1: Dobře, tak když vezmu nové mytologie, tak je to opravdu o nějaké potřebě sdílení a vyprávění, které se vlastně podobá v různých zónách světa a snažíme se nějakým způsobem navzájem komunikovat. Tak dejme tomu, že jdu touhle cestou. A uvažuji nad tím, jestli to dílo je materiálně přístupné, jestli se může třeba ten divák výstavy dotknout, jestli s ním bude komunikovat. A tady je pro mě spouštěč Petr Válek. Dělá věci, které jsou biomorfní, na které se koukáme jako na malé živočichy, které mají drobné poškození, ale zase mají svoji autonomii, identitu. Vyberu Markétu Hlinovskou, která je vstřícná, hravá, poetická, zábavná a vlastně bezbariérová. Ve chvíli, kdy o jejich věcech začnete přemýšlet, tak v nich najednou objevíte hloubku. A tohle je asi můj způsob uvažování. Možná se tady trochu obloukem vracím i k té abstrakci. Já jsem hrozně idealistická. Vždycky vlastně všechno, co dělám, tak musí být o nějakém dobru světa a o radosti, o všem možném. Ale hrozně komplikovaně to předávám, takže to potom zkouším spojovat s konkrétní tvorbou, která mi přijde, že hovoří za mě.
0: Děkuji, že jste mi to takhle přiblížila konkrétně. Barbora Kondračíková, historička umění, kurátorka, mluvíme o výstavě Nové mytologie v ukrajinském Lvově, v tamním klubu Dziga, a také budeme mluvit o festivalu Česko-ukrajinského partnerství České sny, v rámci kterého se Nové mytologie uskutečnily. Ale teď si opět zahrajeme a přišel čas na píseň Versus, tak taky prosím, jestli mi představíte, jak interprety, tak vlastně oč jde.
1: Olafur Arnalds, doufám, že se nepletu, a Sara Ott, tady u té konkrétní skladby, popravdě k ní pořád trochu utíkám, a je to CDčko, které reflektuje Chopina, a myslím, že jsem u něj psala svoji disertaci.

0: Krista. Klíčovou osobností je tady opravdu David Dittrich, se kterým, musím říct, mám velmi dobrou zkušenost. I v té profesní, i v lidské rovině. Já jsem se vlastně na Ukrajinu dostala nejprve díky nadaci partnerství a Lucii Řehoříkové, která působila v Kyjevě jako ředitelka Českého centra před nějakou dobou. A myslím si, že i tady to spojení vlastně jich dvou, těch jako dvou kontextů hudby.
1: David Dittrich je tuším ředitel projektu?
0: David Dittrich je ředitel projektu, přesně tak. A Lucie Řehoříková nově povede českou pobočku nadace partnerství, která začala fungovat přímo na Ukrajině. A je to spíše, řekněme, humanitní projekt. Otevřená zahrada v Brně podporuje celou řadu projektů, které jsou komunitní, vlastně na komunitní bázi. A myslím si, že to spojení funguje výborně. Je tady také jako velká pozice českého konzulátu, který je extrémně aktivní, v dobrém slova smyslu. A mezi Lvovem a Brnem, které je tady tím jako spádovým městem, byla uzavřena před nějakou dobou smlouva o spolupráci. Jsou to partnerská města. A tady na tomhle půdoryse se vlastně celý ten festival odehrává. A na to konto se mu daří, krom řekněme těch jako kulturních částí, ať už je to výtvarné umění nebo hudba, která tady hraje důležitou roli, spojovat také subjekty, které se pohybují v místní ekonomice. A tím pádem to najednou začíná vlastně fungovat jako takový hrozně zajímavý pavouk, který jde napříč tou společností. A České sny zároveň jsou opravdu jako výjimečným festivalem zahraničním, který tady probíhá. A zase to jako dodává nějakou energii místní komunitě. A myslím si, že nejenom té lvovské. Takže je to z mého pohledu fascinující.
1: Já jsem si právě říkala, že asi třeba nejdřív možná byly ty tendence spíše zvát a vozit ukrajinské umělce do Česka. A ta linka vývozu českých umělců a umělkyň na Ukrajinu, že asi přišla až potom a možná je to složitější. Sama jste říkala, že kromě toho umění tam musí hrát určitou roli i osobnostní dispozice, že je tam prostě pozvete a že oni na to kývnou.
0: Určitě, je to moje zkušenost, ale taky nejsem jediná, kdo se na Ukrajině pohybuje. Jo? To je taky důležité říct. Ve Lvově například probíhá, a myslím, teď už snad ve třetí edici, letos to bylo festival Nahých forem, který pořádá Lenka Klodová. A jsou to skvělé aktivity, jo? Myslím si obecně. Je to taky růstový moment, protože ve chvíli, kdy jedete do těchto zón, tak se opravdu strašně hodně naučíte. Vidíte jiné prostředí, je to něco jiného, než přijímat informace zvnějšku, a také je to něco jiného, než přijímat autory, kteří přicházejí od tamtud v českém prostředí. Já myslím si, že je stejně důležité udržovat tu aktivitu jako na místě. A loni jsem tam brala Jiřího Suchánka, brněnského autora, zvukaře, skvělého tvůrce, kterou mám strašně ráda. A myslím si, že to zarezonovalo na obě strany. Tehdy byl pozván na festival Tetramatika, který se konal vlastně loni poprvé od vypuknutí války. A měl by mít další edici zase příští rok. Je to dobrý transfer funkční.
1: Právě vyděláte tedy na Ukrajině i jiné projekty, je to tak, než jenom spolupráci s českými sny?
0: Já myslím si, že ty české sny k tomu připluly tak jako zvnějšku, ale ono to vlastně všechno přichází v synergii a v jeden moment. Já jsem v kontaktu s kolektivem NURT, který taky působí ve Lvově mezi Akademií muzických umění a výtvarných umění. Stojí za Domem zvuku, což je Centrum pro zvukové umění bývalé lvovské rádio, nádherný prostor. A organizují pravidelně vlastně v ob rok festivaly věnované elektronickému umění a novým technologiím. A právě ta Tetramatika je pro mě, jako musím říct, extrémně zajímavá. Daří se jim vlastně i v téhle situaci nebo v té loňské edici zvát na Ukrajinu autory nejenom z evropského prostředí. A příští rok, a to je velký sen, který vlastně nevím, jestli můžu říct, ale možná když ho řeknu, tak se splní, tak by byla strašně ráda, kdyby se spojila s olomouckým trienále současného umění v takové jako dvoj edici. Já uvidíme, jestli se to podaří.
1: No, tak to vám držíme určitě palce, ale říkám si, když na Ukrajinu jezdíte vlastně dlouhodobě a často a mluvíte o tom růstovém momentu, tak jak vám se to propsalo do života a vaší práce, co si odtud odvezete jako kurátorka, co jako člověk?
0: To je hrozně těžká otázka. Já zase budu hrozně obecná, tak se za to omlouvám. Nebo možná nebudu obecná, nevím. Prostě myslím si, že celoživotně je to zátěž stejně, jako je to pozitivum. Tíhnu k velkým věcem a velkým slovům a k velkým ideálům a nemůžu se toho zbavit. A myslím si, že tady v tomhle prostředí a v tomhle kontextu se vlastně tady ty inklinace nějakým způsobem potvrzují nebo jak se tomu říká, obhajují. Najednou se stávají jako reálnými a funkčními. A je to idealismus, který mě chrání před vyhořením, mimo jiné taky. Takže Nejsem typ do válečných zón, ale jsem typ pro záchranu světa.
1: Krásné, to bude krásný titulek. Tíhnu k velkým věcem, říkáte, a nemohu se toho zbavit.
0: Proč, no to znamená, proč že nežiju v realitě. Prosím. Že to znamená, že nežiju v realitě, pardon, za to skákání do řeči.
1: No ale potom jedete do Lvova a uděláte reálnou výstavu, tak to zase...
0: To jo, no, to je ve chvíli, kdy přijdou deadliny a tak dále, musíte to materializovat, tak se to stane, ale no, to nemá smysl rozebírat.
1: Nechám tedy vydechnout Barboru Kundračíkovou od těch velkých věcí, abychom se zase zahráli. A to se dostáváme opravdu na Ukrajinu, protože jste vybrala interpretku Klavdia Petrivna, která má takové umělecké jméno, a píseň Imperátoři, tak prosím, jestli nám můžete obé představit.
0: No úplně jenom velmi subjektivně. Je to píseň, kterou jsme poslouchali v autě s Lucí Jiřehoříkou, když jsme minule přejížděli hranice loni v létě, a je to skvělá píseň a konečně je to něco zábavného a veselého, zároveň je to důležité.

0: Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu a dnes je naším hostem Barbora Kundračíková, kurátorka a historička umění. Pokud máte nějaký dotaz, pište nám na vizitka@rozhlas.cz. Vy se zabýváte uměním a fotografií a proměnami teorie obrazu v kontextu angloamerické analytické estetiky. Takže musíte mít určitě, teď se tedy posouváme i jako k vašemu právě akademickému a badatelskému zaměření, tak vy musíte mít jako spoustu představ o tom, jak funguje obraz, i to, jak jej vnímáme, jak se to proměňuje, na čem to závisí. Tam musí být asi strašně moc proměnných.
1: Je, teď jsem se úplně lekla. Je tam strašně moc proměnných. Mm-hmm. Tak. Nevím, co víc k tomu říct.
0: No ale právě čeho se chytit, protože když vy připravujete nějakou výstavu, tak často mohou některé výstavy současného umění působit, že je to jenom pro nějakou skupinku, že prostě tomu divák zvnějšku jako neporozumí, jakým způsobem komunikovat současné výtvarné umění.
1: Ok, tak hlavně se toho nebát. Já si myslím, že tohle je totiž ten moment, jo, že si v hlavě vytváříme celou řadu představ o tom, jak je to komplikované a jak je to vzdálené a jak tomu nedokážeme porozumět a tak dál. Ale znovu bych se vrátila k tomu Petrovi Válkovi. Jo, je to vlastně jako ten základní impuls je fascinace tím, na co se koukáte. A pak je úplně jedno, v jakém rámci se pohybujete. Tak myslím si, není to žádná teoretická systematika nebo něco podobného, ale nebojíme se jazyků, na které koukáme.
0: Čili takhle přistupujete i vy jako recipientka, vnímatelka toho. Ale zároveň vy už máte tu obrovskou zkušenost za sebou.
1: Jasně.
0: I studia. Takže se necháte fascinovat, poměrně jste tomu otevřená.
1: Jo, ale taky se často bojím. Jo. Já myslím, že jako vytváříme si v životě celou řadu bariér a je to jeden z velkých problémů současného umění. Vstupujeme do galerijního prostředí, do institucí a tak dále. Máme pocit, že nás jako rovnou vlastně vtahují do hry a už předpokládají, že něčemu rozumíme, ale tak to většinou není.
0: No a tam je právě přece role kurátora, který by měl i jako diváku lajkovi.
1: Já si osobně myslím, že role kurátora... Jo, zpříjemnit, to je dobrý slovo, to se mi líbí moc, měla by to být radost. Ale zároveň si myslím, že přesně tady tenhle problém vlastně v posledních letech daleko víc než kurátoři řeší edukátoři a že i v českém prostředí se na to zvykáme, že je tady edukace v umění a že je to vlastně nějaký způsob opravdu jako komunikace, interakce, procesu, který je s vnímáním umění spojen. A zároveň to neznamená, že pořád musíte s někým hovořit a něco dělat, můžete se na věci taky normálně koukat.
0: A kdo působí takový edukátor, máte pocit, že to je třeba nevím, na základních, středních, vysokých školách?
1: To ne.
0: Výstav, nebo...
1: Zrovna Olomouci vlastně spojena výrazně s edukací ve výtvarném umění. Existuje celá řada katedr na valné většině českých univerzit, které se věnují katedr výtvarné výchovy, které se věnují edukaci v tomhle směru. A myslím si, že to je v tuhle chvíli, jako když už skočíme, opustíme zase moji teoretickou zónu a vstoupíme do té, řekněme, jako praktické práce s uměním, tak je to standard z mého pohledu.
0: Dobře, a kurátor je tedy také edukátorem? Nebo?
1: Já myslím, že z kurátora se v poslední době stává vlastně teoretik. Někdo, kdo je komplikovaný v mnoha ohledech, kdo naopak vlastně udržuje tady tu jako váhu věci a drží pozornost u toho, a ne u způsobu, jakým vlastně umělecké dílo nutně vnímáme. Ale ty diskuze o tom, jestli jde o umělecké dílo, nebo jde o interakci, co vlastně v uměleckém, koho v uměleckém díle hledáte, s kým komunikujete, to je jako diskuze staletá v tuhle chvíli.
0: A to chápu, staletá a stále živá, řekla bych.
1: Nekončící. I potom, co jsme si mysleli, že umělec zemřel nebo už neexistuje, ne, nebo ve chvíli, kdy vypustí umělecké dílo, tak nás přestane zajímat. Pořád je to lidský svět. Reagujete na vlastně tu jako intenci, která je v tom uměleckém díle a to je vlastně možná klíč i jako když se vztahuji ke svojí práci, tak k mému uvažování o tom, co je pro mě umění.
0: A mě zaujalo právě to, že jste také řekla v jednom z rozhovorů, že současné umění si své publikum hledá komplikovaně, že bychom se měli naučit lépe integrovat. To jste už teď trochu taky naťukla. No ale co nám k té lepší integraci jako chybí, nebo co je předpokladem?
1: Kultivace. To, že nebudeme utíkat permanentně k něčemu, co je méně náročné, zábavnější, anebo že si zvykneme na to, že taky jako komplikované formy taky můžou být zábavné, že nás nemusí jenom učit, že to neznamená jenom náročnost, ale že to znamená taky jako radost z těch věcí. A myslím si, že tohle nám trochu uniká, že možná máme tendenci s uměním zacházet jako s něčím, co je vážné, co přináší hodnoty a tak dál, a méně jako s něčím, co je součástí každodenního života. Tohle jsou všechno velké koncepty a velké balíky, se kterými můžete jako permanentně jako operovat.
0: Ale no, myslím si, jste na ty velké věci.
1: Právě, já mám strach, že zase uteču k něčemu obecnému, nebo teoretickému, ale prostě žijeme s uměním v každodenním životě. To je podstata věci a těšme se z něho.
0: Bára Kontračíková tady opravdu má ty krásná prohlášení, úplně tady aktivizující. Takže žijeme s uměním. No a co podle vás tady dělá dobrého kurátora? Co všechno v sobě musí snoubit? A zároveň vycházím z toho, že jste říkala, že vy jste původně kurátorkou vůbec být nechtěla.
1: No, protože je to invazivní věc prostě. Cokoliv, s čímkoliv spolupracujete, nebo co na sebe necháte působit a necháte, aby se vás to dotklo, tak vás prostě proměňuje. Tak to je nebezpečí. Ale z mého pohledu je dobrý kurátor empatický. Ví, kdy má ustoupit, ví, kdy má zůstat. A zároveň ví, že v některých momentech musí tlačit. A nejenom na okolí, aby vytvořil nějaký jako produkční prostor, ve kterém vznikají dobré věci, ale taky na umělce, nebo na prostředí, ve kterém se pohybuje, nebo na toho diváka, který nakonec má taky tendenci se splašit ve chvíli, kdy nerozumí, nebo má pocit, že není v souladu s věcí, na kterou se kouká, tak začne couvat. Mm-hmm. A to, takže je to pořád vlastně nějakým způsobem, a to je druhý jako těžký moment na kurátorské práci, být připraven, že jste ten, kdo moderuje tu diskuzi a nějakým způsobem neustále vytváří nátlak.
0: Aha. Dobře, a tahle role toho moderátora, zároveň vy sama také právě jako ten, kdo se na to dílo dívá, říkáte, nějak působí, může vás nějak zasáhnout. Tak si říkám, kdy vás naposledy třeba nějaké umělecké dílo zaskočilo, jestli se to ještě vůbec stává?
1: Já mám teď, nemůžu to dostat z hlavy, ale po té jako lvovské anabázi jsem se rovnou přesunula do Varšavy a byl to takový jako dobrý střed dvou světů, protože ve Varšavě tento víkend probíhaly dny galerii. Byla tady spousta lidí a kurátorů a umělců a tak dále. Strašně živý prostor. Ale z toho chaosu varšavského prostředí a večírku jsme se přesunuli aspoň na chvíli do ateliéru Miroslava Balky, kterou jsem nějakou dobu neviděla. A ten ateliér Miroslava Balky se nachází, on jako stále žije vlastně ve svém rodném domě v podstatě. Ateliér částečně má v domě svoji babičky, která stojí ve stejné zahradě, a pak je tam takový, jako řekněme, více fancy prostor, ve kterém prezentuje větší formy. A myslím, nebo musím znovu říct, že tady tohle prostředí se mě znovu dotklo, on se mě znovu dotkl a je tady jeden objekt, který jsem opravdu chtěla získat pro Muzeum umění Olomouc a nepodařilo se to a znovu jsem ho viděla v té zahradě, taková oprýskaná rezavá věc z počátku 90. let a znovu se mě to dotklo, tak to je jedna z posledních zkušeností.
0: Dotklo se vás jak ten artefakt, tak to, že se to nepodařilo získat?
1: Dotkla se mě ta tichost a jemnost a to světlo, které tam prostě bylo v tom září a všechno se to zmixovalo dohromady a pak do toho vstoupí tady ty osobní zájmy, které se nevždy podaří. Byl to hezký moment.
0: Čili to je také rolí kurátora získávat do sbírek?
1: Ano, a hrozně u toho trpět. Já si nepamatuju, kdy se mi podařil jednoduchý nákup do sbírky. Vždycky je to střet, mám pocit. Vkusový, stylistický, co je možné, co není možné a tak dále.
0: Já se nemohu nezeptat s vaší velkou zkušeností. Máte za sebou řadu i zahraničních spoluprací v Centru umění v Lublani, v Krakově, v Mariboru. Zároveň vlastně vaše domovská scéna je Olomouc. Tak si říkám, jak vlastně vnímáte tu topografii jako českého výtvarného biznesu, galerií, regiony versus Praha, Česko versus Evropa a evropské země?
1: Jo, já nevím, jestli dokážu úplně odpovědět, jo, ale ono to taky souvisí s tím, jak vlastně, jak se nejsem schopna vybírat, jak na všechno říkám neustále ano, a jak v různých prostředích se vlastně pohybuju. Já bych odstranila to versus, jo, mně přijde, že vlastně moc pozornosti upínáme na odlišnosti, místo toho, abychom se soustředili na to, co věci spojuje, a nemyslím na nějaké jako banální úrovni a tak dále, úroveň výstavy Family of Men, všichni se rodíme, umíráme stejně, ale myslím to, soustředíme se na podstatu a soustředíme se na zásadní věci a soustředíme se na to, že tohle je jediný život, který žijeme a je bez vás si ho prostě užít v dobrém slova smyslu. A to je asi i můj důvod, nebo můj způsob existence.
0: Že to je společný jmenovatel všech těch projektů.
1: A neschopnost být na jednom místě a permanentně být někde, ale zároveň jsem se včera po nějakém čase sešla s Mirkou Klesalovou, kterou mám strašně ráda, textilní výtvarnice, nebo textilní výtvarnice je strašně špatný popis. Vizuální umělkyně, která pracuje s textilem, mimo jiné, ale také maluje, já kreslí, věnuje se grafice, v tuhle chvíli je v grafických dílnách na AVU a bavili jsme se o tom, jak fajn je někdy být doma. Tak to je teď možná další období, které přijde.
0: Takže chvíli spočinete ryze v Olomouci.
1: V Olomouci.
0: Zároveň, co je váš kurátorský sen? A když tedy spočinete v Olomouci, stejně asi už přemýšlíte o tom, jaká bude výstava na čtvrtém ročníku českých snů ve Lvově a další jako vaše nitky kurátorské, ty jedou dál, ne?
1: Jo, na čtvrtý ročník českých snů ve Lvově se strašně těším, zároveň jsem se shodou náhod v pondělí setkala v Olomouci s jedním výjimečným italským umělcem usazeným v Paříži, o kterém s ním, že ho dostaneme taky do Čech. Hrozně hezká instalace, která se věnuje, on je jako hudebník, skladatel a v jednom projektu se věnuje snům a tomu, jakým způsobem, jak sny zní, dejme tomu. A hrozně o tom s ním. Tak těším se na spolupráci s Markem Kepretem, která taky snad proběhne příští rok v Olomouci nějak. A těším se na spoustu věcí, které
0: kurátorský sen, koho byste chtěla přivést do Prahy?
1: O, já bych chtěla do Prahy přivést Vilhelma Sasnela, tak uvidíme, jestli tohle se podaří. Byla bych hrozně ráda.
0: A o tom jste mluvila to už v dubnu, tak vypadá to nadějně?
1: Vypadá to nadějně, podle mě to vypadá více než nadějně. Galerie Rudolfinum by to snad měla být, budeme doufat a věřit, že se
0: no,
1: to podaří.
0: Tak to je ale obrovský úspěch, Barbory Kundračíkové, pokud to dopadne tedy.
1: Ne, to je velký úspěch Vilhelma Sasnela, který, já myslím, že to sdíle v rámci rodiny a největší radost má zatím maminka, tak já upřímně doufám, že se to podaří všechno.
0: My vám to moc přejeme a doufáme a přitom se na Vilhelma Sasnela podívat a zveme tady všechny. A děkuju moc Barboře Kundračíkové, historičce umění, kurátorce, za to, že byla s námi dnes ve vizitce a ještě jí ovšem poprosím, aby nám uvedla tu poslední skladbu, na kterou padla volba, kterou jste pro nás vybrala do toho dnešního playlistu a je to píseň Home od Bedford Lashes, zpěvačky britské, ale víc mi prosím představte, co vás na ní fascinuje, že jste ji vybrala.
1: Tady už není žádný příběh, tady jenom fascinace. Tohle je písnička, kterou mám v playlistu a jsem schopna si ji pustit 15krát za sebou, nevím vůbec proč, tak užijte
0: si. A jak vám dohromady hraje vlastně hudba a výtvarné umění?
1: Velmi, ale zároveň musím říct, že jsem v hudbě a hrozně si to užívám úplný amatér a že na to konto sahám znovu, kam jako uznám za vhodné. Těší mě to.
0: Děkujeme, že jste nám sáhla tady pro Bedford Lashes do vizitky Barbora Kundračíková. Díky moc. Naschledanou.
1: Děkuju, Řele. Naschledanou.
0: A od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Karolína Koubová.

0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek Kubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě se poslanci sejdou v úterý ve 14 hodin. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Opoziční ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 zdůvodnili vyvolání schůze výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, Babišovým střetem zájmů a útoky vlády na různé instituce, justici, neziskový sektor a média. Nafta je na Slovensku nejdražší od začátku statistik v roce 2009. Litr minulý týden stál v průměru necelých 48 korun. Benzín Natural 95 vyšel na zhruba 45 korun. Vláda kvůli vysokým cenám od října omezí marže čerpacích stanic a na měsíc zlevní cestování veřejnou dopravou. Začal mezinárodní festival ilustrace a komiksu Lustr. V pražské Holešovické tržnici vystavují desítky umělců z celého světa. Jejich hlavním tématem je ochrana přírody. Zájemci můžou ode dneška navštívit opravený průmyslový palác v Praze. Komentované prohlídky měly původně trvat do 11. října, ale všechny jsou už vyprodané. Výstaviště Praha proto plánuje uspořádat v budoucnu další. Počasí. Odpoledne bude většinou oblačno, na severu a severovýchodě území ojediněle slabý déšť. Později večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů. Víc zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dobrá zpráva, je tady pátek 25. září. U mikrofonu je Lenka Novotná, přeji vám nikým a ničím nerušený poslech. O co méně budeme v úvodu hovořit, o to víc budeme hrát. Československá kapela Baron Hayes vydala 1. září své debutové album a o mnohem méně bychom o něm věděli, kdyby teď nebyla ve studiu Eliška Vidomus, aby nám o něm něco řekla a možná i opravila ten název. Já jsem řekla Baron, ono je to Baron, že ano? Dobrý den, Eliško.
2: Dobrý den. Ano, kapela Baron Hayes vydává své debutové album Fuego, pokřtili ho včera v pražském prostoru Fuchs 2 a bohužel já jsem se tedy na ten koncert nedostala, nicméně tu desku jsem si pečlivě naposlouchala, takže bych vám k ní ráda dnes něco řekla.
1: Ono, promiň, těch 8 autorských skladeb propojuje jazz, soul i pop s elektronikou a syntezátory a na tom výsledném zvuku se podílá celá kapela, je to tak?
2: Je to tak a vlastně co mě přijde na tom pozoruhodné je, že vlastně nejprve vznikla hudba a až potom tu hudbu Simona Hulejová otextovala. Sama říká, že to byla její vlastně první zkušenost tímto způsobem takhle vlastně vstupovat do té hudby autorsky jako z pozice textařky. Jednotlivé skladby vznikaly během společných improvizací a několika denních zkoušek v severních Čechách. V prostoru, který se jmenuje Fabrika Doubice. A já teda můžu potvrdit, že toto místo je opravdu hodně inspirativní. My jsme tam byli letos taky s kapelou a je to takový nádherný sál bývalé továrny na Nitě, kde se kapela může prostě zavřít a jsou tam obrovská okna a je to hodně tak jako příjemně zařízené, je tam super i vybavení, takže jako věřím, že se tam kapele Baron Hayes dobře tvořilo. A spolu se Simonou Hulejovou se na výsledné podobě alba podíleli klávesy basista Robin Galia, baskytarista Marek Pach a bubeník Pavel Plašil.
1: A teď se vypravíme až na vrcholky hor.
2: Ano, teď nás čeká píseň, která se jmenuje Himaláje. Ta vlastně celé to album otevírá a má text ve slovenštině.

0: Zpěvačka a frontwoman kapely Baron Hayes Simona Hulejová dospívala. Jak nahrávka vznikala? Jak to debutové album vznikalo a kdo spolu s Hulejovou tvoří skupinu? Už Eliška Vidomus naznačila, ale rozveď to, prosím.
1: Tak já bych jenom ještě doplnila právě k té písni, která dozněla k těm Himalájím, že je to tedy jedna ze dvou písní, které Hulejová otextovala ve slovenštině, jinak zpívá v angličtině a právě v rozhovoru pro Český rozhlas Děs k tomu řekla: slovenština je spojená s mými kořeny a s lidovou hudbou Liptova. Jako textařka v ní však objevuji úplně novou rovinu. Je to něčím obnažující nebo něco takového, myslím, že ještě dodávala právě, že vlastně je to dost jiný pocit prostě zpívat v tom mateřském jazyce. A tématem přímo těch Himalájí je sesterství a vzpomínky na dětství. A co se týče dalších témat, tak vlastně to album je hodně mnohovrstevnaté. Mně se líbí právě, že se podařilo těch 8 skladeb, z níž každá je vlastně trošku svébytný svět, spojit do takového celistvého tvaru. A najdeme tam třeba skladbu, která se jmenuje Radiant a u ní se v bukletu dočítáme, že je o osobní zkušenosti s fyzickým a psychickým násilím páchaným na ženách. A Hulejová tuto píseň pojímá jako vzkaz a povzbuzení všem ženám, které si prošly podobnou zkušeností, aby dokázali prolomit mlčení a nebáli se o tom mluvit. Záměrně tu píseň nepojala jako něco depresivního, smutného, ale spíše jako takovou opravdu energickou, veselou skladbu, která právě tyto ženy zve k tanci a k tomu, aby se z té zkušenosti, kterou mají, třeba mohly nějak zregenerovat a vytančit. Já jsem teda vybrala ještě jinou ukázku, ta se jmenuje Teardrops a tu Hulejová věnovala svému partnerovi, nyní již manželovi, a tématem této písně je odloučení a otázka, jestli může láska zůstat stejně silná i na dálku. Jinak téhle skladbě vznikl i videoklip a ten natáčeli ve Vysokých Tatrách.

0: Nový nosič Simony Hulejové a kapely Baron Hayes je nosič nejen dobré hudby, ale jak slyším, také energie. To by stálo za to zažít naživo.
1: Určitě. Já, jak jsem říkala, tak včera se konal křest téhle desky, ale kdyby měli posluchači chuť slyšet právě Simonu Hulejovou naživo, tak jedna z příležitostí se naskytne třeba 18. listopadu na festivalu Český rozhlas Jazzfest v pražském Jazzdoku. Hulejová tady ale nevystoupí s celou kapelou, ale bude to poprvé, co vystoupí jenom v duu, právě s klávesistou Robinem Galiou. Bude to tedy s klavírem a se syntezátory. A já bych jenom ještě ráda předtím, než si pustíme tu poslední ukázku, tak já bych se chtěla jenom v krátkosti podělit o svoji vlastně první zkušenost s touhle kapelou, kterou jsem slyšela před 3 lety. Tehdy se ještě jmenovali Baroness in Hayes a hráli v Jazzdoku v rámci koncertní série, kterou pořádal festival Mladí ladí jazz. Tehdy s nimi ještě hrála kytaristka Kateřina Hušková a mě tehdy úplně, já jsem si říkala, tak jdu, prostě jsou to nějaké tady studentské projekty, jdu se podívat prostě na nové tváře mladého českého jazzu, ale vůbec jsem na to nebyla připravená, co se tam odehrálo, a vlastně jsem si říkala, to jméno Simona Hulejová bych si asi měla zapamatovat, a myslím, že jsem měla asi docela dobrou intuici, protože se ukazuje, že opravdu Simona Hulejová roste a rozvíjí se, a já mám velkou radost, v jaký tvar se to povedlo přetavit aktuálně na tom albu Fuego, ze kterého bych teď ráda pustila titulní skladbu, titulní píseň, která pracuje s obrazem ohně jako proměnlivé lidské energie. Hulejová říká, že právě tohle písní otevírá otázku, co uděláme s ohněm, který nosíme v sobě, jestli ho obrátíme proti nám a světu, a nebo ho přeměníme v lásku, soucit a tvůrčí sílu.
0: Já myslím, že po dnešním jazzovém dopoledni se jméno Simony Hulejové zapamatují i posluchači Vltavy. Díky, byla tady Eliška Vidomus, díky za tu krásnou hudbu a krásný den.
1: Také děkuji.

0: Hudební seskupení Baron Hayes se Simonou Hulejovou pro dnešek dohrálo. Simona Hulejová své vlastní texty dospívala. Naposled to byla skladba Fuego. Představila nám toto seskupení dnes Eliška Vidomus v jazzovém dopoledni polední Vltavy. Simona Hulejová se narodila v Ružomberku, tedy v Rožmberku, a dlouho měla údajně pocit, že do toho města nepatří. Studovala na základní škole tamtéž a později na církevním gymnáziu. Rozhodovala se mezi konzervatoří a právě gymnáziem a nakonec si, co by mladá klavíristka, vybrala gymnázium, ale jak slyšíte, tak se přece jen dostala k hudbě později. Poslouchejte jazzová dopoledne každý všední den mezi 11. hodinou a půl 12.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Day in, day out, that same old hoodoo follows me about. The same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you.

0: Roberta Gambarini byla So In Love na stejnojmenném albu, na němž najdete také zvukovou stopu Den za dnem, Day In, Day Out. Polední Vltava nabídne v další hodině například závěrečnou sérii věnovanou osobnosti Jaroslava Ježka, závěrečný díl této série. Miloš Orson, Štědroň se vám ozve mezi 12. a 13. Dnes je to totiž 120 let, kdy se Jaroslav Ježek narodil.
1: Polední Vltava. Osudy, vzpomínky a otevřené zpovědi osobností vždy od 11:30.
0: Jiřina Bartůňková, žena mnoha talentů, mapuje v osudech svou vědeckou kariéru po boku významných osobností. Také tuto sérii, tuto vzpomínkovou, uzavřeme už za pár minut.

0: Kenny Barrell se svými kolegy muzikanty pustil na albu Guitar Forms také do skladby Moon and Sand, Měsíc a písek. Mimochodem, už zítra budete moci pozorovat zářijový úplněk, tak vám přeji jasné nebe nad hlavou, na to si ale ještě počkáme.
1: Osudy.
0: Rozhlasové vzpomínání lékařky, vědkyně, pedagožky, spoluzakladatelky klinické imunologie u nás, Jiřiny Bartuňkové, dnes uzavřeme. Vzpomínky připravila Lenka Kopecká, za technické spolupráce Tomáše Kselhoufra. Pátá část.

Když jsem nastupovala v roce 1995 do Motola jako přednostka ústavu imunologie, nastupovala jsem tam s myšlenkou, že uvedu v život projekt nádorových vakcín na bázi buněk, kterým říkáme dendritické. A postupně jsme se dostali až do stádia, kdy jsme měli všechny náležitosti k tomu, aby se ten projekt realizoval ve smyslu podání pacientům. Trochu ten výzkum urychlil i fakt, že jeden kolega právě z kolegia děkana, kde jsem byla proděkankou, onemocněl karcinomem prostaty a říkala jsem si, když už to máme téměř na spadnutí, tak by bylo dobré mu to dát, protože si myslíme, že to bude nějak účinné. Takže jsme zrychlili všechny ty přípravné práce a mimo jiné v rámci PR Motola o nás vyšel článek a dostalo se to nějakým způsobem do monitoringu tisku investiční společnosti PPF, která v té době hledala nějaké české projekty, které by podpořila. To bylo v roce 2008. A tento článek v tisku pak vedl k tomu, že jsem se sešla s majitelem Petrem Kellnerem, nastínila se mu ten náš projekt, že se právě snažíme ho uvést už do klinické praxe, mimo jiné právě kvůli tomu našemu kolegovi. A bylo to v kavárně. Já jsem mu na ubrousek namalovala princip té imunoterapie a mu se to zalíbilo, a protože byl muž činu, tak říkala, kolik na to potřebujete peněz. A my jsme to měli už tenkrát spočítané, protože jsme podávali zrovna grant, tak jsem řekla 10 milionů. A opravdu druhý den mi volali z Motola, že máme na darovém kontě 10 milionů na dokončení tohohle projektu. Takže odbočím zpátky k tomu našemu kolegovi, kterému tenkrát dávali urologové 2-3 měsíce na přežití s tím jeho rozsáhlým karcinomem prostaty. My jsme mu tu vakcínu dali a kolega učil ještě další 2 roky. Myslím si, že to nějaký efekt mělo. Ale protože ten vývoj léků má svoje pravidla, tak se musí postupovat podle tady těch pravidel. Takže jsme zahájili tu studii v Motole jako fázi 1 klinické studie. Ale pana Kellnera to zaujalo natolik, že asi po roce povídání se mnou a s Radkem Špíškem, který byl takovým tahounem v tomhletom projektu, tak se rozhodl, že založí firmu biotechnologickou, které jsme dali název Sotio, to nic neznamená, to bylo vygenerované jenom náhodným generátorem jmen, aby to nic neznamenalo, aby to nebylo v nějakém jazyce třeba něco sprostého a podobně. A tak v roce 2010 vzniklo Sotio, které je českou biotechnologickou firmou, která se zabývá vývojem léků proti rakovině. Už od začátku jsme říkali investorovi, a on si to samozřejmě byl také vědom, že nemá cenu sázet jenom na jeden produkt, což byl tedy ten náš, ale že musíme mít v tom portfoliu nějaké diverzifikované produkty, takže pak jsme nakoupili nebo licencovali nebo investovali firem

0: projektů a, jak říkám, viděl vždycky za roh, kam ostatní třeba neviděli. Bylo to opravdu velmi podnětné období, myslím si, že i pro něj, i pro nás asi víc. Jsme se naučili trošku myslet i biznisově v tom medicínském slova smyslu, ale právě, že zvlášť u těch léků je důležité, aby ten lék byl nejenom účinný, ale aby i vydělával, protože jinak si místo na tom trhu nenajde. Naučili jsme se v rámci vývoje léků nejen investovat do nových nadějných projektů, ale také ve správný čas ukončit vývoj u těch neperspektivních. A možná to trošku přiblížím, jak takový vývoj léku probíhá. Uvedu příklad. Tak máte nějakou látku, která vám ve zkumavce vychází velmi zajímavě, má výborné protinádorové vlastnosti, pak to zkusíte dát experimentálním zvířatům a zase výborné výsledky, není to toxické, vykazuje to účinnost. No a pak po mnoha administrativních úkonech, které trvají měsíce, skoro někdy i roky, přejdete k aplikaci lidem, pacientům. Na začátku s nějakou malinkou dávkou, od které nečekáte žádný účinek, ale sledujete toxicitu a zase všechno vychází dobře. No a pak se dostanete na dávku, která by měla být už účinná a ještě není jedovatá. Dáte to mnoha pacientům a pak vyhodnotíte efekt, srovnáte s běžnou léčbou, no a třeba zjistíte, že to není o nic lepší než dosud schválená terapie. No a potom teda nastává to bolestné rozhodnutí vývoj takového léku ukončit. No a nebo naopak, když budete mít štěstí a všechny fáze toho vývoje dopadnou dobře, máte šanci uvést na trh lék, který nakonec může pomoci velkému počtu pacientů po celém světě. No a celý ten proces trvá v průměru nějakých 10-15 let a stojí to obrovské peníze. Takový je prostě standardní život těch biotechnologických firm.
1: Petra Kellnera začala bavit ta biologie a s Radkem Špiškem a se dalšími kolegy jsme strávili spoustu času právě přemýšlením o tom, kterým směrem se vydat a jak tu firmu nějakým způsobem vést.

ten vývoj léku je opravdu velmi, velmi finančně náročný a ta návratnost je v nedohlednu. Takže těch 10 milionů, které nám tehdy Petr Kellner věnoval do Motola, tak to byla jenom kapička z toho, co potom stálo. Na druhou stranu bych uvedla jeden příklad takového biznisového úspěchu, protože jsme investovali, nakoupili podíl v jedné švýcarské firmě, kterou potom koupil velký farmaceutický gigant a na této transakci se vydělalo spousta peněz. Ale byl to finanční úspěch, ale ne medicínský, protože ten produkt, který ta velká farmaceutická firma koupila, tak potom ten jeho vývoj byl zastaven z různých důvodů, takže se nikdy nedostal na trh. A druhý příklad takového zase úspěchu medicínského, ale nikoli finančního, je investice do anglické firmy, která vyrábí buňky, které se používají k léčbě leukémie. A ty to dotáhli až k tomu, že se ten přípravek dostal na trh, podává se pacientům nejméně 1/3 až 1/2 jinak nevyléčitelných pacientů, to výrazně pomůže, ale prozatím to není finančně návratné. Tak to jsou ty příklady, kdy na jednu stranu máte medicínský úspěch, ale ne biznisový a naopak. Sotio nedávno oslavilo 15 let své existence. Máme pobočku ve Švýcarsku, v Americe, která se zabývá vývojem originálních léků na rakovinu. Ráda bych zmínila přínos pro českou vědu. To umožnilo spoustě vědeckých pracovníků najít zajímavou práci, kde se nemuseli starat o granty, kde byli placení jakoby zaměstnanci. Celé to výzkumné oddělení vlastně zaplnili naši postgraduální studenti z Motola, kteří byli zaměstnáni na grantech, na výzkumných záměrech ministerstva školství a zrovna ve chvíli, kdy Sotio vznikalo, tak končil ten velký výzkumný záměr ministerstva školství a pro tyhle ty nadějné vědecké pracovníky nebyla další šance, abychom je v Motole udrželi. Takže přišli a na nejrůznějších pozicích už nejenom třeba jako vědečtí pracovníci, ale jako manažeři, vedoucí pracovníci měli možnost načichnout do provozu biotechnologické firmy, což by se jim nikdy v tom akademickém prostředí nepodařilo a umožnila jim dosáhnout kvalit srovnatelných a konkurenceschopnosti srovnatelnou se zahraničními pracovišti. Kdybych hodnotila ta léta strávená vývojem léků a tedy v blízkosti Petra Kellnera, tak úplně jiné obzory se nám otevřely a dneska se na to dívám tak, že jako z pohledu toho lékaře nebo vědce je to něco úplně jiného. Pro nás je vždycky buď teda vyléčit pacienta nebo napsat nějakou publikaci, kterou nám někdo otiskne v nějakém prestižním časopisu. Ale v tom vývoji toho léku se opravdu musí vzít do úvahy to biznisové hledisko. Vlastně na jednu stranu mě to obohatilo, na druhou stranu jsem se tím tak jakoby trošku otrávila, když to tak řeknu, jak to je všechno složité, drahé a podobně. A to mě vedlo ještě k tomu, že jsem jako takovou odbočku po pár letech se začala zabývat přírodní medicínou. A konkrétně jsem si říkala, i to vyšlo tak trošku z mé praxe, že se mě kolikrát pacienti ptají, jestli mají jíst echináceu nebo žraločí chrupavky nebo třezalku a podobně. Tak jsem chtěla mít nějaký potravinový doplněk, za který bych se mohla zaručit, že obsahuje to, co má a že má potenciál nějak fungovat. Protože řada těch potravinových doplňků, které jsou na trhu, má málo těch účinných látek nebo ani nevíme pomalu, co tam je a tak, takže ta kvalita je různá. Obrátila jsem se na známého, s kterým jsem se znala z nějakých jiných projektů, na inženýra Vokurku, který má firmu na výrobu sirupů. A řekla jsem mu o mém nápadu, že bych potřebovala mít nějaký potravinový doplněk, který budu s dobrým svědomím nabízet pacientům. A protože jsem víceméně od malinka se zabývala botanikou a znala jsem léčivé rostliny i latinskými názvy a podobně,
tak jsem nakonec vymyslela, že by to mohl být zázvor. Zázvor jednak z toho hlediska, že je prověřený 2000 lety používání ve východní medicíně a jednak i ekonomicky to dává smysl, protože kilo zázvoru není zas tak drahé, jako když byste třeba celé léto sbírala květy hluchavky a na konci budete mít 2 gramy. Takže jsme dospěli k tomu zázvoru a ve spolupráci s Výzkumným ústavem potravinářským jsme otestovali několik druhů zázvorů na účinné látky, kterými jsou 6-šoga a gingerol, takže jsme tam stanovili tyto látky a zjistili jsme, že jsou velikánské rozdíly mezi tím, jestli koupíte zázvor někde v obchodě, nebo jestli jsme ho dovezli z Peru, nebo z Bolívie, nebo z Indonésie. No a vyšel nám úplně nejlíp jeden druh zázvoru indonéský, takže jsme se tam dokonce vypravili na výlet a domluvili jsme se s takovým malým biologickým zemědělstvím, tudíž tam nejsou žádná hnojiva a toxické látky, že nám bude dodávat sušený zázvor jako zdroj té léčivé látky, kterou pak tady v Čechách dáme do kapslí a uděláme z toho ten potravinový doplněk. I tak to trvalo asi 2 roky, než jsme to uvedli na trh, protože sice to nejsou tak složitá pravidla jako u vývoje léků, ale přece jenom to musí mít nějaké regulatorní požadavky přes ministerstvo zemědělství a podobně. Ale nicméně během 2 let jsme uvedli na trh přípravek, který v sobě obsahuje právě ten sušený zázvor z toho biologického zemědělství z Indonésie. A sama ho užívám od té doby každý den 1 až 2 tobolky a od té doby nechytám rýmy a kašle od svých vnoučat.

Do Indonésie jsme se vypravili v roce 2019 na jaře a pojeli jsme to jako víceméně takový rodinný výlet, takže jsem tam byla s manželem a Honza Vokurka s manželkou a on se tedy staral o tu biznisovou část našeho pobytu, navštívil právě toho zemědělce, domluvil si s ním tu spolupráci, navštívili jsme tam potom ještě společně také v Jakartě výrobnu, sušárnu těch zázvorů, kde opravdu to bylo už téměř jak výroba léků, protože to bylo všechno v nerzu a čisté prostory a podobně, takže aspoň víme, že tedy ten pytel toho zázvoru je zpracovaný podle nejmodernějších pravidel. No a jinak jsme strávili asi týden na Bali, což je nádherný ostrov s nádhernou přírodou, ale jsou tam mnohá ale a to je doprava, která je teda příšerná, silnice ucpané, my jsme si tam pronajali řidiče i s taxíkem, protože jsme si neodvážili tam vůbec řídit v tomhletom chaosu. A druhé negativum, které jsem tam zaznamenala, jsou odpadky. Takže vidíte krásné údolí a ono je zasypané plastovými lahvemi a jinými odpadky. Pak jsme ještě asi dva dny strávili v Jakartě, což bylo také příšerné město z hlediska té dopravy. Tam jsme jenom z letiště jeli asi 2 hodiny pár kilometrů do ubytování. Takže musím říct, že mě ta Indonésie nezaujala až natolik, abych se tam třeba vracela. Někdo si najde na Bali příjemné pobývání, ale já jsem to jednou viděla, už bych tam po druhý asi nejela. Když se vrátím k tomu zemědělci, tak ona většina těch jednáních proběhla předtím písemně, takže na místě pak pan inženýr Vokurka, myslím, že jenom se podíval, jak to tam pěstuje. Je to relativně malé políčko, které se obdělává ručně, není to nic strojového, takže to byla spíš taková jakoby společenská návštěva na závěr nějakého jednání. No, zázvor je taková rostlina, kterou bychom mohli přirovnat třeba ke křenu. Ten odenek je v zemi, to, co vlastně kupujeme jako zázvor, a z toho rostou zelené listy, které jsou nad zemí a které dosahují výšky nějakých téměř 0,5 metru. Je to taková hezká rostlina. Ty hory odpadků v Indonésii mě opravdu velmi rozesmutnily, protože si uvědomuji, jak jsme obklopeni těmi plasty a že určitě ty mikročástice se dostávají všude do moře, do vody, do potravinových řetězců a my zatím úplně nevíme, co to dělá, ale myslím si, že to není určitě nic zdravého. Můžu také dát jednu takovou historku, že si toho i mladí lidé jsou vědomí. Já když zkouším mediky, tak jim obvykle nabídnu něco k pití, aby neměli trému. A dávám vybrat, jestli chtějí vodu z kohoutku v motole, která může být kontaminovaná nějakými bacily a legionelemi a podobně, anebo balenou vodu. A když se zeptám, jestli chtějí vodu z ftaláty, z plastu, anebo vodu s bakteriemi, tak si většinou vyberou ty bakterie. Tím nechci říct, že je špinavá voda v botole, ale tak je to taková zkušenost, že ti mladí lidé opravdu se těch plastů začínají bát.

V roce 2025 jsme oslavili 30. výročí Ústavu imunologie druhé lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Motole. V jehož čele jsem stála já a moje kolegyně primářka Anička Šedivá celých 30 let. A u té příležitosti jsme se rozhodli, že předáme žezlo našim nástupcům, které jsme si naštěstí vychovali, a my se nadále věnujeme léčebně preventivní péči, pedagogické činnosti, vědecké činnosti, ale nemusíme se už starat o administrativu a chod toho pracoviště. Ten rok 2025 byl pro mě osobně také velmi významný z několika hledisek. Narodila se mi třetí vnučka a na podzim jsem obdržela státní vyznamenání od prezidenta republiky za přínos pro českou vědu. Obdržení státního vyznamenání pro mě znamená strašně moc, protože to je opravdu takové ocenění té práce a ocenění samozřejmě nejenom mé práce, protože za činností vědeckého pracovníka a lékaře se vždycky skrývá práce celého kolektivu, takže to neberu jenom jako moje osobní vyznamenání, ale jako vyznamenání celého oboru a mých spolupracovníků. Měla jsem trému, takže jsem si nedala ani sklenku vína před obřadem, abych nezakopla někde, ale bylo to velmi příjemné. Jsem ráda, že jsem dostala to vyznamenání právě od tohoto prezidenta. Kamarádky a kamarádi se mě ptají, jestli, když jsem dostala to státní vyznamenání, jestli teď už nebudu dělat vůbec nic a budu se jenom povalovat doma. Tak není to tak, já pořád chodím do práce a kromě práce mám víc času na vnoučata, mám tu novou vnučku roční od starší dcery, mám 11 a 8 letý vnoučata a budu aspoň mít teď víc času se jim také věnovat, protože jejich maminka, moje starší dcera, vyhrála konkurs na ředitelku zoologické zahrady v Praze, tak budu jí pomáhat. A další činnost, kterou jsem teď rozjela vlastně s mojí sestrou, jsme založili fond našich rodičů, nadační fond Jiřiny a Josefa Zumrových, protože tím, že jsme dvě holky, tak by to jméno zaniklo a myslím si, že jak přínos tatínka jako filozofa, vědeckého pracovníka, tak maminky jako redaktorky po 50 let v nakladatelství Odeon bylo opravdu přínosný a nechtěla bych, aby jejich jméno nějak zapadlo. Takže jsme založili ten nadační fond, do kterého jsme vložili nějaké svoje peníze a budeme podporovat projekty v oblasti humanitních věd, filozofii, překladatelství a podobně. Chceme podporovat především mladé pracovníky v oblasti humanitních věd anebo některé projekty, na které v těchto oborech se těžko schánějí peníze. Kromě peněz, které jsme vložili z rodiny do tohoto nadačního fondu, tak už se nám podařilo sehnat i některé příspěvky od našich známých, takže tímto bych ráda poděkovala. Ten nadační fond považuji za takovou rodinnou aktivitu a poděkování mým rodičům a udržování vlastně jména. Považuji to za takovou mojí již práci pro radost, ale dál pokračuju ve svých odborných činnostech.

Pro mě je věda takový nekončící příběh a velmi napínavý. Já jsem ho několikrát v různých rozhovorech přirovnala k detektivce a ráda bych se dožila třeba některých rozuzlení, protože pořád je spousta oblastí, o kterých nevíme, proč vznikají některé nemoci nebo jak je léčit a podobně. Takže já i vlastně na stejné úrovni, jako čtu detektivky, tak si čtu odborné články, co je nového, jaké jsou nové přínosy v té oblasti vědy a hlavně teda imunologie. A myslím si, že moji nástupci mají tolik ještě co zkoumat. A naši nástupci mají dneska jednu velkou výhodu a to je AI. A dneska je ten výzkum hodně, aspoň v té imunologii, zaměřen na zpracování dat. A v tom si myslím, že ta AI jim hodně pomůže. Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že to je dobrý nástroj, dobrý sluha, ale zlý pán. A že se musí opravdu ta její pomoc brát s nadhledem, kontrolovat ty její výstupy a také si myslím, že nikdy nenahradí takový ten kontakt lékaře s pacientem.

Jiřina Bartůňková, spoluzakladatelka klinické imunologie u nás, nám tento týden zvěřovala své osudy v pětidílné sérii, kterou připravila za technické spolupráce Tomášek Selhofra, Lenka Kopecká. Vzpomínky této lékařky a vědkyně najdete v audioarchivu na webu vltava.rozhlas.cz. Hledejte osudy a najdete tam i životaběh básníka a cimrmanologa Miloně Čepelky, který předevčírem oslavil 90. narozeniny. A máte-li zájem o vědu, hledejte dnes Noc vědy. Tato událost se koná po celé republice. A teď krátce před půlednem ještě krátký zvukový vzorek z alba Alice in Wonderland.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: V úterý budou poslanci jednat o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Papež Lev XIV. Zahájil čtyřdenní návštěvu Francie. Mário Radačovský se loučí s Národním divadlem Brno baletem Maska. A počasí. Odpoledne většinou oblačno. Na severu a severovýchodě území čekáme ojediněle slabý déšť. Teploty 14 až 18 stupňů. Dobré poledne. K opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů se poslanci sejdou v úterý ve 14 hodin. Bude to 10 dnů před obecními a senátními volbami. O svolání schůze dnes novináře informoval předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Opoziční ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 zdůvodnili vyvolání schůze zejména výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok. Papež Lev XIV. Je v Paříži. Zahájil tak čtyřdenní návštěvu Francie. Odpoledne projede centrem metropole papamobilem a povede vigílii na fotbalovém stadionu pro 80 tisíc mladých věřících. Francouzská církev očekává, že papež přiláká do hlavního města až milion lidí. V Paříži jsou proto přísná bezpečnostní opatření.
2: Příjezd papeže Lva 14. do Paříže oznámili zvony kostelů, které se rozezněly po celé Francii. Na letišti Orly ho přivítal prezident Emmanuel Macron a společně odjeli do Elizejského paláce. Odpoledne papež pozdraví věřící, když papamobilem projede centrem Paříže ke katedrále Notre Dame, kde se zúčastní nešpor. Kromě vigílie na stadionu Stade de France povede v sobotu venkovní mši na náměstí Concorde a bulváru Champs-Élysées pro více než půl milionu věřících. V Paříži jsou proto uzavřené některé stanice metra a je omezený vjezd aut. Návštěvu Francie papež Lev 14. zakončí v pondělí v Métách. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Zájemci mohou ode dneška vidět opravený průmyslový palác v Praze. Komentované prohlídky měly původně trvat do 11. října. Všechny jsou už vyprodané a výstaviště Praha plánuje uspořádat v budoucnu další. Dělníci zrekonstruovali pravé křídlo, středový sál a taky levé křídlo, které vyhořelo v roce 2008, říká předseda představenstva výstaviště Tomáš Hýbl.
3: Tady se instalovala celá řada hlásičů, je tady možnost zhášecího systému, ale ten plný protipožární systém byl realizovaný jenom v levém křídle, protože to bylo jako novostavba.
0: Rekonstrukce trvala skoro 5 let a stála asi 3 miliardy korun. Téma lidské přetvářky otevírá nová inscenace brněnského baletu s názvem Maska. Janáčkovo divadlo ji uvádí jako úvodní premiéru sezóny na hudbu romantických skladatelů Friderika Chopina a Ference Lista. Představení se tak stává recitálem klavíristy Iva Kahánka, který jejich nejslavnější skladby hraje přímo na jevišti. Inspirací pro rozlučkové dílo choreografa a šéfa souboru Mária Radačovského bylo nastavení společnosti.
4: Já osobně nemám rád masky. Mám rád přímo za otvorenost a to mám pocit, že se to dneska tak nějak už nenosí. Tak to byl takým tým motom, že pojďme se o tom rozprávat, že pojďme se rozprávat, že kolko těch masek vlastně máme dennodenně.
0: V Libereckém kraji pokračuje festival Lípa muzika, zaměřený na klasickou a duchovní hudbu. Dnes můžou návštěvníci zavítat od 19 hodin do kostela mistra Jana Husa v České Lípě na koncert vokálního souboru Kapela Mariana a zítra můžou návštěvníci přijít na koncert v zahrádkách na Českolipsku.
5: Zahrádecký kostel svaté Barbory v sobotu při svíčkách rozezní americký loutnista Joel Frederiksen. Zahraje rekviem za růžový měsíc. V neděli lidé uslyší skladby Jeana Filipa Rameau v Turnovském městském divadle. Půjde o premiéru flétnistky Jany Semerádové a mima Radima Vizváryho. Karolína Lašáková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Odpoledne většinou oblačno, na severu a severovýchodě území čekáme ojediněle slabý déšť. Teploty 14 až 18 stupňů a v noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo a teploty 7 až 2 stupně Celsia. V sobotu přes den čekáme slunečno a denní teploty budou 18 až 22 stupňů. Víc zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.
6: Zažijte komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Polední Vltava.
1: Je 25. září a tak připomínám, že se bude večer konat po celé republice Noc vědy, letos zaměřená na komunikaci. Pátrejte tedy po programu této edukativní události ve svém okolí, na základních, středních i vysokých školách, na vědeckých pracovištích, v muzeích, hvězdárnách i knihovnách a snad si najdete program vašemu zájmu blízký. Z Polední Vltavy vám přeje Lenka Novotná inspirativní poslech. Komunikovat se pokusíme jako obvykle kulturně. V této půlhodině především informacemi o Jaroslavu Ježkovi a nemineme ani Beethovena.

Freiburský barokní orchestr dohrál, v čele byl Pablo Heras Casado a dozněla předehra k baletu Stvoření Prometeova opusu 43 Ludvíka van Beethovena. Dnes je to 120 let od narození Jaroslava Ješka, jemuž byla v jeho rodné Rokycanově ulici na Žižkově včera odpoledne odhalena pamětní deska z dílny Pavla Provazníka. Ta tam na vás počká, ale utéct by vám mohl dnešní hudební podvečer v Třebíčské knihovně, věnovaný Jaroslavu Ješkovi, začne v 17 hodin v Modřínové ulici 9. Ve Verichově vile na Kampě uvádí večer orchestr Swing Melody, pořad Osvobozené divadlo v písních V+V+J a tam též najdete v programu příští týden, 30. září, ještě tragickou divadelní reví Tmavomodrý ježek, chvíli, ještě malou chvíli. To je tady Verichova vila na Kampě. A zítra večer se můžete stát diváky úspěšné inscenace Ježek Simony Petrů a režiséra Michala Dočekala v divadle ABC v hlavní roli s Radkem Melšou. Voskovce hraje Aleš Bílík, Vericha Tomáš Havlínek, vystoupí také Hanuš Bor v roli dirigenta Karla Anšerla a další. Navíc živě hraje orchestr konzervatoře Jaroslava Ješka pod vedením Jana Šestáka. Představení Ježek začíná v divadle ABC zítra v 19 hodin, ale lektorský úvod s dramaturgyní a autorkou textu Simonou Petrů je možné na malé scéně ABčka navštívit už půl hodiny předem, tedy v 18.30 a zdarma. No a u nás v polední Vltavě uzavřeme sérii věnovanou Jaroslavu Ješkovi s Milošem Orsonem Štědroněm ještě v této hodině. Bude to někdy po půl. Tak krásný den.

0: Solo Menahem Pressler, hrál také smyčcový kvartet Emerson a vyslechli jste třetí část z kvinteta pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír číslo 2 a dur Antonína Dvořáka. Než Vltavu ovládly parníky, patřila řeka Vorařům. V rámci městského festivalu Poznej Vltavu v pondělí 28. října představí jejich příběhy na výtoňské náplavce spolek Vltavan, který letos slaví 155 let svého založení. Za jeho předsedou Václavem Hodrem se vypravila Alena Rokosová.
1: Já zavřu. To jsme ve vaší klubovně.
2: Ano, naše klubovna, kde máme historický tabla, nejstarší je tam z roku 1904, no a pak postupně různý roky. Tady největší tablo s největší členskou základnou v roce 1971. Na těch fotografiích jsou ještě plavci, vodaři.
3: Ukazuje zelené tablo předseda Vltavanů Václav Hodr. Postupně se ze své pomocné organizace lidí pracujících kolem řeky stal spíš vlastivědný spolek, jehož aktuálně asi 65 členů se snaží udržovat tradice voroplavby a plaveckého řemesla.
2: Vždycky jednou za 5 let se většinou staví vodový tabule, ta tradice se udržuje, pořádáme různé kulturní akce, plesy, country parníky, vítání prvňáčků.
3: A tady to je zhruba metrový kus dřeva v takovém výklenku ve stěně.
2: Tohle je z voru na Berounce. V roce 24 jsme stavili vorovou tabuli na Berounce a tam dokonce ten vor sám plul.
3: Členy spolku Vltavan bude možné potkat v krojích na výtoňské náplavce i díky festivalu Poznej Vltavu. Děti si tam mimo jiné budou moci vyrobit i malou vorovou tabuli.
2: Ty děti o to mají obrovský zájem. Zaprvé nevědí vůbec, co to je ten vor, takže jim vysvětlujeme, jak ta voroplavba probíhala, že vlastně před 100 lety to byla jediná dopravní cesta, kde na té řece se dalo to dřevo v takovém objemu dopravit sem do Prahy, tak aby ta stavba v Praze mohla pokračovat, protože tady v Podskalí ty vody se rozebíraly a odváželo se to dřevo na pilu, kde se zpracovávalo už potom na ten stavební materiál. Ta budova, jedna z mála z Podskalí, která zůstala, tam vytínali jednu kládu z toho připluvšího voru, od toho je ten název Výtoň.
3: Vy se snažíte připomínat i tu historii a tu zaniklou čtvrť Podskalí, která existovala od konce 12. století, ale jak jste řekl, tak mnoho z ní nezbylo, kromě tedy té celnice z 16. století.
2: Ano, ano, je to pravda, protože na přelomu 19. a 20. století došlo k regulaci řeky Vltavy, tím pádem k přestavbě těchto z těch domů starých plaveckých, kde teda vždycky před tím plaveckým domem byla dřevařská ohrada a tam se skladovalo dřevo, nejenom stavební, ale i palivové, protože vlastně Praha s tím dřevem topila. Podařilo se teda klubu za starou Prahu zachránit Výtoň. Ještě v Trojické ulici je plavecký kostelík Nejsvětější Trojice a za Výtoní jsou ještě, tuším, 2 nebo 3 starý domy, kde kdysi býval mlýn na Botyči.
3: Tak i to je důležitá součást historie Vltavanu.
2: Samozřejmě, protože ty členové většinou pocházeli z plaveckých rodů tady v Podskalí, ať to byli majitelé dřevařských ohrad nebo samotní plavci.
3: Jak jste se vy konkrétně dostal do spolku Vltavan?
2: Protože pocházím tady z Podskalí, z částí těch plavců starých jsem se seznámil, jak jinak, když v hospodě. A od roku 1970 jsem členem spolku Vltavan v Praze.
3: Během těch svých akcí vystupujete v těch dobových krojích?
2: Ten kroj vznikl vlastně z uniformy francouzského obchodního loďstva, protože po roce 1848, po revoluci ve Francii, část obyvatel, která se zabývala plavbou na těch řekách ve Francii, utekli sem do Čech a usadili se tady v Podskalí. Když potom vznikl spolek, ta uniforma toho francouzského obchodního loďstva se jim zalíbila těm členům tak, že vlastně si nechali podle toho ušít kroj, který se skládá teda z bílých kalhot, červené šerpy s modříma třásněma, červeno-bílou košili, modrého saka a k tomu je ještě takový nízký černý klobouk s modrou stuhou.
1: Tady tu stěnu zdobí historické snímky.
2: Tadyhle máte typický obrázek voru na výtoni, kde teda hlídačka paní Hájková hlídala, aby to dřevo nerozkradli.
0: S předsedou spolku Vltavan Václavem Hodrem natáčela Alena Rokosová. A za pár minut se budeme v polední Vltavě věnovat sérii Betonoví lidi, někdejšímu formování českých sídlišť.

0: Vyrozumění a sanace audience.
1: Slavné hry Václava Havla.
0: V původním znění i v premiéře.
1: V září a v říjnu na Vltavě.
0: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: To byly tři taneční epizody z muzikálu On the Town. Leonarda Bernsteina hrála Minnesota Orchestra. Teď je 12:30.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Jaké události se konají o víkendu, si možná sledujete sami, ale pár tipů bychom měli. V Plzni se nekoná jen festival vína, ale také festival Finále Plzeň. Osobnosti české kinematografie, jako jsou Helena Třeštíková s Bárou Basikovou, Aňa a Ester Geislerovi, Klára Isová, Jan Cina s Pavlou Tomicovou nebo David Švehlík, zazáří v západu české metropoly. Osobně dorazí na 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň, který se koná právě ode dneška až do 30. září. Festival během 6 dnů uvede více než 100 filmů, včetně seriálů a studentských kraťasů. A opět připomínám také festival Noc vědy. Ten se například v Pardubicích koná dnes už od 16 hodin do 22 a hlavním centrem dění jsou prostory Fakulty elektrotechniky a informatiky na náměstí Československých legií. Dveře laboratoří a dalších míst, kam se běžně návštěvníci nedostanou, se otevřou na Univerzitě Pardubice i v Logi Schoolu. Čekají vás vědecké experimenty, nové technologie a setkání s vědci.

0: U muziky jsme se zastavili s Vítězslavem Novákem a jeho slováckou svitou v Polední Vltavě. Filharmonii Bohuslava Martinů řídil Tomáš Brauner. A teď jedna nehudební otázka. Jak se formovala česká sídliště? Jak na nich rostla oficiální i neoficiální kultura? O tom je nová série Českého rozhlasu Vltava Betonoví lidi. Autorsky ji připravil hudebník, vizuální umělec a milovník architektury Vladimír 518. Poslechněte si ukázku z první epizody.
1: Utopie je krásná, když jako ji předvedete, že jo? Ale nesmíte si myslet, že to tak opravdu bude. Sorry.
2: Zdeněk Helcel je architekt a urbanista, mimo jiné i spoluautor sídliště Nový Barrandov na Praze 5.
1: Ty sídliště neslo, že to byly kompozice. A byla to abstraktní kompozice a nikoliv město, který teda my jsme se tam snažili dostat do toho Barrandova.
2: Byla by chyba spojovat vznik prvních panelových domů jen s východním blokem Evropy. První experimenty se systémy železobetonových prefabrikátů probíhaly už v meziválečném období. Například v Nizozemí, Německu nebo ve Francii. U nás byl jednou ze zásadních osobností počátku prefabrikace architekt Karel Janů, který vzešel z progresivní architektonické skupiny, zkráceně PAS.
1: Karel Janů napsal nějak na konci války knihu Socialistické budování s takovýmhle jako strašidelným názvem. Jo. Karel Janů byl vizionář, šarmér. No a on měl teda jako jednu krásnou a takovou svůdnou myšlenku, že to stavebnictví je zastaralý. A teď vedle toho on říkal, a tamhle máte toho Forda, jo, a tamhle máte ty pásové výroby, jak to z toho krásně leze a nemá to žádný problém. Takže zprefabrikujou to, zprůmyslněj. Navíc to ještě projektovali ty architekti, že s těma lulkama v nějakých těch podkrovích a přitom si to vyžadovalo vědu. Takže vytvořili stavební závody, všechny ty firmy, které se jmenovaly Okurka, Řezníček a tamhle stavěli, tak se staly stavebními závody českými, centralizovanými, aby konečně to nedělali blbě, nejbrž to dělali dobře, že jo. A šéfem toho všeho byl ten Karel Janů. A těch projekťáků byl ten Kohn, který posléze vytvořil studijní a typizační ústav, kde ty vědci v těch bílých pláštích, jo, to pěkně budou vědecky dělat, protože budou zjevovat tu pravdu pravou. Jo.
3: Betonoví lidi. Myšlenky, které tvarovaly česká sídliště. Kultura, co na nich vyrostla.
0: To byla ochutnávka z nového seriálu Betonoví lidi, který připravil Vladimír 518. První díl si můžete poslechnout dnes po 17. hodině a postupně se celá série objeví i v aplikaci Můj rozhlas. Pozvat vás můžeme také na živou debatu v rámci Dne architektury a bude to 7. října v restauraci ubytovny Kupa v Praze na Jižním městě. Vystoupí Vladimír 518, architekt a urbanista Zdeněk Helcl a rapper Orion. Víc informací najdete na webu a sociálních sítích Vltavy a také na stránkách Dne architektury.

0: Německá experimentální skupina Can přišla v roce 1970 se soundtrackem She Brings the Rain, který jsme k vám vyslali z páteční polední Vltavy čtvrt hodinu před 13. Na dnešek připadá z té 20. výročí narození Jaroslava Ježka, známého skladatele, který byl autorem taneční, filmové i vážné hudby. A jeho hudební stopy nám celý týden přibližuje skladatel a pedagog Miloš Orson Štědroň.
1: Sonáta pro klavír vznikla v roce 1941. Ježek o ní nadšeně psal v dopise Voskovci a Verichovi s takovým nádherným oslovením: Vy volové, tak budu mít uvedenou klavírní sonátu na festivalu soudobé hudby v New Yorku a hrozně se na to těšil. Bohužel ta sonáta tam nezazněla. V dalším dopise zase psal, že jak jim řekl nebo avizoval, že tam bude jeho klavírní sonáta, takže se na ní zase těšit nebude, protože ji vyřadili z programu. Je to za poměrně neúplně vyjasněných okolností. Je o tom několik studií, ale prozaický důvod byl asi ten, že tam jinou skladbu hrála manželka porotce v té festivalové soutěži, takže bylo to prostě z takových, dá se říct, jako konexních důvodů. Jinak ta klavírní sonáta je opravdu takovým Ježkovým testamentem, je to vlastně poslední dokončená skladba, navazuje na tu rapsodii z roku 1938 a vlastně zhrnuje v sobě veškerý takový jako Ježkův klavírní styl, hodně unizon, hodně běhavých motorických částí, hodně velká jistota skladatelského vyjádření. Je to prostě krásná věc a také se bohužel málo hraje.

Jan Novotný hrál závěrečnou větu ze sonáty pro klavír od Jaroslava Ježka. I tuto skladbu pro nás vybral Miloš Orson Štědroň v polední Vltavě, kdy si připomínáme z té 20. výročí narození známého skladatele. Jehož pamětní desku z dílny Pavla Provazníka mimochodem můžete už od včerejška vidět v jeho rodné Rokycanově ulici v Praze na Žižkově. Ve vltavském webovém archivu je k nyní také k poslechu nový radiodokument Bronislavy Janečkové s názvem Příliš krátký život Jaroslava Ježka a z našeho vysílání ráda ještě pozvu k poslechu dalšího pořadu. V pondělí 28. září od 15 hodin uvedeme hru Jaromíra Ptáčka Tmavomodrý svět. Je to dramatická koláž o životě a díle Ježkově. Učinkují Viktor Preiss, Alois Švehlík, Martin Stropnický, Marta Vančurová, Pavel Rýmský, František Husák a další. Hra byla natočena v roce 1989. A ještě krátce upozorním, že před chvílí zmíněná série Vladimíra 518, Betonoví lidi, kterou vysíláme vždy ve středu, je k poslechu už také na webu Vltavy. Tak hledejte téma Betonoví lidi, myšlenky, které tvarovaly česká sídliště a kultura, která na nich vyrostla.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Středočeské vodárny kvůli kontaminaci vody vodojemu Odolena voda olovem podali trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí. Možným zdrojem by mohla být i skládka. Zasaženo je zhruba 15 000 obyvatel. Spojené státy povolí Ukrajině vyrábět střely do systému protivzdušné obrany Patriot. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj mu to během schůzky v New Yorku řekl americký prezident Donald Trump. Ten svůj postoj ohledně udělení licencí Ukrajině v posledních měsících několikrát změnil. V Plzni dnes začíná 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Nabídne více než stovku snímků a z toho pětinu televizních i filmových premiér a předpremiér. Národní galerie Praha představila u příležitosti svého 230. výročí poprvé obraz Magdaleny Kubrové vylovený ze dna Orlické přehrady. Mezi dalšími novými uměleckými intervencemi ve Veletržním paláci je například ikonické dílo Egona Schielleho Sedící žena s pokrčenými koleny nebo objekt Bublina architekta Jana Kaplického zavěšený v prostorách Malé dvorany. Počasí. Odpoledne většinou oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle slabý déšť. Teploty 14 až 18 stupňů Celsia. V noci bude jasno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo a teploty 7 až 2 stupně. V sobotu přes den čekáme slunečno a denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Víc zpráv hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Krásné páteční odpoledne vám přeje Lenka Novotná. Víkend je před námi, bude s úplňkem a navíc bude prodloužený. Je tedy na co se těšit. Pár tipů vám řeknu za chvíli.

tarantela pro violončelo a orchestr dozněla. Jiří Hošek a Symfonický orchestr Československého rozhlasu dohráli, dirigoval Vladimír Válek. Je 7 minut po 13. hodině, slíbené tipy jsou tady. Svatováclavské slavnosti zaplní v sobotu Masarykovo náměstí v Třeboni. Řemeslný trh se otevře v 9, hlavní program začíná v 10 hodin. Součástí bude příjezd svatého Václava, hudba, šerm i program věnovaný třeboňskému kaprovi. V Chřibské se zítra konají sklářské slavnosti s ukázkou sklářského řemesla, s možností porozhlédnout se po okolí z kostelní věže nebo si prohlédnout expozici v ambitu kostela svatého Jiří, v němž se večer navíc koná vzpomínkový koncert na počest violisty orchestru opery Národního divadla Zdenka Krause, také spoluzakladatele festivalu Chřibské kulturní léto. Křivoklání je možné navštěvovat, jak nejspíš tušíte, na hradě Křivoklát, a to po celé 3 volné dny. Program bude nabitý atmosférou dob dávno minulých a plný toho nejlepšího z šermu, divadla, akrobacie, hudby, magie, sokolnictví i ohně. A novinkou jubilejního 30. ročníku bude také průřez ikonickými vystoupení šermířské skupiny Merlet. Od soboty do pondělí se na zámku Čechy pod Kosířem uskuteční od 10 do 16 hodin svatováclavská výprava, a to je velké lákadlo pro rodiče s dětmi, případně pro prarodiče s dětmi. Půjde totiž o pátrací hru v zámeckém parku. V pondělí je doplní tematický program se služkou růženou za příběhem svatého Václava. To byste ale museli být v Čechách pod Kosířem v 10.30 a ve 13.30. Doporučeno je si tento program rezervovat. Pohodový svatováclavský víkend přejeme vám všem a štěstí na cesty.

Kamenný kvartet se v polední Vltavě zastavil s šestou částí smyčcového kvartetu Michaela Nymana. A protože ne všichni vltavští posluchači se o víkendu mohou vzdálit od rozhlasového přijímače, máme obvykle v tuto dobu i doporučení na zajímavé knihy. Knižní pól a nepsetkání dobrých čtenářů s knihami napříč prostorem a časem. To je čtenářské vyznání, které tento týden nabízí spisovatelka Iva Pekárková.

0: Pol. I díky harlekínkám a vůbec literatuře, jakou dnes dovede chrlit umělá inteligence a jde jí to možná líp než lidskému autorovi, už proto, že jí, aspoň zatím, zřejmě nepronásleduje pocit trapnosti, jsem si sformovala svůj čtenářský i autorský vkus. A přístup ke knihám. Nejradši mám, abych tak řekla, poctivé knihy. Knihy, které ke svému vzniku nepotřebují šablony. Knihy, ve kterých si autor nevypůjčí příběh někoho docela jiného, aby ho narouboval trochu šejdrem na postavu, která se mu hodí, tak jak to udělal William Styron ve své jinak úžasné Sofijině volbě. Mám ráda autenticitu, ne nutně novinářskou, líčení skutečného příběhu, ve kterém jsou jména i detaily co nejpřesnější, ale příběh, který je organicky zasezený do nějakého místa, do nějaké doby, do konkrétní nálady. Roli v tom stoprocentně hraje rasa. V dnešním světě se lidem s odlišnou barvou pleti dodnes dějí odlišné příběhy. Překvapivě malou roli v tom hraje pohlaví. Snad všechno, co jsem v životě viděla a zažila, mě přesvědčuje o tom, že neexistuje typický muž nebo typická žena, tak jako neexistuje typický běloch nebo typická černoška. Právě tím, že své příběhy, pokud vím, nikdy nikam nepřesazoval a vylepšoval je jen svou lidskostí, mě nejvíc zaujal Bohumil Hrabal. Snad jediný český spisovatel, kterému se podařilo oficiálně publikovat i v době normalizace. Musel přehazovat odstavce, vynechávat věty, aby uspokojil cenzory, a dílu tak bez výjimky ubral na síle. Jeho postavám leckdy nebylo dovoleno chovat se přirozeně a z Hrabalových knih vydaných za totáče je to trochu cítit, ale příběhy nepřesazoval. Ze současných českých autorů mě asi nejvíc zaujaly romány Michala Ajvaze. Přestože se v nich často vypráví o snech, jsou autentické a jsou to příběhy místa věcí víc než příběhy lidí. Ve svém stylu se Ajvaz určitě nedrží šablony. Nekřičí na čtenáře, jen mu tiše vypráví. Další autor, teda autorka, překvapivě málo známá na to, jak hezky a čistě píše, je Alena Zemančíková, která si přes veškeré nehezké věci, jaké v životě prožila, zachovala neuvěřitelnou dobrotu a lidskost. Třeba její příběh V řeči nepřímé, román z pohraničí z konce 50. let, byste si rozhodně měli přečíst, pokud jste ho ještě nečetli. Čisté a opravdové knihy přinášejí ve světě, ve kterém je čím dál tím víc knih a příliš mnoho z nich šablonovitých, velkou úlevu. Za mého mládí panoval v Československu zoufalý nedostatek dobrých knih. Dnes panuje snad v celém světě zoufalý nadbytek knih všeho druhu. Spousta z nich za mnoho nestojí, ale mnohé jsou vážně dobré. A přesto si je určitě nikdy nepřečtu. Nestihla bych to a nikdy bych každý den zhltla dvě nebo tři knihy, které stojí za přečtení. Trochu se bojím velkých knihoven, ve kterých knihovníci každý týden vystavují výběr z novinek. A police se prohýbají pod staršími tituly, které jsou i po mnoha desetiletích prostě skvělé. Pečlivě vybírám dvě, na nejvýš tři knihy týdně, a když mě některá přece nezaujme, po vzoru Bobby z New Yorku ji odkládám na hromadu těch odmítnutých. Bolestně se smiřuju s tím, že mi unikne spousta skvělých knih a příběhů.
1: Stále posloucháte Polední Vltavu. O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v rubrice Knižní pol spisovatelka Iva Pekárková. Rubriku připravuje Petr Šrámek a připomenu také, že další díly pořadu najdete k poslechu na webu Českého rozhlasu Vltava a v aplikaci Můj rozhlas. Pro sobotní dopoledne chystáme premiéru. Ze své knihovny vybírá básník, publicista a překladatel z polštiny Bogdan Trojak.

0: Concertino Praga slaví 60. narozeniny.
1: Čeští interpreti a interpretky ve finále Dvořákovy rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky.
0: Poslouchejte přímé přenosy z Rudolfina i Jindřichova Hradce.
1: Finálová klání a koncert vítězů živě na Vltavě
0: 17., 18. a 25. září vždy od 7 hodin večer.

0: Norský solista ponořen do české hudby. Leif Ove Andsnes dohrál jednu z poetických nálad Antonína Dvořáka Vzpomínání.
1: Polední Vltava. Povídky klasiků i současných autorů vždy od 1:30.
0: Francis Scott Fitzgerald je autorem povídky, kterou uslyšíte v Polední Vltavě už za pár minut. Francis Scott Fitzgerald zanechal ve svém literárním díle obraz nejbohatších Američanů, ze kterého vystupuje prázdnota jejich existence, nedostatek citu a jakéhokoliv smyslu. Dekadentní, často na alkoholu, drogách či lécích závislé ženy, známé z jeho slavných románů jako Velký Gatsby či Něžná je noc, jeho tvrdí a bezohlední muži vystupují i ve většině jeho povídek. Fitzgeraldův styl je elegantní jako nejdražší oblek některé z jeho postav. Broušená mísa, to je povídka, kterou za chvíli přečte Dana Černá.

0: New York Tango je album plné hudby Astora Piazzolly s akordeonem Richarda Galliana a dnes také vstupenkou, která nás už za chvíli přenese přes Atlantik.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: povídka.
1: V 16 letech byl kvůli zanedbávání studia vyloučen ze školy, ani univerzitu nedokončil. Literární dílo po sobě ale zanechal rozsáhlé, i to povídkové. Povídka Broušená mísa je obrazem potlačeného zoufalství, které vyústí v rodinnou pohromu. Autorem je Francis Scott Fitzgerald. Z překladu Aleny Jindrové Špilarové povídku připravila Jiřina Tejkalová, v režii Lukáše Hlavici účinkuje Dana Černá.

Byla starší doba kamenná a mladší doba kamenná, doba bronzová a o řadu let později nastala doba broušeného skla. Mladé paní v té době psali děkovné kartičky za nejrůznější dárky z broušeného skla. Mísy na punč, misky na oplachování prstů, vysoké sklenice, vinné sklenky, misky na zmrzlinu, na bonbony, karafy a vázy. Postupně ale broušené sklenice mizely jedna po druhé jako 10 malých černoušků. Doba broušeného skla byla na americkém středozápadě už dávno tatam, když krásnou paní Piperovou přišla navštívit zvědavá paní Fairboltová. Drahoušku, zašveholila paní Fairboltová, mně se ten váš dům strašně líbí. To mě moc těší, pravila krásná paní Piperová, a rozhodně musíte přijít častěji. Odpoledne jsem skoro pořád sama. Paní Fairboltová měla chuť poznamenat, že po celém městě se povídá, že celý uplynulý půl rok se 5 odpolední v týdnu zastavuje u paní Piperové mladý a svobodný pan Freddy Gedney. Jenže řekla jen, a nejvíc se mi líbí ta obrovská broušená mísa. Paní Piperová se zasmála. Aha, ta velká mísa. K ní se pojí takový příběh. Pamatujete se na mladého Carltona Canbyho? Ten večer, co jsem mu prozradila, že si vezmu Harolda, napřímil se a řekl, Evelyn, dostanete ode mě dárek, který je stejně tvrdý jako vy. A stejně krásný, a stejně prázdný, a stejně průhledný. Pak mi poslal tu mísu. A je samozřejmě krásná, jen je obrovská, ani se do příborníku nevejde. Paní Fairboltová si to zapisovala výrazným písmem do paměti. Tvrdý, krásný, prázdný, průhledný. Paní Piperová poté pohovořila o tom, že se hodlají přestěhovat do většího domu. A návštěvnici cestou domů napadlo, že Harold Piper si sice ty peníze snad tiskne, ale být ona na jeho místě, trávila by o něco méně času v práci a o něco víc doma. 2 minutky poté přišel k domu Piperových velice hezký mladý muž, který vypadal velmi utrápeně. Otevřít mu přišla sama paní Piperová a rychle ho vedla do knihovny. Musel jsem vás vidět, začal mladík rozčileně. Váš vzkaz mnou otřásl. To vás k tomu donutil manžel? Já jsem skončila, Frede, řekla mu paní Piperová. Když se včera Harold večer vrátil domů, měl toho plnou hlavu. Jessie mu všechno vyklopila. Jeho to ranilo. V klubu se prý o nás drbalo celé léto, jen on nic nevěděl. Strašně se zlobí, Frede. A on mě miluje. A já miluju jeho. Takže to nádherné štěstí skončilo? Bože můj, Evelyn... Celý den jsem seděl v kanceláři a díval se na obálku vašeho dopisu, šeptal mladý muž. Musíte jít, Frede, vyzvala ho žena pevně. Dala jsem manželovi čestné slovo, že už se s vámi nesejdu. Vím, co si můžu vůči Haroldovi dovolit a být tady dnes večer s vámi je jedna z věcí, co nesmím dělat. Fred se na ní celý nešťastný díval. A potom najednou oba jakoby skameněli, neboť zvenčí uslyšeli kroky. Její ruka okamžitě vyletěla a uchopila ho za klopu kabátu. Napůl ho postrkovala a napůl jim smíkla velkými dveřmi do tmavé jídelny. Pošlu ho nahoru, šeptala Evelyn mladíkovi do ucha. Ani se néněte, dokud ho neuslyšíte na schodech. Potom vyjděte před ním vchodem.

nadhledu výjimečně malicherný. Iví, holčičko, pravil, sklonil se a objal ji. Já vím, že z tvé strany šlo jenom o nerozumné přátelství. Všichni děláme chyby. Evelyn ho skoro ani neslyšela. Uvažovala, jestli by nemohla zahrát, že se jí udělalo špatně a požádat ho, aby ji odnesl do patra do jejího pokoje. Najednou zaslechla sice slabé, ale neklamné zavrzání podlahy z jídelny. Fred se nejspíš pokoušel uniknout zadem. Její srdce udělalo mohutný skok, když se domem rozlehl dutý zvuk nárazu. Pochopila, že mladík nejspíš srazil tu velkou broušenou mísu. Co to je? Zvolal Herold. Kdo je tam? Tiskla se k němu, ale vytrhl se jí. Měla dojem, že se pokoj kolem ní hroutí. Uslyšela, jak se prudce otevřely dveře do knihovny. Probíhá nějaká potyčka, něco třísklo. V zoufalé panice se rozběhla vedle a spatřila, jak její manžel uvolnil ruku z mladíkova krku a stál tam bez hnutí. Nejprve v úžasu, potom s bolestí ve tváři. To snad ne, pronesl úžasle. To se mi jenom zdá. Obrátil se, jako by se chtěl na Freda znovu vrhnout, ale zarazil se a trpce se zasmál. Jak jste mohli? Jak jste mohli? Evelyn ho prudce objala a její oči ho zoufale prosily, ale on ji odstrčil a klesl na židli. Jak jsi mi to mohla udělat, Evelyn? Ty jsi ale hrozná potvora. Ještě nikdy jí manžela nebylo tolik líto. Ještě nikdy ho tolik nemilovala. Ona za to nemůže, vložil se do toho Gedny pokorně. Já jsem zrovna přišel. Ale Piper zavrtěl hlavou a když vzhlédl, tvářil se, jako by utrpěl nějaký úraz. Evelyn vztekle zadupala a potom se divoce vrhla na Gedneyho. Vypadni, zaječela a z tmavých očí jí šlehaly blesky. Je to tvoje vina! Vypadni odtud! Padej!

0: Když bylo paní Piperové 35, názory na ní se rozdělily. Ženy říkali, že je ještě pořád docela hezká, kdežto muži tvrdili, že už není moc přitažlivá. Její krása, jež ženám naháněla strach a muže lákala, se vytratila. Oči měla ještě stále tak velké, temné a smutné, ale tajemnost z nich vymizela. Když se polekala nebo rozlobila, svraštila obočí a několikrát zamrkala. Navenek všechno probíhalo víceméně stejně jako dřív. Avšak v těch několika minutách, během nichž zjistila, jak silně manžela miluje, si Evelyn uvědomila, jak neodpustitelně ho ranila. Zprvu se vzpírala bolestivému mlčení, tvrdým výčitkám a obviněním. Postupně však také ona sklouzla do mlčení a mezi nimi se spustila stinná, nepřekonatelná hradba. Evelyn si uvědomila, že její velká příležitost minula. Nic už prostě nezbylo. Přívalem lásky o to víc zahrnovala Donalda, svého chlapečka, jenž se stal téměř k jejímu úžasu součástí jejího života. Později spousta společných zájmů a odpovědností a snad i nějaká jiskřička z minulosti svedly muže a manželku opět dohromady, ale po skoro dojemném přílivu vášně si Evelyn uvědomila, že její velká příležitost minula. Nic už prostě nezbylo. Jen k synovi přibyla dcera Julie. Evelyn postupně sklouzávala do středního věku. Začala vyhledávat společnost žen a četla knihy. Pozorovala své dvě děti, které zbožňovala. Na oslavu jejich 35. narozenin pozvali na večeři několik příbuzných. Evelyn zjistila, že je z toho schonu dost unavená. Přesto ještě chtěla napsat Donaldovi, který byl ve svých 14 letech první rok v internátní škole. V tom z jídelny uslyšela Julinčino naříkání. Au, au, plakala holčička. Potom se ozvala služka. Ona se drobe dřízla, paní Piperová. Evelyn spěchala dolů. Za minutku už holčička vzlikala v matčině náručí. Její říznutí bylo docela nepatrné, ale stopy krve se objevily na Julinčiných šatičkách. Paleček, bědovala malá. Byla to tady ta mísa, tahle, omlouvala se služka. Ležela na zemi a já jsem zatím leštila příborník a přišla Julinka a začala si s ní hrát, jenom se drobec škrábla. Evelyn se na služku zle zamračila. Julie si na klíně rázně natočila a pak začala trhat kapesník na proužky. Julie paleček nastavila a Evelyn ho ovázala. Holčička si pak paleček pochybovačně prohlížela. Zahýbala jim. Na uslzené tvářičce se objevil radostný, zaujatý výraz. Ty můj poklade, zvolala Evelyn a políbila ji. Ale než z pokoje odešla, vrhla další zamračený pohled na služebnou. Nedbalá ženská. V 5 hodin se vrátil domů Harold. Ty spil, řekla mu Evelyn. Víš, že ten pach nesnáším.
1: Ivy, teď ti něco povím. Myslím, že si pochopila, že poslední dobou se našemu železářství moc nedaří.
0: Po těch slovech se na něho podívala. Jak to myslíš?
1: Tenhle Clarence Ahern je mazaný chlap, začal vysvětlovat Harold. Ivy, od 1. ledna moje firma změní název na Ahern a Piper.
0: Evelyn se polekala. Že manželovo jméno stálo až na druhém místě, to jí připadalo nějak nepřátelské.
1: Já tomu nerozumím, Harolde. To je otázka kapitálu, Ivy, zakašlal Harold a jí do nosu udeřil obláček vůně whisky. Povím ti popravdě, že jeho žena je ctižádostivá panička. Ahern čeká už 5 měsíců na zapsání do venkovského klubu, ale zatím pořád nic. Budeme společníci a tak mě napadlo pozvat ho s manželkou na dnešní večeři. I když tu bude jen naše rodina, tu a tam se s nimi totiž budeme muset stýkat.
0: Ano, přitakala Ivy zamyšleně, asi ano. Ty společenské záležitosti ji neznepokojily, ale polekalo ji to, že by to mohlo znamenat pokles na společenském žebříčku.
1: Ivy, pojď mi pomoct připravit trochu punče jako aperitiv, požádal ji poté Harold.
0: Evelyn pak v jídelně z příborníku vyndala jednu mísu a přinesla ji ke stolu.
1: Ale ne, protestoval Harold, vezmeme tu velkou. Přijde Ahern s paní, pak tu budeme my dva a Milton, to je 5 a Tom s Jessie, to už máš 7 a tvoje sestra a Joe Ambler, takže celkem 9.
0: Použijeme tu menší mísu, trvala na svém Evelyn. Znáš přece Toma.
1: Tom Lowry, Jessiein manžel, Haroldův bratranec, měl sklon dorazit všechno tekuté, co načel. Harold zavrtěl hlavou. To je hloupost. Tam se vejdou slabé 3 litry a nás bude 9 a něco musíme nechat i služkám. A není to silný punč. Je to mnohem veselější, když je pití hodně, Evie.
0: A Harold popadl menší misku, okamžitě na ní přistály její ruce a přidržovali ji. Chvíli se oni tahali, potom jí mísu vytrhl a vrátil do příborníku. Podívala se na něho a snažila se vložit do svého výrazu pohrdání. Ale on se jenom zasmál.

0: půl osmé se stoupila Evelyn ze schodů. Paní Ahernová, drobná žena ukrývající mírnou nervozitu pod rudými vlasy a širokou toaletou, jí byla okamžitě protivná, ale její manžel jí připadal celkem sympatický. Ahern měl pronikavé modré oči a přirozenou schopnost získat si lidi. Těší mě, že poznávám Piperovu paní, řekl prostě. Vypadá to, že se v budoucnu budeme s vaším manželem často vídat. Evelyn se milostivě usmála a začala se vítat s ostatními hosty. Harold je uvedl do jídelny. Dnes máme punčový večer, oznámil halasně, takže kromě punče žádné koktejly nebudou. Manželka vám jistě dá ráda recept, když budete chtít, tak? Na zdraví. Během jídla popíjeli a Evelyn si na konci večeře všimla, že velká broušená mísa je ještě do poloviny plná punče. My jsme hodně cestovali, štěbetala paní Ahernová, až se jí rudá hlavička horlivostí rozkývala. Clarence mi vždycky říkal, že potřebuje manželku, které by mohl kdykoliv říct, zítra se stěhujeme, tak se pusť do pakování. Váš manžel je podle všeho velice schopný, řekla Evelyn. Ach to ano, ujišťovala ji paní Ahernová horlivě. Clarence je opravdu chytrý, zjistí, co potřebuje a potom si to opatří. Evelyn brzy postřehla, že se vyplnily její nejhorší obavy. Harold byl v obličeji rozpálený a slova mu splývala. Tom se motal a málem spadl své manželce na klín. Pouze Ahrna a Joea alkohol zřejmě nepoznamenal. Je to hezký, příjemný město, vykládal Joe. Už jsem to zjistil, řekl Ahern přívětivě. To teprve poznáte, Ahrne, řekl Harold, jestli do toho budu mít co mluvit. Evelyn mu raději skočila do řeči. Kde jste žili předtím, pane Ahrne? Zeptala se. Bylo jí jasné, že Harold nesmí tolik žvanit, když se víc napije, dělá ze sebe osla. Ale Ahernovi na tom nepřipadalo nic divného.
1: Vyvalilo se najednou z Toma nesrozumitelné mumlání. Cože? Zeptal se Harold.
0: Otráveně a s těžkostmi si Tom vyndal doutník z pusy. Totiž vyplivl ho přes celý pokoj, až přistál v klíně paní Ahernové.
1: Račte odpustit, zabručel.
0: Paní Ahernová schodila tabák ze sukně na podlahu a ani jednou se na Toma nepodívala.
1: Slyšel jsem, že se někdo staví proti vašemu přijetí do venkovského klubu. Já celou tu zatracenou věc můžu zařídit, mumlal Tom.
0: Evelyn uslyšela služku, která potichu vešla a úzkostlivě šeptala. Prosím, paní Piperová, já myslím, že Julinka má tu ruku otrávenou. Je celá napuchlá a tváře jí hoří a sténá a naříká.
2: Cože, Julinka? Zeptala se Evelyn ostře. Večírek se najednou ztratil. Obrátila se k paní Ahernové. Musím se vám omluvit, moje holčička náhle onemocnila. Otočila se a rychle vyběhla po schodech. Nesla si sebou zmatený obrázek stužek doutníkového kouře a hlučné debaty, která podle všeho přerůstala v hádku. Když v dětském pokoji rozsvítila, našla Julii, jak se horečně zmítá a vydává podivné výkřiky. Sáhla jí na tvářičky. Jen hořely. Holčička měla palec celý oteklý až k zápěstí a uprostřed zanícený flíček. Otrava krve, vykřikla Evelynina mysl v hrůze. Julinka se řízla ve 3 hodiny a teď bylo skoro 11. 8 hodin. Otrava krve se přece nemohla vyvinout tak rychle. Chvátala k telefonu. Doktor Martin nebyl doma. Doktor Folky, jejich rodinný lékař, telefon nezvedal. Během té nekonečné chvíle, než Evelyn někoho sehnala, z dola slyšela hlučné hlasy, ale sama jako by se teď ocitla v jiném světě. Za 15 minut se jí konečně ozval jeden doktor. Zaběhla zpátky do dětského pokoje a při pohledu na dceřinu ruku zjistila, že je zase o něco oteklejší. Ach bože, zvolala. Klekla si k posteli a znovu hladila Julinku po vláskách. Dole v hale slyšela jediný hlučný naléhavý hlas, ale i ten utichl a pak bouchly domovní dveře. Co se stalo? Zavolala ze schodů do jídelny. Harold se s úsilím napřímil a začal mluvit.
1: Urazit mýho vlastního bratrance v mým vlastním domě? Čert, aby vzal ty sprostý zbohatlíky, blekotal.
2: Tom se pohádal s Ahernem a Harold zakročil, vysvětloval Joe. Pane bože, nemohl si nějak zasáhnout, vykřikla Evelyn. Julie onemocněla, má otravu krve. Harold vzhlédl.
1: Julinka je nemocná?
2: Evelyn si ho nevšímala a s hrůzou pohlédla na velkou punčovou mísu dosud stojící na stole. Až teprve druhý den v poledne se opovážila do Haroldova pokoje. Byl už vzhůru a celý nešťastný upíral pohled na strop. Minutu jí cloumala nenávist, takže nemohla promluvit. Udělal jsem ze sebe blázna, řekl a upíral na ní krví podlité oči.
0: To je jedno, řekla ostře. Julinka dostala otravu krve, možná o tu ruku přijde.
1: Cože?
0: Řízla se o tu mísu.
2: Včera večer? To je přece jedno, křičela Evelyn. Má otravu krve, co pak neslyšíš?
0: Harold se na ní zmateně podíval. Její hněv se otupil a převalila se přes ní obrovská vlna únavy a soucitu. Vždyť se ho to konec konců taky týká.

0: Jestliže Evelinina krása krátce po třicítce ještě váhala, hned potom došla k ráznému rozhodnutí a úplně se vytratila. Hrstka prvních vrásek se prohloubila a rychle se jí usazoval tuk na nohou, bocích i pažích. Starý zlozvyk stahovat obočí k sobě se stal jejím trvalým výrazem. Bylo jí 46. Už 3 týdny nedostala od syna žádný dopis. Nešlo sice o nic neobvyklého, ale vždycky ji to znervóznilo. Její život, kdysi bez starostí, jako by se nyní skládal ze samých problémů. Byl tu problém s Julií, teď 13letou. Dívka poslední dobou stále hůř snášela své zmrzačení a nejraději zůstávala ve svém pokoji a četla. Před několika lety se zhrozila představy, že by měla chodit do školy a Evelyn ji k tomu nechtěla nutit. Julinka byla žalostná postavička s umělou rukou, kterou se vůbec nepokoušela používat. Evelyn měla obavy, že zakrátko už dcera ani nedokáže zvednout paži. Problém s Donaldem byl jiný. Evelyn se marně snažila udržet si ho na blízku. Nedávno jeho divizi poslali na 3 měsíce do ciziny.
1: Samé komplikace, řekla
0: Evelyn nahlas, ale v tom uslyšela nějaké zvuky z knihovny a polekala se. Byla to postarší služebná. Stalo se něco, Marto? Zeptala se Evelyn.
1: Ne, já... Zaváhala služka a ošívala se. Byl to dopis, paní Piperová. Někam jsem ho položila. Dneska odpoledne mi ho dal pošťák a zrovna někdo zazvonil. Držela jsem ho v ruce, tak jsem ho musela někam strčit.
0: Jaký dopis? Od pana Donalda? Zajímala se Evelyn.
1: To ne. Byla to asi reklama nebo obchodní dopis, takovej dlouhej, úzkej.
0: Začali hledat v hudebním salonku? Pátrali na podnosech a na římsách a potom i v knihovně.
1: Nemám ponětí, kam jsem ho dala. Šla jsem rovnou do kuchyně.
0: Možná bude v jídelně, řekla služebná, ale obrátila se, když za sebou zaslechla prudké nadechnutí. Evelyn stěžka dosedla do křesla, obočí stažené těsně k sobě a křečovitě mrkala.
2: Není vám špatně? Zeptala se jí služka.
1: Ne, odpověděla Evelyn pomalu. Ale vím, kde je ten dopis. Už jdi, Marto, už to vím.
0: Služebná se s údivem vzdálila a Evelyn věděla, kde je ten dopis, jako kdyby ho tam položila sama. A pochopila instinktivně, co v tom dopise je. Obálka byla dlouhá a úzká, jako s reklamou, ale nahoře v rohu stálo velkými písmeny Ministerstvo války a menšími pod tím Úřední. Věděla, že dopis leží v té velké míse a uvnitř ji čeká smrt vlastní duše. Nejistě vstala a šla k jídelně. Ohmatávala si cestu kolem knihoven a skrze dveře.
1: Tamhle je ta mísa.
0: Těžkopádná a třpitivá. Groteskně a vítězoslavně výhružná. Odráží se od ní elektrické světlo v nachových čtverečcích s černým okrajem a žlutých s modrým okrajem. Evelyn udělala krok vpřed a znovu se zastavila. Ještě jeden krok a uvidí přes její okraj dovnitř. Další krok a spatří bílý okraj. Její ruce padly na hrubý studený povrch. Za chvilku už obálku trhala, potýkala se s nepodajným záhybem a držela dopis před sebou. Na stroji psaná stránka na ní civěla a udeřila ji. Potom se jako pták snesla třepetavě k zemi. Dům, který ještě před chvílí zdánlivě vrčel a bzučel, najednou docela stichl. Značka zákeřného zápasu probíhajícího mezi Evelyn a tou studenou, zlomyslnou, krásnou věcí, dárkem z nepřátelství od muže, v masivní, zasmušilé pasivitě ležela v samém středu jejího domu. Vystřelovala ledové paprsky tisíců očí, barvy zvrhlého třpitu spolu splývaly a nikdy nestárly, nikdy se neměnily. Evelyn se posadila na okraj stolu a fascinovaně na mísu hleděla. Připadalo jí, že se teď usmívá, velice krutě, jako by říkala, vidíš, tentokrát jsem ti nemusela ublížit přímo. Proč bych se namáhala? Víš, to já jsem ti syna odvedla. Víš, jak jsem chladná, jak tvrdá a jak krásná. Protože kdysi jsi byla právě tak chladná, tvrdá a krásná. Ten zdánlivě vzdálený, rozléhající se hlas vycházel ze středu mísy, splýval po mohutných stěnách k zemi a pak se dychtivě odrazil k Evelyn. Potom boky mísy zamířily proti ní, přitom se stále blížily víc a víc, jako by ji chtěli rozdrtit. A když sevřela ruce a čekala, až jí studené sklo řízne, mísa sebou najednou trhla a převrátila se a zůstala ležet na boku. Lesklá a nezbadatelná, odrážející stovky světel, nesčetné barevné odlesky a třpity, protínající a proplétající se světlo. Evelyn se zoufalou šílenou energií mísu oběma pažemi objala. Musí to udělat rychle, musí být silná. Napjala paže, až ji boleli, a s mohutným úsilím mísu zvedla a držela. A poté s mísou v náručí klopítala k domovním dveřím. Krev v pažích jí mocně tepala a kolena se jí podlamovala, ale dotyk chladného skla byl příjemný. Vypotácela se ze dveří a snažila se dostat ke kamenným schodům. Tam se napůl otočila, na chviličku, jak se snažila uvolnit sevření, a v tom uklouzla, ztratila rovnováhu a zřítila se zoufalým výkřikem dolů, stále ještě s mísou v náručí. A po celém chodníku kolem nehybné černé postavy stovky světýlek, kostek a střepin skla odrážely světlo v drobných záblescích.

0: Francis Scott Fitzgerald, Broušená mísa. Z překladu Aleny Jindrové Špilarové připravila povídku klasika americké literatury Jiřina Tejkalová. V režii Lukáše Hlavici četla Dana Černá. Odvysílané povídky pro vás ukládáme na web vltava.rozhlas.cz. A co teď? Brno, Frankfurt, Nizozemí, Irán, to jsou jen některé zeměpisné cíle, o nichž bude řeč v odpolední Vltavě. Nebudu ale brát vítr z plachet moderující Michale Dittrichové, která vám jednotlivá aktuální kulturní témata bude už za chvíli dávkovat podle scénáře. Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Pražští policisté prověřují podání jídla z prošlých vajec v Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. ČTK to dnes řekl policejní mluvčí Richard Hrdina. Salmonelóza byla do dnešního dopoledne potvrzena u 22 dětí. Přibližně 40 osob je v nemocnici. Firma OKD začala na Karvinsku stavět velké bateriové úložiště téměř za 200 milionů korun. Je to další z investic po uzavření černouhelných dolů, která zajistí stabilitu okolní elektrické sítě, potvrdila mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková. Úložiště s výkonem 60 MW bude v provozu ve druhém čtvrtletí příštího roku. Na rodném domě hudebního skladatele Jaroslava Ježka v Rokycanově ulici na pražském Žižkově je nová pamětní deska. Stalo se tak u příležitosti z tého 20. výročí Ježkova narození. Betonová deska vyobrazuje jeho stylizovanou hlavu. Autorem díla je Pavel Provazník. Novou vzdělávací laboratoř pro veřejnost dnes otevírá Biologické centrum Akademie věd v Českých Budějovicích. Cílem Open Labu je vzbudit zájem mladých lidí o vědu a technické obory. Počasí. Odpoledne většinou oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle slabý déšť. Teploty 14 až 18 stupňů Celsia. V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo a teploty 7 až 2 stupně. V sobotu přes den čekáme slunečno a denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Více zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.
2: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrap. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

kolumbijská písničkářka Adriana Ospina na albu Respirar. Tři strážníci, tmavomodrý svět, život je náhoda, Ezop a Brabenec, klobouk vekřový, David a Goliáš, babička Mary, šaty dělají člověka. Náhodný výběr písniček Jaroslava Ježka, které učíme už děti ve škole a které jsou i součástí repertoáru mnoha jazzových muzikantů. Geniální hudebník Jaroslav Ježek za sebou zanechal mimo jiné minimálně 50 hitů a to se dožil pouhých 35 let. Dnes je tomu přesně 120 let ode dne, kdy se v Praze na Žižkově jeden ze tří strážníků narodil. Máte-li chuť s Jaroslavem Ježkem pobít, pak by vás mohla zaujmout nová výstava Tmavo modrý svět Jaroslava Ježka v historické budově Národního muzea, která vznikla právě u příležitosti 120. výročí narození tohoto geniálního českého skladatele. Teď jste ale zpáteční odpolední Vltavou a my jsme rádi. V této hodině zajedeme dvakrát do Brna. Nejprve se zeptáme, kolik masek si každý den nasazujeme. A to proto, že tuto otázku řeší nový balet Národního divadla Brno. Jak vypadá poslední celovečerní choreografie uměleckého šéfa Mária Radačovského, uslyšíte za chvíli. No a hned poté nás kolegyně Anna Marie Šorm z hudební redakce pozve na brněnskou hudební konferenci a klubový festival Rekon. Po půl třetí prolistujeme knihu Mé sny houpejte. Ta ukrývá deník, dopisy a další texty herce Zdeňka Ornesta. A znovu se vrátíme k nové sérii Promyslet Havla, v níž odpovědi na otázky, co dnes znamená Havlův život v pravdě a zda jsou jeho myšlenky stále aktuální, hledají filozofové Alice Koubová a Tomáš Koblížek se svými hosty. Lehký přehled o nejbližším čase na našich vlnách máme a můžeme tedy začít. Klidný poslech, hezký den a šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv, vážení a milí. Odpolední Vltavou vás provází Michaela Dittrichová.

0: Italský houslista Salvatore Accardo a Gewandhaus Orchester s Kurtem Masserem v části koncertu pro housle a orchestr číslo 2 D-moll Maxe Brucha. Balet Národního divadla Brno otevírá novou sezónu premiéru inscenace Maska. Abstraktní choreografie na hudbu Friderika Chopina a Ference Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka je zároveň posledním autorským dílem uměleckého šéfa souboru Mária Radačovského pro brněnskou scénu. Představení o pravdě a přetvářce uvidí diváci na jevišti Janáčkova divadla.
1: Přijdu na jevišti a jsem bez masky a Spirit of the Mask mě dá masku na sobě. Tak já pak bojuju s tím, že mám dát masku, nemám dát masku, co musím zakřít za maskou. Moje partnerka nerozumí, proč nosím masku, tak je tam takový boj mezi nosit masku a nenosit masku.
2: Tak popisuje děj baletu Maska tanečník Artur Abram. Pro choreografa Mária Radačovského jde ale spíš o abstraktní myšlenku než o konkrétní příběh.
3: Já osobně nemám rád masky. Mám rád přímo za otvorenost a to mám pocit, že se to dneska tak nějak už nenosí. Tak to bylo takým tým motom, že pojďme se o tom rozprávat, že pojďme se rozprávat, že koliko těch masek vlastně máme dennodenně. Já mám tiež masku. Nesom moralizátor, ale občas potrebujete mať, nemôžete byť úplne sama sebou, pokiaľ nechcete zraniť niekoho, ale potom si hovorím, že neviem, či nerobíme zlé, že či vlastne neublížite tým druhým, keď im práve nepoviete pravdu, čo si myslíte, ešte viac ako keď oni nie sú hlúpi, ľudia nie sú hlúpi.
2: Choreografii provází hudba romantických skladatelů Chopina a Lista. Přímo na jevišti usedá za klavír Ivo Kahánek.
4: Principem celého toho představení je určitý pohled na lidskou fasádu, lidský zevnějšek a v tom kontrastu právě na lidské nitro. A je to vlastně vymyšleno tak, že charakteristika toho zevnějšku je více ten list a Chopin je ten pohled dovnitř, do vlastního nitra. Z hlediska volby skladeb jednotlivých opravdu diváci se mohou těšit na ty nejslavnější kusy, ať už jsou to Chopinova Nocturna nebo Lista, je to třeba slavná etída podle Paganiniho La Campanella nebo druhá uherská rapsodie, takže opravdu jsou to, jak my muzikanti říkáme, hitovky. Myslím si, že jde o takový oblouk, který začíná listovou skladbou Consolacion neboli Útěcha. Projde mnoha kontrasty, včetně těch virtuózních skladeb. Na závěr se ten oblouk uzavírá zase symbolicky Chopinem a jeho Nocturnem e-moll, což je jedna z posledních skladeb, která je zajímavá tím, že začíná opravdu v moll, ale končí nádhernou katarzí do E-dur. Takže myslím si, že právě tenhle ten oblouk zakončený katarzí, čili klasická konstrukce dramatu, zde zůstává zachována.
2: Samotný symbol masky prostupuje celým představením, doplňuje Radačovský.
3: Tu masku můžete vidět jednak v kostýmoch, tanečníci, vlastně všetci, co se objeví na javisku, tak mají nějakou formu masku, či už aj na zátylku. Máme aj samostatného tanečníka, který reprezentuje tu masku jako samou. A teraz uvidíme, či vyhrá ten boj, alebo nevyhrá ten boj.
2: Ve své závěrečné choreografii pro brněnský balet se navíc Radačovský vrací k neoklasickému baletu.
3: Já jsem po dlouhé době se vrátil k špičkám. Aj ženy používají špičky na javisku. Jsme aj bosí, jsme aj v cvičkách, ale na ty špičky jsou vlastně něco, co vlastně tiež trošku vymiera z našeho tanečného světa postupně, ale nějako jsem se chcel vrátit, ukázat tu krehkost a tu úžasnost. Keď se tanec na špičkách robí zaujímavé, tak si myslím, že to stále nie je něco muzeálné, ale právě naopak.
2: Balet Maska uvede Janáčkovo divadlo ve 4 plánovaných reprízách. Pak jeviště zaplní Mezinárodní festival Janáček Brno. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Americká zpěvačka a také skladatelka Natalie Cole v písni Duke Ellingtona. Je 14 hodin 20 minut, ladíte páteční odpolední Vltavu. Ve dnech 1. až 3. října se bude v Brně konat už 6. ročník hudební konference Reconnect. Publikum čekají 3 dny debat, workshopu, networkingu a živé hudby napříč brněnskými kulturními prostory. Více nám o nadcházející události a jejím přínosu pro českou scénu poví Anna Marie Šorm z hudební redakce. Vítej.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak tedy, co je hlavním cílem hudební konference a klubového festivalu Reconnect?
1: Organizátoři konference a festivalu Reconnect si kladou za cíl propojit jednotlivé sféry hudební scény a dělají to tedy už 6. rokem. A scházejí se tam promotéři klubů, manažeři kapel, ať už profesionálních, tak i vlastně, jestli to mohu říct, amatérských nebo aspirujících na nějakou úroveň profesionality, takže je to opravdu otevřeno všem. A jsou tam tedy i zástupci labelů a samozřejmě samotní interpreti a také zástupci místních správ třeba menších měst, kde se koná samozřejmě nějaká kultura, taky jsou tam hudební kluby. A organizátoři jsou přesvědčeni, že tu hudební komunitu nelze budovat zhora, ale je dobré propojovat ty lidi na té úrovni jednotlivců s jednotlivci a vytvářet nějaký otevřený dialog a setkání. Takže já myslím, že mohu tímto všechny pozvat. Je to tedy příští týden, jak si hezky už pozvala. Tak já už jsem to přinesla do vysílání dnes, kdyby třeba ještě na příští víkend 1. až 3., respektive 2. je pátek, ale začíná to už ve čtvrtek 1. Kdyby někdo neměl ještě plány, tak dorazte do Brna na konferenci Reconnect, dozvíte se spoustu věcí o hudebním světě a poznáte nové lidi.
0: To znamená, že zveme třeba i mladé interprety, kteří se chtějí zorientovat.
1: Určitě. Tam je dokonce taková aktivita, která se jmenuje Speed Meeting, kde vlastně člověk, i když třeba už má nějakou nahrávku, tak ji tam může přinést a nakontaktovat se na 5-minutových setkáních třeba s promotéry různých českých i zahraničních klubů nebo s někým, kdo je zástupce labelu, nějakého vydavatelství. Takže já si myslím, že zejména pro právě jako kapely, které jsou, jak říká Amá, Golden, producent z Golden Hive Studia, kapely těsně před proražením, tak i takové kapely právě jsou zvány, aby tam nabrali nové kontakty.
0: Jaké programové aktivity mohou účastníci navštívit jak další v rámci konference?
1: V rámci konference Reconnect jsou připraveny zajímavé panelové diskuse, přednášky a workshopy. Z těch edukativních, tak já jsem koukala do programu a viděla jsem tam třeba téma, co dnes obnáší věnovat se hudbě naplno. Ono se zdá, že to téma už je skutečně probrané od zhora ze spoda, ale to nezaškodí si to hezky všechno zopakovat znova, protože dnes si ten interpret často sám dělá i propagaci, stará se o sociální sítě, vytváří si ten takzvaný merch, ty věci, které prodává během koncertů a není to jenom to samotné tvoření toho hudebního materiálu a koncertování, takže je potřeba sebrat někde energii a prostředky i na tuhletu část té hudební existence. Dále tam například budou se bavit na workshopech nebo na panelových diskuzích o proměnách toho, jak se publikum chová na koncertech, co třeba konzumuje, protože jak víme všichni, tak útrata na baru často bývá u hudebních klubů to, co jim z části pokryje ty náklady. A dnes díky bohu naštěstí vlastně klesá třeba spotřeba alkoholu a pijí se nealkoholické nápoje a ty bary se musí přizpůsobit tou nabídkou. Takže to všechno vlastně patří k provozu hudebních klubů. Je dobré to vidět vlastně i ze strany toho promotéra.
0: Promotéra, ano. A na jaké koncerty v rámci klubového festivalu se můžeme těšit?
1: Tak z těch domácích jmen, abych řekla ty headlinery, tak se těšíme se třeba na Tata Boys. Budou tam i Mutanti hledají východisko, nebo Flux Ensemble. Ze Slovenska přijede skvělá kapela Léto s Monikou. A z těch velkých nebo začínajících jmen, která jsme mohli slyšet třeba na letošních cenách Angel, kde získala cenu, je to Marie April, ta má skvělý hlas, moc doporučuju. A také přijedou zahraniční, už etablovaní interpreti, třeba americká kapela Young Widows, anebo japonská hudební producentka, skladatelka Tujiko Noriko.
0: Šestý ročník hudební konference Reconnect se v Brně bude konat od 1. do 3. října. Víc nám o této chystané akci pověděla hudební redaktorka Vltavy Anna Marie Šorm, která vybrala i následující píseň. Co si poslechneme?
1: Já jsem vybrala píseň z nového alba Tata Boys. Album se jmenuje V původním snění a Milan Cajista má písničku Umělá a hostuje mu tam Sára Vondrášková. Takže máme tady hned dva moderátory našeho sedmého nebe v jedné písničce.
0: Děkujeme.

0: Dnes je pátek 25. září. Hodiny ve studiu odpolední Vltavy ukazují téměř půl třetí. V tento den před 90 lety vznikl jeden z nejranějších zvukových snímků věnovaných slavnému plochodrážnímu závodu Zlatá přilba. Fiktivní propagační reportáž ohlížející se za historií i velkými okamžiky tohoto klání tehdy natočil motoristický redaktor, novinář a cestovatel František Alexander Elstner. Do rubriky Auditorium v aplikaci Můj rozhlas je vybrali pro dnešní den archiváři Českého rozhlasu. Poslechněte si její úvod.
1: Auditorium. Váš průvodce rozhlasovým archivem.
2: Zlatá přílba Československa 1929. Na čestnou tribunu vstupuje Čechoslovák Zdeněk Pol, první vítěz Zlaté přílby. Slyšíme 18 tisíc jásajících diváků. Teď přijímá vavřínový věnec a zlatou přílbu ozdobenou diamanty.

0: Auditorium.
1: Rubriku připravují archiváři a rešeršisté Českého rozhlasu.
0: Auditorium.
1: Poslouchejte nás na Můj rozhlas.cz a sledujte na sociálních sítích.
0: Auditorium.

0: Berlínští barokní solisté v části symfonie pro smyčcové nástroje a basso continuo d-moll Johanna Christofa Friedricha Bacha. Můj malý bratr mi počíná být blízký. Rozplakal se, když jsem s ním jel dnes k večeru tramvají ze stezku po mamince. Tak psal prostřední z bratrů Ornsteinových. A byla by to milá ukázka rodinné korespondence nebýt datem odeslání leden 1941. Podrobnosti se můžeme dozvědět v knize s názvem Mé stíny houpejte. Ale nám je teď řekne Milena M. Marešová, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co je důležité vědět z kontextu této knihy?
1: Když navážu na ten úvodní citát, tak autorem dopisu byl Jiří Orten, píšící o svém o 10 let mladším bratrovi, který pro svůj židovský

0: jedničku a v takovém tom dialogu být dětském, ale přece jenom velice naléhavém. A ten je právě součástí téhle knihy společně s dopisy, které psal Mace, a s texty otištěnými v časopise nebo přepsanými v časopisu Vedem, do kterého přispíval už v Terezíně, kam byl transportován v roce 1942 a odtud o dva roky později vlastně do Osvětimi a konce války se dočkal v Dachau.
1: A v kolika letech začal psát ten deník?
0: 11-12.
1: Jde v knize o pohled do soukromí nebo má obecnější dosah?
0: Je velká část samozřejmě ta soukromá nebo niterná, ale jakousi protiváhou těm mladistvým prožitkům tak je potom dospělá reflexe Zdeňka Onesta, protože je tam otištěna také vzpomínka nebo právě takový jakoby vzkaz z roku 1987, která je sice střídmá, ale o to možná důraznější. A ještě o něco pozdější rozhovor, který s ním vedla Marie Rut Křížková. Muselo to být někdy přibližně v té době, protože Zdeněk Ornest zemřel 1990. Ta první, ta jeho reflexe je, popisuje osvobození, když se v roce 1945 vrátil do Prahy. Taková ta mladistvá euforie, to nadšení a to i po těch letech on dokázal opravdu popsat v té radosti. A to druhé, kdy vlastně ona už se ho ptá na podobné okolnosti, tak už na to nechce vzpomínat. Ještě ten konec války, to, jak prožil tyfus v Dachau, jak vlastně potom rozbombardovaném Německu se vraceli, tak ještě tam je toho schopen s takovou jakoby lehkostí, ale už v tom rozhovoru zřejmě, když není sám pro to vysvětlení, když někdo jakoby otvírá ty dveře, tak už se mu do toho nechce a už říká, tohle to už odložme. Takže v tomhle tom si myslím, že je to ta část knihy nejnutkavější a takový nejobecnější, nejvíce nadčasový apel, protože tam si uvědomíte vlastně celou tu hroznou realitu té doby, kdy on opravdu od 11 do 16 let byl někde v tak děsivých podmínkách a do té doby vlastně úplně bez, jako proč nemohl chodit do školy tam, kde se narodil. Proto nenajdete důvod odpověď. Takže toho, co je vlastně zase opětovně, co je člověk na člověku schopen se dopustit na druhých, nevinných, na mladých a jediné, co vlastně je tou záchranou nějakou možností, tak je to mládí, které v člověku, sice to někde zůstanou ty jizvy, ale přece jenom to mládí dokáže překonat.
1: Je bonusem obrazová příloha knihy?
0: To je veliká položka a pozitivní položka téhleté knihy a je třeba se o ní určitě zmínit, protože je tam bohatá fotografická příloha nebo doprovázeny ty texty jsou fotografiemi, přetisky těch deníků i těch dopisů. Jsou tam obrázky šťastného dítěte nebo tří hezkých chlapců nebo dvou mladých mužů, protože nejstarší Ota bylo 16 let starší než Zdeněk. Spokojená rodina, ze které vlastně během 10 let byla ani polovina, takže zase takové ty mrazivé důsledky toho, jsou tam vyobrazené obálky, ať toho časopisu, je tam vlastně vyobrazena také nebo vyfotografována ta žlutá hvězda, kterou musel nosit a kterou mimochodem on tedy na ní vzpomíná vlastně s lehkostí, protože líčí zážitek, kdy malí chlapci označení žlutou hvězdou potkali člověka, který se na ně usmál, řekl malí šerifové, takže pro něj to zase nebylo nějaké úkorné, ale je to, jsou, ta obrazová příloha nebo ta obrazová část je jakoby ve stejné rovině, jako je to tištěné slovo, všechno je to zceleno do velmi kvalitní a graficky velmi zajímavé napadité vazby. Takže není to jenom benefit, ale je to opravdu neodmyslitelná součást té knihy.
1: Tolik Milena M. Marešová, knihu Zdeněk Ornest, Mé stíny houpejte. V editorské přípravě Miloše Doležala a Anny Vrbovské vydalo Revolver Reví. A přidejme ještě tip k poslechu zítřejší víkendové přílohy na Vltavě.
0: Po 14. se vydáme do katedrály na místa, které nejsou tolik známá. Po třetí a naposledy za křehkou krásou vitráží, například do nově rekonstruovaného průmyslového paláce.

0: nebo do unikátní vzorkovny vitráží v Okrouhle u Nového Boru. Eva Ocisková bude v pořadu o talentu a radosti mluvit s dvěma malými nadanými hudebníky, ale také s jejich maminkami, o tom, jak je ten talent možná pro koho je lehký a pro koho je trochu těžší a náročnější. A Jiří Kamen nás zavede za výstavou s názvem V měsíčním světu.
1: Milena M. Marešová, děkujeme.
0: Děkuji, naslyšenou.

0: Kapela Lalala Nápoli na albu Láska, slunce, svoboda a také v páteční odpolední Vltavě. Promyslet Havla, tak se jmenuje nová publicistická série Českého rozhlasu Vltava, která zkoumá, jak Havlovy myšlenky obstojí v dnešním světě. Filozofové Alice Koubová a Tomáš Koblížek v ní spolu se svými hosty otevírají témata spojená s Havlovým myšlenkovým odkazem. Třetí díl se ptá, jestli je jeho představa života v pravdě stále aktuální. Poslechněte si krátkou ukázku, ve které hovoří moderátorka Karolína Koubová s filozofem Matějem Cíbikem.
1: Když se pereme o to, kdo má pravdu, což tak bývá, myslím si, že čím méně víme, kde ta linie mezi pravdou a lží vede, tak ale jsme si vědomi, že vede a že tady jsou ty nesmiřitelné tábory, ten má pravdu v tomto a ten si myslí, že pravda je úplně někde jinde. Tak jak to ale souvisí právě třeba jaksi s politikou, doba postfaktická, mluvil o tom Tomáš.
2: Toto by se možno znova hájil. Ten posun toho kontextu medzi tým, čo písal Havel za socializmu a tým, čo máme teraz. Podľa mňa ako to základné interpretačné východisko, keď čítame Moc bezmocných, je to, že ako u Havla proste ako tá pravda nejakým spôsobom demaskuje ten režim. Že zrazu ako v momente, keď niekto ako žije autenticky alebo hovorí to, čo si myslí, tak ako nastáva ten moment, ktorý ako Havel explicitne zmiňuje, tých ako cisárových nových šiat. Že zrazu prostě jako povieme niečo, čo si jako skutočne myslíme a zrazu všetci vidia, že cisár je nahý. Toto je podľa mňa ako veľmi silná predstava, ktorá u toho Havla rezonuje, tá otázka toho demaskovania. A my si prostě musíme povedať, že toto nie je ako keby situácia, v ktorej momentálne žijeme. Momentálne je to prostě tak, že tá pravda prostě koexistuje s 20 rôznymi typmi lží a tým pádom ako nemôžeme očakávať, že v momente, keď sa tá pravda zjaví, tak zrazu to všetko nejak ako padne.
1: Čiže Havel měl výhodu, že jak se tím životem v pravde konfrontoval pouze jeden druh lži?
2: Áno, áno. Povedané tak ako trošku sloganovito, Havel mal tú výhodu, že bojoval proti jednej veľkej lži. Kým my nebojujeme proti jednej veľkej lži, my bojujeme proti niečomu, čo americký filozof Frankfurt by nazval bullshitom, ako...
1: Hezky filozoficky řečeno.
2: Áno, áno, on má na to celú knihu. Tá postfaktická doba minimálne za mňa je proste ako charakteristická tým, že proste tá pravda koexistuje s 30 rôznymi variantami lží a tým pádom ako demaskovanie lží nie je také jednoduché, ako bolo za Havlových čias.
3: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: Celou sérii s názvem Promyslet Havla najdete už teď na webu Vltavy a v aplikacích. Ve vysílání má nový díl premiéru vždy v sobotu od 17 hodin. Zároveň vás zveme na debatu Promyslet Havla live v jízdárně Pražského hradu. Ta je naplánována na 22. října od 18 hodin. Tématem diskuze bude demokracie a budoucnost Evropy. Podrobnosti najdete na webu Vltavy.

0: Concertino Praga slaví 60. narozeniny.
1: Čeští interpreti a interpretky ve finále Dvořákovy rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky.
0: Poslouchejte přímé přenosy z Rudolfina i Jindřichova Hradce.
1: Finálová klání a koncert vítězů živě na Vltavě
0: 17., 18. a 25. září vždy od 7 hodin večer.

Komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Papež Lev XIV. Vyzval svět k přehodnocení vývoje umělé inteligence. Zmínil také ztrátu lidskosti. Řekl to v projevu v Elizejském paláci, kam zamířil v rámci své čtyřdenní návštěvy Francie. Podle papeže AI mohla by vytvořit budoucnost, ve které ráj strojů převezme kontrolu nad zemí. Lidé by se také měli ujistit, že o etických otázkách budou rozhodovat sami, ne AI. Novým čínským velvyslancem v Praze se stane dosavadní zástupce Číny v Gruzii Chou Ch-chien. Prezident Petr Pavel ho přijme na Pražském hradě v úterý spolu s dalšími diplomaty, kterým začne jejich působení v Česku. Vyplynulo to z pozvánky prezidentské kanceláře. Zatím je v čele čínské ambasády v Česku chargé d'affaires Wen Xingzuo. V Jihlavském domě kultury odborů dnes začal třetí ročník dvoudenního festivalu malých nakladatelů Knihlava spojený s veletrhem. Svoji produkci na něm představuje 15 nakladatelů, jak uvedl programový ředitel akce Nikolas Kourek. Cílem festivalu je podle něj přinášet do Jihlavy tvorbu nakladatelů, kteří se nevěnují jen hlavnímu proudu knižní produkce. Festival v Jihlavě představuje i méně známé autory a současnou literaturu. A počasí je většinou oblačno. Na severu a severovýchodě republiky až zataženo a výjimečně slabý déšť. Později večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů a maxima na horách kolem 9. Víc zpráv vám přináší web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Jako sideman se objevil na více než 400 nahrávek a je také 11-násobným držitelem ceny Grammy. Americký baskytarista, kapelník a skladatel Christian McBride a se svým big bandem.

Každý máme nějaké své strachy. Hodně strachu měl i Dmitrij Šostakovič. Geniální skladatel, dirigent a klavírista, od jehož narození právě dnes uplyne 120 let. V literatuře je zachyceno toto jeho vyjádření, cituji. Nedokážu si představit nic strašnějšího než orchestr, který se během zkoušky vymkne kontrole. Nepřál bych to ani nepříteli. Vážení a milí, asi jste si také všimli, že 25. září roku 1906 se narodili minimálně dva hudební géniové, Dmitrij Šostakovič a Jaroslav Ježek. Na oba dva ve vltavském vysílání v těchto dnech myslíme. Naše další velké téma je také mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem. Začíná už za 10 dní a my si o něm dnes v odpolední Vltavě pohovoříme s ředitelem pořádající Moravské zemské knihovny Tomášem Kubíčkem a s Michálou Dermau z brněnského nakladatelství Host. No a u knížek zůstaneme i po 15:30. Představíme vám příběh o zakotvování a hledání nového domova, o potřebě najít blízkou osobu a zvýšené senzitivnosti. Skrývá se v knize Nebe je pořád fialové nizozemské spisovatelky íránského původu Šole Reza Zade. Klidný poslech, pěkný den a šťastné cesty na víkend. Z páteční odpolední Vltavy vás zdraví Michaela Dittrichová.

0: Orchestr Les Siècles v části symfonie F-dur francouzského skladatele Françoise José Gosseka. Je 12 minut po 15. hodině, ladíte páteční odpolední Vltavu. Česko, země na pobřeží. Tak právě s tímto motem odkazujícím na Williama Shakespeara a jeho zimní pohádku se bude už za 10 dní svět spojovat Českou republiku a českou literaturu. 6. října začne mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem a Česko bude jeho čestným hostem. Významné události se už nějaký čas v odpolední Vltavě věnujeme a budeme nabízet i informace z místa dění. A ve vysílání jí dáme prostor i teď. Vítám ředitele pořádající Moravské zemské knihovny Tomáše Kubíčka a Michaelu Dermau z brněnského nakladatelství Host. Dobré odpoledne do Brna.
1: Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak to, pane Kubíčku, s přípravami vypadá právě teď 10 dní před začátkem veletrhu? Co všechno v tuto chvíli řeší organizátoři české prezentace?
2: No, myslím, že to vypadá přesně tak, jak to má vypadat 10 dní před zahájením veletrhu. Tak, jak si to dokážete představit. Ten největší logistický problém je skutečnost, že Frankfurt je od nás vzdálen několik set kilometrů, takže je třeba teď všechny ty věci, které se připravily, naskládat do kamionu, ať už se to týká katalogů, programů, ať už se to týká komponentů na národní stánek, pavilon, ať už se to týká celého týmu, a tohle to všechno bude muset být v průběhu příštího týdne převezeno do Frankfurtu a instalováno.
0: Připomeňte nám, na kolika místech se bude ve Frankfurtu česká národní prezentace odehrávat, kde všude bude vidět a slyšet česká literatura?
2: Myslím, že viditelná bude, protože bude se odehrávat nejenom na veletrhu, což se samozřejmě předpokládá, kde má Česká republika jednak národní pavilon, což je obrovská plocha asi 2000 metrů čtverečních, na které jsou k dispozici dvě pódia, na kterých se celou tu dobu budou představovat čeští autoři, autorky, překladatelé, intelektuálové a další lidé, kteří patří k tomu, k této velké knižní branži. A pak je tam národní stánek, na kterém je také část programu, především profesionálního programu. My máme ale program i ve městě, protože k Frankfurtu patří to, že jako Chobotnice vlastně vytahuje chapadla do města, aby co nejvíce zasáhla tu frankfurtskou veřejnost. My díky tomu, že tam máme už poměrně velmi silné vazby i díky skutečnosti, že jsme připravovali od října letošního roku Český rok kultury v německojazyčných zemích, tak už máme pódia odzkoušená a i díky tomu, že máme velmi dobré vztahy především s německými knihovnami i s městskými knihovnami ve Frankfurtu nebo s Národní knihovnou, kde budeme mít nějaké programy s Domem literatury ve Frankfurtu a dalšími, tak už vlastně jdeme na pódia, kde nás německá čtenářská veřejnost očekává, kde budeme představovat zase debaty čtení, které budou lákat německé čtenáře přímo na veletrh. A máme tam řadu výstav, je tam aktuálně instalovaná nebo v průběhu tohoto týdne budou ještě otevřeny desítka velkých výstav, které zasahují široké spektrum kultury, která se chce představit ve Frankfurtu. A i tyhle ty akce mají doprovodné programy, na kterých zase budou debaty, čtení a podobně. Ve filmových představeních budeme v kinech vlastně představovat i české filmy či české dokumenty. Takže vlastně těch pódií, těch stagí, těch míst, na kterých německý zájemce o českou kulturu se bude moci s námi potkat, je celá řada.
0: Česká prezentace se přirozeně pojí s možností prodat české autory do světa. Ostatně právě s tímto cílem na veletrh vyjíždějí zástupci českých nakladatelství a literární agenti. Jak vypadá, paní Dermau, příprava nakladatelství před takovým veletrhem?
1: U nás je to o něco jednodušší než pro Moravskou zemskou knihovnu. My už jsme teď vlastně víceméně se vším hotovi. Máme hotový stánek, na který se moc těšíme, a budeme přímo naproti Českému národnímu stánku. Máme nachystané katalogy, tiskneme poslední propagační materiály. Kolegyně, které mají na starosti nákup a prodej, tak mají domluvené schůzky po celou dobu veletrhu, ale my nepořádáme programy. Každopádně my jedeme na veletrhu, abychom reprezentovali. Hrozně se na to těšíme, že tam můžeme jet v této pozici a abychom tam byli podporou pro mnohé naše autory, autorky, ilustrátory, ilustrátorky, kteří jsou součástí oficiální delegace anebo jedou i mimo tuto oficiální delegaci do Frankfurtu.
0: Jaký význam mají veletrhy jako Frankfurt pro prodej práv daného nakladatelství? Jakou s tím máte zkušenost, paní Dermau?
1: Veletrhy jako takové jsou skvělou příležitostí především proto utužit stávající kontakty a navázat kontakty nové. To je velmi důležité. Samozřejmě, že kolegyně, která prodává práva do zahraničí, tak se setkává s nakladateli a jedná s nimi o možném prodeji. Představuje jim naši produkci, ale pokud se uzavře nějaká smlouva, tak je to většinou až po veletrhu prostřednictvím e-mailové komunikace. Letos teda poprvé kolegyně, která má na starosti prodej práv, tak bude i v roli takového prostředníka, bude propojovat nakladatele ze spisovateli a překladateli. Frankfurt bude vlastně místem, kde se zcela poprvé mnozí spisovatelé setkají se svými zahraničními nakladateli a překladateli.
0: Pane Kubičko, snažíte se práci českým nakladatelům a literárním agentům nějak usnadnit? Pomůžete jim v tom nějak konkrétně v odborné linii českého programu?
2: No, bezesporu už od samého začátku toho projektu bylo jasné, že to je projekt, který potřebuje aktivní participaci českých nakladatelských domů, protože Frankfurt je především příležitostí pro ně. Samozřejmě autoři jsou mimořádně důležitý, ale musí mít to zázemí, který může poskytnout jenom nakladatel s prodejem autorských práv. Takže od počátku toho projektu jsme s českými nakladateli pracovali, ukazovali jsme jim i možnosti, jaké na ně ve Frankfurtu čekají. Měli jsme řadu seminářů, kde nám pomáhali i kolegové ze zahraničí, které se orientovali na prodej autorských práv. A i v samotném průběhu toho frankfurtského týdne nakladatelé budou mít jednak velký prostor na národním stánku. Máme s sebou vlastně, kromě, jak říkala Míša Dermau, kromě těch nakladatelství, které tam budou mít svoje vlastní stánky, tak my vezeme 45 nakladatelů, kteří budou prodávat přímo na národním stánku nebo nabízet přímo na národním stánku práva na české knihy. Ti mají samozřejmě maximální zázemí. Téma prodeje, agenturního prodeje se dostává i do programu, protože Frankfurt je specifický tím, že v těch 5 dnech, kdy se odehrává, tedy od středy do neděle, jsou to vlastně 2 typy programů. Láme se to v pátek odpoledne, kdy potom té první části, která je soustředěna především na biznis, na prodej obchodních práv, na představování těch obchodních modelů, tak se otevírají frankfurtské brány v široké veřejnosti a přichází publikum. To se třeba projeví i v tom, že se promění jazyk. Až do pátku odpoledne se mluví anglicky, protože je to mezinárodní kolbiště, a od pátku se mění jazyk na němčinu, protože přichází německá veřejnost a chce vlastně rozumět maximálně tomu našemu programu.
0: Ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček a Michaela Dermov z brněnského nakladatelství Host přijali pozvání do páteční odpolední Vltavy k české národní prezentaci na největším knižním veletrhu světa ve Frankfurtu nad Mohanem, která začne už za 10 dní. Se s nimi vrátím za chvíli.

0: Bluesman John Mayall, rok 1969. Už za 10 dní bude na největším knižním veletrhu světa stát v záři reflektorů Česká republika a její literatura. Čím se doslova pár desítek hodin před startem frankfurtského knižního veletrhu i České národní prezentace zabývá organizační tým a čím žijí česká nakladatelství, o tom mluvíme s ředitelem pořádající Moravské zemské knihovny Tomášem Kubíčkem a Michaelou Dermou z brněnského nakladatelství. Host. Česká národní prezentace začíná 6. října v 17 hodin v Kongresovém centru výstaviště. Zahajovat ji bude spisovatelka Radka Denemarková s vlastním literárním projevem a básnířka Marie Eliašenko s poetickým textem s hudbou současného českého skladatele Matouše Hejla. Speciálním hudebním hostem bude zpěvačka Iva Bitová, na kterou naváže mladý britsko-německý hudebník Tim Roth. Je zajímavé, že zahájení dominují ženy. Byl to strategický tah, pane Kubíčku?
1: Podmínkou veletrhu ve Frankfurtu je, že oni si dramaturgy toho úvodního zahájení veletrhu vlastně drží jakoby pod svoji kuratelou. My jsme měli za úkol pouze navrhnout 5 jmen, které bychom si dokázali představit, že zastoupí českou kulturu nebo českou literaturu a na nich je vlastně ten finální výběr. Spíše to svědčí o tom, že skutečně vnímají vlastně tu pozici žen v současné literatuře jako velmi silnou a chtějí to akcentovat i při tom zahájení.
0: Během veletrhu se v rámci českého programu představí 75 českých autorů prózy, poezie, komiksu, dětské literatury, dramatu i non-fiction. Veletržní publikum se seznámí s více než 180 českými tituly přeloženými do němčiny. To jsou poslední zprávy o podobě české prezentace. Vše stále platí?
1: Částečně samozřejmě k těm titulům už přibyly některé další. My když jsme začali s přípravou Frankfurtu, tak jsme měli takovou představu, že by bylo krásné, kdybychom mohli počítat se 100 nových překladů, které do němčiny přivedeme. Je to i z toho důvodu, protože v roce 2019 jsme měli na starosti velké hostování v Lipsku a tenkrát jsme mohli představit německému publiku 80 nových překladů. Takže ta představa, že jich bude více, nežli ta 100, narážá na skutečnost, že jsme vlastně v tom německojazyčném trhu byli poměrně velmi silně přítomní díky tomu roku 2019. To, co se ale stalo, přečilo úplně na naše očekávání a je v tom vlastně cítit ta velká zvědavost, napětí, ale i důvěra v českou literaturu ze strany německých nakladatelů, kteří se rozhodli vlastně podpořit to české hostování. Dneska už mluvíme o téměř 190 titulech, které byly přeloženy, které budeme moci představit a vím, že jich bude ještě o něco více, protože někteří nakladatelé avizovali, že stihnou ještě do otevření frankfurtských bran přivést ještě nějaké další publikace. Čili pro nás je to obrovské představení a překvapení a taky radost.
0: Mezi vystupujícími českými autory nebudou chybět ani ti patřící do stáje brněnského nakladatelství Host. Jak široké je paní Dermou z hlediska témat, stylů, autorských osobností a rukopisu vaše portfolio?
2: Co se týká autorů z Hosta, kteří přijedou v rámci oficiální delegace, máme tam autory, kteří píší především beletry, poezii, young adult, je tam non-fiction, je tam i dětská literatura. Za nás je to 20 jmen, což je vlastně nejvíc, co se týká zastoupení českých nakladatelů, ale dále se k ním přidávají i autoři, kteří přijedou třeba na pozvání německého nakladatele, anebo jsou tam ilustrátoři, ilustrátorky, kteří s námi spolupracují, jenom přijedou představit knížku, která nevyšla v Hostu, ale my je bereme za své, takže s nimi počítáme a mluvíme asi o 30 jménech.
0: Co je nejdůležitější, když se nakladatelství snaží prodat autora zahraničním nakladatelům? Našli jste si během let nějaké osvědčené triky?
2: Je to asi tak, jako když kupujeme práva my ze zahraničí, to znamená, že nejlíp se prodávají bestselleroví autoři u nás v České republice. Autoři, kteří u nás získávají nejrůznější literární ocenění, mají třeba už i překlady do jiných cizích jazyků, to je takové gro. Samozřejmě je pro nakladatele velmi důležité, jestli autor je ochotný výjíždět do zahraničí na různá čtení, jestli hovoří minimálně angličtinou. Každopádně teď v posledních 3 letech se nepřekládali jenom bestselleroví čeští autoři. České hostování velmi pomohlo a taky podpora překladů napomohla tomu, že se překládala i celá řada nových autorů, takže vychází třeba Anna Beata Háblová, Emma Kausk v němčině nebo Petr Šesták, takže i začínající autoři.
0: Na závěr otázka na vás oba. Kdy si řeknete, že se česká prezentace a vaše osobní mise na veletrhu podařila a naplnila?
1: No, já myslím, že už tuto chvíli můžeme s velkou opatrností říct, že svůj úspěch slavila. Je to těch téměř 190, možná o něco více překladů, které se podaří dostat na německý trh a potvrdit vlastně ten zájem německé čtenářské veřejnosti. Je to to obrovské množství institucí, které se zapojily do toho Českého kulturního roku a pomáhá nám budovat značku české kultury v Německu. Ale ten reálný dopad Frankfurtu se vlastně ukáže až dlouhodobě po Frankfurtu. Frankfurt je něco, čím vlastně ta stabilizace přítomnosti české literatury v zahraničí nemůže končit, naopak je to skvělý začátek a my musíme udělat všechno pro to, abychom tu zvědavost toho německojazyčného publika přelili do těch dalších velkých jazyků. To znamená, že budeme muset začít pracovat na anglosaské oblasti, budeme muset začít pracovat na francouzské oblasti a samozřejmě na španělskojazyčné oblasti. A teprve ve chvíli, kdy ten zájem ze strany těchto velkých národních jazyků bude potvrzen, tak v tom okamžiku můžeme říct, že Frankfurt měl úspěch.
0: A paní Dermau?
2: Já potvrzuju slova tady pana ředitele. Pro nás samozřejmě bude velmi fajn, když o naše knížky projeví zájem nakladatele i z jiných jazyků, než jenom z němčiny. Samozřejmě hledáme i velké německé nakladatele, ale protože tam jedeme úplně poprvé i se stánkem, tak doufáme, že se u stánku budou scházet naši spisovatelé s překladateli, s nakladateli, že tam bude živo, že podpoříme naše autory, budou rádi, že jsme tam, takže spokojený autor, tady tahleta setkávání, to je pro nás v tomto momentě velmi důležité.
0: Michaela Dermau z brněnského nakladatelství, host a ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček, byli hosty odpolední Vltavy. Naším tématem byl frankfurtský knižní veletrh a česká národní prezentace, která začne už za 10 dní. Na Vltavě budeme průběh veletrhu sledovat a redaktorka Markéta Kaňková bude dění z místa pravidelně komentovat. Už teď se můžete zaposlouchat do veletržního seriálu, který pro vás připravila a který najdete na vltavském webu. Pane Kubíčku, pane Dermau, hezké odpoledne, děkujeme.
2: Vám taky děkujeme.
1: Děkujeme.

0: Je pro orchestr číslo 1 C-dur Johanna Sebastiana Bacha hrál Dunedin Concert Johnem Batem.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A teď je 15 hodin a 37 minut. V českém překladu vyšla kniha nizozemské spisovatelky íránského původu Šole Reza Zade Nebe je pořád fialové. Jde o velmi křehký román o zakotvování a hledání nového domova, o potřebě najít blízkou osobu a také o sociální introverzi a zvýšené senzitivnosti hlavní hrdinky Argaván. Knihu nám teď představí a své postřehy přidá náš spolupracovník Josef Straka. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak jste si knihu pro sebe objevil?
2: Tak vždy na začátku srpna probíhá akce na lodi Avoid Floating Gallery, kterou jsme nazvali Minutový Avoj, kdy 7 překladatelů, překladatelek představuje v 7 minutách román, na kterém zrovna pracuje nebo který zrovna vyšel. A překladatelka Blanka Konečná hovořila o knize Nebe pořád fialové, která vyšla v nakladatelství Prostor a povídala v tomto krátkém časovém okamžiku o nizozemské autorce iránského původu, a která za tuhle tu knihu získala například nominaci na cenu Libris a velkou přízeň čtenářů, vyšla v originálu v roce 2021. A jak jsem to tenkrát poslouchal, vnímal, tak šlo román o zakotvování a nezakotvování v nizozemské společnosti, o takovém introvertním začleňování do společnosti, ale nakonec mě na knize upoutal zcela jiný moment.
0: No, jaký to byl?
2: Je to velice procítěný vhled do autorčina nitra, popsání její, jak jsem to pro sebe definoval, sociální introverze, která je již trochu budována v tom Iránu, ze kterého přišla, dána psychickou nemocí matky, té hlavní hrdinky, závislosti jeho milovaného otce na opiu, a příchod do země, jejíž jazyk úplně nezná nebo mu nerozumí, ale velice rychle se ji naučila a jde to všechno pomaleji, než si třeba myslí. A zároveň si chce uchovávat svoji iránskost, nechce zapomenout na vůně, barvy, prostě země, odkud pochází, a rozhodla se to nějakým způsobem skloubit nebo kloubit. Hlavní hrdinka má krámek se starými věcmi, které lidé přinášejí a zase si odnášejí, a ten její svět plyne velice pomalu, velice všechno niterně prožívá a stejně tak prožívá i vztah s Mejsem, do kterého se zamiluje, ale tento vztah postupně vyšumí, což ona nějakým způsobem velice těžce nese. A vlastně zjistí, že ji vlastně vůbec jako neporozuměl, nebo vyplývá to i z jedné sešlosti, kde vlastně se necítila úplně dobře a že vlastně s ní nechtěl sdílet ty maličkosti, obyčejnosti toho každodenního života. A napadl mě zde jeden příměr, že mnoho lidí dneska říká, že by rádi vystoupili ze své komfortní zóny. A když se s někým takovým setkáme, tak nám přijde zvláštní nebo jiný a třeba ho vůbec nepochopíme. Tak to je pro mě byl takový klad k této knihy o hrdince, která všem velice niterně prožívá.
0: Tak trochu jsme se seznámili s hrdinkou a co autorka knihy?
2: Tak jak už jsem řekl, autorka Šole Reza Zade pochází z Iránu a když přišla do Nizozemí, tak se teprve začala učit ten jazyk, ale velice rychle se tento jazyk naučila, protože oba dva romány, jak tahle tento byl její debutový román, tak i ten druhý, Znám horu, co na mě čeká, za tu získala Evropskou cenu za literaturu, vlastně píše v nizozemštině, píše i básně. Takže ve svých knihách tak velice umně a jemně utkává takovou tu perskou smyslovost, obraznost, ty vůně, barvy s tou nizozemskou skutečností.
0: Zdá se, že kniha nabízí mnoho zamyšlení a otázek. Jaké jsou další?
2: To mě ještě vlastně u této knize napadlo, že takovýhle hrdinek, jako je ta Argaván, potkáváme denně mnoho.
0: A nevíme to.
2: Projdou kolem nás a vůbec nevíme. Možná, že je to dáno i dnešní racionalitou trochu doby, že prostě lidi, kteří jsou přespříš emocionální, senzitivnější, tak působí zvláštně, přitom nikterak nevybočují, ta autorka, ta hrdinka vlastně nikterak nevybočuje, není nějak výrozeně zvláštní, prostě jenom mnohé věci chce prožívat pomaleji, senzitivněji a v jejím životě hraje hodně roli úžas, údiv, strach o strom, který tam bokácí, což tam hraje velkou roli, tak tekoucí slzy, prostě něco, co nám přijde možná jako zvláštní a přitom je to naprosto přirozené. Tak to mě tam přišlo jako ten největší klad této knihy.
0: Tolik o knize Nebe je pořád fialové, Šole Rezazáde, která vyšla v nakladatelství Prostor v překladu Blanky Konečné. Básník a publicista Josef Straka, děkujeme.
2: Děkuji též.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Vladimír Mišík nás z laskavostí sobě vlastní dovedl k úvaze dramaturgyně a publicistky Aleny Zemančíkové. Kříže na vrcholech.
2: Za komunismu jsme měli tak malé platy, že jsme nemohli na dovolenou s dětmi jet nikam. V nových poměrech jsme sice začali vydělávat trochu víc, ale v té době po převratu jsme o dovolené doháněli hlavně resty z běžného roku. A protože jsme měli koně, byla většina naší dovolené naprosto pracovní. To proto, že jsme v létě dělali seno. Odměnou nám bylo, že jsme mohli zapřáhnout a s jakýmkoliv počtem lidí jít nalehko krajinou. Vezli se jen malé děti a batohy. Žádným jiným způsobem člověk nepozná kraj tak, jako když putuje s koněm a s vozem, musí si vyprosit nocleh ve stodole a všechny cesty i obce si ohmatá vlastníma nohama. Vandrování s koněm byla po 8 let naše jediná a nejkrásnější dovolená. Můj muž se z ní vždycky vracel vyhublý a unavený, ale jak je vidět na fotografiích z té doby, na vrcholu. Na vrcholu sil, blaha, inspirace životní formy, štěstí. Na kozlíku uprostřed Brodu 1989 nebo při strmém sjezdu z Příkré stráně 1990 s vlajícími vlasy spoutanými provazem 1991, s očima přivřenýma proti slunci 1992, s lahví ovocného vína Encián prozářenou sluncem 1990, s opratěmi pevně v rukou 1993, 94, 96, 98. Na všech těch fotkách je Hugo vždycky na vrcholu. Z krajiny jsme dobře poznali zejména její cesty. Pokud jsme vystoupili na nějaký kopec, pak vždycky opřeni ze zadu do vozu, který bylo nutno tlačit, aby se koni odlehčilo. Pocit vítězství nahoře byl ale hned setřen nepříjemnostmi sestupu a brzdění, jež je pro koně namáhavé a protivné. Když náš kůň zestárl a schroml, ptával se můj muž Hugo, co budeme dělat v létě, až nám umře. Odpovídala jsem mu, že třeba tu a tam, jen tak nalehko, vylezeme na nějakou horu. Vylezla jsem na ní sama. Bylo to v Alpách, na horu Krotenkopf, vysokou 2080 metrů. V půli výstupu v době předpolednem se člověk dostane na holou stěnu z šedého vápence, kde není ani stín, ani kapka vody. Nevím, z čeho rostou v tom kamení úchvatné modré hořce, botanicky encián. Z horka a příkrého výstupu jsem měla srdce až v krku a musela jsem si v blízkém sedle na chvíli sednout na kamennou zem a možná 10 minut spát. Pak jsem se probrala, napila se teplé vody z láhve v batohu a na jeden ráz vystoupila až nahoru. Na vrcholu byl kříž, 4 metry vysoký, dřevěný. Nikde žádná lanovka, žádné vysoké stromy, nejvýše kleč a kosodřevina. Ten kříž tam někdo musel vynést z dola. Napadlo mě, že cestou kolem níž v závějích hořce kvetou modrofialové enciány někdo vynesl na vrchol kříž i za mě, abych se mohla už jen rozhlížet po okolní krajině a cítit se šťastná a vítězná nad malicherností ve zdejšího světa. Bylo tam krásně. Cesta dolů byla méně náročná pro srdce, o to však těžší pro kolena, odvyklá námaze při městském životě. Druhá hodina sestupu byla už hodně bolestivá. Často jsem při ní pomyslela na našeho chudáka starého koně, který nechtěl nahoru ani táhnout, aby nemusel dolů brzdit, protože znal slabost svého starého srdce i opotřebovaných kloubů. Taky se mi zastesklo po Hugovi, který už nezáří a vlasy mu nevlají a v práci musí hodně táhnout, ale nikdo mu zezadu nezatlačí, spíš naopak, pověsí se na jeho vůz, jako to dělávali naše malé děti a my jsme je za to napomínali, protože každou takovou zavěšenou osobou těžkne celý náklad. Ještě ten večer jsem zašla k internetu a začala Hugovi psát dopis. Milý Hugo, na vrcholu jsou kříže. Jenže to bylo v Německu a klávesnice neměla háčky a čárky. Napsala jsem, milý Hugo, na vrcholu jsou krize. A sestup bolí.

0: Vyrozumění a sanace audience.
1: Slavné hry Václava Havla.
0: V původním znění i v premiéře.
1: V září a v říjnu na Vltavě.
0: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury koalice hlasování ustojí. Právo opozice svolat schůzi k nedůvěře respektuje, považuje to ale za předvolební gesto. Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne, zřejmě bude pokračovat nejméně do středy. Spojené státy povolí Ukrajině vyrábět střely do systému protivzdušné obrany Patriot. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj mu to během schůzky v New Yorku řekl americký prezident Donald Trump. Ten svůj postoj ohledně udělení licencí Ukrajině v posledních měsících několikrát změnil. Ukrajina se potýká s akutním nedostatkem střel do svých obranných systémů. Rusko v útocích opakovaně využívá balistické rakety. Tématem divadelního festivalu Kult v Ústí nad Labem bude letos pravda, její hledání a připomínání jejího významu pro fungování svobodné společnosti. Od 7. do 16. října nabídne inscenace, které se k tématu pravdy vztahují z různých úhlů, i doprovodný program. Ojedinělý zážitek slibuje zahájení festivalu, které po 11. oživuje netradiční prostor. Letos se návštěvníci projdou po Střekovském nábřeží do čtvrti Brna. Audiovizuální procházka podle novely Hermana Hesseho bude mít 12 zastavení, jako je 12 kapitol Hesseho novely Siddhartha Indická báseně. A počasí v noci bude jasno až polojasno na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 7 až 2 stupně a místy přízemní mrazíky. Na horách naměříme kolem 3. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 18 až 22 stupňů. Na severu a severovýchodě 16 až 19 a maxima na horách kolem 12. Víc zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Narodila se jako Michelle Lynn Johnson. Několikrát si ale změnila jméno. Michelle Ndegeocello si ale říkala už jako náctiletá. Znamená to volná jako pták, což velmi dobře vystihuje její nespoutanou mentalitu. Její album Bitter skrývá píseň Satisfy.

0: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
2: No a jelikož je pátek, vybíráme z jednotlivých vydání Akcentu tohoto týdne a mluvili jsme v nich o cestě tuzemského krátkého filmu k výjimečnému ocenění, třeba ke studentskému Oscaru, o mladých lidech v Česku, kteří postupně přestávají rozumět textu, nebo o domech, které po záchraně dokázali znovu ožít. Sestřih Akcentu začíná v 16:30.

0: Andante cantabile z divertimenta pro dvoje housle, violu a violončelo édur Františka Adama Míči v rukou Stamecova kvarteta. Téměř 12 minut po 16. hodině, pěkné páteční odpoledne, milí přátelé. V dnešním závěrečném dílu cyklu Havel světový, který připravila Lucie Němečková, dostane slovo francouzský loutkář Dominik Udár. Jehož inscenace jsme mohli v Čechách vídat především na mezinárodním festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci Králové. Teď však bude řeč o Václavu Havlovi a také o dobrodružné cestě Udára do Prahy v 68.
1: En 68, j'ai vécu mai 68 d'abord en France et puis ensuite il y avait le printemps de Prague.
2: Svůj 68. rok jsem prožil napřed ve Francii a poté přímo v centru dění pražského jara. Sedl jsem tehdy do auta a vyrazil do Prahy bez jakékoliv představy, co mě čeká. Nakonec jsem objevil neobyčejně živou českou divadelní scénu a množství moderních dramatických textů. Okamžitě mi bylo jasné, o jak zásadní hry se jedná, a několik z nich jsem si odvezl sebou. Nebudu dopodrobna popisovat vše, co jsem v tehdejší Praze zažil, ale podstatné je, že hned po návratu do Paříže jsem ještě téhož roku s divadelním souborem Kaleidoskop inscenoval hru Josefa Topola Slavík večeři. Z Prahy jsem si tehdy přivezl ještě další skvělou hru Vyrozumění od Václava Havla. Bohužel jsem na její uvedení neměl dost peněz. A tak jsem ji přepustil jinému režisérovi. Jmenoval se André Louis Perinetti a ten pak Havlovo Vyrozumění uvedl v roce 1971 v pařížském divadle Théâtre de la Cité Internationale. Sice hru nepochopil tak, jak bych ji býval režíroval já, ale to už je jiná věc. Pro mě tehdy bylo nejdůležitější, aby se české hry ve Francii hrály. A Vyrozumění byl, myslím, nakonec vůbec první Havlův text, který se ve Francii hrál.
1: Havel représente quelque chose d'essentiel, parce que le théâtre tout d'un coup et la politique font une certaine unité.
2: Havel udělal jednu zásadní věc. Propojil divadlo a politiku. Myslím, že současná Francie by potřebovala, aby se zase nějaký nový Havel objevil. Aby Francouzům otevřel oči před tím, co se tady děje. Směřujeme totiž k fašismu a diktatuře. Jsou stejné jako všechny fašismy a diktatury světa, ať už přicházejí zprava či zleva. Proto je třeba, aby divadlo lidi osvítilo, přivedlo k rozumu. Právě prostřednictvím takových autorů, jako byl Václav Havel. Pro svoji zemi i celý svět byl zápleskem světla, který nám teď vážně chybí. My dnes takovou osobnost podobnou Havlovi nemáme. Bohužel.
1: Et je crois qu'on aurait vraiment besoin d'avoir l'équivalent de Havel. Nous ne l'avons pas, hélas.
0: Výzvou k nalezení nového Havla pro naši současnost, která zazněla z úst renomovaného francouzského loutkáře Dominika Udára, skončil pětidílný seriál Havel světový. Celý si ho můžete poslechnout na webu Vltavy a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Amy Winehouse, roku 2003. Páteční odpolední Vltava končívá pozvánku k poslechu dalších vltavských pořadů a nejinak tomu bude i dnes, tak tedy. Procházka sichravým městem jako příležitost svěřit příteli příběh osudové lásky. To přináší příběh z pera Viktora Dyka s názvem Smutná láska. U nás si můžete poslechnout dnes večer v řadě povídky klasiků. Melancholický vypravěč se svěřuje příteli s hlubokou láskou, která ho spaluje. Tato láska je však od samého počátku odsouzena k zániku, protože hrdina nedokáže unést tíhu reálného světa a všedního života, který podle něj každý čistý cit postupně zašpiní a zničí.
1: Pocítil jste někdy jistě zvláštní kouzlo smrti, uprostřed nevyhnutelných vulgarit života, jeho malicherných zápletek a jeho malicherného hluku, přepadá mohutnou silou. Je to ostatně jediné, co máme. Náš život není vlastně náš. Naše duše není naše. Vlečeme sebou bolesti minulých věků a minulých lidí. Máme vždycky tolik programů a tolik příčin zapomínat na sebe. Jenom smrt je naše. V ní intenzivně se probudí celé naše já, zapomínané a přehlížené jindy. Tehdy mi zněla slova Beatina jako hlahol vzdálených zvonů, které vábí k sobě nejistého chodce v soumraku. A podlehl jsem na chvíli hypnóze smrti bolestné a sladké.
0: Povídku Viktora Dyka Smutná láska uvádíme v premiéře a v režii Lukáše Kopeckého ji čte Petr Kubes. Poslouchejte tedy dnes od 21 hodin. Páteční odpolední Vltava je naplněna. Klidný pátek a také víkend a hlavně šťastné cesty, milí posluchači. Z Modrého studia vás zdraví Michaela Dittrichová.

0: DJka Rádia 1 Jana Kománková i spirituální vizionářka Elis Coltrane.
1: Ale taky nejnovější album jihoafrické skupiny BCUC nebo současná polyfonní hudba.
0: To vše v září ve vltavském sedmém nebi.
1: S Monikou Načevou, Pavlem Klusákem a Petrem Doruškou.
0: Každý den v 7 večer.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
2: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
1: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
2: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
1: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: pátek odpoledne vybíráme z pořadu Akcent tohoto týdne. Cesta tuzemského krátkého filmu k výjimečnému ocenění, třeba takovému studentskému Oscaru. Mladí lidé v Česku postupně přestávají rozumět textu. A domy, které po záchraně dokázaly znovu ožít. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Experimentální videoesej Volklore režisérky Viktorie Štěpánové získal stříbrného studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Zároveň se tím kvalifikoval do klání o Oscary v kategorii krátkých filmů. Co je potřeba pro to, aby krátký film zaujal na festivalech nebo soutěžích? Zeptali jsme se absolventky FAMU Jamajky Kindlové a filmové distributorky, která se zaměřuje na krátké filmy, Alexandry Hroncové.
1: On si to člověk vlastně neuvědomuje, když jako najednou se to oznámí a tady je to ve článcích. Ale vy jste naprosto nepopiratelně, řekněme, součástí už filmové historie, protože vlastně zatím vším jsou takové věci jako odezdávání věcí do archivu, opravdu s vámi dělají materiály, chtějí vědět i jako různé věci ohledně scénáře, uchovávají se materiály, protože vlastně tam už se nějakým způsobem, řekněme, automaticky počítá, že ten mladý tvůrce, který dosáhl téhleté mety, tak samozřejmě bude pokračovat filmarsky nějak dál a už ten americký průmysl nebo prostě ta Oscarová celá mašinerie založená na tom, že už si vás vlastně jako archivují a všechno už o vás takhle jako skládají od toho, od těch prvních filmových tvůrčích počinů.
2: Jamajko, vy máte zkušenost z nejslavnějšího festivalu animovaných filmů Fancy, kde váš zatím poslední film přece získal jednu z cen. A bylo to, řekněme, do určité míry podobné, prostě ta záře reflektorů, přestože se jedná o krátké filmy, ve vašem případě o absolventský bakalářský film na FAMU, tak je prostě nečekaně velká?
3: Už jenom to, že nás na ANSI vybrali, pro nás byl velký úspěch a úplně úžasný překvapení. A o to víc ta cena, kterou jsme získali. A pro mě to byla možnost potkat ty nejlepší z oboru. Potkat se a postavit se mezi ně jako tvůrce, být uznán jako tvůrce téhle úrovně. Takže pro mě to byl velký zážitek.
2: Alexandro, když se ale vrátíme úplně na začátek, má filmařka nebo filmař, jako třeba Jamajka, od začátku ve chvíli, kdy vyvíjí nějaký film, přemýšlet nad tím, co s tím filmem potom bude dál, nebo je to a zavolat si vás třeba na pomoc? A nebo je to zbytečné?
1: No tak jsou na to, i já mám na to dvojí pohled. V první řadě já bych odlišila studentské filmy a ty, které vznikají na škole, což teda shodou okolností jak křehce, tak Volklore byly. A tady si musíme neustále uvědomovat jednu věc, že vlastně ty filmy se tvoří v rámci školního procesu, to znamená, že se ti studenti učí dělat, takzvaně dělat film. Takže vlastně přistupovat k tomu s premisou, že dělám film, aby byl někde v Cannes nebo prostě na nějakých velkých festivalech, je trošku a priorně jakoby špatná idea, jo? Že člověk by se měl věnovat tomu tvůrčímu procesu a tak dále.
2: Zkoušet.
1: Zkoušet to, experimentovat, prostě využít všechny ty možnosti, která mu ta škola dává. A potom ale jako samozřejmě už když vím, už třeba v rámci toho procesu, že vzniká něco, co je nad rámec, jako i mám nějaké porovnání ze spolužáky nad rámec těch jako cvičení, mám už nějakou odezvu od těch pedagogů, tak potom už samozřejmě jako zatím stojí, nehledě na to, že některé snímky třeba vznikají v různých koprodukcích, to znamená, že se do nich jako investuje mnohem víc peněz a v tom případě už jako opravdu stojí za to, pokud ten výsledek je takový, jak jako se teda očekává, nebo jako jak je s tím ten tvůrce, tvůrkyně spokojený, tak potom už určitě stojí za to zapřemýšlet, jak ten film prezentovat publiku, a to je jedno, jestli domácímu nebo zahraničnímu.
2: Když jste spolu začali spolupracovat, Jamajko, s Alexandrou, ještě když byla Alexandra na FAMU?
3: Se Sašou jsme začali spolupracovat s mým druháckým filmem, který byl pod distribucí FAMU, a s mým bakalářským jsme se pak obrátili taky na Sašu.
1: No a už vlastně to bylo, ale řekněme, v rámci vývoje toho filmu, že ten film jako ještě nebyl hotový, ale už jsme se o něm začali bavit už během toho vzniku filmu, kdy jako já si to dovolím říct, protože prostě můžu říct, že mám nějakou jakoby zkušenost z toho festivalového prostředí a věděla jsem, že to, co dělá Jamajka, je trošku teda insane, ale jako je to zároveň jako naprosto skvělý a řekla jsem, že jednoznačně jako jako moc ráda jim s tím pomůžu.
2: No a teď, když se bavíme právě třeba konkrétně o tom vývoji, neříkám, že Alexandra tak funguje, ale může se stát, že by někdo, kdo rozumí potom distribuci filmu anebo jejich, řekněme, uchycení na různých festivalových přehlídkách nebo soutěžích, že řekne, no možná radši nedělej pískovou animaci, ale udělej radši třeba ploškovou, protože ty pískový na to nikdo moc není zvyklý, nebo má to být barevné, nesmí to být černobílé?
3: Myslím, že v tomhle je právě ten rozdíl, že je to film, který vznikal na škole. Takže pro mě to byla možnost zaexperimentovat si s těma technikama a nemuset se tolik ohlížet na tuhle produkční stránku. Ale třeba se Sašou jsme i řešili to, že film není vlastně vůbec veselý a v téhle době může mít vlastně menší dopad na těch festivalech, že by chtěli třeba něco veselějšího. A to je něco, čeho jsme si byli vědomí, ale bylo pro nás důležité to téma vyjádřit, mluvit o něm, ale je to něco, aspoň o čem jsme předem věděli. Ale tím, že ten film už byl z části právě v koprodukci a procházel různýma výběrovými řízeníma, třeba na fondy, tak jsme dostávali nějakou zpětnou vazbu v průběhu. Ale náš cíl byl hlavně udělat co nejlepší film. To
2: a teď se bavíme o bakalářském filmu Křehce?
3: Bavíme se o bakalářském filmu Křehce.
2: A to bychom jenom v rychlosti, když byste ho měla představit, aby na rozhlasových vlnách si někdo dokázal představit tento krátký film?
3: Film Křehce je krátký 9-minutový film a celý ten film je kreslený uhlovou animací a je kreslený v subjektivním pohledu malého kluka, který se doma bojí. A je to založený na příbězích, které se lidem staly a zpětně nám je vyprávěl.

0: řekněme, v kontextu animovaných filmů je dneska už jako něco, co prostě je za hranicemi normální 2D kresby a digitální kresby a tak dále. Tak jako proto chci říct, proč ten film je tak výjimečný.
1: Tolik filmová distributorka Alexandra Horoncová a filmařka Jamajka Kindlová.
2: Akcent.
1: Čeští 15-letí se ve čtenářské gramotnosti zhoršili. Vyplývá to z nejnovějších výsledků mezinárodního šetření PISA, které zveřejnila OECD. Česká republika získala ve čtení 468 bodů, o 20 bodů méně než v roce 2022. Přesto jsme stále mírně nad průměrem zemí OECD. Neznamená to, že mladí neumějí číst, ale mají větší potíže s porozuměním složitějším a delším textům, propojováním informací nebo jejich vyhodnocováním. Kde jsou příčiny? Proč děti přestávají číst? O tom jsme mluvili s analytičkou Nikolou Šrámkovou z neziskové organizace Eduin, která informuje o vzdělávání, a biblioterapeutkou, psycholožkou a zakladatelkou projektu Terapie čtením Veronikou Fiedlerovou.
3: Velmi často rodiče mají tendenci vidět ty největší příčiny v digitálním světě, v tom, že jejich dítě tráví většinu svého volného času, pokud teda nesportuje nebo nemá nějaký zájem jiný, na telefonu. A že vlastně jako dostat ho, to dítě, dceru, syna ke čtení je nadlidský úkon. A tady se dost ráda zeptám na to, jak to mají se čtenářskou atmosférou doma. Co vlastně dítě vidí, a nejen doma, vlastně i ve škole.
4: Takže z rodiče lovce se stane rodič lovený v tom okamžiku.
3: Ne, to samozřejmě nepodpoříme obě strany, ale je dobré vlastně si přerámovat nebo podívat se na to trochu s odstupem, možná i jako nějakým způsobem zmírnit tu úzkost a takovou tu paniku, jakože co se bude dít, když moje dítě nebude číst, a trošku to zrcadlo otočit.
4: Dobře, ale ten, Nikolo, ten předpokládám, že ten samotný fakt telefonu nebo digitálního prostředí hraje roli, protože ty algoritmy jsou skutečně mocné. Je to do určité míry závislost?
5: Jestli to je závislost nebo ne, to já si netroufám tvrdit, to přenechám adiktologům. Nicméně nějakou souvislost my vidíme, vidíme to i v té vlastně PISE. Nicméně pořád je to jenom ta souvislost, ale nevíme, co je příčinou následek, můžou vstupovat do toho další vlastně vlivy. A samozřejmě vždycky, když se objeví výsledky z nějakého testování, tak řada lidí se chce k tomu vyjádřit, má nějakou svoji domněnku, proč to dopadlo tak a tak. A zejména, když tam dochází k nějaké prudké prostě změně. A někteří letos vysvětlovali ten pokles v případě teda té čtenářské i matematické gramotnosti třeba umělou inteligencí. Jenomže to, ten pokles už tam probíhá delší dobu a žáci s tou umělou inteligencí začali nějak plošněji více pracovat až po roce 2022, někteří později. Takže ono to nevysvětluje ten dlouhodobý taky trend.
4: No, ale když se vrátíme zpátky k tomu, co jste sama trochu naznačovala už vlastně před chvílí, že to, že studující, mladí studující tedy čtou krátké texty a právě třeba v tom digitálním prostředí, ještě nutně neznamená, že by to byla špatná čtenářská gramotnost, ale že je jiná. A v čem může být jiná?
5: Může být jiná v tom, že jim rozvíjí dovednosti, aby se uměli v nějaké kritické situaci rychle rozhodnout. Rychle posoudit tu situaci a uměli pak dobře zareagovat. Může jim to vytvářet předpoklad pro některá povolání. Pokud by pracovali na věži na letišti, tak tam potřebují mít tu dovednost umět se rychle rozhodnout, rychle vyhodnotit situaci, rychle zareagovat, a v řadě povolání taky to takhle probíhá. Ale nemělo by se to právě odehrávat jenom tím jedním extrémem rozvíjených dovedností. Neměli bychom zapomínat také i na další dovednosti, které v životě potřebujeme, a to je i vlastně to, že umíme vyhodnocovat ten dlouhý text, hledat v něm argumenty, vlastně ověřovat ty informace z něho, ověřovat ty zdroje, jestli jsou důvěryhodné, vzájemně porovnávat, z toho se utvářet svůj vlastní názor, nějaký postoj k něčemu, vlastní třeba i životní hodnoty a tak podobně. vlastně se díky tomu učíme argumentovat, což taky strašně potřebujeme v životě a v řadě povolání, vlastně v podstatě ve všech. Tak...
4: No nevím, v 15, 16 často žádná argumentace neprobíhá. Tam je to prostě odchod z místnosti. Ale Veroniko, když ne každý, každá by mohli pracovat na řízení letového provozu, takže předpokládám, že tou sníženou, nebo tím trendem té snížené čtenářské gramotnosti o něco přicházíme. O co?
3: Přicházíme o vztah. Přicházíme vlastně o tu druhou, jak říká Marianne Wolfová, neurovědkyně, ten biliterární mozek. Přicházíme, nebo může nám jakoby nějakým způsobem začít stagnovat a atrofovat ta čtenářská dráha, která vlastně vede k tomu, nebo trénuje to, nebo posiluje to, to hluboké čtení, to ponoření se do textu, to jsou prostě dvě různé neurovědní nebo mozkové cesty. A myslím si, že vlastně i to, jak se mluví, když se zveřejní obzvlášť takovéhle neúplně příznivé výsledky, tak velmi často i systém, nejenom rodiče, ale i systém reaguje vlastně zase tím tlakem na ten výkon, tou změnou přes ty dovednosti. A tady si myslím, že je potřeba jít právě tou cestou k tomu hlubokému čtení, k tomu vztahu, protože takzvané čtení pro radost, já vím, že to velmi často evokuje takovou tu obavu, že vlastně tím pádem, pokud si budeme ve škole číst už jenom pro radost, tak už ta akademická očekávání na ně rezignujeme úplně, a tady si myslím, že to je velmi, velmi jako velké neporozumění tomu, co to čtení pro radost vlastně zakládá a kam vede.
4: No, mimochodem, Nikolo, jaká je reakce? Nebo nejenom u tohoto šetření, ale třeba i u toho minulého. Jaká je reakce státních orgánů, potažmo škol?
5: Přemýšlím, musím si rozpomenout.
4: Je to, řekněme, právě to zkratkovité jednání, které směřuje na ten,
5: já
4: na ten
5: myslím,
4: výkon?
5: Já si spíš myslím, že my s tím nějak dál nepracujeme. Spíš je reakce takováhle. Že jednou za 3 roky se pobavíme o těch výsledcích, každý na to řekne nějaký svůj pohled, názor a tak dále, ale dál už s tím nějak jako hlouběji nepracujeme a přitom bychom právě měli, protože ta PESA nám říká, jak už jsem říkala, něco se děje, měli byste to více jako zkoumat a my už to pak tolik neskoumáme. Za mě by bylo ideál propojovat vždycky ta zjištění z PISA s dalšími daty, které už třeba máme. Jo? Zjištění z PISA, z České školní inspekce, z dalších výzkumů, a pokud uvidíme na těch datech, že se nám třeba některé věci opakují, tak už nám to říká, že fakt bychom tomu měli věnovat tu pozornost a měli bychom něco dělat, což jsou například ty nerovnosti ve vzdělávání.
1: To byly analytička Nikola Šrámková z neziskové organizace Eduin, která informuje o vzdělávání, a biblioterapeutka, psycholožka a zakladatelka projektu Terapie čtením Veronika Fiedlerová. Akcent. Řekněme, že máte historický až památkově chráněný dům. Zachránili jste ho, ale tím práce nekončí. Naopak, teprve začíná. Co v něm bude, kdo ho bude udržovat a především, jak ho otevřít lidem, aniž by ztratil svůj charakter. Volmanova vila v Čelákovicích se otevřela kulturnímu provozu. Dům Mat na pražském Karlově náměstí má dnes vedle kina nově také galerii. Oba objekty jsou přitom soukromé. Co znamená dát historickému domu nový život? A kde je hranice mezi soukromým majetkem a veřejným dědictvím? Zeptali jsme se vnuka stavitele domu Mat, filmového střihače a držitele 2 českých lvů Jana Matlacha a kurátorky Volmanovy vily v Čelákovicích Zuzany Karlečkové.
2: Naše výhoda je v tom, že jsme naprosto nezávislí a zároveň taky ty rozhodnutí dokážeme dělat často velmi rychle, že nad námi není struktura a několik linií a úrovní schvalování. Takže v tom je rozhodně ta výhoda. Na druhé straně výzva je financování, protože přímé náklady nejsou hrazeny z dotací ani grantů, ale jsou hrazené z příjmu ze vstupného, z pronájmu, a tak v součástí našich dalších obchodních modelů jsou taky komerční akce a nájmy, ze kterých potom ty opravy a údržbu zejména financujeme, protože z kultury to není dost dobře možné. A
4: to je strašná věta, ale bereme ji na vědomí. Kdy se, Honzo, ze soukromého majetku stává veřejné dědictví?
6: To já nevím, to ti řekne budoucnost. To tak je, tak tady je to jako, ta Volmanova vila je prvoplánově jasný už dneska, jo, protože se na to člověk podívá, vidí uprostřed parku sochu. Tady je to jeden z řady domů, který jsou v Praze, který něčím možná činí, ale možná taky ne, a za 10 let nebude. Za 20 let nebude, ne, že by nebyl ten dům jako takový, ale nebude čnít. Já nemůžu vědět, co naši potomci s tím udělají. To se velmi složitě, tohle se velmi složitě pojmenovalo.
4: No a když se právě bavíme o těch změnách, tak když, protože já doma tu opravdu chodím od jeho založení, ano. Takže vím, jak prochází tím vývojem a jak se prostě tam najednou objevilo volně přístupné kino, pak se najednou v kavárně objevila videopůjčovna, která tam opravdu fungovala velmi dlouho, nejenom na VHSkách, ale i na Blu-rayích. Ale z videopůjčovny v jednu chvíli, která byla poměrně známá, tak se stala galerie, protože jste se museli s nějakou tou funkcí rozloučit. Bolí to?
6: Hele, to vždycky to bolí. Já už jsem před lety říkal, jestli by nebylo dobrý začít tady dělat to, co vzniklo v Americe, posílat ty DVDčka lidem domů, ještě zdaleka předtím.
4: To, co dělal Netflix.
6: To, co dělal původně Netflix. Zuzana mi řekla, že jsem se úplně zbláznil, že u nás by nikdo žádný DVDčko nikdy nevrátil. Což je možný. A zkrátka tyhle ty nosiče skončily a s tím se nedá nic dělat. A my si budeme držet palce, aby se moje přání toho, že dělám filmy proto, aby se promítali v kinech, že udržíme co nejdýl a že si ještě myslím, že vydržej ty malý butikový kina, protože možná ty multiplexy můžou mít nějaký problém, ale my snad ne.
4: Znamená to, že ano, především to znamená, že platí to samé, co říkala Zuzana, to znamená, že ten kulturní provoz, řekněme kina a galerie, tak je zasanovaný vlastně těmi ostatními aktivitami domu.
6: Určitě. Určitě je to tak a tady je tak malej trh. Navíc, že to jako jinak není možné, aby jsme se mohli dostávat i k výrobě celovečerních filmů, jak to funguje, že vlastně je nutný příspěvek státu, že americký velký a anglofonní země fungují jinak, my fungujeme jinak. Ale k tomu obsahu teda, tak v ten moment, kdy přijde čas něco změnit, tak musíš mít sílu pro to rozhodnutí, že nemůžeš tam nechat něco, kde se tam člověk, mně se to hrozně líbilo, že ty stěny byly plný DVDček, no. Tak poslední stěny, které jsou plný DVDček, jsou u mě v pokoji, teda v pracovně, kde teď hodně sedává moje žena, která říká, že bych to nemohl dát
4: pryč.
6: Někam do pryč. Jsem říkal, že to nikomu nedám, že to nikam nezahodím, protože tam jsou sbírky filmů starých, a takže si to odvezu na venkov a to takhle to pomalu bude mizet. Bude to někde v éteru, ale bude to. A na tom místě teď si myslím, že to třeba má Miloš Kohout výstavu a já mám radost, když kolem těch výloh jdu a ono to tam září tou barvou. Tak to má smysl, najednou to má nějaký smysl, je to naplněný, je to naplněný.
4: A když se bavíme právě o tom smyslu, Zuzano, co vám Volmanova vila dává? Co jste vlastně získala od ní za ty poslední 4 roky?
2: Tak pro mě to není práce, pro mě je to poslání a opravdu ráda každý ráno vstanu a věnuju se tomu projektu jako s největší péčí a největší štěstí pro mě je, že v tom nejsem sama, ale jsou kolem mě lidé, kolegyně a kolegové, kteří s tím pomáhají a zároveň publikum, které se k nám vrací. To je taky, myslím, hodně důležitý v našem případě pracovat s publikem, nabízet hostům důvod, proč se do vily vracet. To je takové naše přání, který každý z nás, kdo ve vile je, tak má v hlavě a myslí na to, aby s hosty komunikoval a vytvářel tu atmosféru tak, aby oni, když jako odchází, teď jdou tím parkem od domu, ještě neprošli bránou, ale už aby přemýšleli, kdy se k nám vrátí, aby byl důvod se do Volmanovy vily do Čelákovy vracet.
6: A můžu se taky zeptat jednu drobnost?
4: Ano.
6: Zuzano, spala jste tam někdy v té ložnici?
2: Spala?
6: Závidím.
4: No, Můžete se po vysílání domluvit na návštěvě Volmanovy vily, ale teď úplně závěrečná otázka. Co byste nechtěli dopustit, aby se vlastně v tom domě dělo? Byť za cenu toho, že by tomu domu to přineslo ať už finanční nebo jiné výhody. Honzo.
6: No to těch možností je tisíce, co se tam může dít.
4: Ale co bys nechtěl?
6: No já vím, to já právě nevím. To je
4: něco přes co přijdu, teď vlak nejde.
6: Ano, teď si třeba představ moje dcera, který je dneska 17 let, se rozhodla, že miluje kovařinu. Chce je kovářkou. Je to nádherný, u ženský, nečekaný. Ale studuje, chce přitom vystudovat vysokou školu, ale na
4: takže by byla kovářská dílna
6: já
4: v garážích.
6: Já nevím, co tam bude. Třeba to jednou bude v Praze výjimečná kovářská dílna, nebo bude jenom vystavovat kovářské věci. A nebo to bude všechno úplně jinak. A budou to vlastně po nás evidentně rozhodovat tři lidi, což budou naše tři děti. No
4: tak Honza nám hezky utekl z té otázky, Zuzano, ale vy, protože neumím. Jste sama říkala, že ty komerční projekty nebo komerční pronájmy děláte, tak ale je něco, co jste se všichni dohodli. Tady je ta hranice, za to už dál nejdeme.
2: Děláme, ale prochází nějakým kurátorským filtrem. Takže když například děláme svatby, tak na začátku, když se s nevěstou a snoubencem potkáme, tak zjišťujeme jejich vizi o té události. A ne vždy se domluvíme. Jednak svatby děláme jenom 3 ročně, přesně z toho důvodu, že pořád hlídáme nějaké historickou hodnotu toho domu a to...
4: Aby všichni neměli svatební fotky z Volmanovy vily.
2: Jednak. To také, nějakou unikátnost, ale prostě to není místo pro večírek, takže kdo má o své svatbě koncept události opravdu, že pro něj je nejdůležitější party, alkohol a bujaré veselí, tak si Volmanovu vilu zkrátka nezvolí. V takovém případě to nedopadne, takže to je třeba takový příklad.
1: Tolik kurátorka Volmanovy vily v Čelákovicích Zuzana Kadlečková a vnuk stavitele domu Mat, filmový střihač Jan Matlach. Výběr z Akcentu tohoto týdne končí. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava vám přeje Saša Michailidis.
7: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Hygienici potvrdili nákazu salmonelózou u 22 dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Asi 40 lidí je v nemocnici, někteří na jednotce intenzivní péče. Podle hygieniků škola v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Policie proto případ prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Washington navrhuje, aby se ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo trojstranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy. Šlo by o setkání na technické úrovni, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který tento týden na okraji Valného shromáždění OSN v New Yorku jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Podle Zelenského by příležitostí k trojstranným rozhovorům mohl být i prosincový summit G20 v Miami na Floridě. Spojené státy na něj pozvali i ruského prezidenta Vladimira Putina. Kreml zatím účast nepotvrdil a opakovaně signalizuje, že by uvítal jednání v Moskvě. V Plzni dnes začíná 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Nabídne více než stovku snímků a z toho pětinu televizních i filmových premiér a předpremiér. Největší přehlídka českých filmů poprvé udělí i diváckou cenu. Celovečerní, dokumentární i krátké filmy se budou promítat v Měšťanské besedě a na několika dalších místech ve městě. Kvůli velkému zájmu o vstupenky už pořadatelé přidali některé projekce. A počasí zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19 a maxima na horách kolem 12. Víc zpráv najdete na webu iRozhlas. Zprávy Vltavy četla a loučí se Michaela Dittrichová.

0: Art Café.
1: Byt či nebyt, to je hlavní téma 15. ročníku festivalu Film a architektura. Festival tak reaguje na stále palčivější bytovou krizi, na proměnu měst a na otázku, pro koho vlastně města a jejich architektura vznikají. Program přibližuje různé představy obyvatel, architektů, politiků a developerů o podobě měst a představuje i vizionáře, kteří zpochybňují zažité pojetí architektury a bydlení. Festival se koná od 30. září do 5. října v Praze, Brně a více než 30 dalších měst. My si dnes přiblížíme dva filmy, které se věnují tématu bydlení, každý z jiného pohledu. První je krátký český experimentálně laděný snímek Holešovice o gentrifikaci této pražské čtvrti a druhý je americký film Building on the Edge, který mapuje, jak stavět a bydlet prostřednictvím design build projektu. Já jsem Agáta Hrnčířová a do vltavského studia jsem si pozvala dramaturga festivalu Václava Ševčíka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Architektku Šárku Malošíkovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A režiséra Huga Wiesnera. Zdravím.
4: Dobrý den.
1: Krize bydlení je přítomnější než kdy dřív. Jak vás, případně vaše okolí zasahuje, jestli vůbec? Pociťujete ji v nějaké formě?
2: Já bych možná začal tady to téma, že jako to určitě se to týká úplně všech, ať už jsme na který chceme straně těch nůžek, vlastně, jak bychom to třeba mohli nazvat. A to bydlení, vlastně já celý život žiju v Praze a stejně už jsem se čtyřikrát musel stěhovat a myslím si, že každý zná to, přijde mi dost šílená ta situace vlastně s nájmy, kdy už se z toho stal nějaký způsob jako kontestu nebo seznámky, když si chcete najít bydlení a vlastně musíte tam dát třeba na sociální sítě celý svůj nějaký profil a snažíte se vypadat co nejlíp, aby si vás jako ten pronajímatel vybral, tak to mi přijde takový dosílený a snažím se tomu vyhejbat. Přijde mi, že snad to furt nějakým způsobem jde přes nějaký jako známý a
1: vlastně musíte prodat sám sebe.
2: Přesně tak, abyste dostali jako základní věc, kterou by jako mělo být bydlení.
1: Šárko.
3: Tak já mám štěstí v tomhle tématu, takže osobně se tím zabývat vlastně moc nemusím. Ale když jsme před lety pořizovali náš podíl v družstvu, tak jsme mysleli, že už jsme propásli čas a teď s mužem trošku pobaveně a trošku vyděšeně sledujeme, jak jsme to vlastně tenkrát vychytali a jak jsme se uměli dobře narodit časově. Ale jinak to téma sleduju i skrze svoje kolegy, kteří se tomu na fakultě architektury věnují, ať už skrz nějaký manuály participativního bydlení, nebo teď v říjnu připravuje kolegyně konferenci Spravedlivé město. Takže myslím, že je to téma, kterému se architekti intenzivně věnují.
1: Hugo, co vy a krize bydlení?
4: No já jsem ji podle mě procítil tím, že já jsem se musel vystěhovat rok zpátky od mých rodičů z Letný, kde to bylo super, a stěhoval jsem se na Krymskou, která je teda taky super, tam je to taky super, ale já jsem se nastěhoval do takového bytu, že jsem tam fakt chtěl bydlet a chtěl jsem hlavně i bydlet sám. Ale on byl spjatý s tím, že jsem musel pracovat v hospodě, která byla přímo jakoby v tom baráku. Takže jsem byl vlastně, prostě jsem byl dělník jako hospody, a to, ale do toho v tom bytu nefungovala ani elektřina, ani plyn, takže jsem tahal elektřinu si dolů z té hospody a tam jsem třeba prostě ohříval vodu v rychlovarný konvici. A pak jsem si to lil do takový vany a ten byt byl úplně v kraši, takže vlastně to bylo takový jako punkový bydlení, který...
1: Zážitkový,
4: mega, mega, mega.
1: A už je to lepší teď?
4: No, teďko já zase prožívám to, že v tom bytě, to už to nesouvisí moc s krizovým bydlení, ale že já jsem tam prostě kouřil v tom bytě a teď už ten byt začíná cítit jako cigarety, což je prostě problematický, takže teďko řeším spíš čističky vzduchu nebo různý difuzéry a takovýhle věci.
1: To zrovna není vina developerů.
4: Není vina developerů, to je moje vina.
1: My budeme za chvíli pokračovat o festivalu Film a architektura, ale teď si pustíme první skladbu. V Art Café dnes uslyšíte hudbu spjatou s filmy letošního programu. První ukázka patří k filmu Vcítění do betonu, který se vrací k životu v panelových domech vybudovaných během sovětské éry. Tady berlínské White Noise Trio a skladba Hope. Hezký poslech.

0: Byt či nebyt, Václave, reagujete tímto titulem přímo na bytovou krizi a proč zrovna teď?
1: Vlastně to neměl být úplně cíl reagovat na tu bytovou krizi, spíš jsme chtěli zkoumat nějaký trendy v tom bydlení a bereme to přece jenom z toho architektonického pohledu, že to úplně nebereme z toho sociálního a samozřejmě vlastně paralelně s tím filmovým festivalem se koná i Den architektury, který organizuje ten náš spolek, tak tam teda máme nějaký akce, který se snaží dotýkat i té krize bydlení, ale není to teda hlavně to téma. A proč teď? Ono se to docela těžce na tohle odpovídá, protože ten grantový systém, podle kterého my jedeme, je dost zvláštně nastavený, že my vlastně vymýšlíme téma dalšího ročníku jako rok a půl dopředu. Teď už jsme podávali už jako 4 měsíce zpátky granty na příští rok, takže ani člověk nemůže nějak úplně jako aktuálně na nic reagovat a spíš si vymýšlí nějaký jako horizont těch témat. Minulý rok jsme měli ženy v architektuře a to bydlení je vlastně něco, co jsme jako už dlouhodobě chtěli reflektovat a i tím, že člověk na tom stráví jako rok svýho života, tak pak jako to chceme fakt jako pojmout ze všech stran a ty filmy mi v tom přijdou fajn, že to člověk vlastně většinou je to jako zaměřený na jedno téma, který člověk nějak jako může vizuálně dobře pojmout a to téma dobře zpracovat spíš než skrz nějakou jako procházku nebo něco.
0: Jste říkal, že se tomu bydlení festivalu věnuje spíš z nějakého architektonického hlediska, ale zároveň, když jsem se dívala do programu, tak je tam hodně filmů, který se věnují i nějakým společenským otázkám. Tak je to možná i nějaké jako propojení, nebo jak to vnímáte?
1: Jo, já jsem to možná vztahoval i právě k tomu dní architektury, ale je to tak, že právě jak jsem pak jako říkal v druhé části té odpovědi, tak si myslím, že ten film je to médium, vlastně promítáme i různé jako eseje a filmy, které jsou schopné tu problematiku jako dobře obsáhnout. Můj oblíbený film, abych to říkal trošku v konkrétnostech, je film Changing Lanes, což teda není vyloženě jako ryze architektonický, ale je to film o jedné křižovatce v New Yorku a je na tom dobře jako ukázaný ten problém jako urbanismu. Je to vlastně křižovatka, kde každý měsíc umírá nějaký cyklista a ještě doteď s tím prostě nikdo nic neudělal a když se město o to snažilo a vlastně nějaký urbanisti, tak developeři jim tenhle ten záměr pokazili, protože mělo to důvod, že ta křižovatka vypadala tak, jak vypadala.
0: Takže ten důvod byl nějaký značení nebo špatný značení pro
1: cyklisty? Jo. Je jednak špatný značení, no a bylo tam víc prostě proudu, než by v téhletý jako čtvrti, která byla hustě jako obydlená, bylo třeba.
0: Mě by zajímalo, jak jste ty filmy, které jsou teďka v tom finálním výběru vzhledem k tématu vybírali, jestli se vůbec točí hodně filmů teďka nebo víc filmů o situaci bydlení nebo o proměnách měst, tak jak vypadal ten proces?
1: Nevím, jestli víc se toho točí, ale určitě se toho točí hodně, protože to lidi trápí a myslím si, že je spoustu filmů, který se toho dotýkají nějak jako okrajově. Vlastně film, který mě v poslední době hodně zasáhnul a věnuje se tomu a my ho nehrajeme, jenom mi přijde skvělý ho tady uvést, je vlastně Kdyby se holuby proměnily ve zlato od Pepy Lubojacky, která vlastně dost se snaží mluvit o tomhletom tématu, i když ten film o tom úplně není a je to nějaká jako osobní zpověď, je to o závislostech a podobně, tak stejně tam je to tohle to téma, které jako nám chodí neskutečné množství filmů, ale třeba co je jako úskalí toho, čím dál víc nám chodí různý takový jako proma architektonických studií a
0: takový spíš reklamní záležitosti.
1: Přesně tak. Jak máme otevřený ten open call, tak prostě 50% nám pošle tamhle někde jako studio z Ameriky, co postavili nový barák a mají natočený hezký videjko prostě dronama, blbosti kolem, jako který prostě si úplně nehodí na to, aby bylo uvedený na filmovém festivalu, ale chodí toho hodně a člověk se tím musí jako prodírat jako dramaturg.
0: Holešovice, to je jeden z filmů na programu. Je to film, který se zamýšlí nad proměnou pražských Holešovic, nad mizejícími domy, rozpadajícími se komunitami. Hugo, ten film jste točil s kamarádem Vojtou. Co bylo prvním impulzem tímhle způsobem Holešovice zachytit?
2: No, tam vlastně s Vojtěchem, který to taky režíroval, spolu režíroval ten film, tak my oba dva pocházíme z Holešovic a narodili jsme se tam a byli jsme vlastně zvyklí třeba přesně na tom nádraží, který teďko primárně nádraží Vltavská, nádraží Holešovic se to jmenuje, na Vltavský vrstě nádraží, a ono dřív vypadalo úplně jinak, ta Vltavská, no i vlastně třeba rok zpátky vypadala úplně jinak a my jsme tam byli zvyklí trávit čas a chodili jsme tam pít pivo po škole a zároveň do toho ještě tam prostě dole v Holešovicích byly různý špinavý podniky a člověk potkával různý charaktery po tom městě a přijde nám, že tady ty charaktery z toho města mizej a všechny takový D-čkový hospody, tak taky pomalu mizej a nahrazují je hrozně čistý prosklený domy, který za nás ten charakter vlastně nemají. A byla to spíš taková hodně pocitová věc, kdy tam člověk v přímém přenosu viděl, jak se bourá jeden dům za druhým a ten charakter těch Holešovic pomalu mizel, tak vlastně jsme chtěli udělat takovou donkichotskou válku proti tady tomu fenoménu té gentrifikace, která vlastně vypadá jako ten film.
0: My se k tomu filmu ještě dostaneme. Šárko, vy jste doktorantka na Pražské fakultě architektury, věnujete se výuce design build projektů. Tento fenomén tematizují rovnou dva filmy v programu, taky se k ním dostaneme, ale nejdřív, co to vůbec je za fenomén a jaká jsou specifika tohoto přístupu?
3: Tak design build projekty na školách architektury dovolují studentům jak navrhnout, tak i postavit to, co navrhli. A je to fenomén, který je asi nejvíc rozšířený ve Spojených státech. Ten nejdelší program, který je na Yale pro magisterské studenty, tak ten tam trvá už skoro 60 let. Příští rok bude slavit kulatiny. A ten hlavní cíl je, aby studující se nestali řemeslníky nebo stavaři, ale aby pochopili důsledky svých rozhodnutí, aby rozuměli tomu, co kreslí, aby rozuměli, co to je tolerance ve stavebním výkresu, ale aby taky se naučili komunikovat se skutečným klientem a s profesanty, aby vlastně uměli s nimi řešit problémy tak, jak se vyjevují. A to myslím, že je ta nejsilnější věc toho přístupu, že to vlastně ukáže těm studujícím, že architektura není skončená tím odevzdaným výkresem, ale že postupně, jak se blíží k té realizaci a i během ní, tak se vlastně objevují nový a nový problémy a nový informace. Oni je musí zapracovat a pokud možno kreativně a se snahou udržet ten původní koncept. A vlastně jak jsou to studenti, tak se teprve učí, co to ten koncept je a jak se to propisuje a zjišťují to přes ten proces a ta škola jim dovoluje to zažít v nějakým chráněném prostředí, kde ten vyučující je jako nakonec vždycky trošku podrží, protože je ten, který tomu rozumí a má přehled.
0: Takže pro ně je to vlastně velmi dobrá zkušenost.
3: No, pro některý z nich z těch nejlepších programů možná i taková, kterou už znova v životě nezažiju.
0: Pojďme na další hudební ukázku, tentokrát z dánského snímku The Silo and Us. Ta skladba se nazývá Shared Our Stories.

0: My jsme se před písničkou bavili o tom, Hugo, jak se proměňují Holešovice. Můžete popsat, jaký vztah k této pražské čtvrti máte teďka? Cítíte se tam pořád jako doma, nebo už ne?
1: Já se tam pořád cítím jako doma. Ano, já bydlím v těch horních Holešovicích, takže nad Vltavskou, jak je Štrosmajerovo náměstí. A když tam člověk jde do Kumbalu nebo do Liberálu, tak vlastně pořád potkává lidi, kteří tam na té Letné bydlej, a vlastně když jde člověk potom k obci ze Zdola nahoru a až na Letnou, tak potká vlastně třeba 20 lidí, se všem se pozdraví, řekne ola ola a to je super. Takže vlastně se tam pořád cítím jako doma. No, cítím. Ale nebydlím tam už.
0: Jasně,
1: chápu. Dobře, ještě něco o Holešovicích.
0: Mě zajímá ta úvodní scéna toho filmu. Vy tam vlastně s Vojtěchem, s kamarádem a režisérem toho filmu, stojíte před takovou moderní budovou a snažíte se ji nějakým způsobem popsat. Padají slova jako prázdnota, oddělenost, disociace. Proč tam ta budova nepatří? Proč jste se zastavili u tady té budovy? A co je na ní teda špatně?
1: Mm-hmm.
0: Je to asi jenom jakoby příklad, tady ta budova je příklad toho, vlastně té celkové proměny Holešovic, ale pojďme si to právě ukázat třeba tady na tom příkladu.
1: Dobře, no vlastně nejsem architekt a vlastně, ale tady to je nějaký styl architektury, která ke mně nepromlouvá, že vlastně je to, ten dům na mě působí takovým dojmem, že je jak kdyby moderní a jak kdyby přináší takovou čistotu a lesk a takový vlastně, takovou skleněnou kombinaci něčeho úplně bezcharakterního, což se hrozně těžce popisuje. A vlastně, že tady ty složitý slova, který Vojtěch používá, tak jsou vlastně používaný s nadsázkou a vlastně, jestli tam někdo chtěl mít tady ten dům a lidi v něm milují bydlet, tak je to skvělý. A nebo milují tam mít kancelář a žijou tam prostě a dokážou si představit tvořit nějakou třeba komunitu radosti prostě společně, tak je to cool, ale vlastně si myslím, že se to úplně neděje. A ono těch domů je tam teďkon ještě takovýhlech mnohem víc a tady ten není až tak vlastně výsledku problematický, ale třeba když je na Dělnický se postavil jako nový komplex vlastně, ten dům, vypadlo mi jméno, jak se jmenuje, a dá se zaparkovat autem vedle vašeho bytu, tak mně to přijde prostě...
2: To je šílený. To teda jsem hodně zavnímal, jakmile se to tam začalo stavět. Tam člověk může si vyjet tím autem normálně do patra. Mm. A neviděl jsem teda, že by tam vystavovali si auta, i když už je to nějak obydlený, ale
1: no,
2: čekám na to. No,
1: no a vlastně...
0: Jakože vyloženě to auto vyjede výtahem
2: jo.
0: do toho patra, kde ten člověk bydlí.
2: Tam je na to dělaný prostor vedle balkonu, tam má člověk prostor na to auto. Můžete třeba v pátým patře mít prostě auto.
0: Jak být ještě blíž dopravnímu prostředku.
2: Jako v posteli by mohlo být, ne, ale...
0: Vy se v tom filmu odkazujete na animovaný film Vzhůru do oblak. Proč a jak s tou referencí pracujete?
1: No, protože to... My se přemýšleli, jak se vlastně jakoby vyrovnat s tím, že nám někdo sebere dům, že... přijdeme k němu, někdo nám ho sebral a přesunul ho na místo, kde dřív nestal. A to pro nás symbolizovalo vlastně to, že najednou někdo má moc nad tím naším bydlením a stejně tak jako ten dědeček v tom filmu Zhůru do oblak, tak oni ho taky chtějí vystěhovat. A on to vlastně nemůže ovlivnit a v jeden moment udeří dělníka svojí holí a oni ho na základě toho chtějí poslat do domů pro důchodce. A to samé se vlastně stalo nám, že nám někdo sebral dům a přesunul ho na místo, kde dřív nestál. A právě proto my používáme stejný trik, jak už jsme tady v tomhle snímku mohli vidět, že dědeček bere balony a díky nim odlétá se svým domem a dokáže nad tím systémem vlastně vyhrát tím, že ten dům odletí. A vlastně logicky jsme pospojovali všechny tady ty informace, které jsme nabrali už v dětství a rozhodli se využít při záchraně toho našeho domu, se kterým my se snažíme odletět. Mm-hmm.
0: Takže je to takový vlastně symbolický jako leitmotiv, který funguje v rámci celého toho filmu.
1: Mm-hmm. A je to vlastně, jak říkáte, ale spíš primárně fakt by se dalo o tom animovaném snímku mluvit jako o návodu. Že třeba teďko nedávno jsem viděl film Auta, já jsem ho nikdy neviděl, ale teďko jsem ho viděl v prvně. A auta vlastně taky fungují v mnoha věcech jako návod prostě. A mně přijde, že při řešení obecně nějakých problémů, třeba mezilidský komunikace, nebo přesně i tady krize bydlení, nebo to může být cokoliv dalšího, tak je pro mě hrozně fajn se dívat na animované snímky od Disney, protože oni vlastně jsou často velmi návodní a ukazují, co by měl člověk dělat v těžkých životních situacích.
0: Mě by ještě zajímala ta samotná realizace. Narazili jste při natáčení na nějaké překážky?
1: Narazili jsme na hodně překážek, protože on v tom snímku animovaném, ten dědeček, pracuje jako člověk, který nafukuje balónky, tudíž jako jeho výchozí pozice byla podstatně snadnější než u nás. A my jsme museli získat hrozně moc helia, protože pro nafouknutí takového enormního množství balónků je potřeba hodně helia. A helium je poměrně drahý. Takže jsme se spojili s firmou, která prodává helium a další plyny. A vlastně tady ten jako celý proces byl poměrně dost nákladný a ono i nafouknout 1000 balónků, což je jenom zlomek oproti dědečkovi, který jich nafoukne mnohem více, tak zabere poměrně dost času a my jsme měli tým nafukovačů, kdy vlastně jako nás nafukovalo okolo 8 lidí a i tak ten proces zabral mezi 6 až 10 hodinami a pracovali jsme na tom celou noc, takže když už jsme šli instalovat balóny na dům, tak v ten moment jsme byli opotřebovaný. Dost.
0: My tady vlastně mluvíme o filmu, který nějakým způsobem mapuje proměnu Holešovic, ale i nějakou, řekněme, ztrátu komunitního života. A takových filmů je v programu festivalu několik. Najdeme tam ale i filmy, které ukazují vlastně ten opačný proces. Teď mluvím konkrétně o filmech Devaren, Cesta ke společnému bydlení, kdy se skupina mladých Nizozemců rozhodne postavit kolektivní dům, nebo třeba Uvidor, to je příběh největšího uměleckého skvotu v Latinské Americe. Václave, jaké alternativní pohledy na společné bydlení nebo na nějaký, řekněme, komunitní život tyto filmy nabízejí?
2: Mně přijde skvělý, že ten Devoren natočil člověk, který je součástí té komunity a vlastně ten film dost dobře zobrazuje to, že to nebylo úplně jednoduchý. Je to prostě proces, který trval řadu let, ještě do toho vstoupil covid a vlastně byla jako parta nadšených kamarádů, který společně pořádali party a řekli si v jednu chvíli, jo, nám by se společně jako dobře bydlelo, nějak si to vyzkoušeli v nějakém jako pronajatém domě a následně se rozhodli tím, že každý měl nějaký jako vlastnosti a nějaký vystudovaný školy, tak to spojili dohromady, že někdo se jako zaměřoval víc na ekonomii, někdo měl třeba zkušenosti právě se stavebnictvím a podobně a vlastně šli s tím za bankou, což taky byl jako dlouhý proces vyjednávání a nakonec se jim tohleto podařilo a je to vlastně nějaká jako idyla v centru Amsterdamu, kde neustále jako se ukrajujou naopak tyhle ty komunity, že to je jako řada filmů, který jsme nebyli schopni zařadit do toho programu a který jsem viděl, který mi přišli silný, tak Nizozemci toho poslali vlastně docela dost a to bylo, že tam oni jak mají ty různý poloostrovy a to, tak tam fungujou takový různý jako polo jako zahrádkářský kolonie, ale jako s obytnýma barákama, takový jako vyloučený lokality a z tohohle se neustále jako odřezává, tak tohle je takový jako maják, ale taky je to prostě hrozně specifický příklad toho, že ty lidi teda měli jako třeba na start nějaký jako prostředky a tím, že se to tam jako dobře potkalo, tak byli tohodle schopní, že bohužel to taky není něco, co jako z čeho můžeme vycházet jako nějaký obecný příklad, ale určitě je to jako inspirativní příběh, takže kdo byste do toho chtěl jít tady v tom kontextu tak, pražským, tak si myslím, že by to bylo zajímavý.
0: Pojďme na další hudební ukázku. V podkresu už zní skladba Roll Together ze zmiňovaného snímku Devoren, Cesta ke společnému bydlení.

0: Café.
1: Pojďme si na příkladu dalšího filmu ukázat. Jeden z moderních nástrojů, jak stavět a bydlet jinak. Film Building on the Edge dokumentuje proces vzniku výzkumné budovy určené do extrémních podmínek Antarktidy. Šárko, ve stručnosti, o čem ten film je?
2: Ten film je o skupině vědců, kteří tráví vždycky teplou sezónu v Antarktidě a postupně se jim tam rozpadá budova, ve které pobývají a ve které zkoumají. A oni čím dál větší dobu toho svého pobytu tráví tím, že musí ty objekty opravovat. A v jednu chvíli si řeknou, že už potřebují nahradit ten objekt, ale protože mají malý rozpočet, tak se jim nedaří najít žádného normálního dodavatele a tak vedoucího té skupiny napadne oslovit právě ty design build programy ve Spojených státech a ten, který nejrychleji zareaguje, je Colorado Building Workshop a jeho vedoucí Rick Sommerfeld, u kterého jsem mimochodem teda strávila rok v rámci doktorátu a sledovala jsem, jakým způsobem to s těmi studujícími dělá, jak je to učí a jak s nimi staví. Teda ne tenhle ten konkrétní objekt, ale byl to objekt, který krátce předcházel tady té zkušenosti v Antarktidě. No a ten film potom dál ukazuje, jakým způsobem se studenty ten, vlastně ve skutečnosti jsou to 4 budovy, a oni v průběhu 2 let navrhnou vždycky 2 a 2 a on se skupinou, každý rok je to skupina zhruba z 20 studujících a s nimi navrhne objekt a potom ho postaví v Denveru, potom ho rozeberou do kontejneru a přepraví ho na jižní polokouli a až na to místo, kde má stát.

0: zlepšit, aby ta zkušenost těch studujících byla co nejlepší. A někde na začátku doktorátu jsem úplně náhodou Rika potkala na konferenci, která se jmenovala Architecture Connects, což je docela zajímavý, protože od té doby jsme vlastně kamarádi a jsme v nějakém kontaktu. No a on to dělá velmi, velmi dobře. Má to na to, jak je ten proces nejistý, tak ho má pěkně poskládaný tak, aby zachytil některé ty body a některé ty nejistoty a předešel jim a byl vlastně schopný se studenty, kteří toho ještě moc neumí a mají málo zkušeností, opravdu to celé postavit.
1: Mě by ještě zajímaly ty překážky, které během takového procesu můžou nastat. My některé vlastně vidíme v tom filmu. Můžete nám jenom rychle, stručně představit, s čím se tam studující vlastně potýkali během toho procesu?
0: Tak první výzva je, že v těch extrémních podmínkách nemůžou být. Takže se musí vlastně nějakým způsobem doučit nebo zjistit informace, co to vlastně znamená stavět v extrémních podmínkách. Další věc, to je velká výzva v každém tom design build projektu a to je ten fakt, že to navrhují ve 20 lidech, každý má svůj nápad, každý to chce nějak udělat, ale přitom ještě nevědí, jak a podle čeho rozhodovat. A tak se snaží nějak kolektivně skrze třeba hlasování rozhodnout, s jakým nápadem jít dál, ale ne vždycky jsou v tom úspěšní. Takže to tam je v tom filmu zachycený vlastně velmi krátce na to, jak je to dlouhý proces. No a pak ta výzva je ten objekt postavit za velmi krátkou dobu, v jejich případě potom ještě ji rozebrat, naskládat do kontejneru. No a oni už v tu chvíli s tím projektem končí ti studující a v té Antarktidě to potom staví alumni, tím pádem absolventi toho programu dohromady s vědci a s takovou menší profesionální firmou. Takže pak už to, jak to tam stojí, můžou sledovat vlastně jenom přes ten dokument a přes toho vyučujícího, který se potom vrátí zpátky do Denveru, až to tam postaví.
1: Já se teď vrátím k tomu tématu, festivalovému tématu bydlení. Myslíte si, že vlastně design build projekty nebo architektura může tady v tom ohledu nějakým způsobem pomoct?
0: Já myslím, že v tom konkrétním projektu, tím, že se nesnažili dělat žádný futuristický objekt, ale udělali normální domy, do kterých se vstupuje po obyčejných schodech a jsou v nich obyčejní lavice, tak se snažili vlastně vytvořit prostředí, který těm vědcům zpříjemní ten pobyt a myslím si, že má vlastně pozitivní dopad na to jejich bádání, že nejsou v nějakých provizorních podmínkách, ale že tam mají nějaký komfort a že i z toho interiéru, ve kterým jsou, vidí to prostředí, který je kolem nich a kvůli kterému tam vlastně jsou a ty zvířata, který sledujou.
1: Takže získají možná nějakou větší citlivost a empatii k tomu místu, kde ten projekt vzniká?
0: Myslím si, že jo, ale taky i dostanou nějaký odpočinek, jo, že vlastně jsou v něčem, co je pro ně pohodlný a pak můžou každý den odpočatí vstoupit do toho prostředí. To tam v tom filmu je moc hezky zobrazený, že ti vědci se vrací a jsou celý špinaví, jak tráví den s tučňáky. Tak vlastně, že si můžou pořádně odpočinout a druhý den tam se vší pozorností potom ty zvířata sledovat.
1: Dalším filmem z programu na téma Design Build je Prickly Mountain and My Design Build Life. To je film, který sleduje skupinu vystudovaných architektů, kteří si koupili pozemky na vrchu, začali tam své pomoci stavět, stavili tam i podle toho, jak zrovna měli peníze. Václave, co vás na tomhle filmu zaujalo a co je vlastně na tom experimentu zajímavé?
2: Možná v tomhle to mě, když tak doplní Šárka, že my jsme se o tom vlastně bavili ještě před tímhletím rozhovorem, ale na tomhletom filmu mě asi nejvíc bavila ta energie, s jakou to bylo natáčený, že to bylo podobně hravý jako ty budovy samý. My vlastně tady jako se bavíme furt o těch barácích, ale vlastně je to filmový festival, takže si to člověk musí představit v reálích toho filmu, takže tohle je fakt jako hodně jako zábavný snímek, rychle střihaný. A mě vlastně na tom, jak už jsem předtím říkal, že se snažíme dávat nějaký jako inspirace toho, co by šlo dělat. Vlastně mně přijde zvláštní, že tady vlastně nevzniklo nic takového, jako můžeme vidět v tom Prickly Mountain. Že
1: všechno, tady jako v České republice?
2: Myslím jako obecně vlastně. Že jsem se nesetkal jako vyloženě s podobnýma projektama, protože to fakt jakoby, jak vy jste i zmiňovala, co už jsme se bavili, že to vzniká úplně jako postupně, oni podle toho, jaký mají zrovna prostředky a jaký mají vlastně potřeby, že jako když se jim narodí dítě, tak jako přistaví k tomu domu další čas materiálama, co zrovna mají, takže to na sebe nenavazuje, tam prostě najednou jakoby věžička z ničeho nic v rámci toho baráku, ale není to jako ohyzdný, není to nic neestetickýho, že jako v tomhletom mě fascinovalo, že je možnost tohleto udělat, aniž by člověk řekl, jo, to je nějaká splácanina, to prostě a dal to na nějaký instagramový účet a lidi si z toho dělali srandu, že to je fakt jako nějaký umění, je to architektura, ale zároveň je to dělaný tímhletím jako patlalským způsobem.
1: DIY
2: prostě způsobem. Tak to mě na tom fascinovalo, určitě bych doporučil, ať si lidi aspoň najdou jako fotky těch budov, protože jsou fakt jako fascinující kousky.
1: Pojďme na další hudební ukázku. Celovečerní debut amerického dokumentaristy Johna Wilsona Dějiny betonu doprovází hudba od Suzanne Ciani. Teď uslyšíte skladbu Concrete Waves.

0: Blížíme se k závěru Art Café. Václave, na který film z letošního programu byste poslal člověka, který si myslí, že architektura není nic pro něj?
1: Tohle je takový jako těžký, z jaký strany to vzít, jestli jako se snažit někoho přesvědčit nebo vzít něco jako míň o architektuře, ale když už jste vlastně v rámci té písničky zmínila ten film Dějiny betonu, tak ten bych možná doporučil. To je, není to, jako architektury se to dotýká hodně okrajově a za mě je to jako hodně zábavná věc, která už třeba premiérovala v Česku na festivalu ve Varech a je to vlastně taková filmová esej, kdy ten režisér na začátku se účastní taky v rámci covidu nějakého jako filmového kurzu a ještě úplně neví, čemu se bude věnovat a pak v jednu chvíli se chytne toho, že by to mohl být beton a vlastně je to celkově takový nějaký jako sled jeho myšlenek, že jako prochází New Yorkem a to, co ho zaujme, tak skrz to se dostane k nějaký další jako krátký lince v rámci toho filmu, že fakt jakoby chodí po ulici, pak se dostane do nějakého baru, baví se s nějakýma jako stavbařema a podobně. A je to.
0: Možná by bylo zajímavé říct, že tomu vlastně předcházela série, takže možná Johna Wilsona znáte i z jeho vlastně předchozích kratších filmů, které vlastně fungují na stejném principu.
1: Jo, mě to právě překvapilo, že to lidi docela znají, nebo když jsem se snažím většinou nalákat kamarády na tenhle festival, vůbec netuší, o čem mluvím, ale u tohohle zrovna Johna
0: Se
1: Wilsona jako
0: chytají.
1: se HBO pár lidí znalo, takže.
0: Když jsme ještě u festivalu, na jaký doprovodný program byste posluchače a posluchačky pozval, protože festival není jenom o filmech.
1: Jako to, ten doprovodný program je vlastně to, že po většině těch projekcí se konají diskuze s jejich tvůrci a vlastně tady máme dva hosty, na kteří se diváci můžou těšit, takže si myslím, že to koncipujeme spíš takhle, aby lidi měli jako možnost se setkat s těma lidma, který tomu rozumí nebo který zatím stojí a doprovodný program jako takový máme tam jeden taky jako hospodský kvíz s jedním nizozemským architektem, který tenhle ten formát dělal už pro jiný festival, tak to přitáhl jsem do Čech, jmenuje se to Big Brutal Quiz, myslím, a je to jako zaměřený, že on pouští ukázky z filmů, kde je brutalistní architektura a lidi hádají, z čeho to je, nebo co to je za budovy.
0: Co to je za
1: Teď,
0: stavbu?
1: jo, teď přesně vlastně jako nevím, ale znělo to docela zábavně.
0: Já se tady ještě všech zeptám na to, jaká stavba nebo nějaká část, řekněme, veřejného prostoru vás v poslední době zaujala a proč? Šárko.
2: Já teď vymetám Prahu se svojí malou dcerou a mě zaujme každé dobře řešené dětské hřiště.
0: Co to znamená dobře řešené dětské hřiště?
2: Tak pro mě konkrétně je to takové, kde se můžu pohoupat s mojí dcerou, protože se ráda houpu, ale pokud tam nemůžeme být obě dvě, tak zabírám místo jiným dětem. No, obecně jsou skvělí hřiště, kde mají i dospělí co dělat a kde je to zábava a prostě pobývat. A to není každý hřiště.
0: Hugo.
3: Já moc rád chodím do Národní technické knihovny, protože tam se dá chodit 24 hodin denně. A tam je to přijde, že když člověk přijde vevnitř a nejenom tam se všichni učej a jak jsou v kruhu a všichni se tak trochu vidějí, tak to je hrozně příjemný tam bejt.
0: A vy se tam chodíte učit nebo jenom rozjímat?
3: No, já se tam třeba chodím dělat, že čtu, jakože prostě, aby jsem sbíral jako intelektuální body z toho.
0: Takže předstíráte,
3: Že
0: že čtete?
3: předstírám, že čtu a mám potom tam telefon a na něm scrolluju Reelska. A nebo se tam chodím kreslit. A ne, no, ale no, takže to dělám v Národní technické knihovně.
0: Václave, co vy?
1: Mě nenapadla nějaká specifická budova, ale fajn věc, co mi přijde, teď z tohohle rozhovoru mi přijde, že Praha jsou jenom Holešovice, ale vlastně, co je vidět i v tom filmu od Huga, tak vlastně nově u památníku, nebo teď je to asi 2 roky u památníku Nikolase Vintna pod tratí vlakovou, tam je teď dělaný průchod, který dost jako pomáhá prostupnosti, protože člověk tam musel obcházet 20 minut a teď je to mnohem kratší, tak to si myslím, že takovýhle zásahy jsou jako to, co mě dokáže natchnout, nebo Hlašovická lávka a podobně, že člověk je zvyklý, že mu projít Prahou trvá strašně dlouho a když mu to něco usnadní, tak je to skvělý.
0: Máte rád zkratky.
1: Jo, de facto.
0: Hosté Art Café byli Václav Ševčík, Šárka Maloušíková a Hugo Wiesner. Díky moc za rozhovor.
1: Díky.
3: Díky za pozvání.
0: Festival Film a architektura probíhá od středy 30. září do pondělí 5. října. Zavítá do Prahy, Brna a více než 30 dalších měst v Česku a na Slovensku. My si na závěr pustíme skladbu z filmu Stardust, příběh lásky a architektury. Tady je American Pie od Dona McLeana. Hezký poslech přeje Agáta Hrnčířová.

0: Art Café Agáty Hrnčířové se zaměřilo na 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura, který od 30. září do 5. října představí filmy o současné architektuře a urbanismu. O snímcích Holešovice a Building on the Edge mluvili dramaturg festivalu Václav Ševčík, architektka Šárka Malošíková a režisér Hugo Wiesner. Pondělí bude Václava, státní svátek a v čase Art Café vám nabídneme pásmo nazvané Alternativní Václavové, ve kterém nebude chybět Václav Koubek, Václav Havelka z Please the Trees ani zhudebněné texty Václava Hraběte. Bude to v pondělí 28. září v 16 hodin a 10 minut.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Vážení a milí, máte naladěnou stanici Vltava, od mikrofonu klidné inspirativní chvíle přeje Jana Kozubková z technického pracoviště Viktor Láně. Za chviličku se ohlásí s pátečním jazzovým podvečerem Ondřej Pivec, za půl hodiny pak otevřeme Hrabalův román Obsluhoval jsem anglického krále a v 19 hodin nás čeká přímý přenos vítězů rozhlasové soutěže Concertino Praga, které slaví 60. narozeniny. Uslyšíme koncert vítězů, kteří tentokrát ovládnou smyčcové, klávesové a dechové nástroje, včetně několika českých reprezentantů. Během koncertní přestávky bude hostem u mikrofonu produkční Concertina Praga Simona Hopfingerová. Přímý přenos z rytířského sálu zámku v Jindřichově Hradci začne na Vltavě za hodinu, teď je 6.
2: Jazzový podvečer.
3: Hezký dobrý podvečer, drazí přátelé, od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás opět při poslechu jazzového podvečera, opět z New Yorku, srdečně zdraví Ondra Pivec. Přátelé, moje jazzové podvečery jsou vždycky laděny podle toho, co se mi zrovna v životě děje. Ten dnešní bude trochu smutečný, protože mi odešel velmi důležitý kamarád, poměrně nečekaně. Nicméně já se ten dnešní pořad budu snažit ladit jako oslavu jeho života, jeho filozofie, jeho pozitivity, jeho humoru a jeho výborného hudebního vkusu. Někdyž bylo asi 13 let, tak jsme na gymnáziu v Brně v Líšni dostali nového učitele angličtiny. Byl to trochu výstřední člověk. Byla s ním ale od začátku poměrně velká zábava. Uměl věci pěkně vysvětlit a mimo jiné taky pouštěl nám na hodinách filmy v originálním znění. Jednou přinesl film, který se jmenuje The Fabulous Baker Boys, což je úžasný film, všem doporučuji. Hraje v něm Jeff Bridges a Michelle Pfeiffer. Každopádně já po tom filmu jsem se mu přiznal, že miluju hudbu a trochu hraju na piano. Já jsem tehdy chodil do základní umělecké školy, vždycky po škole. No a z profesora Zdeňka Blaška vypadlo, že on je taky muzikant a že hraje takovou jazzrockovou soulovou hudbu. Hrál na baskytaru, na klávesi, na kytaru. A tak nějak pozvolna mi začal nosit nahrávky svojí kolekce CDček. On strávil většinu dospělého života v emigraci, co by muzikant, takže si potom domů do Brna přivezl spoustu výborných nahrávek a pozvolna mi je nahrával, vyrobil mi takovou kolekci, myslím, že to bylo víc než 100 kazet, které se mnou pak zůstaly většinu dospělého života. V podstatě formoval můj hudební vkus. Já bych tedy, přátelé, s vaším laskavým svolením dnešní jazzový podvečer rád věnoval vzpomínce na Zdeňka Blaška. Budu vám pouštět písně, které se vyskytovaly v té kolekci těch kazet a šťastná náhoda tomu chtěla, že před poměrně nedávnou dobou můj kamarád Tadeáš Slovák se Zdeňkem Blaškem dělal sérii rozhovorů a tak já tady mám nahrávky pár jeho poměrně typických hlášek, tak pak, když se nebudete zlobit, pár vám jich pustím. Přátelé, já vám moc krát děkuju za to, že tento moment se mnou dnes sdílíte. Pakliže jste Zdeňka Blaška znali, zavzpomínejte spolu se mnou. Pustím vám první píseň, kterou Zdeněk miloval, hrál ji se svojí kapelou Mocha Band a jmenuje se Bubbles, Bangles and Beats.
4: strašně moc muzikantů podceňuje poslech. Oni cvičí 8 hodin denně, ale neposlouchají. Oni cvičí, on se naučí, on má mechanicky naučené věci, to je všechno fajn, ale musíte umět aplikovat v praxi. Neumí člověk aplikovat v praxi, tak je nepoužitelný, že?

0: Přátelé, doznívá fantastická Iliany Ilias se svojí písní Bubbles, Bangles and Beats, kterou napsal Burt Bacharach. Dnešní jazzový podvečer věnujeme vzpomínce na mého drahého kamaráda, člověka, který mě v podstatě nastartoval moji hudební cestu. Jmenoval se Zdeněk Blažek, odešel před pár dny poměrně nečekaně a tak já vám dnes pouštím hudbu, kterou do mě instaloval, když jsem byl v rané pubertě. Dalším poměrně výrazným umělcem, kterého mi Zdeněk pouštěl, je Eumír Deodato. Eumír Deodato je původem z Brazílie. Jedná se o pianistu, skladatele a producenta, který se pohybuje na rozhraní jazzu, popu, trochu rocku a samozřejmě bossanovy. Tady je jedna z jeho nejslavnějších písní San Juan Sunset a před ní ještě pár slov Zdeňka Blažka.
1: Člověk musí prostě propracovat do toho prostředí, nasát to a pochopit filozofii hry toho určitýho nástroje, na který hraje. Na to se tady dost jako, prostě nedbá se na to moc.

0: Přátelé, doznívá Eumír Deodato, oblíbený umělec mého oblíbeného člověka Zdeňka Blažka, na kterého v dnešním jazzovém podvečeru vzpomínáme. Ta další píseň je jednou z prvních, kterou mi Zdeněk Blažek představil. Jedná se o titulní skladbu z filmu z roku 1969. Ten film se jmenoval Butch Cassidy and the Sundance Kid. Ta písnička se jmenuje Raindrops Keep Falling on My Head a natočil ji BJ Thomas. Ještě před tou písní opět pár slov Zdeňka Blažka.
1: To jsem javně neměl lehký začátky. To je jedno, na jaké nástroj hrajete, prostě jste v Americe. A navíc oni jsou z jiného toho kulturního prostředí zázemí. Tam od malička v rádiu všude byl slyšet jazz, blues, prostě i pop na vysoké úrovni. V té době, tenkrát, řekněme ty 50. až 90. leta, tam to prostě pulzovalo ještě. Tam si člověk opravdu vybral, nepotřeboval mít v autě magneťák přehrávat, CDčka ještě nebyly, protože byl obrovský výběr stanic s různou hudbou.

0: Přátelé, posloucháte jazzový podvečer, který dnes věnujeme vzpomínce na mého kamaráda Zdeňka Blaška, který mi, když mi bylo kolem 13-14 let, dával velmi stěžejní hudbu a v podstatě tím nasměroval celý můj život. Další naprosto výrazný umělec, kterého mi Zdeněk ukázal, je Carlos Santana. To je, myslím, člověk, kterého nemusím nikomu z vás připomínat. Pustíme si jeden z jeho největších hitů Oje Komova a ještě předtím pár slov Zdeňka Blaška.
1: Člověk, který miluje harmonky a je hráč na harmonky, tak chce mít ten originál. To je prostě ten pocit. Filozofie hry a ten pocit, to se nedá nahradit, no.

0: Dozněl legendární Carlos Santana. Naše půlhodinka se pozvolna chýlí ke konci. Přátelé, já vám moc krát děkuju za to, že jste ji dneska se mnou strávili. Věnovali jsme se památce a vzpomínali jsme na mého dobrého kamaráda Zdeňka Blaška, který nás nečekaně před pár dny opustil. Je to člověk, který mi dal do života poměrně hodně, nejenom z hlediska hudby, ale z hlediska obecné filozofie a přístupu k životu, jeho pozitivity, jeho dobrého naladění, jeho humoru. Těch věcí je nekonečné množství. Já vám ještě jednou děkuju za to, že jste dnešní podvečer se mnou strávili. Dovolím si opět obligátně připomenout, že máte-li rádi hudbu nějakého umělce, prosím, nějakým způsobem za ní zaplaťte. Streaming je sice služba velmi pohodlná a příjemná, ale je důležité umělce nějakým způsobem podpořit. Kupte si album, přijďte na koncert, anebo poslouchejte jazzové podvečery na Vltavě. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi s velkými díky z New Yorku loučí Ondra Pivec. Přátelé, nezapomínejte, že dobré hudby není nikdy dost. Uslyšíme se opět za týden. Před tou poslední písničkou od The Carpenters ještě pár slov mého přítele Zdeňka Blaška. Mějte se fajn, přátelé.
1: To je bezvadný, že máš techniku, ale musíš to mít tady. Jak nehraješ srdíčkem, tak je to o ničem.

0: Ondřej Pivec věnoval dnešní jazzový podvečer svému učiteli angličtiny z gymnázia, který ho v dospívání výrazně přivedl k jazzu a ke zvuku Hammondových varhan. Zdeněk Blažek opustil tento svět před několika dny. Vážení a milí, dnes je 25. září a je tomu 120 let od narození skladatele, klavíristy a dirigenta jedné z klíčových osobností české meziválečné hudby Jaroslava Ježka. Tmavomodrý svět stříbrného plátna, tak nazval Tomáš Pilát dnešní klapku o tom, jak Jaroslav Ježek rozhýbal český film v rytmu jazzu a satiry. Ohlédnutí za Ježkovým významem pro český film začne na Vltavě dnes ve 22:30. V půl hodině předešlé vám přečteme povídku Viktora Dyka Smutná láska. Melancholický vypravěč se v ní svěří příteli s hlubokou láskou, která ho spaluje. Tato láska je ale od samého počátku odsouzena k zániku, protože hrdina nedokáže unést tíhu reálného světa a všedního života, který podle něj každý čistý cit postupně zašpiní a zničí. Procházka si chravým městem jako příležitost svěřit příteli příběh osudové lásky z pera Viktora Dyka dnes na Vltavě ve 22 hodin. Teď se blíží 18.30. Za okamžik otevřeme román Obsluhoval jsem anglického krále a v 19 hodin se přepojíme do Jindřichova Hradce na koncert vítězů letošního Koncertina Praha.
1: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kekubazové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
4: Četba na pokračování.
0: Po desáté otevíráme na Vltavě knihu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále. Účinkuje Ladislav Mrkvička.

dávejte pozor, co vám teďka řeknu. Z ničeho nic se mi začaly objevovat obrazy, na které jsem už dávno zapomenul. A najednou byly přede mnou tak svěží a přesné, že jsem stál stácem a minerálkami jakoby zasažený bleskem. A stačilo pár vteřin u Kamencového jezera a domyslel jsem portrét Zdeňkův, toho vrchního v hotelu Tichota, který se tak rád bavil, když měl volno, že utratil všechny peníze, které měl u sebe, vždycky to bylo několik tisíc. Ten obraz, který se mi zjevil, byl obraz jeho strýce, nějakého kapelníka od vojenské hudby, který byl už na penzi. Kapelníka, který štípal dříví v lese na své parcele, kde měl domeček docela zarostlý květinami a chvojím. A ten strýc, protože byl tím kapelníkem za Rakouska, tak nosil pořád tu uniformu, i když štípal dříví, protože napsal dva kvapíky a několik valčíků, které se pořád hrály, ale nikdo už nevěděl, kdo to byl ten kapelník. Mysleli si všichni, že už umřel. A tak Zdeněk, jak jsme takhle jeli na ten náš volný den kočárem, tak jsme slyšeli dechovou vojenskou hudbu a Zdeněk stál na kočáře a dal znamení kočímu, aby zastavil, a pak šel za tou vojenskou hudbou. Ta hrála valčík toho strýce a už tam stály autobusy, celá vojenská hudba za chvilku nasedala, měla odjet někam na soutěž vojenských hudeb. A Zdeněk přemluvil vojenského kapelníka, dal mu všechny peníze, co měl u sebe, 4 000 korun pro vojáky na pivo, aby udělali to, co jim nařídí. A tak jsme vystoupili z kočáru a sedli do prvního autobusu a pak jsme vystoupili v lese za hodinu jízdy a 120 hudebníků v uniformách se svými vyblízkanými nástroji pomalu kráčelo lesní cestou, pak zahnuli na pěšinu roubovanou hustým křovím, nad kterým se tyčily vysoké borovice, a Zdeněk dal znamení, aby počkali, a vyraženými plaňkami zmizel na parcele v křoví. A pak se vrátil, řekl svůj plán, dal znamení a všichni vojáci jeden po druhém lezli plaňkami do křovisek a Zdeněk jako na frontě dával pokyny, aby obstoupili domek ukrytý v křoví, odkud se ozývaly údery sekirky, a tak tiše celá hudba obstoupila ten špalek a starého muže v rakouské staré uniformě vojenského kapelníka. A dirigent té vojenské hudby, když Zdeněk dal znamení, najednou odhodil zlatou hůl a zavelel hlasitě a z křoví se zvedly a vystoupily dechové vyblejskané nástroje a hudba spustila ryční kvapík, který složil Zdeňkův strýc, a starý kapelník se zhroutil, držel sekirku na klíně a rozplakal se. Dirigent té vojenské hudby s tou zlatou holí přistoupil, dotkl se starcova ramene a když se ten styčil, předal mu tu hůl a Zdeňkův strýc vstal. Jak nám potom říkal, myslel, že umřel a že se dostal do nebe mezi vojenskou kapelu, myslel, že v nebi hraje vojenská hudba a že Bůh je dirigent té hudby a že mu předává svoji hůl. A stařec dirigoval tu svoji skladbu a když dokončil, vystoupil z křoví Zdeněk, podal strýčkovi ruku a popřál mu zdraví. A za půl hodinky už hudba zase nasedala do autobusů a když odjížděly ty autobusy, tak hráli Zdeňkovi tuš, slavnostní fanfáru. A Zdeněk stál a byl pohnutý, ukláněl se, děkoval. A když autobusy a za nimi i ty fanfáry zmizely na lesní cestě, ošlehávané větvemi buků a bukových keřů, a tak jsem si jednou řekl, že se zajedu podívat do Prahy a že si sjedu taxíkem do hotelu Tichota optat se, jestli je tam ještě Zdeněk. A když není, tak kde asi je. Že se taky podívám tam, kde jsem byl u babičky na vychování. Zdali tam ještě je ta cimra, v jejíž oknech se objevovaly košile a spodky, tak, jak to zhora vyhazovali oknem klozetu hosté z Karlových lázní.
A tak jsem stál na nádraží v Praze, když jsem vyhledal vlak na Tábor, tak jsem odhrnul rukáv, abych se podíval, kolik je hodin. A když jsem zvedl oči, viděl jsem, jak u trafiky stojí Zdeněk. Úplně jsem stuhnul. To bylo zase to moje, kterak neuvěřitelné se stalo skutkem. Zůstal jsem strnulý s rukou odhrnující rukáv a viděl jsem, jak se Zdeněk rozhlíží, jako by dlouho čekal, a pak zvedl ruku, jistě někoho čekal, protože chtěl se taky podívat na hodinky. Ale najednou ke mně přistoupili tři muži v kožených pláštích a chytili mne za ruce. A já jsem pořád držel tu ruku na hodinkách. Viděl jsem Zdeňka, jak se na mne dívá jako ve snách. Byl bledý, jen tak stál a díval se na mne, jak mne nakládají do auta a odvážejí Němci. A já jsem se divil, kam mne vezou a proč. A oni mě vezli na Pankrác. Otevřeli se brány a zase mne vedli jako zločince a hodili mne do cely. A já jsem byl najednou oslněn tím, co se mi stalo. Najednou jsem se skoro zaradoval. Trnul jsem, aby mne hned tak nepustili. Přál jsem si, protože válka už se stejně chýlila ke konci, přál jsem si, abych byl zavřen. Abych byl v koncentračním táboře. Přál jsem si, abych byl zavřen právě od Němců a Němci. Moje šťastná hvězda mi zazářila. Otevřely se dveře a byl jsem veden k výslechu, a když jsem všechna data řekl a důvod, proč jsem přijel do Prahy, tak vyšetřující zvážněl a pak se mne ptal, koho jsem čekal. A já jsem řekl, že nikoho. A tak se otevřely dveře a vešli dva v civilu, vrhli se na mne a rozbili mi nos, vyrazili dva zuby. Padl jsem na zem, nakláněli se nade mnou a znova se mne ptali, koho jsem čekal, kdo mi měl předat zprávy. A já jsem řekl, že jsem přijel na návštěvu Prahy, jen tak na výlet. A jeden z těch sklonil obličej, zvedl mi tvář, chytil mne za vlasy a hlavou mi tloukl do podlahy. Vyšetřující křičel, že dívání se na hodinky je znamení smluvené a že jsem zapojen do podzemního bolševického hnutí. A pak mne odnesli a dali mi...

vstupenka, zpáteční lístek do Prahy, zmizík, šťáva, kterou lze vymazat jedině to, kam jsem se dostal, když jsem si vzal Němku, že jsem stál v Chebu před nacistickými doktory, kteří mi prohlíželi přirození, zda je schopno obcovat s germánskou árikou. Ten rozbitý obličej jen za to, že jsem se díval na hodinky, je legitimací, kterou jednou budu prověřen a vstoupím zase do Prahy jako protinacistický bojovník. A hlavně, že ukážu všem těm šroubkům a brandejsům a všem hoteliérům, že já mezi ně patřím. A tak jsem byl na Pankráci celkem 14 dní. Ještě další výslechy pak ukázaly, že šlo o omyl, že skutečně čekali na člověka, který se měl dívat na hodinky, že už chytili spojku, ze které dostali to, co potřebovali, až na to, že to byl někdo jiný. A já jsem si vzpomenul, že tam stál Zdeněk a že se chtěl dívat na hodinky taky, že Zdeněk je můj přítel a že to viděl, že já to vlastně vzal za něj. Že on bude někým velice důležitým a že i když nikdo z cely, tak určitě Zdeněk mě obhájí. A tak, když jsem se od výslechů vracel, než do mne strčili rukou, tak jsem si obnovil krvácení z nosu a zase jsem se usmíval a smál jsem se a z nosu mi chrstala krev. A pak nepropustili. Vyšetřující se mi omluvil, podotkl ovšem, že zájem říše nutí, aby raději 99 spravedlivých bylo omylem potrestáno, než aby jeden jediný vinný jim unikl. Thank you.

A tak jsem stál na večer před branami pankrácké trestnice a za mnou vyšel taky propuštěný. A ten, když vyšel, tak se zhroutil. Posadil se na chodník, tramvaje jezdily ve fialovém zatemnění, chodci proudili nahoru, dolů, mladí lidé se vodili za ruce a děti si v soumraku hráli, jako by ani nebyla válka, jako by na světě byly jen květiny a obětí a milostné pohledy. A ty dívky v tom teplém soumraku měly halenky a sukně tak narafičené, že i já jsem se s chutí podíval po tom, co bylo připravené pro mužské oči, záměrně všecko dané do erotické perspektivy. To je krása, řekl ten mužský, když se vzpamatoval, a já jsem se mu nabídl ku pomoci. Povídám, jak dlouho? A on řekl, že si odseděl 10 let. A chtěl vstát, ale nešlo mu to. Musel jsem ho podpírat. Ptal se mne, jestli nepospíchám. A já jsem řekl, že ne. A když se mne ptal, proč jsem seděl, řekl jsem, že pro ilegální činnost. A tak jsme kráčeli k tramvaji a musel jsem mu pomoci do elektriky. A tak jsem seděl vedle šedivého mladíka, mohlo mu být ne víc než 30 let, a taky jsem mu řekl, že přes ty šediny mu je tak málo. A když jsem se z ničeho nic zeptal, koho jste zabil? Chvíli váhal, pak se dlouze díval na trčící prsy dívky, která se držela navíc jednou rukou držáku tramvaje, a on se mne zeptal, jak to tak víte? A já jsem řekl, že jsem obsluhoval habešského císaře. A tak jsme dojeli na konečnou 11. A byla už tma a ten vrah pravil, abych s ním šel k jeho mamince, abych jej doprovodil, že by mohl padnout cestou. A tak jsme kouřili a čekali na autobus, který brzy přijel, a jeli jsme 3 stanice a vystoupili u koníčkového mlýna. Ten vrah mi řekl, že půjde raději zadem přes vesnici Makotřasy, aby byl dřív doma a hlavně, aby maminku překvapil a prosil za odpuštění. A tak jsme kráčeli hvězdnou nocí, prašná cesta nás vyvedla zatemnělou vesnicí zase do mokré krajiny, modré jako kopírovací papír s uzoučkým měsícem, který oranžově svítil a vrhal za námi, nebo před námi, nebo po příkopech v boku tenký sotva znatelný stín. A pak jsme vyšli na kopeček, jen tak, jako by si hlína vzdechla, a on řekl, že teď a odtud už bude vidět jeho rodiště a jeho vesnička. Ale když jsme vyšli na vršek, nebylo vidět ani jedno stavení. Vrah zaváhal a skoro se polekal, zabreptal, to není možné, že bych se zmejlil asi za tím druhým vrškem. Ale když jsme ušli 100 metrů, padl na vraha i na mne strach. Teď se vrah roztřásl ještě víc, než když vyšel z vrat pankrácké trestnice. Posadil se, utíral si čelo, které se lesklo, jako by přes něj tekla voda. Co je? Povídám. Tady byla vesnice a je celá pryč. Blázním, nebo jsem zešílel, nebo co? Breptal vrah. Povídám, jak se ta vesnice jmenuje. A on pravil Lidice. Povídám, tak to je tedy ta vesnice pryč. Němci ji rozstříleli a lidi postříleli a zbytek odvezli do koncentráku. A vrah se ptal dál, a proč? Povídám, protože zavraždili říšského protektora a cesta vrahů vedla sem. A vrah seděl a ruce mu visely přes pokrčená kolena jako 2 ploutve. A pak se zvedl a jako opilý chodil tou měsíční krajinou a pak se zastavil před takovým kůlem a padl před ním a objal ten kůl. Ale on to nebyl kůl.
ale kmen nějakého stromu a trčela z něj jediná useknutá větev, jako by se na té větvi popravovalo oběšením. Tak tady, řekl vrah, tady to je náš ořech, tady byla naše zahrada a tady, zvolna kráčel, tady někde, pak poklekl a rukama vyhmatával zasypané základy stavení a hospodářských budov. Jistě šel slepeckým písmem posilovaným vzpomínkou, když ohmatal po kolenou celý rodný dům, posadil se pod kmen a zakřičel: Vy vrahové! A vstal a zatínal pěsti a modré žíly mu vyběhly na krku v tom světle sporého měsíce. A když se vykřičel vrahů, tak se vrah posadil na zem, zaklonil se, ruku sepnul pod kolenem a houpal se jako v houpací židli a díval se na tu větev čertnutou přes srpek měsíce a hovořil, jako by se zpovídal. A já jsem měl krásného tatínka a ten byl krásnější, než jsem teď já. Já jsem proti němu nepodařenec, i když jsem hezký. A tatínek měl rád ženské a ženské měli ještě raději tatínka. A tak tatínek chodil za sousedkou a já jsem na tatínka žárlil a maminka se trápila a já jsem viděl jako tatínek, vidíte? Tady za tuhle větev se držel a když se rozhoupal, tak se tak šikovně pustil, že byl na druhé straně plotu a tam byla hezká sousedka. A já jsem si jednou na tatínka počkal a když přeletěl přes plot, tak jsme se hádali a já jsem tatínka zabil sekirou. Ne, že bych ho chtěl zabít, ale že jsem měl rád maminku a maminka se trápila. A teďka z toho všeho zbyl jen kmen ořechu. A moje maminka, ta je asi taky mrtvá. Povídám, může být v koncentráku, brzy se vrátí. A vrah se zvedl a řekl, půjdete se mnou, půjdeme se zeptat. A já jsem řekl, proč pak ne, já umím německy. A tak jsme se vydali na Kladno, a před půlnocí jsme byli v Kročehlavech a německé hlídky jsme se zeptali, kde je budova gestapa. A hlídka nám řekla, kudy se tam jde. A pak jsme stáli před vraty. V prvním patře bylo nějak veselo, šum a hluk a nějaké cinkání a ženský pronikavý smích. A hlídky se střídali, byla jedna hodina po půlnoci a já jsem veliteli hotovosti řekl, zda je možno mluvit s velitelem gestapa. A on zařval, vás? A abychom přišli ráno. Ale otevřeli se dveře a vyvalil se zástup v náladě uniformovaných SS. Odcházeli a zvesela se loučili a tam na posledním schodu stál nějaký voják, držel svícen se svíčkami a byl opilý, s rozhalenou uniformou, vlasy do čela, a zdvíhal ten svícen na rozloučenou a když nás viděl, sestoupil až na práh a optal se velitele hotovosti, který mu vzdával počestnost, kdo jsme. A velitel řekl, že bychom s ním chtěli hovořit. A vrah mi řekl, abych řekl to, co jsem pak přeložil, že on byl v kriminále 10 let a že přišel teď do Lidic domů a že nenašel ani dům, ani matku, takže chce vědět, co se stalo s maminkou. A velitel se zasmál, z nakloněného svícnu, jak slzy kapaly na zem curůčky horkého vosku, a velitel vstoupal vzhůru, ale pak zařval halt. A dveře hlídky otevřeli a velitel sestoupil a optal se, proč dostal těch 10 let. A vrah řekl, že zavraždil otce. A velitel vzal svícen s těmi svícemi, pořád ještě kapajícími, a svítil si do tváře toho vraha a tak nějak okřál.
jako by se zaradoval, že osud mu tuhle noc poslal toho, kdo se jde vyptávat na svoji maminku, když zavraždil svého otce. A je v situaci, ve které stával on často jako vrah, ať z příkazu, ať z volného uvážení. A tak já, který jsem obsluhoval císaře, a často jsem se stal svědkem, která k neuvěřitelné se stalo skutkem, jsem viděl, jak státní říšský vrah, vrah ve velkém, ozdoben vyznamenáními, že mu rachotili na prsou, stoupá po schodech vzhůru a za ním kráčí prostý vrah, otcovrah. A já jsem chtěl odejít, ale velitel hotovosti mne vzal za rameno a ukázal mi na schody, ke kterým mne brutálně otočil. A tak jsem seděl u zbytků hostiny, u velikého stolu, tak jako to bývaly stoly, když odejde svatba nebo veliká promoce, zbytky dortů a načnuté, nedopité i dopité láhve, a uprostřed stolu seděl opilý SSák a vyptával se znovu na to, a já jsem to překládal, jak se to stalo u toho kmenu ořechu před 10 lety. Ale nejvíc se radoval velitel z toho, jak dokonalá je organizace na Pankráci, že se trestanec nedověděl o tom, co se v Lidicích a s Lidicemi stalo. A ještě neuvěřitelnější se stalo toho večera skutkem. Já, ukryt za překladatele s rozbitou a hojící se tváří, nepoznán, poznal jsem ve veliteli gestapa i jednoho účastníka mé svatby, toho vojenského pána, který mi ani negratuloval, ani ruku nepodal. A teď tady přede mnou sedí a holedbá se tím, že se zvedá a budí nějakého velitele archívu a pak s námi vytahuje registrář a nachází tam a předčítá zase u hodovního stolu, otáčeje stránky, až nachází tu pravou, aby z ní přečetl to, co se stalo a oznámení, že vrahova maminka je v koncentráku a doposud u jejího jména není ani datum, ani křížek označující její úmrtí.

0: Když jsem se druhý den vrátil do Chomutova, už jsem byl propuštěn. Už dostali zprávu a pouhé podezření stačilo, abych si zbalil kufry. A taky jsem našel dopis od Lízy. Odjela za Siegfriedem dědečkovi do Chebu k městu Amsterdamu, abych přijel za nimi. Kufříček, že vzala sebou. A tak jsem se svezl autem až před samý Cheb, kde jsem musel počkat, protože byl hlášen nálet na Cheb a Aš. A jak jsem tak ležel s vojáky v příkopě, slyšel jsem dunění, takové blížící se pravidelné a rytmické pracování jakéhosi stroje, že se mi objevil, skoro zjevil můj synáček. Viděl jsem jej jak každý den a tak jistě i dneska, protože jsem mu nakoupil 5 kilogramů osmicoulových hřebíků, jak rytmicky a pravidelně popolízá a mocnými údery kladiva na jeden ráz zabíjí do podlahy hřebík vedle hřebíku s takovým nadšením, jako by sázel nějaké řetkvičky nebo hustě sázel špenát. A pak jsem stál před hořící a strženou stěnou hotelu u města Amsterdamu. A jak táhl lehký větřík, odvával béžová mračna kouře a prachu. A já viděl v posledním patře, jak můj synáček tam sedí a dál bere hřebíky, mocnými údery je zaráží do podlahy. Zdaleka jsem viděl, jak už má silnou pravačku. Dokonce z něj nebylo nic než silné zápěstí a tenisový loket a pohybující se biceps, který jednou ranou zarážel do podlahy dál hřebíky, jako by nepadaly pumy, jako by se nic na světě nestalo. A tak se stalo, že druhý den, když se lidé vrátili a vyšli z úkrytů, že nepřišla Líza, moje žena. Říkali, že asi zůstala někde na dvoře. A já jsem se ptal po malinkém odřeném kufříku. Řekli mi, že její Líza měla pořád u sebe. A tak jsem vzal krumpáč a hledal jsem celý den na dvoře. Pak druhý den jsem dal synáčkovi těch 5 kilogramů hřebíků a ten si vesele je vbíjel do podlahy, zatímco já jsem hledal svoji ženu a jeho maminku. Až třetí den jsem narazil na její boty, pomalu. Zatímco Siegfried křičel a plakal, že nemá hřebíky a nikdo mu je nepřinášel, tak tloukl kladivem aspoň do hlaviček hřebů už zaražených, já jsem zvolna dostával z rumiště a sutin svoji Lízu. A když jsem přišel do polovičky jejího těla, viděl jsem, jak stočená do klubíčka svým tělem chránila vulkánový kufřík, který jsem nejdřív pečlivě ukryl, a pak jsem vyhrabal celou svoji ženu, ale bez hlavy. Průvan vzduchu jí utrhl hlavu, kterou jsme pak hledali ještě 2 dny. Zatímco synáček dál byl kladivem a vbíjel hřebíky do podlahy a do mé hlavy. Tak 4. den jsem vzal kufříček a nerozloučil jsem se a odcházel a za mnou slábly údery kladiva a vbíjených hřebíků, ty rány, které jsem slyšel pak skoro celý život, protože toho večera si měl přijet spolek pro pomatené děti pro mého synáčka Siegfrieda, zatímco Lízu jsme pochovali ve společném hrobě s hlavou sice jakoby, ale byl to jen na trup namotaný šál, aby si lidé nemysleli Bůh ví co. Ač kvůli té hlavě jsem překopal celý dvůr. Stačí vám to? Tím dneska končím.
1: Na pozadí osudu malého českého člověka zachycuje originálním způsobem Bohumil Hrabal. Ve své novele Obsluhoval jsem anglického krále dramatické události a politické zvraty v moderních dějinách našeho národa. Příběh malého pikolíka Jana Dítěte, který jde za svým snem, uslyšíte na Vltavě zase zítra v 18 hodin a 30 minut. Hrabalův román Obsluhoval jsem anglického krále načetl v roce 2004 Ladislav Mrkvička v režii Markéty Jahodové. Dnes vám budeme číst ještě v 10 večer povídku Viktora Dyka Smutná láska a pak také v 11 autobiografii Tuláka Jacka Blacka Nemáte šanci. Teď se nám pomaličku už blíží 19. hodina. Mimořádně je před námi místo 7. nebe Petra Dorušky přímý přenos koncertu vítězů rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga. Večerem provází Jana Trojanová a my už přepojujeme do Jindřichova Hradce.

Tak to zní tradiční znělka Concertina Praga, Andělské přátelství Adama Václava Michny z Otradovic. Když už se nesoutěží, když už hrají letošní finalisté společně na jednom pódiu v úpravě a v režii Petra Strejce. Krásný večer vám všem, vážení a milí, co jste v rytířském sále Jindřichohradeckého zámku. A přání příjemného večera posíláme také po rozhlasových vlnách posluchačům stanice Český rozhlas Vltava. Jeho český festival Concertino Praga vrcholí a pomalu se s ním uzavírá společná cesta finalistů jubilejního 60. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Před týdnem stáli v Praze před mezinárodní porotou ve finále. Poté nabrali směr jižní Čechy a s tím společné koncerty, cestování z města do města, výlety a hlavně čas, během kterého se ze soupeřů postupně stala vlastně parta přátel. Právě vše zmiňované ke koncertínu patří téměř od počátku. Laureáti vyráželi koncertovat po jižních Čechách už od konce 60. let a postupně z této tradice vznikl jeho český festival. Jindřichův Hradec v jeho historii zaujímá výjimečné místo a to také díky zdejšímu rodákovi, skladateli Viktoru Kalabisovi. Dnešní večer tak nebude jen připomínkou soutěžních výsledků. Každého z finalistů poznáme také prostřednictvím toho, co během posledních dnů zažil a co si z letošního koncertina odváží. Jako první se představí klavírista Alex Shuyaobai z Nového Zélandu. Mezinárodní porota jeho finálový výkon ocenila druhou cenou. Alex o dalších finalistech říká, že partou se cítili být už při prvním setkání, ale společné koncertování na jihu Čech je zblížilo ještě víc. V paměti mu zůstanou cesty mezi jednotlivými městy a krásné výhledy, které je provázely. A kdyby si měl uchovat jediný obrázek z celého finále a vůbec festivalu, byla by to společná fotografie finalistů. Pozor ale, se starostou Jindřichova Hradce. Po soutěžním finále si užívá možnost hrát bez tlaku na výsledek, jak dodává hudba, je teď uvolněnější a taková svobodnější. A to nejcennější, co si z koncertina odveze, se podle něj stejně do žádného zavazadla nevejde. Přátelství, které během společných dnů vzniklo. První větu klavírní sonáty číslo 23 F-moll zvané Appassionata Ludwiga van Beethovena hraje Alex Shuyaobai.

Dozněla první věta Beethovenovy apasionáty. Hrál klavírista z Nového Zélandu Alex Shuyaobai. Po Alexovi měla hrát ukrajinská hoboistka Alina Lamziuk, držitelka třetí ceny letošního finále dechových nástrojů. Bohužel, někdy si i hudební nástroj dokáže postavit hlavu a Alinin hoboj dnes vypověděl službu. Tak je nám to moc líto, ale její plánované vystoupení není možné do programu zařadit. Ale jelikož je Alina nedílnou součástí letošního koncertína, zprostředkuji alespoň její pocity a myšlenky. Alina říká, že pro ní přišel zlom po soutěžním finále během společných dnů na jihu Čech. Z finalistů se postupně stali přátelé a nejvíce jí v paměti zůstanou jejich společné cesty a všechna legrace, kterou při nich zažili. Kdyby měla z festivalu poslat domů jedinou fotografii, byli by na ní všichni společně. Protože koncertino pro ní nakonec není jen o soutěži a hudbě, ale hlavně o lidech a vzpomínkách, které spolu vytvořili. A jubilejnímu 60. ročníku by nejraději věnovala jedno veliké poděkování za to, že dokáže mladé hudebníky z různých zemí právě takhle krásně spojovat. Alině tedy děkujeme, přejeme, aby se její hoboj co nejdříve zase umoudřil, a tak vás poprosím o potlesk právě pro ní, pro Alinu Lamziuk. Další účinkující český trombonista Sebastian Krecan si z finále dechové kategorie odnesl čestné uznání prvního stupně. Velmi dobře si pamatuje okamžik, kdy napětí soutěže skončilo. Všichni finalisté stáli po svých výkonech na pódiu a čekali na výsledky. Když se pak sešli u společné večeře, soupeření podle něj definitivně zmizelo a začala vznikat parta. Na jihu Čech navíc Sebastian objevil i jeden nečekaný talent svého českého kolegy Vojtěcha, Vojtěchovu vášeň pro sbírání hub. O tom možná ještě uslyšíme. Po finále se mu hraje jinak. Strach a tlak na výsledek opadly. Sám říká, že teď nehraje kvůli bodům, ale především pro pocit a radost ze hry. Z letošního koncertína si tak odveze hlavně spoustu vzpomínek a společných zážitků. Sebastian Krecan zahraje za doprovodu Stanislava Galina koncertino pro trombon a orchestr, tedy v úpravě číslo 7 Larse Erika Larsona.

0: Tolik Sebastian Krecan za doprovodu Stanislava Galina a koncertino Larse Erika Larsona. Než představíme další, tentokrát finalistku, dokonce vítězku, pozvu k rozhlasovému mikrofonu dva české finalisty letošního koncertina Praha. A sice trumpetistu Vojtěcha Stejskala a violončelistu Tobiáše Balkovského. Vojto, Tobiáši, vítejte u rozhlasového mikrofonu. Je to asi nezvyklý pocit, přeci jenom ten váš obvyklý pocit je stát tu s nástrojem a ne téměř držet v rukou rozhlasový mikrofon. Kdybyste měli někomu, kdo právě teď přemýšlí, jestli se do koncertů na příští rok přihlásit, říct jediný důvod, proč do toho jít, tak jaký by ten důvod byl, Vojto?
1: Tak je to dobrá zkušenost.
0: Dobrá zkušenost, a co dodává Tobiáš?
2: Co bych tam ještě mohl dodat? Je to... Nevím, co dodat.
0: Je to prostě zkušenost. Je třeba být tady. Je třeba to zažít a prožít. Jako jste to tady zažívali a prožívali těch několik dní tady a samozřejmě ty měsíce té obrovské přípravy na tuto speciální mezinárodní rozhlasovou soutěž. A co pro vás osobně bylo na finálovém dni nejtěžší? Bylo to samotné vystoupení nebo to bylo takové to nekonečné, já bych řekla, čekání před ním, nebo možná pro někoho to mohlo být i čekání na výsledky, nevím. Vojto?
1: Čekání 7 hodin.
0: 7 hodin čekání, tak to je pro otrlé. To musí být pevné nervy, veď Vojto, co máš a co Tobiáš?
2: Pro mě to byly spíš to čekání na to výsledky. To bylo jako už fakt, potom se prodloužilo a bylo to už hodně nepříjemné.
0: Bylo to únavný, ale přeci jenom zrovna Tobiáš měl finále ve Dvořákově síni Pražského Rudolfína, takže být v tom nádherném, překrásném sále a čekat a vyslechnout si ten verdikt byl vlastně příjemnou záležitostí. Změnilo letošní koncertino něco v tom, kam byste se chtěli jako muzikanti dál posunout?
1: Přímě nevím, asi ne.
2: Asi spíše ne, ale dalo mi to hodně důvěry. A spíše ne.
0: To znamená, že nezměnilo, ale ta důvěra ve vás nakonec uzrála a posune vás určitě dál k dalším koncertům, dalším třeba mezinárodním soutěžím, tak my se budeme těšit a budeme bedlivě ty vaše cesty sledovat. Vojto, Tobiáši, děkuji, přeji, ať se vám daří a těším se, že se dneska večer potkáme, ale tentokrát už úplně jinak, ne u rozhlasového mikrofonu, ale hezky pěkně přijdete každý se svými hudebními nástroji. Vojtěch Stejskal a Tobiáš Balkovský. První část koncertu vítězů, první polovinu závěrečného koncertu Jihočeského festivalu Koncertino Praha uzavře vítězka letošního finále kategorie klávesových a strunných nástrojů japonská houslistka Lin Tokura. Pro Lin se ze soupeřů stala skutečná parta ve chvíli, kdy spolufinalisté začali trávit čas i mimo koncertní sály, bydlet v hotelu, povídat si a poznávat se bez soutěžního napětí. Právě tehdy podle ní zmizel přirozený odstup, který mezi nimi na začátku logicky byl. Jedním z nejsilnějších zážitků Jihočeského festivalu pro ní byla společná plavba lodí. Po nabitém programu chvíle, kdy mohli být všichni pohromadě, užívat si krajinu a jednoduše se bavit. A během společných dnů si všimla ještě něčeho, že se v žádné výsledkové listině nemůže objevit, jak pozorní k sobě někteří z finalistů dokážou být. Když někdo potřebuje pomoct, ostatní si toho všimnou, bez váhání přispěchají. Právě to Lin považuje za mimořádnou vlastnost této celé letošní party. Po finále si pak společné koncertování užívá jinak, bez soutěžního tlaku, je mezi nimi podle ní mnohem silnější pocit vzájemného propojení a mohou se soustředit jednoduše na radost ze společné hudby. Z koncertina se odveze nová přátelství, také inspiraci od muzikantů, které tu poznala, a také nezapomenutelnou zkušenost z vystoupení s orchestrem. A jubilejnímu ročníku přeje především to, aby ještě mnoho, mnoho dalších let dokázal mladé hudebníky právě takto spojovat. Teď už Carmen Fantazie, France Waxmana za doprovodu Stanislava Galina hraje Lintokura.

To byla vítězka letošního finále kategorie klávesových a strunných nástrojů japonská houslistka Lin Tokura. V doprovodu Stanislava Galina zahrála virtuózní Carmen Fantazii France Waxmana. Tím jsme uzavřeli první část závěrečného koncertu jihočeského festivalu Concertino Praga. Tady v rytířském sále Jindřichohradeckého zámku začne přestávka s posluchači Českého rozhlasu Vltava, ale zůstává. Během přestávky totiž k našemu rozhlasovému mikrofonu zavítá speciální host, producentka soutěže Concertino Praga Simona Hopfingerová. Jubilejní 60. ročník je dobrou příležitostí nejen k ohlédnutí, ale také k pohledu do zákulisí soutěže, k tomu, kam by se Concertino mohlo ubírat dál. Ale ještě předtím míříme do rozhlasového archivu a tak zdravím kolegy na Pražských Vinohradech a prosím o soutěžní snímek z Concertina Praga 2010. Tehdy získala pianistka Anastázia Varotnaja první cenu Heleny Karáskové, stala se absolutní vítězkou a obdržela také zvláštní cenu za nejlepší provedení povinné skladby. A právě její soutěžní nahrávku teď uslyšíme. Alexandr Nikolajevič Skryabin, etida pro klavír, dismol.

0: Dozněla etida pro klavír dismol Alexandra Nikolajeviče Skriabina, hrála ji Anastázia Vorotnaja. V rytířském sále na zámku v Jindřichově Hradci pokračuje přestávka. Zvukovou kulisu nám ale bude jednak tvořit ladění klavíru. Ovšem ladění klavíru, tedy klavír a jeho ladění, rozhodně teď nebudou tak úplně v hlavní roli. Moc mě těší, že pozvání k rozhlasovému mikrofonu, zároveň k rozhovoru přijala producentka soutěže Concertino Praga Simona Hopfingerová. Hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: Simono, sedíme spolu teď u stolu v rytířském sále Jindřichohradeckého zámku. Je to nádherné historické místo. A právě taková místa jsou už řadu let součástí jihočeského festivalu Concertino Praga. Co máš na těchto setkáních mladých hudebníků s historickými místy vlastně ráda?
1: No, mně se na tom nejvíc líbí ten kontrast, kdy vlastně do těch sálů přijíždějí mladí muzikanti a jsou v prostorech, které mají za sebou několik století historie. Mají svoji atmosféru, akustiku, svůj příběh. A myslím si, že i pro ty mladé umělce je to vlastně, že si nemusí ani pamatovat, co tam hráli, ale kde to bylo.
0: Letošní jihočeský festival Concertino Praga pomalu končí. Co si z něj odvážíš jako nejsilnější zážitek? Je něco, co tě letos, řekněme, opravdu překvapilo?
1: Mě vlastně fascinuje jedna věc a ta mě fascinuje každý rok, a to, jak se během toho těch pár dní, které spolu trávíme v jižních Čechách, proměňuje ta skupina. Jak se z finalistů, kteří na začátku stáli jako soupeři, stávají kamarádi, jak spolu tráví čas, jak se podporují, jak si chodí vzájemně na koncerty a jak vlastně, jaká vznikají přátelství. A letos mě překvapilo to, jak moc rychle se to stalo.
0: To ostatně i souvisí s odpověďmi, které dostáváme a které v podstatě tlumočím v průběhu celého koncertu vítězů. Festival samozřejmě není jen o tom, že laureáti přijedou, odehrají koncert, zase odjedou. To už jsme vlastně zmiňovali a tak trošku avizovali. Co všechno mladí hudebníci během letošního festivalu zažili? Měli jste možnost poznat je opět úplně jinak než z pódia, tak vlastně jak? Čím?
1: Je to tak, my se vždycky snažíme ještě vlastně ta přátelství a tu spolupráci podpořit, ale to se nám to povedlo, hlavně nám přálo počasí. Takže jsme ten náš jihočeský festival zahájili opékáním buřtů.
0: Hezky.
1: A moc mě překvapilo, jak si to užívali ty zahraniční účastníci, protože asi nikdy buřty neopékali. Dělali jsme pro ně hudební kvíz, tam se vždycky najde někdo, kdo má trošku větší zkušenosti. Děti hráli fotbal a vlastně úplně poprvé letos objevili šlapadla na Vajgaru, takže nám odjeli a zmizeli na hodinu a půl. A je to vlastně jako hezký, když vidíme, že vlastně to jsou úplně normální teenageři.
0: Tedy zábavu dopřál i zdejší slavný rybník Vajgar,
1: ano.
0: Zdejší kulisa, která tak hezky zapadla do toho celého programu. Letos se tu zase opět potkávají mladí lidé z různých zemí, různých hudebních škol, různých tradic. Co je na těchto setkáních podle tebe nejzajímavější? Co si mohou navzájem předat?
1: Tak tím, jak každý pochází z jiného prostředí, má jiného pedagoga, mají jiný způsob práce, jiný pohled na interpretaci, tak si myslím, že se vzájemně inspirují. Inspirují se repertoárem, přístupem ke skladbě, způsobem cvičení. Myslím si, že toho je mnoho.
0: Concertino se během festivalu dostává do různých měst a historických prostor. Je nějaké místo letošního ročníku, kde jsi říkala tady, tak tady to má opravdu jakousi zvláštní atmosféru?
1: Musím říct, že není, protože my se do těch míst vracíme pravidelně, takže ta místa dobře známe. Myslím si, že oproti třeba těm velkým sálům, jako je Rudolfínum nebo Obecní dům, Pražská konzervatoř, tak ty sály na jihočeském festivalu mají svoji komorní atmosféru a umělci mají blízký kontakt s publikem. Každý večer je vlastně úplně jako jiná nálada, tak tím je to vlastně výjimečný.
0: Říká producentka soutěže Concertino Praga Simona Hofingerová, host přestávky na stanici Český rozhlas Vltava. Jak podle tebe funguje setkání těchto mladých laureátů s jeho českým publikem? Je rozdíl mezi tím, když hrají v Praze, potom když přijedou koncertovat právě sem?
1: Já si myslím, že ten rozdíl je, protože v Praze je tam jistý tlak a napětí právě z té soutěže a tady už si myslím, že ten jejich výkon je takovej jakoby svobodnější a víc si to užijí.
0: Teď trochu jinak. Stalo se během letošního festivalu něco, co třeba nebylo v programu, ale právě na to budeš vzpomínat?
1: No, jistě by se očekávala nějaká jako zajímavá, veselá věc. Letos vlastně poprvé jsme řešili i nějaké problémy, čímž byl rozbitý hoboj, proto vlastně dneska nemohla hrát ukrajinská hobojistka Alina Lamziuk. A také jsme řešili nemoc, takže jsme dělali i několik změn v programu, ale jsem ráda, že jsme to zvládli a že vlastně posluchači to ani nepoznali.
0: Jihočeský festival má letos 58 let, stále ještě probíhá 58. ročník. Zatímco samotné Concertino Praga slaví úžasných jubilejních 60 let. Ty dvě historie jsou ale velmi těsně propojené. Jak vlastně tenhle vztah vznikl a proč se laureáti Concertina vydávali právě na koncertní cesty po jižních Čechách?
1: Tak jeho český festival vznikl z podnětu Viktora Kalabise a Zuzany Ružičkové, kteří stáli u zrodu k samotného Concertina. A vzhledem k tomu, že oni nebo Viktor Kalabis pocházel z Jindřichova Hradce, tak vlastně dostal nápad, že tou soutěží by to nemělo končit a měl by mladé muzikanty představit ještě někde jinde. Tím se teda nabízel jeho český kraj. A myslím si, že vlastně už tenkrát on věděl, že pro umělce je lepší nebo důležitější mít ještě nějaké další koncertní příležitosti, že to je cennější než vlastně samotné to ocenění.
0: No, to je velká pravda a to slýchám velmi často říkat z úst nejenom laureátů, ale třeba i porotců, že tato příležitost je skutečně na Concertinu jedinečná. Když jsme se dívali do statistik 60 ročníků, narazili jsme na spoustu zajímavých čísel. Přes 3000 přihlášených mladých muzikantů, stovky pianistů, houslistů nebo flétnistů a soutěžící z desítek zemí. Které číslo tebe osobně nejvíc překvapuje?
1: Tak mě nejvíc překvapuje to číslo těch zemí, protože to bylo 75 zemí, to mi přijde už pěkný kousek světa. A pak třeba i číslo 74 přihlášek v solové kategorii v roce 1989. Té jsme se mimochodem letos přiblížili, chyběla nám jenom jedna.
0: Hezky. Když se řekne Concertino Praga, nejsou to ale jenom čísla. Soutěží prošli lidé, kteří později udělali velkou mezinárodní kariéru. Třeba Izabele Faust, Zoltán Kočiš, Jana Brošková, Ivo Kahánek či Radek Baborák, ale samozřejmě vybírám namátkou, těch jmen je daleko, daleko víc. Když se podíváš na tento seznam zpětně, co je na něm pro tebe nejzajímavější?
1: No, já si myslím, že v době, kdy oni vyhráli, tak nikdo nevěděl, kam ta cesta jejich povede. A vlastně až po nějaké době se ukázalo, že budou mít velkou kariéru a myslím si, že stejný pohled je i na letošní laureáty. Třeba za 10 let se dostanou na světová pódia a ukáží, že Concertino Praga byla jenom začátek cesty.
0: Musíme je bedlivě sledovat a bude jistě pak zajímavé někdy návštěvou vyvolat jejich návrat a zase vidět ten posun v jejich interpretaci, který určitě bude značný. Pro mladého hudebníka je asi důležité nejen vyhrát, ale vůbec se do takové soutěže, já bych řekla, dostat, ale také najít odvahu přihlásit se, to není jen tak. Zároveň nahrát výkon pro rozhlas, potkat porotu, potkat další muzikanty. Co si podle tebe může takový člověk odnést, i když třeba nakonec vůbec nezíská prvenství?
1: Já si myslím, že to, že už jenom ta samotná příprava té nahrávky je cennou zkušeností, protože většinou soutěže probíhají na život, tak tohle je vlastně jedinečné. Můžou si odnést to, že se porovnávají s dalšími muzikanty. Pokud se dostanou do finále, tak pak je to práce s orchestrem. Jsou to kontakty, které získají nejenom se svými vrstevníky, ale třeba letos jsem si všimla, že už někteří agenti kontaktovali naše vítěze. Myslím si, že opravdu ten výsledek není až tak důležitý. Mnohem cennější je ta zkušenost.
0: Concertino vzniklo z iniciativy tehdejšího Československého rozhlasu a od začátku bylo založené na rozhlasových nahrávkách. To je vlastně docela unikátní. Porota v prvním kole neposuzuje mladého hudebníka osobně na pódiu, ale prostřednictvím nahrávky. Co podle tebe takové hodnocení přináší?
1: Tak v první řadě je to vlastně fakt, že rozhoduje samotná hudba. Porotci se soustředí na zvuk, na interpretaci, techniku a hudební myšlení.
0: Když bys srovnala Concertino Praga před 60 lety, tedy ne, že bys to měla zažít ty osobně samozřejmě, ale když bys to srovnala s tím, co bylo před 60 lety a co se o tom dá dočíst a zjistit a co je dnes, co samozřejmě hmatatelně ty moc dobře víš, co se podle tebe změnilo nejvíc a co naopak zůstává stejné.
1: Tak změnil se svět kolem nás. Díky propojení přes internet můžete být během sekundy v kontaktu s vrstevníky z celého světa. Cestování je jednodušší. Změnil se způsob, jaký soutěž prezentujeme a co zůstává stejné. Je to mladý člověk, který má obrovský talent, hodně pracuje, má ambice a lásku k hudbě.
0: Když teď posloucháme letošní finalisty a laureáty, je v nich už něco, co podle tebe ukazuje, kam se bude klasická hudba ubírat dál? Dá se to vůbec vystopovat?
1: To úplně nevím. Oni mají obrovskou technickou úroveň, ale u těch nejlepších nejeden o tu techniku, ale o vlastní osobnost a představu o hudbě. Je potřeba, aby byli připraveni hledat vlastní hlas a způsob, jak předávat hudbu publiku.
0: My už jsme mnohokrát zmiňovali, že je letos jubilejní 60. ročník. Ten 60. ročník my už v podstatě slavíme, ale narozeninové oslavy ještě budou pokračovat dál. My si je tak trošičku schováváme.
1: Je to tak.
0: Tak pojďme pozvat teď posluchače na koncert, který připadl na datum 18. října, který se uskuteční v Praze ve Dvořákově síni pražského Rudolfína. A já myslím, že bude opravdu velkou a také zároveň důstojnou oslavou 60 let Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga.
1: Tak na koncertě vystoupí pod taktovkou Roberta Kružíka Symfonický orchestr Českého rozhlasu a představí se tam několik laureátů soutěže. I z těch nejstarších bude to Dmitrij Sitkovecký, Václav Hudeček, potom Radek Baborák, z těch mladších, které třeba já jsem zažila v soutěži, to bude Daniel Matejča, Honza Čmejla a Filippo Lombardi.
0: A můžeme také zmínit, že orchestrem, který tyto solisty doprovodí, bude, já bych řekla snad i pochopitelně a tak nějak automaticky orchestr, který patří k té soutěži, rozhodně řekla bych skoro nejvíc, a je to Symfonický orchestr Českého rozhlasu, je to orchestr, který včera otevřel právě ve Dvořákově síni pražského Rudolfína svoji 100. sezónu a Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude hrát za doprovodu dirigenta Roberta Kružíka, takže to bude veliká událost a my jsme moc rádi, že u toho budeme moc být také živě a to právě díky živému přenosu na stanici Český rozhlas Vltava. 60 let, 60. narozeniny, Simono, co by si popřála koncertinu Praga k 60. narozeninám?
1: Tak já bych koncertinu přála, aby dokázalo objevovat mladé lidi a dát jim zkušenost, na kterou budou vzpomínat celý život, aby se nám hlásili skvělí muzikanti a vznikala další přátelství a aby ta soutěž nebyla jen o první, druhé a třetí ceně.
0: Říká host přestávky a já ještě jednou velmi děkuji, nejenom za to, že přišla k rozhlasovému mikrofonu, ale za to, že s nadšením, obrovskou péčí a laskavostí doprovází už mnoho let řadu mladých muzikantů k tomu, aby tak pomaličku dělali první krůčky a vyšli na tu uměleckou dráhu. Hostem přestávky byla producentka Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga Simona Hopfingerová. Děkujeme moc.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Vážení a milí, teď ještě návrat do rozhlasového archivu. Tentokrát zazní soutěžní nahrávka z roku 2001. Mendézův Čardáš hraje absolutní vítěz Giuliano Sommerhalder.

Poslouchali jsme další soutěžní snímek z historie Concertina Praga. Mendezův Čardáš zahrál Giuliano Sommerhalder, který v roce 2001 získal v trumpetové kategorii první cenu, stal se také absolutním vítězem tehdejšího ročníku. Touto hudební ukázkou jsme se vrátili zpátky do rytířského sálu Jindřichohradeckého zámku, kde pokračuje druhá část závěrečného koncertu jihočeského festivalu Concertino Praga. Vítám zpátky v sále vás, vážení a milí, a samozřejmě také všechny, co nás posloucháte v přímém přenosu na stanici Český rozhlas Vltava. Druhou polovinu večera otevírá česká klavíristka Valentína Ibriči, která si z finále kategorie klávesových a strunných nástrojů odnesla čestné uznání prvního stupně. Také pro ní se soutěžní atmosféra proměnila hned s příjezdem na jih Čech. Už první den prý přestali být finalisté soupeři a začali se vnímat především jako lidé, které spojuje láska k hudbě. Společné dny budou pro Valentínu jednou z nejsilnějších vzpomínek na letošní Concertino. Výlety, koncerty, zkoušky, krásná jihočeská města i lidé, které tu potkala. Došlo samozřejmě i na objevování talentů, které s hudbou nemají vůbec nic společného. Pro Valentínu se ale jedna věc s koncem soutěže vlastně nezměnila. Ať stojí na soutěžním pódiu nebo hraje koncert bez bodů a pořadí, chce podle svých slov pokaždé prostřednictvím hudby předat publiku to krásné, co v ní sama nachází. Z letošního Concertina si tak odváží nové přátelé, inspiraci, motivaci a spoustu společných zážitků. A jubilejnímu 60. ročníku by jako dárek věnovala to, co její nejbližší, svou interpretaci a příběhy, které ve skladbách nachází. A několik takových hudebních příběhů nám nabídne za okamžik. Nejprve zazní Nocturno Esdur číslo 2 Friderika Chopina, následovat bude jeho etida F-moll číslo 2, přezdívaná Včely, a nakonec La Campanella z cyklu velké paganiniovské etidy France Lista. Hraje Valentína Ibriči.

To byla La Campanella France Lista a přední etida a nocturno Frederika Chopina v podání české klavíristky Valentiny Ibrici. Dalšího z finalistů už jsme během večera krátce slyšeli mluvit u našeho mikrofonu. Teď ovšem dostane prostor především jeho violončelo. Tobiáš Balkovský získal ve finále třetí cenu. Podle něj se z finalistů stala parta ještě před finálovými večery, prý hned při první společné večeři. Poprvé se tehdy všichni potkali a velmi rychle zjistili, že jako mladí muzikanti řeší vlastně stejné věci. Nejsilnější zážitek z následujících dnů vybrat nedokáže. Říká, že by musel jmenovat všechny, protože právě lidé, se kterými festival prožil, pro něj byli tím nejdůležitějším. Pár překvapivých objevů ale přece jen udělal. Například zjistil, že pianista Alex Shuyaobai má energie na rozdávání, a to nejen u klavíru, ale údajně i při sportu. Po finále si pak koncertování užívá bez soutěžního stresu, výsledek už nikdo moc neřeší, zůstává hlavně radost ze společného hraní. A co si odveze domů? Kontakty, nové kamarády, podle svých slov, jedny z nejlepších soutěžních zážitků svého života a také hodně lázeňských oplatků. Koncertinu pak do dalších let přeje, aby zůstalo právě takové, jaké je, aby dál hledalo mladé talenty po celém světě a pomáhalo jim vyrůst ve výrazné hudební osobnosti. Nejprve zazní rondo G-moll Antonína Dvořáka a poté tanec skřítků Davida Popera. Za doprovodu Stanislava Galina hraje Tobiáš Balkovský.

0: Váš potlesk patřil dalšímu finalistovi, to byl tedy český violončelista Tobiáš Balkovský, na klavír doprovázel Stanislav Galin. Vážení a milí, než se dostaneme k dalšímu hudebnímu vystoupení, pozvu k rozhlasovému mikrofonu ještě dva domácí české finalisty letošního koncertína, a sice pianistku Valentínu Ibriči a trombonistu Sebastiana Krecana. Valentino, Sebastiane, když se vrátíte k samotnému finále, je něco, co jste díky němu zjistili sami o sobě, jako o muzikantech?
1: Že bych si měl asi víc vychutnat ten moment, když stojím na tom pódiu před tím plným sálem a nespěchat tolik třeba v uklánění a v různých takovýchhle momentech.
0: Tak na to máš ještě čas, to si můžeš vychutnávat ještě řadu let, ale je to moc hezká připomínka, co Valentína?
2: Tak já jsem zjistila, že čím je větší sál a čím je tam víc lidí, tak tím menší mám trému.
0: Hezky pěkně, říká Valentína tady za hezkého zvuku ladění piana, to spíš zprostředkováváme teď rozhlasovým posluchačům, aby věděli, co se bezprostředně děje v rytířském sále. Koncertino není jen jedno finálové vystoupení, to všichni dobře víme, je to možnost zahrát si s orchestrem, potom absolvovat společné koncerty na jihu Čech. Co z toho byste vyzdvihli, co byste doporučili někomu, kdo možná teď v tuto chvíli přemýšlí, jestli se do příštího ročníku má přihlásit?
1: Určitě bych vyzvedl skvělý kolektiv, co tady vlastně vznikl, a asi bych jim jenom doporučil, ať to jdou zkusit.
2: Bych jim také doporučil, ať to jdou zkusit, že je tady skvělá atmosféra a že se tady jakoby navazují i nový přátelství pak, že jakože z těch soupeřů se stávají pak přátelé, takže je to tady hezký.
0: Je to tady hezky, říká Valentína, to se tak hezky poslouchá mimochodem. A kdybyste mohli příštím finalistům dát před jejich finále jednu jedinou radu, tak jakou byste vybrali, jak by ta rada zněla? Protože je mi jasné, že těch rad jste dostali od mnohých spousty. Tak co pro vás byla ta nejdůležitější rada?
1: Užijte si to.
2: Ať si to užijou a nekoukají na výsledek.
0: Moc hezká rada. Valentino, Sebastiane, děkuju, ať se vám oběma daří, a to nejenom teď v tomto okamžiku, ale samozřejmě celou vaší uměleckou cestu po koncertínu. Valentína Ibriči a Sebastián Krecan. A teď už se naše pozornost pomaličku bude soustředit na dalšího českého finalistu, trumpetistu Vojtěcha Stejskala, který získal ve finále dechových nástrojů druhou cenu. Stal se tak vlastně nejúspěšnějším Čechem. S některými finalisty se znal už před soutěží, ale říká, že s celou skupinou se skutečně zblížil až během druhého dne jeho českého turné. A právě tady také zjistil, že vedle trubky ho docela baví kulečník. Ještě výraznější stopu, ale v jeho vzpomínkách zanechali, dámy a pánové, je to tady houby. V Bechyni se vydal houbařit, a kdyby měl z festivalu poslat jedinou pohlednici, byla by na ní prý fotografie Sebastiana Krecana s houbou. Vojta si odsud podle svých slov odváží neuvěřitelných 50 hřibů. Bohužel také nemoc, která ho během festivalu potkala. Po finále má pocit, že může hrát volněji, i když svou přípravu a zaběhnutou rutinu nijak nemění. Soutěžní soustředění tedy zůstává, jen tlak na výsledek už zmizel. Tak si snad užije a my spolu s ním kapris Ežena Boci, tak už jenom dodám, že na klavír hraje Daniel Wiesner a na trubku Vojtěch Stejskal.

V rytířském sále dohrál nejúspěšnější český finalista, trumpetista Vojtěch Stejskal, a to za doprovodu Daniela Wiesnera. Zbývá představit poslední interpretku večera, arménskou flétnistku Ellen Virabian, která se stala vítězkou letošního finále Koncertina Praga v kategorii dechových nástrojů. Ellen říká, že letošní finalisty vlastně nikdy příliš nevnímala jako soupeře. Od začátku mezi nimi podle ní panovala zdravá rivalita a právě díky ní dokázali být zároveň jedním týmem. Společné dny na jihu Čech pak přinesly možnost poznat se mnohem lépe i mimo koncertní pódia. Na svých kolezích oceňuje, že nejsou jen skvělými muzikanty. Obdivuje jejich cílevědomost a pracovitost, ale stejně důležitý je pro ně jejich smysl pro humor a to, jak dobře jim spolu bylo i ve chvílích, kdy se zrovna nemluvilo o hudbě. Po finále s Ellen opadl veškerý soutěžní stres, zůstala radost z hraní a možnost užít si koncerty bez přemýšlení o bodech a výsledcích. A z Koncertina si odváží především vzpomínku na lidi, které tu poznala, i na atmosféru celé soutěže. Organizaci i společné dny si pochvaluje natolik, že by si prý nejradši odvezla kousek celého Koncertina sebou. Jenže ten by se jí do zavazadla nevešel. Sonatinu pro flétnu a klavír Henriho Dittieze za doprovodu Daniela Wiesnera hraje Ellen Virabian.

Slyšeli jsme Ellen Virabian, vítězku letošního koncertina Praha v kategorii dechových nástrojů. Vážení a milí, je tu závěr dnešního večera a zároveň i letošní společné cesty finalistů 60. ročníku koncertina Praha. Během několika posledních dnů jsme je poznali jako skvělé mladé muzikanty, ale také jako partu, která spolu cestovala, objevovala jižní Čechy, koncertovala, smála se a jak jsme dnes slyšeli, stihla také houpařit, hrát kulečník, jezdit na loďce a mnohé další aktivity. Za chvíli se každý vydá svou cestou. Zůstanou ceny, koncertní zkušenosti, také vzpomínky, ale snad především přátelství, která by bez koncertina nevznikla. Poděkování patří všem letošním finalistům, také jejich pedagogům a rodinám, organizátorům koncertina Praha i jeho českého festivalu, všem, kteří se na letošním jubilejním ročníku podíleli a samozřejmě také vám, kteří jste byli dnes večer s námi tady v rytířském sále Jindřichohradeckého zámku. Děkujeme také vám, posluchačům stanice Český rozhlas Vltava, že jste koncert vítězů, závěrečný koncert jihočeského festivalu Koncertino Praha prožili spolu s námi. Loučíme se z Jindřichova Hradce a na úplný závěr ještě jednou patří pódium všem letošním finalistům. Stejně jako jsme dnešní večer začali, také ho uzavřeme znělkou Koncertino Praha, skladbou Andělské přátelství od Adama Michny z Otradovic. Krásný večer a naslyšenou.

Znělka Concertina Praga a následný potlesk uzavřeli přímý přenos koncertu vítězů mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. V rytířském sále zámku v Jindřichově Hradci večer moderovala Jana Trojanová. Dále spolupracovali redaktor Vojtěch Babka, hudební režisér Petr Strejc, zvukový mistři Adam Koval, Albert Pospíšil a produkční Iva Štanglová. Letošními vítězkami se staly arménská flétnistka Ellen Virabian v dechové kategorii a japonská houslistka Lin Kotura, Tokura v kategorii strunných a klávesových nástrojů. Absolutní vítězkou Concertina Praga v roce 2011 se stala rakouská flétnistka Veronika Blachuta, která nám za půl hodiny zahraje na Vltavě fantazii na téma z Weberovy opery Čarostřelec. Předtím je tu ale ještě Antonín Dvořák, jeho Dumky E-moll zahraje Bohemia Trio.

Dumky, Émol, Antonína Dvořáka, jsme na stanici Vltava slyšeli v podání Bohemia Tria. Teď je tu rakouská solistka Veronika Blachuta, nositelka titulu Absolutní vítěz Concertina Praga za rok 2011. Získala také první cenu Heleny Karáskové za nejlepší provedení povinné skladby a námi uváděná nahrávka je jejím soutěžním snímkem.

0: Flétnistka Veronika Blachuta a klavíristka Emma Schaffer přednesli na Vltavě fantazii pro flétnu a klavír na téma z Weberovy opery Čarostřelec z pera Paula Tafanela. Je krátce po 10. v 10:30 uslyšíme hudbu Jaroslava Ješka, filmovou ze snímků Pudr a benzín či Hej Rup a také scénickou třeba k inscenaci Rup a Líc. Teď je tu ale ještě prozaický příběh Viktora Dyka Smutná láska.
1: Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.

Pamatujete si, řekl na první větu Nilse Lina. Byla to tehdy prosincová noc, zlý vichr a daleko široko byli jsme sami. Ulice byla klikatá a úzká a nebylo už žádných osvětlených oken. Na to se pamatuju. Zdálo se, že je poněkud méně klidným než jindy. Jindy býval velmi klidný a zamlklý, až příliš zamlklý. Důvod, který mne vyhnal z domova, byl, že jsem té doby špatně spal. Proč vyšel on, nemohu ovšem říci. Pamatujete se, řekl tedy, na první větu Nilse Lina. Měla veliké zářící oči bliderů. Řekl jsem, udiven touto otázkou. Ano, odpověděl. Měla veliké zářící oči. Šli jsme chvíli mlčky vedle sebe. Je tomu dávno, pokračoval. Představte si něco hodně vzdáleného. První dny světa nebo z mrtvých vstání. Tehdy.

Nevím už, jaké byly všechny příčiny tehdejší mé nervózy. Lékař mi to všechno vysvětloval velmi důkladně, ale zapomněl jsem vzájemnou souvislost. Hlavní věcí bylo, že mi doporučoval změnu pobytu, klid, rozptýlení mysli a mnohé podobné věci. Nemělo to všechno mnoho výsledků, ale to sem nepatří. Odejel jsem tedy. Nazdař Bůh. Nemiloval jsem známá místa plná návštěvníků a miniatury města hlavního. Chtěl jsem něco hodně zapadlého a pustého. Zvolil jsem si město s lhostejným jménem. Bylo zcela podobné mnohým jiným, jakoby stranou světa, v tiché zátoce, kde se odpočívá po bouři. Bylo tehdy pěkné, teplé, jasné jaro. A to vše vzalo počátek na výletě. Znáte ty výlety a tehdy se mi zdálo, že patří to k mé idyle, zúčastnit se toho všeho. Jenom trochu mlčenlivým jsem byl. To ale nevadilo dobrému humoru ostatních. Tak jsem kdysi uzřel Beatu. Byla mi nápadná na první pohled. Asi 18letá byla, nevím určitě. S tímto mládím kontrastovalo celé její chování. Byla chladná a vážná jako socha. Ale její chlad byl takový, pod nímž je bouře. Byla chladná a mlčenlivá, jen její oči měly výmluvný žár. Ale bylo možno říci, že i ten byl chladný. Musím vám říci, že trpím zálibou pro některá slova, pro některé věty, které jiným nepovídají ničeho, ale do nichž já vkládám, je to tak, hlubokou krásu, tklivou jakousi hudbu, a kterými se opíjím po dlouhá léta. Měla veliké zářící oči bliderů. Nějaký čas neměl jsem příležitost je vidět, až kdysi na výletě nahoru. Cesta jde lesem a společnost se rozptýlila po lesních stezkách na všechny strany. Bylo ujednáno, že nahoře se sejdeme. To je totiž malý vrch, zrovna u lesa. Všichni odešli a byl jsem pojednou s Beatou sám. A tu následovalo něco podivného. Nebylo mi naprosto možno mluvit. Byl to prostě dojem jejího mlčení. Ale zdálo se mi hloupým něco říci. Nedíval jsem se na ni. Připadalo mi vábivějším tušit ji po své straně, když narazila na malý stromek v cestě, a oddat se snění o vzdálené kráse zde v hlubokém lese. Opodál všeho, co mne kdy tak poutalo. Nebylo nic erotického v kouzlu, kterým na mne Beata působila. Byl to dojem čistě estetický. Tak jsme šli. Chvíle mi bylo slyšet hlasy společníků, blížící se a vzdalující. Jinak byl to jen onen slavný a pravidelný rytmus písně lesa, který budí tak sladký stav duševní ospalosti. Stojí myšlenky a city. Nic se vnitru nehýbe. Šli jsme rychle. Nahoru jsme přišli první. Byl odtud hezký pohled do kraje. Nížina, veliká nížina, strakatina polí, vsí a luk, až daleko hory. Z té strany, kde jsme právě šli, byl sráz velmi příkrý. Lámal se tu prý kdysi kámen, až se kopec skoro podkopal. Bylo tu nebezpečno chodit zcela po kraji. Malé smeknutí, malá závrať a dole zela hloubka. Proto bylo u cesty zábradlí. Trpíte závratí? Ptala se mne Beata. Ne, řekl jsem. Nemyslíte, že je pěkné jít nad propastí? Pokrčil jsem rameny. Možná. Mně se tu líbí. A rychle obešla zábradlí. Za zábradlím byl úzký pruh, který mohl se sesout velmi snadno. Ale Beata byla klidná a její chladný výraz se nezměnil. Ustaňte přece,
Zvolal jsem na ní. Lehký ironický úsměv mihl se její tváří. Bojíte se? Nevěděl jsem, co říci. Jít za ní znamenalo zvětšovat nebezpečenství. Nezbylo, než zůstat. Šla asi 20 kroků po okraji, pak se vrátila. Proč jste to dělala? Ptal jsem se jí. Nic jiného mne nenapadlo. Je mým zvykem chodit tam, opakovala. Mezitím scházela se ostatní společnost. Pak jsme již spolu nešli. Nehodilo se to nějak.

Věcta zdála se mi pozérstvím a trochu nebezpečnou romantikou. Nicméně myslel jsem odtud na Beátu velmi často. Asi týden potom zabloudil jsem v smutný kraj. Na širé rovině pastviny a chudá pole. Všechno zakrslé, byly tu písky. Několik chatrčí, zbědovaných a nuzných, které se zdály sesouvat do tohoto písku. Nebe šednulo pod těmito dojmy. Bylo pod mrakem a každou chvíli mohl přijít liják. Ni žádný lidský hlas, ni žádný lidský smích. Bylo tu věčné ticho. Jen na pastvinách, kterými jsem kráčel, byl život. Několik krav se tam páslo. I ty mě připadaly melancholickými. Opravdu, byla to velmi smutná krajina. Tam jsem potkal Beátu. Stála na polní cestě a dívala se na šedavé nebe. Více než kdy jindy byla bledá. Nyní teprve bylo nápadným, že jest vlastně brunetou. Měla bohatý černý vlas. Ale takové přece nejsou brunety, napadlo mne. Nepřekvapovalo mne nikterak, že ji spatřuju. Ani Beáta nejevila žádné pohnutí, když mne uviděla. Pamatujete se dosud na mne, slečno? Usmála se. Mám dost dobrou paměť. Mluvili jsme spolu ovšem pouze několik slov. Toho není třeba, opakovala s úsměvem. Není přece třeba mluvit, abyste někoho znal. Zamlčel jsem se. Zde je neveselo, řekl jsem po chvíli. Chodím zde ráda pro ten dojem. Jiným to připadá vulgární. Krajina, kde není ani skal, ani lesů, nic divokého a nic velikého. Nad plání zvedl se prudký vítr, jaký bývá někdy před deštěm. Teprve nyní vzpomněl jsem si, že na blízku není úkryt před hrozícím liákem. Kam chcete se schovat? Nikam. To je ovšem nejjednodušší. Dívala se na mne, ale nebyl jsem si jist, zdali se nedívá někam za mne, pozorujíc něco vzdáleného. Nachladíte se? Možná. Je vám to tak lhostejno? Ne. Byla bych ráda. Bylo něco smutného a bolestného v těchto slovech, což mne smiřovalo se zdánlivým patosem. Začaly padat velké, těžké kapky. A ona opakovala, byla bych ráda. Liják, které nebylo vidět na 20 kroků, se spustil. Setmělo se. Promokal jsem zvolna. A náhle měl jsem zcela podivný dojem. Potopa světa. Ano, všechno bude zaplaveno a zničeno. A nebude Noémovy archy. A nebude holubice. Svět zahyne. Určitě přijde konec. To káže šedé, nemilosrdné nebe. Neříkal jsem nic, jen teplou radost zkázy jsem cítil. Jen teplou, prudkou radost. Litoval Hospodin, že učinil člověka na zemi a lítost měl v srdci svém. Ale země byla porušena před Bohem a naplněna byla země nepravostí. Já pak a je já uvedu potopu světa na zemi, aby zkaženo bylo všeliké tělo, v němž jest duch života pod nebem. Cožkoliv bude na zemi, umře. Mluvila velmi měkce tato slova a její oči ztratily svůj chlad. A slova Bible, přísná a zlá, měla v jejich ústech jakousi sladkost, dráždivý půvab velikého konce. Napadla mne slova tamnějšího doktora, starého, žoviálního pána. Nevím jak, zmínil se o ní. Nevydrží dlouho, věřte mi. Má srdeční vadu
a každý prudší afekt může ji zničit. Řekl jsem, abych vůbec něco řekl, jste pesimistkou. Nikoliv, řekla chladně. Je vám nápadné mé chování, že ano, odpusťte. Hleděla mi posud do očí. Mýlila jsem se tedy. Mlčeli jsme nyní oba. Já překvapen tímto obratem, ona patrně rozmrzelá. Poté řekla starým svým hlasem, z něhož rozčilení zmizelo úplně. Přestává pršet. Mohli bychom jít. Cožkoliv bude na zemi, umře. Pocítil jste někdy jistě zvláštní kouzlo smrti. Uprostřed nevyhnutelných vulgarit života, jeho malicherných zápletek a jeho malicherného hluku přepadá mohutnou silou. Je to ostatně jediné, co máme. Náš život není vlastně náš. Naše duše není naše. Vlečeme sebou bolesti minulých věků a minulých lidí. Máme vždycky tolik programů a tolik příčin zapomínat na sebe. Jenom smrt je naše. V ní intenzivně se probudí celé naše já, zapomínané a přehlížené jindy. Tehdy mi zněla slova Beatina jako hlahol vzdálených zvonů, které vábí k sobě nejistého chodce v soumraku. A podlehl jsem na chvíli hypnóze smrti bolestné a sladké. Ale podivno, tato horečka smrti přecházela zvolna v pocit touhy po Beátě. Stala se nezbytnou součástkou mého života. Něčím hluboce zakořeněným a nutným, něčím, co jsem musil milovat. Ano, to bylo to slovo. Moje touha nabyla rázu erotického. V osobě Beáty stělesnilo se divnou shodou okolností všechno žádoucí a láskyhodné. Všechno, co mohlo roznítit mé apatické srdce. Beáta stávala se smyšlenkou tím více, čím prudčeji vzrůstal můj žár. Ztrácela určitou svou podobu, čím více jsem o ní snil. Stávala se legendou, zázrakem, kterému nutno pouze se poklonit. Moje představy se mátly, myšlenky mé byly nejasné. Jediné, co zdálo se mi jasným, bylo, že Beátu miluju. Jsou to nebezpečné hloubky, říkal jsem si, ale nemohl jsem jinak. Stal jsem se neklidným a nachladil jsem se patrně. Měl jsem několik dní horečku a nevycházel ven. Byl jsem netrpělivý, marně mne doktor napomínal a varoval. Měl jsem stále intenzivnější touhu vidět Beátu. A přitom naplňovala mě zlá předtucha něčeho hrozícího. Míjeli dni. Po 14 dnech jsem se procházel městem. Bylo slunečno a mdlo a já měl příjemný, sladký, smyslný dojem rekonvalescenta. Na náměstí jsem ji potkal. Byla ve společnosti, které jsem se nemohl, i kdybych chtěl, vyhnout. Byl jsem zasypán interpelacemi stran své choroby. Odpovídal jsem bezvýznamně, upíraje zrak na její tvář. Po celou tu dobu toužil jsem po ní. Po celou tu dobu ji má fantazie kreslila v nejrůznějších podobách. Po celý ten čas jsem ji miloval. A nyní byl můj dojem podivuhodně chladný a cizí. Necítil jsem ani trochu lásky. Byl jsem zcela lhostejný. Beáta mého snění a mé lásky to nebyla tato. A tato odlišnost mne znepokojovala. Tato Beáta, tato chladná a zamlklá, zavřená do svých meditací, kontrastovala úplně s obrazem, který se během těchto 14 dnů ustálil v mých horečkách. Vše vášnivé, prudké, strhující, scházelo. Mluvil jsem chvíli, nevím co.
Musela se zračit moje nevole. Beáta dívala se na mne spytavým, trochu smutným pohledem. Zdá se, že vám není dosud zcela dobře. Docela dobře, odpověděl jsem. Svíralo mi to hrdlo. Nemohl jsem říct více. Usmívala se. Tím lépe.

To bylo podivné. Ale co byla příčina mého ochladnutí, skoro až odporu, kterým na mne působila přítomná? Nějaká jiná Beáta, kterou jsem si stvořil, stála v cestě té skutečné. A mezi oběma jsem se potácel já, přitahován a odpuzován. V touze vidět ji, dostihnout společnost, hledat ji po celém městě, tropit výstřední kousky a pak uleknout se smutného a ironického výrazu bytosti zcela intelektuální, kterou se mi jevila. Bytosti, které se spíše bojíme, než abychom ji milovali. Bylo mi třeba někoho milovat, ano. Tak jsem si říkal, tento někdo je lhostejný. Konečně je mnoho žen po okolí. Zapudit tento fantastický obraz skutečností, to bude nejlepší lék. Zaměstnat svoje smysly, zaměstnat svou vášeň jinde. Nechtít nemožné, spokojit se s existujícím. Ano, to jsem si říkal, ale nebylo možná. Každá vulgarita, každá všednost, vše, co uráželo mou duši, jevila se mi nyní mnohonásobně zvětšenou a intenzivněji bolela. Měl jsem z toho až fyzickou bolest. Nemohl jsem se stýkat s tím kruhem, který dotud byl mi úplně snesitelným. Nebyl horší než jindy, ale já byl podrážděn. Kterákoliv žena vyvolávala pouze onu palčivou touhu po vzdálené chiméře. Po obraze, po tom, co jsem vkládal do slova Beáta. Ona pak stávala se mlčenlivější a chladnější. Stýkali jsme se spolu odměřeně. Zklamal jsem ji, věděl jsem to. Nemohl jsem za to. Vždy se to opakovalo stejně. Touha po vzdálené, chlad při přítomné, podráždění budoucností, neukojení přítomností. Miluju abstrakci, říkal jsem si, kdykoliv se mi uzřel. To je bytost, která nemá s Beátou nic společného mimo jméno. To není už ona. A jsem vzdálen od Beáty tím více si říkám, že ji miluju. A přece jsem zase byl ochoten přiznat skutečnost Beátě svých snů, pokud nenerušila Beátina přítomnost. Celé to bylo nezdravé a rozrušující. Trpěl jsem tím mnoho. A koncem svého pobytu byl jsem víc chorým než zpočátku. Odešel jsem naposled po dlouhém váhání, unavený ustavičnými krizemi a vysílen marnou touhou. Byl, pamatuju se, chladný, jasný podzimní den. Odjížděl jsem časně z rána. Na perónu nebyl nikdo. Byla to málo frekventovaná stanice. Chodil jsem netrpělivě sem a tam. Přišel jsem příliš brzo. Vlak nejel. Opřel jsem se o zeď, poslouchaje cinkání zvonků. Na nebi neslo se hejno vran. Hejno teskně krákorajících vran. Sledoval jsem je apaticky, jak mizeli do dálky. Jakoby umřela má bytost. Nic není ve mně jen zrak a zřím jen ty černé skvrny v dálce. A řekl jsem pojednou polohlasně, jakoby mi někdo sugeroval ta slova, miloval. A koho vlastně? Zvonilo se. Vlak přijížděl na stanici. Stál jsem dosud zadumán a duchem vzdálen a opakoval, miloval. A koho vlastně?

To bylo zcela dobré dotud. Ale od té doby propadl jsem přízraku své minulosti. Bloudil se zákeřnicky do mé duše a ovládal ji. Zatlačoval vše ostatní mocí své sugestce. Mocí fikce vzdálené a nemožné krásy. Krásy absolutní, která mne odvracovala od relativního, které je přece jediné živoucí. Tomu absolutnu jsem propadl. Vkládalo do mé duše sny jiného života a jiné smrti. Sny nekonečné, nehmotné lásky a nekonečné, nehmotné krásy. Bylo to ono, co je věčného v našem životě. Byla to smrt. Absolutně jsem propadl. Upadl jsem do letargie. Úplná ochablost. Dní jdou a mizejí. Nehýbu se, nerostu. Neměním se, hypnotizován něčím zcela nereálním. Hypnotizován legendou ženského jména. Dní jdou a mizejí. Nerostu. A necítím žádné vzbouření. Nikoliv. Polosladká lahoda. Polobolestná mdloba je to. Tak musí zahynout ten, kdo usnul v závějích. Nuže, a to je podivné, připisuju všechno tomu citátu z Nilse Lina. Humoristické do jisté míry, že ano. Beata měla velké zářící oči mého snu. Ano. A já ho vyvrcholil. Můj sen je nade mnou ponurý, ostražitý, vševědoucí přízrak. Já vegetuju nehybný, nečinný. Musilo to být. A Beata? To je právě to, odpověděl. Nežije. Zemřela. Musela umřít. Jenom mrtvé můžeme věčně milovat.

0: Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Petr Kubes četl v režii Lukáše Kopeckého v premiéře na stanici Vltava povídku Viktora Dyka Smutná láska. Spisovatel Eduard Bass dobře znal prostředí obchodu, než se stal kabaretiérem, novinářem a spisovatelem, vyučil se v podniku svého otce. A ve své povídce Import Johnny ze sbírky Případ čísla 128 a jiné historky autor s humorem rozehrává střet poklidného evropského obchodního světa zdravými americkými obchodními metodami. Na Vltavě tento příběh uslyšíte za týden v řadě povídky klasiků v pátek 2. října ve 22 hodin. Dnes je 25. září, přesně před 120 lety se narodila jedna z ikon československé avantgardní hudby Jaroslav Ježek. Dvorní skladatel a dirigent Osvobozeného divadla zanechal nesmazatelnou stopu i v našem filmu a právě té se věnuje následující půl hodina na Vltavě. Připravili a uvádí Tomáš Pilát.
2: Klapka. Příjemný poslech od vltavského mikrofonu přeje Tomáš Pilát. Tentokrát vás v pořadu Klapka vezmeme do éry, kdy se v československých kinech už napevno zabydloval zvuk. A s ním přišel fenomén, který propojil avantgardu, jazz a masovou kulturu. Jaroslav Ježek. Génius s oslabeným zrakem a sluchem a s nemocnými ledvinami, který však viděl, slyšel a cítil filmovou modernu lépe než kdokoliv jiný. Jako dvorní skladatel Osvobozeného divadla přinesl na stříbrné plátno rytmus, swing a synkopu, ale taky vtip a noblesu, které dodnes nezestárly. Zaměříme se na filmovou éru Voskovce a Wericha a krátce i na stopu, kterou Ježek zanechal v moderní kinematografii dlouho po své předčasné smrti v newyorském exilu roku 1942. Začínáme tam, kde to všechno začalo.

je. Kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní. Ne, nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se, třeba že se to a to stane tak a tak. Ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li, dnes život je pes. Co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Nevíte, stali se.

Prvním celovečerním zvukovým filmem trojice Voskovec-Werich-Ježek byl film Pudr a benzín z roku 1931 v režii Jindřicha Honsla. Zněla to i krásná, vtipná a přitom moudrá píseň Nikdy nic nikdo nemá. Ježek při práci musel vyřešit technický oříšek tehdejšího rodícího se československého zvukového filmu, totiž co nejpřesnější synchronizaci orchestru s obrazem. Hned následující rok, 1932, přinesl komedii Peníze nebo život, kterou režíroval opět Honzl. V ní zazněla i píseň, která se stala hymnou jedné generace a dodnes patří k nejhranějším českým melodiím vůbec. Život je jen náhoda. Ve snímku ji zpívají tehdy začínající herečky Ljuba Hermanová a Hana Vítová, na nahrávce pak Anita Schlesingerová a Jožka Srbová. Ježek tu dokázal geniálně spojit melancholii s jazzovým frázováním. Film sice v kinech narazil u konzervativní kritiky kvůli své avantgardní roztříštěnosti, ale Ježkova hudba ho podržela a drží dodnes.

0: Život je jen náhoda. Píseň s hudbou Jaroslava Ježka, která v popularitě dosáhla hvězdných výšin. Mimochodem, k filmu Peníze nebo život se zachoval úžasný plakát od architekta Osvobozeného divadla Františka Zelenky. V roce 1934 přišla krize a s ní i asi nejfilmovější dílo Voskovce a Wericha v režii Martina Friče Hej Rup. Příběh o nezaměstnaných, kteří vezmou osud do vlastních rukou a založí prosperující družstvo. Ježek pro tento film složil hudbu, která tepe optimismem a kolektivní energií. Ústřední píseň Hej Rup, chceme žít, musel Ježek napsat tak, aby byla snadno zapamatovatelná, ale zároveň kompozičně vynalézavá. Natáčení pak provázely technické inovace. Ježkův orchestr hrál občas přímo na place, aby herci chytili správný rytmus chůze a gegů. Výsledkem je jedna z nejlepších sociálních komedií 30. let v Evropě. Myslím, že například takový Ken Loach měl odkud brát inspiraci.
1: Hej, rup, hej, rup!

0: Nemít chleba, nemít práci, živořit jak darebáci, to přec nikam nevede.
1: Sám si nikdo neví rady, dejme hlavy dohromady, snad se nám to povede.
0: Dvě holí ruce nám krize výjdou zaváže,
1: ale 20 000 rukou hravě dokáže,
0: že když nás krize vypekla, že si pomůžeme z pekla,
1: každý jak to dokáže.
2: Hej, rup!
1: Peklo nebude, ráj se vrací,
2: hej, rup!
0: S námi kdo bude

Hotovo. Posledním společným filmem čtveřice Ježek, Frič, Voskovec a Werich před fašistickou okupací a emigrací byl snímek Svět patří nám z roku 1937. Atmosféra v Evropě houstla a film byl přímým varováním před nacistickým nebezpečím a domácí pátou kolonou. Ježek pro film vytvořil monumentální, burcující a zároveň neobyčejně lyrickou hudební složku. Píseň Svět patří nám reflektovala bohužel nenaplněnou mírovou naději protagonistů osvobozeného divadla a tehdejší československé společnosti. Cenzura film bedlivě sledovala a některé scény musely být přestříhány. Ježkova hudba však cenzurovat nešla. Její antifašistický podtext byl zašifrován v odhodlaném swingu a odvaze, se kterou se tehdejší orchestr pustil do nahrávání. O necelé dva roky později museli všichni tři autoři prchnout za oceán.

Tak schválně, komu patří svět? Jaroslav Ježek zemřel na nový rok 1942. Jeho filmový život však neskončil. Po druhé světové válce a v podstatě až do současnosti filmaři neustále sahají po jeho odkazu. Jeho melodie evokují nostalgii, humor, ale i vzdor. Vzpomeňme na kultovní komedii Jana Hřebejka Pelíšky z roku 1999, kde Ježkova hudba, byť je starší, dotváří atmosféru 60. let minulého století. Další hořkou komedii Vážení přátelé, ano, z roku 1989, nebo novější půvabný snímek Piano na křižovatce, označovaný jeho tvůrci za němý hudební film. Ježkovy písně se objevují v televizních seriálech, v dokumentech a v mnoha jiných audiovizuálních formátech. Moderní režiséři přitom nepoužívají jen původní nahrávky. Ježkovy skladby pro film jsou tak nadčasové, že je současní nejen jazzoví hudebníci neustále aranžují do nových, moderních kabátů, které na plátně fungují i v 21. století. Ježek zkrátka zůstává moderním autorem. Snímek Pelíšky, Nebe na zemi a Bolek polívka.

Jaroslav Ježek dokázal během pouhé dekády vtisknout českému filmu pečeť světovosti. Jeho jazzové synkopy, smysl pro humor a schopnost napsat hit, který si zpívá intelektuál i dělník u pásu, s něj dělají jednoho z nejvýznamnějších průkopníků naší filmové hudby. Důležitá u Ježkovy hudby je provázanost filmu s divadlem. Některé kompozice zazněly poprvé na Prknech, která znamenají svět, a následně je trojice Ježek, Werich a Voskovec využila ve filmu. U některých byl postup přesně opačný. Zacitujme teď z bakalářské práce Jiřího Chvojky z Masarykovy univerzity v Brně, nazvané Hudba Jaroslava Ježka ve filmech Jiřího Voskovce a Jana Wericha, ve které autor zmiňuje i Ježkovu práci pro snímky autorů stojících mimo osvobozené divadlo. Uveďme například americkou Paramount Parade z roku 1930, která propagovala společnost Paramount a zvukový film. Pro československého diváka se film promítal pod názvem Paramount Revue a dvojice Voskovec a Werich touto filmovou koláží provázela a zaspívala několik skladeb. Třeba Tři strážníky, což tak byla první autorská píseň osvobozeného divadla, kterou trio Jiří Voskovec, Jan Werich a Jaroslav Ježek použilo ve filmu. Následujícího roku 1931 dochází ke spolupráci komponisty Jaroslava Ježka, Vítězslava Nezvala jako scénáristy a Gustava Machatého coby režiséra na filmu Ze soboty na neděli. Svého času velmi populární snímek má mnoho podobností s filmy Jiřího Voskovce a Jana Wericha, respektive s filmy osvobozeného divadla, například co se týče hereckého obsazení. Ovšem nejenom dramaticky účinná hudba ve filmu Ze soboty na neděli byla úspěšná, dočteme se v práci Jiřího Chvojky. Ježek znovu dokázal, že mu nedělá potíže napsat úspěšný šlágr. Tento talent uplatnil v ústřední melodii Teď ještě ne, až za chvilku.

muž si myslí, na co čekám, slib je přece slib. Pojďme, slečno, ještě někam, čím dřív, tím líp. Teď ještě ne, až za chvilku, až zhasnou světla v baru. Teď ještě ne, až za chvilku, se ztratí pár po páru. Teď ještě ne, až za chvilku, až budeme spolu sami. Něco ti slíbím, pak tě políbím, ale teď ne.

Tak tedy až za chvilku. Zpíval Jaroslav Gratvol, autorem textu písně je Vítězslav Nezval. Z dalších snímků s hudbou Jaroslava Ješka jmenujeme třeba U nás v Kocourkově z roku 1934 režiséra Miroslava Cikána, či animované, přesněji řečeno filmově kombinované Všudy bylo o dobrodružství, což je půvabný film Českého rozhlasu z roku 1936, který ukazuje, jakými cestami a přes jaké signály se od zdroje do a z rozhlasových přijímačů dostává hudba či mluvené slovo. Krásný instruktážní snímek s Hurvínkem v hlavní roli. A hudbou Jaroslava Ješka z tohoto uchvatného filmu se pro dnešek loučíme. Nerušené šíření a poslech především vltavských vln a hodně hudby Jaroslava Ješka vám všem přeje autor dnešní ješkovsko-filmové klapky Tomáš Pilát.

0: Nahrávka hudby k filmu Manželů Dodalových z roku 1936 Všudy bylovo dobrodružství uzavřela na Vltavě klapku, kterou Tomáš Pilát věnoval košaté práci skladatele Jaroslava Ješka pro film. Od jeho narození právě dnes, 25. září, uplynulo 120 let.
1: Radioservis představuje knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
2: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
3: Četba s hvězdičkou.
0: Čtyřem konkrétním lidem věnoval tulák Jack Black svou knihu nazvanou Nemáte šanci. Významnému sanfranciskému novináři a editorovi, který sehrál důležitou roli v Blackově životě po odchodu z kriminálního prostředí, Fremontu Olderovi, také soudci Frankovi H. Dunnovi, dále nejmenovanému příteli, který autorovi pomohl dostat se ze sanfranciského vězení tím, že přeřezal mříže, a Styxovi Sullivanovi, handicapovanému tulákovi a žebrákovi, který Blackovi vytahoval broky ze zad pod mostem, když byl postřelen.

Mých prvních pár měsíců v okresní věznici bylo pořádně tvrdých. Jediné, na co jsem se soustředil, byla nenávist vůči Irish Annie a plánování způsobů, jak bych se jí pomstil. Pořád jsem jí pečlivě sledoval prostřednictvím přátel a dozvěděl se, že si svůj trest začala vybírat v den, kdy se vrátila do Kanady. Když holky z jejího podniku viděly, že se z ní stal práskač, odešly od ní. Její přátelé ve vykřičené čtvrti se jí vyhýbali, jako by měla lepru. Když zjistila, že jí zavrhli sami tito zavrženci, sebrala, co se dalo, a vydala se na Aljašku, která byla ve znamení Zlaté horečky. Pak, právě když se mé finance rozplynuly pod tíhou vysokých honorářů mých dvou advokátů, mi přišla řada záhadných peněžních poukázek. Několik set dolarů. Žádný dopis ani vysvětlení jsem nedostal a byl jsem zmatený. Nakonec mým dohadům učinil přítrž vězeň, který do vězení přišel z Aljašky. Irish Annie byla po smrti. Můj informátor byl velmi diskrétní a neuváděl žádná jména. Jistí lidé, pravil, a byli to správní lidé, zjistili, že je v balíku. Zašli do jejího privátu, svázali ji a peníze jí vzali. Když vyšli ven, jeden z nich řekl ostatním. Black je zavřený v okresním vězení v San Francisku. Měl by z těchto peněz taky dostat podíl. Tahle ženská ho tam dostala. Nevěděli, že tě práskla, a měli námitky proti tomu, že by se s tebou měli o peníze dělit. Ten první chlapík, tvůj přítel, šel zpátky za ní do privátu a odkrágloval ji. Když vyšel ven, řekl, udělal jsem to kvůli Blackovi. Takže teď dostane svůj díl? Dostal jsi ty prachy, ne? Potvrdil jsem, že jsem peníze dostal a na nic se už neptal. Můj advokát se to později dozvěděl a řekl mi, že když ji našli mrtvou a identifikovali její tělo, začala po mně policie pátrat a jediná věc, která mě zachránila, bylo moje alibi, že jsem ve vězení. Jediné alibi, které kdy někoho přesvědčilo.

Můj 8letý trest byl ve Folsomu považován za krátký. Bylo tam se mnou 900 vězňů, jejichž tresty trvaly v průměru 12 let. Všichni byli zoufalí. Zákon o podmíněném propuštění byl mrtvou literou. Nefungoval. Pouze o Vánocích nebo 4. července byl sem tam někdo podmíněně propuštěn. Věznice byla sopkou, v níž to bublalo nenávistí a podezřívavostí. V té době byl kapitánem Richard Murphy, mukli zvaný Skurvidik. Vypracoval se z bachaře díky své prohnanosti a brutalitě. Skurvidik za těch 20 let, co tam působil, vyvinul dokonalý donašečský systém. Správce jiné věznice, který přijel do vězení na inspekci, byl překvapen, neboť Folsom nebyl obehnán žádnou zdí a tázal se Murphyho, jak se mu daří tam trestance udržet. To je jednoduché, odvětil. Jedna půlka mi dohlíží na tu druhou půlku. V důsledku jeho systému došlo k mnoha vraždám a napadením a nakonec vše vyvrcholilo nejkrvavějším útěkem z vězení v historii Kalifornie.

Když jsem se dostal do Folsomu, koketoval jsem trochu s myšlenkou skoncovat s opiem, sekat dobrotu a pokusit se zkrátit si trest tím, že bych šel z vězení na podmínku. Ale rychle jsem pochopil, že toho nejsem schopen a že budu rád, když se mi podaří získat dny, které se odečítají z trestu za dobré chování. Připojil jsem se ke kšeftařům a brzy měl svůj díl opia, což znamenalo moc a vliv. Prodávali jsme opium těm, kdo na ně měli, a za získané peníze jsme nakupovali další. Také jsme bachařům platili za to, že k nám pašovali cukr, máslo a jiné potraviny. Brutální a nelidská forma mučení svěrací kazajkou, která byla v anglických věznicích zavržena již léta předtím, co by životu nebezpečná, byla v Kalifornii znovu zavedena. A kapitán Murphy uvítal jako něco mnohem lepšího než cokoliv, co měl ve Folsomu v oblasti trestání k dispozici. Do té doby byli vězni napravováni dlouhými pobyty v žalářích o chlebu a vodě, tím, že přišli o dny, které se odečítají z trestu za dobré chování, nebo vytahováním za zápěstí, dokud nestáli na špičkách. Když Skurvidek viděl, co se dá s kazajkou všechno provádět, přišel do lomu a vyjádřil se naprosto jasně. Mám něco novýho, co vás vy ptáčci přinutí na sebe všechno vycvrlikat. Ve Folsomu jsem viděl, jak kazajka dělá z trestanců zvířata a z jejich dozorců bestie. Viděl jsem, jak se J.K. Oppenheimer změnil z vězně s dobrými úmysly ve vraždícího šílence, kterého bezohledné zabíjení a napadání spoluvězňů nakonec přivedli na šibenici. Toto týrání spolu s brutálním mučením svěrací kazajkou pro sebe menší přestupek vystupňovalo ve věznici veškerou nenávist, zoufalství a beznaděj. Jediné, co trestancům scházelo, byl organizátor, vůdce. Ten se objevil v osobě Dicka Gordona. S trestem v délce 45 let a s předchozí vězeňskou zkušeností neviděl Gordon žádnou šanci, že by se z vězení dostal legální cestou a začal plánovat útěk. Byl mladý, asi 23-letý, skromný, laskavý a inteligentní. Do Folsomu ho předcházela dobrá pověst kvůli věcem, které dělal na svobodě, a vědělo se, že je to férový chlap. S velkou péčí a diplomací si vybral tucet mužů a vymyslel plán útěku. Jednoduchý a přímočarý.

Každé pondělí ráno bylo v kanceláři vězení přinejmenším tucet dozorců a bachařů. Byl tam vždy správce věznice, který dohlížel na to, aby vše probíhalo jak má. Kapitán, aby rozdal tresty vězňům za přestupky spáchané od soboty večer do pondělí ráno. Dílovedoucí, aby naplánoval týdenní práci, provianťák, aby rozdal oblečení a klíčník, aby si vyslechl žádosti o výměnu cel. To znamenalo, že v kanceláři bylo vždy nějakých 30-40 vězňů. Plán byl ten, že se Gordon a jeho muži vmísí mezi ostatní před kapitánovou kanceláří. Na domluvené znamení měli zaútočit na dozorce, kteří nebyli ozbrojeni, položit jim každému nůž na krk a odpochodovat s nimi se všemi ven přes vnější hranici vězení, přičemž by je používali jako živé štíty proti palbě z gatlingových kulometů ze strážních věží, které vězení obklopovali. Pro jednou kapitánu Murphymu jeho pečlivě vybudovaný systém špehování selhal, zřítil se na něj, rozdrtil ho a způsobil, že byl propuštěn. Jeho špehové, když se zrovna nic zvláštního nedělo, si často vymýšleli fiktivní spiknutí a různé historky, aby si svou práci udrželi. V neděli před útěkem hlásili Murphymu, že se ve vězení k něčemu schyluje. Nařídil prohledat 50 podezřelých, ale nic se nenašlo. Nože, které se Gordon a jeho muži chystali použít, měl u sebe neškodný trestanec odsouzený ke krátkému trestu. Byl spíše samotářský a nikdo ho nepodezříval. Když Murphy záležitost prozkoumal a nic podezřelého nezjistil, přičetl zprávy přílišné horlivosti svých práskačů a pustil je z hlavy. Druhý den ráno byly rozdány nože a těch tucet mužů vystoupilo z fronty před kapitánovou kanceláří, zatímco ostatní šli do práce. Byli zajeti všichni dozorci ve věznici s výjimkou lékaře. Jediný bachař, který se bránil, byl na místě zabit a rozsekán na kusy. Jediný dozorce, který se zmohl na odpor, byl Cochrane, klíčník, člověk, který osobně sešněrovával oběti mučené svěrací kazajkou. Byl strašně nenáviděn a každý muž, který se k němu dostal na dosah, do něj bodnul. S tuctem bodných ran ho nechali ležet v domnění, že je mrtvý. Uzdravil se ale a později si vyléval zášť na vězních, kteří mu nikdy nic neudělali, a brutálně je týral. Gordon a jeho muži odvedli své zajatce do vězeňské zbrojnice. Pod hrozbou smrti nařídil správce strážnému, který měl zbrojnici na starosti, aby ji otevřel. Pobrali zbraně a střelivo, co jen unesli, zbytek zničili a dozorce stále ještě plnící roli štítů odvedli z areálu vězení do lesů. Zde někteří z uprchlých vězňů žádali život Skurvidika za to, co jim prováděl, ale Gordon to chtěl jinak. Žádné vraždění, to bylo jeho heslo a vynutil si, aby je ostatní respektovali. Při západu slunce byli zajatci propuštěni. Uprchlí trestanci se rozptýlili na všechny strany. Gordon šel svou cestou sám a ačkoliv po něm léta pátrali, nikdy ho nedopadli. 5 dalších z těch 12 je dosud na svobodě. Zbylých 6 postupně pochytali. 3 z nich oběsili a zbývající 3 odsoudili na doživotí, po mnoha letech je podmínečně propustili a žijí v souladu se zákonem. Když se vše uklidnilo, lidé z Kalifornie chtěli vědět, jak to, že muži mohli být dohnáni k takovému zoufalství, že zajali a podřízli dozorce a bachaře, vzali útokem věž s gatlingovým kulometem a přitom v rukou neměli nic než primitivní nože vyrobené ve vězeňské kovárně. Tato krvavá událost obrátila pozornost k hrozným podmínkám, které ve věznici panovaly a, jak se ukázalo, byla začátkem konce vězeňských ukrutností v Kalifornii.

Po útěku nastalo ve Folsomu peklo. Správce a kapitán Murphy se začali mstít přátelům těch, kdo uprchli. Předvedli nás do kanceláře a vyslýchali nás. Odpovídal jsem na všechny otázky úctivě. Popřel jsem, že bych o útěku cokoliv věděl a trestu jsem se pro tentokrát vyhnul. Správce věznice byl odvolán a na jeho místo nastoupil nový. Neměl žádné zkušenosti a byl nucen pomalu se rozkoukávat a tápat. Musel spoléhat na Murphyho. Ten tím dostal trestance prakticky pod svou kontrolu a jeho touze po pomstě nestálo nic v cestě. Měl mě na svém seznamu a brzy si mě podal. Chyběly mi dokonce trestu jen 3 měsíce, když pro mě naplánoval svěrací kazajku. Věděl jsem, že kapitán mi chce uzmout dobu, o níž byl můj trest za dobré chování zkrácen a která představovala 2 roky a 8 měsíců. Murphy si mě dal přivést do kanceláře, kde na mě vyrukoval s tím, že dle jeho informací přechovávám opium. Kdybych to přiznal, mohli mi sebrat celé zkrácení trestu, které jsem si dobrým chováním vysloužil. Popřel jsem to. Vezměte ho k doktorovi, nařídil kapitán. To znamenalo, že mělo dojít k přezkoumání mého fyzického stavu předtím, než mi nasadí kazajku. To mi dělalo starosti. Nebyl jsem si jistý, jestli to na sebe neprozradím a opia se nevzdám. V kazajce vynikli i někteří tvrdí muži. Říkal jsem si, že bych to mohl vydržet a rozhodl se, že se nedám. Zažil jsem bičování, hladovění a výslechy s mučením ještě předtím, než jsem přišel do Folsomu a všechno jsem to přestál s úšklepkem na líci. Ale v případě kazajky jsem si sám sebou jistý nebyl. Mnoho vězňů tvrdilo, že na sebe i přátelé něco prozradili, když byli v delíriu nebo napůl v bezvědomí v kazajce. A to mě právě děsilo. Raději bych zemřel, než abych přišel o zkrácení trestu.

Zatímco jsem čekal na lékaře, poslal jsem vzkaz svému kamarádovi, který u sebe měl mé opium, aby ho okamžitě hodil do kanálu. Soudil jsem, že takto uhájím zkrácení trestu i před sebou samým. Lékař prohlásil, že jsem v pořádku, a já byl odveden do žaláře, kde čekal s kazajkou Cochrane, jehož hrozné rány se už zahojily. Sehrací kazajka byla kus bytelného plátna, asi 4 stopy dlouhého a dostatečně širokého, aby obemklo tělo dospělého muže. Zevnitř do ní byly všity dlouhé vaky, do kterých mi strčily paže. Pak mě hodili na podlahu tváří dolů a kazajku vzadu sešněrovali. Okraje kazajky byly vybaveny očky a celá ta věc se utáhla měkkým a silným provazem stejným způsobem, jako se šněruje dámský střevíc. Je možné ji dostatečně pevně utáhnout, aby se tím zastavil krevní oběh nebo dech. Cochrane, zatímco mi utahoval kazajku, pravil: vy chlapi jste se mě pokusili zabít, teď je řada na mě. Když mě měl dost pevně utaženého, otočil mě na záda a vykročil ke dveřím cely. Až budeš připraven na sebe něco prásknout, Blackie, tak zavolej, řekl a zamkl za sebou.

Nebudu čtenáře drásat popisem tohoto mučení. Ta zajka se už nepoužívá a neposloužilo by ničemu znovu prožívat ty 3 dny strávené v pytli. Cochran přicházel co hodinu a ptal se, jestli jsem připraven prozradit, kde mám opium. Když jsem popíral, že je mám, trochu víc mě utáhl a šel pryč. Muka začala být nesnesitelná. Někdy v průběhu 2. dne jsem se dokutálel ke zdi a tloukl do ní čelem ve snaze přivést sám sebe do bezvědomí. Přišel Cochran, viděl, co dělám, a odvlekl mě zpátky do prostřed cely. Neměl jsem už dost síly odkutálet se znovu ke zdi, a tak jsem tam zůstal a trpěl. Bachař nahlédl dovnitř a v jeho hlase bylo slyšet opravdový soucit. Řekl, proč nekřičíš a neděláš trochu rámus? Třeba tě pustí, už nikoho dalšího zabít nechtějí. Nechtěl jsem, aby mě moji přátelé slyšeli křičet. Zůstal jsem sticha. Stejně by to k ničemu nebylo. Večer 2. dne přišel lékař a změřil mi na spánku tep. Pak nařídil, aby mě na noc z kazajky vyndali. Sundali to ze mě a já se zhroutil v jednom rohu. Na podlaze cely byla dřevěná miska s vodou a já vypil jen docela malý doušek, protože by mi jinak v kazajce bylo mnohem hůř, až by mi ji znovu nasadili. Můj strach z toho, že něco povím, byl ten tam. Samotná ukrutnost tohoto trestu ze mě udělala divoké zvíře. Plazil jsem se po celé a hledal něco, čím bych si mohl podřezat žílu nebo tepnu. Chtěl jsem umřít. Jediné, co jsem našel, byly moje boty. Snažil jsem se dostat z jednoho podpatku hřebík, ale jen jsem si polámal nehty. Nakonec jsem uvolnil jedno z malých kovových oček, kterými se provléká tkanička, a podpatkem boty jsem je na betonové podlaze rozklepal, až bylo úplně ploché. Poté, co jsem hodinu otíral kov o podlahu, jsem docílil toho, že hrana byla dost ostrá, aby se s ní prořízla kůže, ale na proříznutí žíly to nestačilo. Pokaždé, když jsem se očkem žíly dotkl, uskočila mi spod mé primitivní čepele. Byl to trochu pocit, jako když se dotknete elektrického drátu, jako elektrický šok. Nakonec jsem to vzdal, lehl si a čekal na ráno. Měl jsem návyk na opium, ale trpěl jsem kvůli kazajce tolik, že jsem na opium úplně zapomněl. Pro mě to je další důkaz toho, že návyk je z valné části záležitost psychiky. Cochran se dostavil 2. den ráno v 8 hodin. Popřel jsem, že bych měl opium, a tak vytáhl kazajku. Celý ten den jsem byl napůl v bezvědomí, jako bych byl omámený. Nemyslím si, že bych trpěl stejně jako předchozí den. Někdy v noci mě z kazajky pustili a já ležel strnulý na podlaze. Jak dlouho to bylo, nevím. K ránu se mi v mysli rozjasnilo a já cítil, že další den by mě vyřídil. Rozhodl jsem se poslat pro kapitána Murphyho, až mě dají zpátky do kazajky, a požádat ho, aby mě vzal na břeh kanálu, kde jsem pracoval, abych mohl vykopat opium ze své skrýše a dát mu je. Byl jsem u Muklu oblíben a věděl jsem, že se mnou půjde osobně, aby moji přátelé viděli, jak nade mnou triumfuje. U kanálu, místo abych mu dal opium, jsem měl v úmyslu vrhnout se na něj, sevřít ho v obětí a stáhnout ke dnu, kde bychom oba přestali bouřit, jak praví Bible.

čtvrtý den ráno Cochran řekl. Jsi zatracený blázen. Radši se svýho opia vzdej. Tenhle den nemůžeš přežít. Čekal jsem na něj, až mě dá do kazajky. Zvedl pytel přede mě. Já seděl na podlaze. Vstáň, řekl. Nevstal jsem, nešlo to, byl jsem příliš slabý. Se znechuceným gestem vyhodil kazajku dveřmi do chodby. Pokynul pár spolehlivým vězňům a řekl: odveďte ho pryč. Pomohli mi dojít do mé cely a vyškrábat se na pryčnu. Ležel jsem tam napůl mrtvý, ale vítězný. V poledne přišel můj spoluvězeň a vsunul mi do dlaně dávku opia. Vzal jsem si ji a cítil se hned lépe. Nevyhodil ji, když jsem ho o to žádal. Věděl jsem, že nic neřekneš, pravil. Tak jsem si to nechal.

Zbývající 3 měsíce mi uplynuly dostatečně rychle a já byl propuštěn, ale stále ještě jsem pociťoval důsledky kazajky. Když jsem se dostal ven, zvedl jsem ruku a přísahal, že už nikdy se s nikým nespřátelím ani neudělám nic morálního. Půjčil jsem si zbraň a sehnal peníze. Vrátil jsem se potajmu do Folsomu a zaplavil to místo opiem. Chodil jsem několik měsíců po venkově s jedinou věcí v hlavě, jistým druhem zavilé nenávisti vůči všem a všemu. Jak jen to bylo možné, vyhýbal jsem se i lidem své vlastní kategorie, zlodějům. Pak jsem se vrátil zase do San Francisca, kde jsem padl do práskačské léčky. Kapitán Steve Banner, detektiv v civilu, proháněl zloděje a lupiče. Zatkl mě. Říká, že jsem se ho pokusil zastřelit, ale že vůči mně nechová žádnou zášť. Já říkám, že na mě ušel trest v trvání 25 let a nechovám vůči němu také žádnou zášť. A dnes, přestože nejsme zrovna důvěrní přátelé, určitě nejsme nepřáteli. Neměl jsem peníze, abych se proti tomuto přísnému trestu odvolal, ale přišel nějaký advokát a dobrovolně mi nabídl své služby. Pracoval jsem v úřadu státního zástupce, když vás poslali do Folsomu a vím, že na vás ušili boudu. Vezmu vaši kauzu zadarmo, řekl. Během čekání na výrok odvolacího soudu došlo k velikému zemětřesení a požáru. Všechny záznamy v mé kauze byly zničeny. Nemohl jsem být poslán do vězení a advokát mě nemohl dostat ven, takže jsem se stal stálým vybavením okresního vězení v Ingleside. Byl jsem tam přes 6 let a nakonec komise velké poroty, která přijela na inspekci, doporučila, aby se s tím něco udělalo.

Tajemstvím zůstává skutečné jméno Jacka Blacka, autora knihy Nemáte šanci. Její autobiografický příběh posloucháme na Vltavě v podání Tomáše Drápely a v režii Jakuba Doubravy. Připravila v roce 2022 Petra Hinčíková z překladu Tomáše Míky. Závěrečnou 10. část naladíte na Vltavě zase zítra ve 23 hodin jako četbu s hvězdičkou.

osudy. V loni 28. října jí prezident Petr Pavel udělil medaili za zásluhy prvního stupně v oblasti vědy a zdravotnictví. Je spoluzakladatelkou klinické imunologie v České republice, zabývá se poruchami imunity, autoimunitními nemocemi a imunologií nádorových onemocnění. Profesorka Jiřina Bartůňková 30 let vedla Ústav imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole. A toto je pátá, už závěrečná část jejich rozhlasových vzpomínek.

Když jsem nastupovala v roce 1995 do Motola jako přednostka ústavu imunologie, nastupovala jsem tam s myšlenkou, že uvedu v život projekt nádorových vakcín na bázi buněk, kterým říkáme dendritické. A postupně jsme se dostali až do stádia, kdy jsme měli všechny náležitosti k tomu, aby se ten projekt realizoval ve smyslu podání pacientům. Trochu ten výzkum urychlil i fakt, že jeden kolega právě z kolegia děkana, kde jsem byla proděkankou, onemocněl karcinomem prostaty a říkala jsem si, když už to máme téměř na spadnutí, tak by bylo dobré mu to dát, protože si myslíme, že to bude nějak účinné. Takže jsme zrychlili všechny ty přípravné práce a mimo jiné v rámci PR Motola o nás vyšel článek a dostalo se to nějakým způsobem do monitoringu tisku investiční společnosti PPF, která v té době hledala nějaké české projekty, které by podpořila. To bylo v roce 2008. A tento článek v tisku pak vedl k tomu, že jsem se sešla s majitelem Petrem Kellnerem, nastínila se mu ten náš projekt, že se právě snažíme ho uvést už do klinické praxe, mimo jiné právě kvůli tomu našemu kolegovi. A bylo to v kavárně. Já jsem mu na ubrousek namalovala princip té imunoterapie a mu se to zalíbilo, a protože byl muž činu, tak říkala, kolik na to potřebujete peněz. A my jsme to měli už tenkrát spočítané, protože jsme podávali zrovna grant, tak jsem řekla 10 milionů. A opravdu druhý den mi volali z Motola, že máme na darovém kontě 10 milionů na dokončení tohohle projektu. Takže odbočím zpátky k tomu našemu kolegovi, kterému tenkrát dávali urologové 2-3 měsíce na přežití s tím jeho rozsáhlým karcinomem prostaty. My jsme mu tu vakcínu dali a kolega učil ještě další 2 roky. Myslím si, že to nějaký efekt mělo. Ale protože ten vývoj léku má svoje pravidla, tak se musí postupovat podle tady těch pravidel. Takže jsme zahájili tu studii v Motole jako fázi 1 klinické studie. Ale pana Kellnera to zaujalo natolik, že asi po roce povídání se mnou a s Radkem Špíškem, který byl takovým tahounem v tomhletom projektu, tak se rozhodl, že založí firmu biotechnologickou, které jsme dali název Sotio, to nic neznamená, to bylo vygenerované jenom náhodným generátorem jmen, aby to nic neznamenalo, aby to nebylo v nějakém jazyce třeba něco sprostého a podobně. A tak v roce 2010 vzniklo Sotio, které je českou biotechnologickou firmou, která se zabývá vývojem léků proti rakovině. Už od začátku jsme říkali investorovi, a on si to samozřejmě byl také vědom, že nemá cenu sázet jenom na jeden produkt, což byl tedy ten náš, ale že musíme mít v tom portfoliu nějaké diverzifikované produkty, takže pak jsme nakoupili nebo licencovali nebo investovali do nějakých jiných firem, takže v současné době má 5 produktů, které jsou v různé fázi vývoje těch léků. To jednání bylo s Petrem Kellnerem velmi věcné, on dokázal naslouchat, on byl spíš introvert, takže toho moc nenamluvil, ale bylo vidět, jak vždycky přemýšlí a i v pozdější době, když jsme se poznali trošičku víc, bylo vidět, že myslí o mnoho kroků dopředu. Byl to vizionář, dokázal naslouchat právě nejrůznějším podnětům, dokázal si je přetvořit do různých projektů a, jak říkám, viděl vždycky za roh, kam ostatní třeba neviděli. Bylo to opravdu velmi podnětné období, myslím si, že i pro něj, i pro nás asi víc, jsme se naučili trošku myslet i biznisově v tom medicínském slova smyslu, ale právě, že zvlášť u těch léků je důležité, aby ten lék byl nejenom účinný, ale aby i vydělával, protože jinak si místo na tom trhu nenajde. Naučili jsme se v rámci vývoje léků nejen investovat do nových nadějných projektů, ale také ve správný čas ukončit vývoj u těch neperspektivních. A možná to trošku přiblížím, jak takový vývoj léku probíhá. Uvedu příklad. Tak máte nějakou látku, která vám ve zkumavce vychází velmi zajímavě, má výborné protinádorové vlastnosti,
pak to zkusíte dát experimentálním zvířatům a zase výborné výsledky, není to toxické, vykazuje to účinnost. No a pak po mnoha administrativních úkonech, které trvají měsíce, skoro někdy i roky, přejdete k aplikaci lidem, pacientům. Na začátku s nějakou malinkou dávkou, od které nečekáte žádný účinek, ale sledujete toxicitu a zase všechno vychází dobře. No a pak se dostanete na dávku, která by měla být už účinná a ještě není jedovatá. Dáte to mnoha pacientům a pak vyhodnotíte efekt, srovnáte s běžnou léčbou, no a třeba zjistíte, že to není o nic lepší než dosud schválená terapie. No a potom teda nastává to bolestné rozhodnutí vývoj takového léku ukončit. No a nebo naopak, když budete mít štěstí a všechny fáze toho vývoje dopadnou dobře, máte šanci uvést na trh lék, který nakonec může pomoci velkému počtu pacientů po celém světě. No a celý ten proces trvá v průměru nějakých 10-15 let a stojí to obrovské peníze. Takový je prostě standardní život těch biotechnologických firm. Petra Kellnera začala bavit ta biologie a s Radkem Špiškem a se dalšími kolegy jsme strávili spoustu času právě přemýšlením o tom, kterým směrem se vydat a jak tu firmu nějakým způsobem vést.

ten vývoj léku je opravdu velmi, velmi finančně náročný a ta návratnost je v nedohlednu. Takže těch 10 milionů, které nám tehdy Petr Kellner věnoval do Motola, tak to byla jenom kapička z toho, co potom stálo. Na druhou stranu bych uvedla jeden příklad takového biznisového úspěchu, protože jsme investovali, nakoupili podíl v jedné švýcarské firmě, kterou potom koupil velký farmaceutický gigant a na této transakci se vydělalo spousta peněz. Ale byl to finanční úspěch, ale ne medicínský, protože ten produkt, který ta velká farmaceutická firma koupila, tak potom ten jeho vývoj byl zastaven z různých důvodů, takže se nikdy nedostal na trh. A druhý příklad takového zase úspěchu medicínského, ale nikoli finančního, je investice do anglické firmy, která vyrábí buňky, které se používají k léčbě leukémie. A ty to dotáhli až k tomu, že se ten přípravek dostal na trh, podává se pacientům nejméně 1/3 až 1/2 jinak nevyléčitelných pacientů, to výrazně pomůže, ale prozatím to není finančně návratné. Tak to jsou ty příklady, kdy na jednu stranu máte medicínský úspěch, ale ne biznisový a naopak. Sotio nedávno oslavilo 15 let své existence. Máme pobočku ve Švýcarsku, v Americe, která se zabývá vývojem originálních léků na rakovinu. Ráda bych zmínila přínos pro českou vědu. To umožnilo spoustě vědeckých pracovníků najít zajímavou práci, kde se nemuseli starat o granty, kde byli placení jakoby zaměstnanci. Celé to výzkumné oddělení vlastně zaplnili naši postgraduální studenti z Motola, kteří byli zaměstnáni na grantech, na výzkumných záměrech ministerstva školství a zrovna ve chvíli, kdy Sotio vznikalo, tak končil ten velký výzkumný záměr ministerstva školství a pro tyhle ty nadějné vědecké pracovníky nebyla další šance, abychom je v Motole udrželi. Takže přišli a na nejrůznějších pozicích už nejenom třeba jako vědečtí pracovníci, ale jako manažeři, vedoucí pracovníci měli možnost načichnout do provozu biotechnologické firmy, což by se jim nikdy v tom akademickém prostředí nepodařilo a umožnila jim dosáhnout kvalit srovnatelných a konkurenceschopnosti srovnatelnou se zahraničními pracovišti. Kdybych hodnotila ta

tím tak jakoby trošku otrávila, když to tak řeknu, jak to je všechno složité, drahé a podobně. A to mě vedlo ještě k tomu, že jsem jako takovou odbočku po pár letech se začala zabývat přírodní medicínou. A konkrétně jsem si říkala, i to vyšlo tak trošku z mé praxe, že se mě kolikrát pacienti ptají, jestli mají jíst echináceu nebo žraločí chrupavky nebo třezalku a podobně. Tak jsem chtěla mít nějaký potravinový doplněk, za který bych se mohla zaručit, že obsahuje to, co má a že má potenciál nějak fungovat. Protože řada těch potravinových doplňků, které jsou na trhu, má málo těch účinných látek nebo ani nevíme pomalu, co tam je. A tak, takže ta kvalita je různá. Obrátila jsem se na známého, s kterým jsem se znala z nějakých jiných projektů, na inženýra Vokurku, který má firmu na výrobu sirupů. A řekla jsem mu o mém nápadu, že bych potřebovala mít nějaký potravinový doplněk, který budu s dobrým svědomím nabízet pacientům. A protože jsem víceméně od malinka se zabývala botanikou a znala jsem léčivé rostliny i latinskými názvy a podobně, tak jsem nakonec vymyslela, že by to mohl být zázvor. Zázvor jednak z toho hlediska, že je prověřený 2000 lety používání ve východní medicíně a jednak i ekonomicky to dává smysl, protože kilo zázvoru není zas tak drahé, jako když byste třeba celé léto sbírala květy hluchavky a na konci budete mít 2 gramy. Takže jsme dospěli k tomu zázvoru a ve spolupráci s Výzkumným ústavem potravinářským jsme otestovali několik druhů zázvorů na účinné látky, kterými jsou 6-shoga a gingerol, takže jsme tam stanovili tyto látky a zjistili jsme, že jsou velikánské rozdíly mezi tím, jestli koupíte zázvor někde v obchodě, nebo jestli jsme ho dovezli z Peru, nebo z Bolívie, nebo z Indonésie. No a vyšel nám úplně nejlíp jeden druh zázvoru indonéský, takže jsme se tam dokonce vypravili na výlet a domluvili jsme se s takovým malým biologickým zemědělstvím, tudíž tam nejsou žádná hnojiva a toxické látky, že nám bude dodávat sušený zázvor jako zdroj té léčivé látky, kterou pak tady v Čechách dáme do kapslí a uděláme z toho ten potravinový doplněk. I tak to trvalo asi 2 roky, než jsme to uvedli na trh, protože sice to nejsou tak složitá pravidla jako u vývoje léků, ale přece jenom to musí mít nějaké regulatorní požadavky přes ministerstvo zemědělství a podobně. Ale nicméně během 2 let jsme uvedli na trh přípravek, který v sobě obsahuje právě ten sušený zázvor z toho biologického zemědělství z Indonésie. A sama ho užívám od té doby každý den 1 až 2 tobolky a od té doby nechytám rýmy a kašle od svých vnoučat.

Do Indonésie jsme se vypravili v roce 2019 na jaře a pojeli jsme to jako víceméně takový rodinný výlet, takže jsem tam byla s manželem a Honza Vokurka s manželkou a on se tedy staral o tu biznisovou část našeho pobytu, navštívil právě toho zemědělce, domluvil si s ním tu spolupráci, navštívili jsme tam potom ještě společně také v Jakartě výrobnu, sušárnu těch zázvorů, kde opravdu to bylo už téměř jak výroba léků, protože to bylo všechno v nerzu a čisté prostory a podobně, takže aspoň víme, že tedy ten pytel toho zázvoru je zpracovaný podle nejmodernějších pravidel. No a jinak jsme strávili asi týden na Bali, což je nádherný ostrov s nádhernou přírodou, ale jsou tam mnohá ale a to je doprava, která je teda příšerná, silnice ucpané, my jsme si tam pronajali řidiče i s taxíkem, protože jsme si neodvážili tam vůbec řídit v tomhletom chaosu. A druhé negativum, které jsem tam zaznamenala, jsou odpadky. Takže vidíte krásné údolí a ono je zasypané plastovými lahvemi a jinými odpadky. Pak jsme ještě asi dva dny strávili v Jakartě, což bylo také příšerné město z hlediska té dopravy. Tam jsme jenom z letiště jeli asi 2 hodiny pár kilometrů do ubytování. Takže musím říct, že mě ta Indonésie nezaujala až natolik, abych se tam třeba vracela. Někdo si najde na Bali příjemné pobývání, ale já jsem to jednou viděla, už bych tam po druhý asi nejela. Když se vrátím k tomu zemědělci, tak ona většina těch jednáních proběhla předtím písemně, takže na místě pak pan inženýr Vokurka, myslím, že jenom se podíval, jak to tam pěstuje. Je to relativně malé políčko, které se obdělává ručně, není to nic strojového, takže to byla spíš taková jakoby společenská návštěva na závěr nějakého jednání. No, zázvor je taková rostlina, kterou bychom mohli přirovnat třeba ke křenu. Ten odenek je v zemi, to, co vlastně kupujeme jako zázvor, a z toho rostou zelené listy, které jsou nad zemí a které dosahují výšky nějakých téměř 0,5 metru. Je to taková hezká rostlina. Ty hory odpadků v Indonésii mě opravdu velmi rozesmutnily, protože si uvědomuji, jak jsme obklopeni těmi plasty a že určitě ty mikročástice se dostávají všude do moře, do vody, do potravinových řetězců a my zatím úplně nevíme, co to dělá, ale myslím si, že to není určitě nic zdravého. Můžu také dát jednu takovou historku, že si toho i mladí lidé jsou vědomí. Já když zkouším mediky, tak jim obvykle nabídnu něco k pití, aby neměli trému. A dávám vybrat, jestli chtějí vodu z kohoutku v motole, která může být kontaminovaná nějakými bacily a legionelemi a podobně, anebo balenou vodu. A když se zeptám, jestli chtějí vodu z ftaláty, z plastu, anebo vodu s bakteriemi, tak si většinou vyberou ty bakterie. Tím nechci říct, že je špinavá voda v botole, ale tak je to taková zkušenost, že ti mladí lidé opravdu se těch plastů začínají bát.

V roce 2025 jsme oslavili 30. výročí Ústavu imunologie druhé lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Motole. V jehož čele jsem stála já a moje kolegyně primářka Anička Šedivá celých 30 let. A u té příležitosti jsme se rozhodli, že předáme žezlo našim nástupcům, které jsme si naštěstí vychovali, a my se nadále věnujeme léčebně preventivní péči, pedagogické činnosti, vědecké činnosti, ale nemusíme se už starat o administrativu a chod toho pracoviště. Ten rok 2025 byl pro mě osobně také velmi významný z několika hledisek. Narodila se mi třetí vnučka a na podzim jsem obdržela státní vyznamenání od prezidenta republiky za přínos pro českou vědu. Obdržení státního vyznamenání pro mě znamená strašně moc, protože to je opravdu takové ocenění té práce a ocenění samozřejmě nejenom mé práce, protože za činností vědeckého pracovníka a lékaře se vždycky skrývá práce celého kolektivu, takže to neberu jenom jako moje osobní vyznamenání, ale jako vyznamenání celého oboru a mých spolupracovníků. Měla jsem trému, takže jsem si nedala ani sklenku vína před obřadem, abych nezakopla někde, ale bylo to velmi příjemné a jsem ráda, že jsem dostala to vyznamenání právě od tohoto prezidenta. Kamarádky a kamarádi se mě ptají, jestli, když jsem dostala to státní vyznamenání, jestli teď už nebudu dělat vůbec nic a budu se jenom povalovat doma. Tak není to tak, já pořád chodím do práce a kromě práce mám víc času na vnoučata, mám tu novou vnučku roční od starší dcery, mám 11 a 8 letý vnoučata a budu aspoň mít teď víc času se jim také věnovat, protože jejich maminka, moje starší dcera, vyhrála konkurs na ředitelku zoologické zahrady v Praze, tak budu jí pomáhat. A další činnost, kterou jsem teď rozjela vlastně s mojí sestrou, jsme založili fond našich rodičů, nadační fond Jiřiny a Josefa Zumrových, protože tím, že jsme dvě holky, tak by to jméno zaniklo a myslím si, že jak přínos tatínka jako filozofa, vědeckého pracovníka, tak maminky jako redaktorky po 50 let v nakladatelství Odeon bylo opravdu přínosný a nechtěla bych, aby jejich jméno nějak zapadlo. Takže jsme založili ten nadační fond, do kterého jsme vložili nějaké svoje peníze a budeme podporovat projekty v oblasti humanitních věd, filozofii, překladatelství a podobně. Chceme podporovat především mladé pracovníky v oblasti humanitních věd anebo některé projekty, na které v těchto oborech se těžko schánějí peníze. Kromě peněz, které jsme vložili z rodiny do tohoto nadačního fondu, tak už se nám podařilo sehnat i některé příspěvky od našich známých, takže tímto bych ráda poděkovala. Ten nadační fond považuji za takovou rodinnou aktivitu a poděkování mým rodičům a udržování vlastně jména. Považuji to za takovou mojí již práci pro radost, ale dál pokračuju ve svých odborných činnostech.

Pro mě je věda takový nekončící příběh a velmi napínavý. Já jsem ho několikrát v různých rozhovorech přirovnala k detektivce a ráda bych se dožila třeba některých rozuzlení, protože pořád je spousta oblastí, o kterých nevíme, proč vznikají některé nemoci nebo jak je léčit a podobně. Takže já i vlastně na stejné úrovni, jako čtu detektivky, tak si čtu odborné články, co je nového, jaké jsou nové přínosy v té oblasti vědy a hlavně teda imunologie. A myslím si, že moji nástupci mají tolik ještě co zkoumat. A naši nástupci mají dneska jednu velkou výhodu a to je AI. A dneska je ten výzkum hodně, aspoň v té imunologii, zaměřen na zpracování dat. A v tom si myslím, že ta AI jim hodně pomůže. Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že to je dobrý nástroj, dobrý sluha, ale zlý pán. A že se musí opravdu ta její pomoc brát s nadhledem, kontrolovat ty její výstupy a také si myslím, že nikdy nenahradí takový ten kontakt lékaře s pacientem.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Na úvod našeho pořadu vyslechneme skytskou svitu, kterou Sergej Prokofjev dokončil roku 1915 z hudby k neuskutečněnému baletu Alla a Lolly. Symfonický orchestr města Birminghamu řídí Simon Rattle.

0: Skytskou svitu Sergeje Prokofjeva zahrál symfonický orchestr města Birminghamu pod taktovkou Simona Rattla.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Patnáct variací s fugou S-dur napsal Ludwig van Beethoven roku 1802. Dílo začíná neobvykle. Nejprve se rozvíjí samotná basová linka a teprve poté zazní vlastní melodie tématu. Obojí Beethoven převzal z finále svého baletu Stvoření Prometeova. Stejný hudební materiál později využil také v závěrečné větě třetí symfonie S-dur zvané Eroika. Právě podle této souvislosti získali klavírní variace své dnes běžně užívané označení variace Eroika. Nejde tedy o původní Beethovenův název. Klavírní variace vznikly dříve než symfonie, která jim propůjčila své jméno. Na kopii klavíru Konráda Grafa je nyní přednese Ronald Brautigam.

0: 15 variací z fugu S-dur, zvaných Eroika, dílo Ludwiga van Beethovena, přednesl na kopii klavíru Konráda Grafa Ronald Brautigam.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dixit Dominus dokončil Georg Friedrich Händel v Římě v dubnu roku 1707 a je prvním z řady jeho velkých latinských liturgických děl. Vyslechneme jej v nastudování Johna Eliota Gardinera se sborem Monteverdi Choir a orchestrem English Baroque Soloists.

0: Doznělo Handlovo Dixit Dominus v provedení Monteverdi Choir a English Baroque Soloists. Dirigentem byl John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jazzový balet s názvem Kuchyňská reví, jehož aktéry jsou nejrůznější kuchyňská náčiní, zkomponoval Bohuslav Martinů roku 1927 pro neobvyklou kombinaci 6 nástrojů – klarinet, fagot, trubku, housle, violončelo a klavír. Významnější než kuriózní dadaistický námět je jeho hudba, v níž Martinů s velkou bravurou zpracoval prvky jazzu, které jedinečným způsobem promíchá s českou lidovou melodikou i názvuky na baroko. Pro koncertní účely sestavil Martinů z hudby baletu ještě 4větou svitu, která je dnes hrána nejčastěji. My si však poslechneme celý balet v jeho první kompletní nahrávce, kterou roku 2004 pořídil Christopher Hagwood z členy České filharmonie.

0: Jazzový balet Bohuslava Martinů Kuchyňská reví v jeho kompletní podobě zahráli členové České filharmonie pod vedením Christophera Hagwooda.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonii číslo 4 A-dur, zvanou Italská, dokončil Felix Mendelssohn Bartholdy roku 1833. Podnětem k jejímu vzniku byla cesta po Itálii, během níž skladatel vstřebával dojmy z tamní krajiny, umění i každodenního života. Jeho okouzlení se promítlo do jasných orchestrálních barev i strhujícího tanečního temperamentu hudby. Londýnský symfonický orchestr bude řídit John Elliot Gardiner.